0: Ještě jednou hezký den při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes se setkáváme se Zdeňkem Bukáčkem, výrobcem dřevěných hraček, za kterým jsem přijela do obce Krouna, nedaleko Hlinska. Tradice výroby hraček tady na Hlinecku je prastará. Hlinecko se nachází v samém srdci Českomoravské vrchoviny, na rozhraní krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor. A zdejší husté lesy poskytovaly ideální podmínky pro rozvoj výroby dřevěných předmětů pro domácnost a hospodářství a od nich nebylo daleko k samotné tvorbě hraček. Největšího rozkvětu dosáhla na Hlinecku výroba hraček na přelomu 19. a 20. století. Hračky se tu vyráběly zejména v obcích Krouna, Dědová, Hlinsko, Svratouch nebo Otradov. A byla pro ně typická domácí výroba, to znamená, že se vyráběly přímo v rodinách. První otevřenou hračkářskou dílnou po druhé světové válce se stala v roce 1956 dílna Františka Bukáčka z Krouny. Pane Bukáčku, to byl váš dědeček.
1: To byl můj děda, ano. A ještě jsme tam mohli doplnit, že se dali i v Pustý Kamenici. Tam byla firma vlastně a ta potom vyhořela, takže tam to potom skončilo tímto, že to tam schořilo teda, no. Tady se to dělalo skoro každý přes dnu v každé druhé chalupě, protože každý měl něco jiného. Já dneska dělám ten sortiment celý. Ale někdo měl ptáčky, někdo měl panenky z máselnic, někdo měl koníky a to si to hlídali to svoje jako a ostatní dělali vždycky něco jiného.
0: My jsme teď ve vaší dílně, která přiléhá k rodinnému domu v centru obce Krouna. Tady na zdech vidím černobílé historické fotografie. Máte tady i dědu?
1: Děda byl František, ten je vez doučení do Prahy, vlastně mám uměleckou školu v Praze, tříletý obor. A tady je táta a u něj jsem se učil. Školu jsme měli vždycky 3 měsíce v Praze a vrátili jsme se a praxi jsem měl tady přímo v dílně.
0: Vy si sám říkáte, že nejste řezbář, ale soustružník.
1: Je to tak, protože všechno se dělá většinou na soustruhu. Všechno to je kulatý, jo, řezbařina to je zase jiný tláta.
0: A dědeček? Ten byl řezbář?
1: Ne, děda to dělá to samý. Vlastně já dodržuju tu technologii, co se dělala dřív, jak to dělá děda, tak to dělám i já s tátou, jsme to dělali takhle, jak to bylo.
0: Takže vy tu lásku k dřevu máte prostě geneticky danou.
1: No, jinak by to asi nešlo dělat, protože jako kvůli penězím to dělat, to, o penězích to určitě není, no, takže vás to musí bavit, že jo, a musíte mít nějaký vztah.

0: pořadu Kdo umí, ten umí se dnes setkáváme se Zdeňkem Bukáčkem, výrobcem dřevěných hraček z Krouny Uhlinska. Nás teď obklopují soustružené panenky, husaři na koních, dřevěné šachy, dragouni. Tohle prostředí, pane Bukáčku, to byl váš svět už odmala.
1: No tak, já jsem to dělal u táty, že jo. Já jsem si postavil tuhle tu dílnu, co teďka tady jsme, tak to je v 94. roce. Jako většina živnostníků jsem začínal v garáži teda.
0: Vaše dílna je prostě taková moderní přístavba, ale ten duch starých časů tady prostě je, ten nás obklopuje. Měl jste o volbě té své profese už od malička jasno?
1: Táta řekl, že bych to měl dělat, no tak jsem se dodal na to učení. Já jsem chtěl jen říct, tady byla botana, že jo, tady bylo plno firem velkých, které tady dělali a jezdí do Zlína, tak člověk chtěl jako z toho baráčku vylítnout a nikam se kouknout jako do jiného světa, že jo. No ale jsem rád, že jsem jako šel do toho učení, do té Prahy na tu městskou školu a že jsem to vlastně podědil a že jsem třetí generace výrobců těch dřevěných hraček, jako no.
0: Pamatujete si, kdy jste si třeba sám vysoustružil první hračku, kdy vám to táta s dědou dovolili?
1: První hračku, no, já si myslím, že to byla taková káča, jak se s tím lítalo po silnici a mlátil se do toho bičíka. No a první, jako moje věci jsme vydali u potoka vlastně, a tam jsem dělal spíš ty větrníky, lodičky, takovýhle se dělali věci, no. Tenkrát Vinetu a Chatrange, jo, tak to byly takovýhle, jako se dělali spéři, se dělali a lítalo se po dědině vlastně. Tři to bylo úplně jinačí, teda ne, než je to dneska ty děti, jak vyrůstají.
0: Z toho pražského učiliště, přesně Školského ústavu lidové umělecké výroby v Praze, obor umělecký, zpracovatel dřeva, jste už přišel nabitý zkušenostmi, nebo no, se to postupně rodilo?
1: To jsem byl úplně začátečník, jako on, ten tříletý učení obor, si někdo myslí, že jako všechno umí, to je jako úplně mimo. Protože to vlastně praxi rokama, že vy musíte rozumět dřevu, musíte barvu, musíte si to všechno nabrousit do houblovačky, no, že musíte mít...
0: Že to je víc řemesel najednou prostě.
1: No a musíte to ovládat, jo. To nestačí jenom, že jste to někde viděla. Musíte to vyzkoušet samozřejmě a zkusit na pár kusech. A já třeba, když dělám teďka ty nové věci, tak taky si to nakreslím, no. Vlastně z toho papíru to chci předat do toho dřeva. No a to vypadá úplně jináč.
0: Ale oproti svým spolužákům, těm klukům, jste musel mít obrovskou výhodu, protože vy jste to viděl všechno doma.
1: No tak to určitě, že jsem v tom jako vyrůstal, že jo, to bylo od dětství, jsem pořád byl v dílně, takže já jsem měl takovouhle výhodu. No byli tam kluci třeba z Petrova, pianisti, co se dělají piano, se se mnou učili, taky tam byly ještě nějaké obory. No, praxe byla doma, no, já jsem se šel zpět schodů a byl jsem v dílně, že jo, jako teďka tady doma, že jo, to mám taky, sejdu se schodů, ale musím nikam ven. No, někdy to je výhoda, a někdy to taky nevýhoda. Někdy, když vás to, jako, máte dobrou práci, vám to ubejvá, tak to jako, ale někdy, když se vám nedáří, taky jsou takový dny, jo.
0: Tak jdete na kafe radši domů?
1: No, kafe už moc nepiju, protože jsem vysoký člověk, tak už kafe moc nepiju, jo, ale já jsem rád, že to můžu dělat, že jsem ještě zdravý vlastně, že za rok mě bude 70, takže člověk už kouká na to zdraví, se dá říct, jo, a... No ale chodím ještě v Rusli, teď jsme byli sobota s vnoučatama, jsme byli tady ve Skuči v Rusli, takže ještě se necítím, že bych byl jako úplně na nic, jako se dá říct. No, já říkám, dokud jsou vnoučata malí, tak já jsem rád, že oni sem přijedou, že ještě jako o mě mají nějaký zájem. Uvidíme, no chodíme do dílny porád, jako jo. Když oni přijedou, tak jsme tady.

0: Dřevěné hračky mají svoji poetiku, jsou nadčasové. Stále ještě. V pořadu Kdo umí, ten umí se dnes setkáváme s výrobcem dřevěných hraček Zdeňkem Bukáčkem z Krouny. Už to vaše jméno voní dřevem?
1: No, to jsem si uvědomil, ne jako děcko, ale jako starší potom, jo. No, tak něco to do sebe asi má, jako no.
0: No, ale z buku se hračky nevyrábí, to je příliš tvrdé dřevo.
1: No, někdo z nich dělá taky, jako, ale my nepoužíváme buk skoro vůbec, akorát na ty hůlky. Dřív jsme používali hodně javor, ten vlastně jste nechala 3 roky ve štusu, že ono vám to vyschlo, že přišel do toho brouček a měli jste to jak mouku. Tyhle ty hůlky a toto já kupuju, už to nedělám, jo, protože pro mě to je výhodnější. Já používám teda dřevo jako olše.
0: Ty vaše figurky jsou vlastně takové typické, staročeské, nepříliš vysoké, je to těch 15 cm to, zhruba v průměru?
1: No tohle jsou nižší, to máme tady jako ty šachy, ale do 20 cm se dělají ty normální figurky. Pak se dělají i větší, do 30, ale to je spíš na zakázku, třeba do těch chalup, do Krkonoš, nebo tak, když mají ty lidi chalupy tady na Vysočině, tak to jsou za okno, tak jsou takový větší, aby to bylo vidět. Teda.
0: Já jsem si teď vzala do ruky panenku, asi 20 cm má na výšku, ta už je hotová, je z olše, namalovaná, někdy ta panenka drží třeba miminko ještě v rukou. Jak dlouho výroba takové hračky trvá?
1: No tak, když nemá nic v ruce, tak kolem hodiny od přípravy, ale nikdy jsem nedělal.
0: Včetně malování,
1: ale já nikdy jsem nedělal jednu, jo. To, takže většinou se dělá nejmenší tak série, já nevím, 15-20 kousků se dělá. Jako.
0: Tak pojďme zkusit něco vyrobit.
1: No to můžeme zkusit.
0: Za chvíli.
1: Můžeme se o to pokusit.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s výrobcem dřevěných hraček Zdeňkem Bukáčkem, který je třetí generací výrobců dřevěných hraček v Krouně, rodu Bukáčkových.
1: Čeho třeba je rambajs?
0: Teď prý bude rambajs.
1: No, piláta, ono. Trochu rachotí, no.
0: Takže to je olše teď. Vy máte hrano, takový olšový hrano.
1: To se dělá z 50 fošen, se udělá takový hranolek a pak se to nařeže na míru a dá se to na soustruh. Takže teďka to nařežem a pak půjde na soustruh. Jo, takže to zkusíme, já to pustím. Tak z toho máme takový osmihránek už. A teď to nařežu, jak potřebuji tu panenku dlouho nebo panáčka, tak to udělám na tu dílku.
0: Ještě než Zdeněk Bukáček zapne soustruh, tak mi tady ukazuje krabičku.
1: To jsou měrky vlastně, to je moje know-how vlastně tohleto. A tady mám napsaný, co to je za panáčka.
0: To znamená, jak je vysoká a teď kde bude pás, přesně, kde bude hlava.
1: Přesně, to je moje know-how, no, tyhle ty měrky, takže až to někdo zdědí, tak bude tady mít co dělat. Si každý myslí, že to dělám nějaký zbytku, jako jo, ale to musí být kvalitní dřevo, vidíte, že jak to je krásně čistý, takže ty suky já musím všechno vyřezávat, vlastně, když tady dvoje suk, tak já to musím vyřeznout a zase řežu dál, jako jo.
0: Tak a my teď vložíme asi 20 cm kousek dřeva. Zdeněk Bukáček teď upne do soustruhu.
1: Ty děda vždycky čuknu takový olejček, aby mu to nepískal, protože to, jak to jde na sucho, by to šlo, tak to píská. Děda teda neměl v dílně žádnou židli. Všechno dělá ve stoje. To já teda ne, protože já hodně maluju, takže on spíš dělal věci, jako mořil to. On hodně dělal takovýhle probotanu, dělal, všech se dělal probotanu, Rašku to v té době se dělal, Čáslavská a takovýhle. On hrozně, a jen ve přírodní, žádný, jako takový, jak já to mám barvený, čo se tady musím dobře zrychtovat, čo, aby nám to nestartovalo do okna. No ty začátky byly těžký, jako to. Hodně táta točil teda, já jsem většinou smáčil, maloval, že jo. Máma to zase dávala dohromady, jako myslím, že mě každý jako něco, no. Nejhorší, ale nejvíc práce dá dělat husára, jako na koni. To vlastně je tam hrozně příprava velká. Máte různé síly, prkínka, kolečka, nožičky, ručičky, těličko, jo. Teďka hlavička ke koni, to je taková šikma zase, jo. A to se všechno musí připravit, že jo. No a pak teprve
0: to. My teď vlastně vyrábíme tu panenku, ta v podstatě bude mít upnuté jenom ruce.
1: No, to je na ty čípky vlastně, jenom ty ručičky se vyvrtají a dá se to do sebe, to je celý jako. No.
0: Takže teď tělo se bude rodit.
1: Teďka bude, no, celá panenka vlastně.
0: Chtějí lidé pořád ty klasické typy těch staročeských hraček?
1: No, ty panenky z máslenici, panenky s výměnkem, to se porád dělá, jako jo. Ale já mám plno svých už návrhů, vlastně teďka jsem dělal, naposledy jsem dělal s basou třeba, ne pivní, ale jako s basou na hraní. Jsem dělal panáčka, to jsem dělal, prvního jsem dělal tenka někde na Moravu na svatbu. To většinou, tak narození nám to přichází, jako někdo přijde a řekne, hele, potřeba bych pro kamaráda tohleto a tohleto, no. Rybáři se zlatou rybkou, že jo. To tenkrát jsem to dělal poprvé a pak oni přišli ke mně a děkovali, že on se rozbrečel, protože my jsme to dali na takový podstaveček, že jo, napsali malá ryba, protože on to říká porád, no a on prý, že brečel jak malý dítě, no takže. Takže to zase člověka, má to jednou vazbu a člověk to jako potěší, že to má nějaký smysl, jako když jsme byli tadyhle v Milánu, když jsme byli na expu, tak taky, no lidi úplně z toho byli nadšení, jako jo.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes věnujeme zručnosti, zkušenosti výrobce dřevěných hraček Zdeňka Bukáčka, který se může pochlubit titulem nositel tradice lidových řemesel. Tak, teď jsme zpátky u soustruhu.
1: Takže vidíte, že tady mám různý dláta, rovný, půlkulatý, šířky různý, jo. Takže nejdřív se to stočím na takový váleček.
0: Zhranuluje váleček rázem.
1: Vidíte váleček ještě, jo, tak teďka si jenom tu měrku a udělám si tu míru. Že to se dělá, asi kuličku já udělám ji rovným zlátem. Já to říkám, že to je čistá špína, jak to na vás lítá. To vždycky děcka, když se přijede exkurze, tak vždycky to na ně lítalo a já říkám, no to je čistá špína, protože to jenom oprášíš a máš to dole.
0: Přesto je každá ta hračka prostě jedinečná, žádná není stejná.
1: Přesně, to není jedna jako druhá. Sice tam nějakou míru máme, ale ta síla, tady máte třeba v pase máte silnější, krkuji máte zase míň. Právě to je na tom to dobře, že to takhle není stejný, že jo, že každý je originál vlastně, se dá říct. Se natočí na tom soustruhu, pak se to brousí, udělá se tady zádička ze zadu, se to probrousí, to mám takový šajby, jak vidíte tady, různý. Zabrousit se to v ruce, aby tam nebyly nějaký chloupek, protože to je všechno znát, jak se tam něco nechá, to není vybroušený. Hnedka to pod tou barou potom vyleze na vrch a je to všechno znát. No, pak vlastně nějaký ty linky, to se dělá na soustruhu zase, a pak obličejček a nějaký kytičky a to se udělá u stolu, normálně sedím a to se dělá dřívkama nebo štětcem.
0: Tu panenku jste vysoustružil poměrně rychle, to malování to je další proces.
1: No, to je tak asi, no, je to delší o trošku, no. Čemu vám to musí zasychat, nejde to všechno najednou, jako musíte to nechat zasnout. Dřív byla nevýhoda, že když ještě jsem dělal s tátou, že ta barva schnula celý den. Jste to nasmáčil jednou barvou, musel jste počkat do druhého dne a další barvou, jako jo. Ta bílá základní se vždycky smáčí, jako jo. Dneska jsou ty rychle schnoucí, takže dneska já nasmáčím a třeba za 3, za 4 hodiny už to můžu. Samozřejmě opatrně, ale už to můžu dát i na soustruh, můžu si tam udělat tu linku a pak to nechám do druhého dne a pak už to maluju. Protože zase byste to, jak to vemete silou, tak už byste tam nechal odtisk. Když já odtisky skoro žádný nemám, protože mám tak vybroušený ruce, že když jsem si dával tenkrát občanku nebo jak, tak oni mi nemohli sebrat ani otisk, jako ruky, no, tak jsem si z toho dělal sradu, že půjdu do banky asi.

0: Pořad Kdo umí, ten umí se blíží ke svému konci. A taky naše návštěva v dílně výrobce dřevěných hraček Zdeňka Bukáčka v Krouně. Pojďme se teď zamyslet nad tím, pane Bukáčku, jestli lidé v tom dnešním pořád víc a víc virtuálním světě tíhnou k dřevěným hračkám. Hledají třeba něco stabilního, pevného, takové to propojení s generacemi před námi.
1: Tak já myslím, že to pořád jako lidi mají zájem, protože většinou třeba přijdou sem jako sběratelé a řeknu, no já jsem našel sbírku, jako táta to tam měla, tak bych chtěl ještě to doplňovat, protože já mám plno těch svých návrhů, jo, a věcí, no takže přijdou a zase sbírají dál a dál. Teďka už oni sem chodí a vždycky to mají vyfocený, buď to na telefonu a říkají, tohle to mám, tohle to nemám. Jo.
0: To jsou soukromé sbírky, ale ty vaše věci jsou i v muzeích.
1: No, tak Chrudimský muzeum to má od dědy vlastně sbírku celou i ode mě. Teďka teda už tady dlouho nikdo nebyl, ale sbírali jsem vlastně, jsem tam vždycky zajel, když oni, jsem měl něco nového, tak jsem to vždycky zavážel jako. No a teďka tady je velká sbírka, vlastně Hlinečáci to mají.
0: Pane Bukáčku, kam se vaše hračky dostali, až my jsme mluvili o tom milánském expu, ale myslím, že byly i v Japonsku.
1: Taky slepičky šly do Japonska, do Francie jsem dělal. Do Kanady, vlastně ty šachy, co tady vidíte, ty šly do Kanady.
0: Dokonce v Brazílii byly někde?
1: Brazílii, no spíš do Anglie, takhle se dováží, protože holky tam dělali operky taky, tak vlastně tam přivezli ty slepičky a děti s tím chodili všude do školy a ukazovali to vůbec, pro ně to bylo něco úplně...
0: Co vás, pane Bukáčku, dokáže v té vaší práci nejvíc potěšit? Je to to, když tu figurku dokončíte, zabalíte, nebo když vidíte tu radost toho dítěte? Že má v rukou prostě novou nevšední hračku pro něj?
1: Já spíš tu vazbu zpátky, jako když někdo, protože dneska se všechno mailuje, že jo, dneska ani lidi už nechcou ani telefonovat, jako nechcou spolu vůbec skoro komunikovat, že to, ty mladí vůbec, ty jenom mail, jako jo, dřív bych tady čekal u vědnávku ve schránce, že jo, dneska u mě nepřijde nic, jo, musel jsem se vlastně přeorientovat, že nebylo to tak jednoduchý, jo, že každý chce poslat fotku hnedka, no, jo, jak to vypadá, nebo jo, takže člověk se musel naučit na tom počítači taky, že jo, já mám tam, manželka dělá jako sekretářku, takže ona s tím umí, jako jo, já ten základ taky umím, ale jako, že by se s tím naživit, tak to teda, to asi ne, jo, ale člověk jako musí se vším se vyrovnat a musí jít dopředu porad, no.
0: Mě by teď zajímalo, jestli, pane Bukáčku, máte možnost to svoje know-how, ty své zkušenosti, komu předat?
1: No, tak děcka, jak jsem říkal, mrončata mám jich 5, ale kluci 10 roků, ty starší, to jsou dvojčata, no tak to jsou od Prahy, jo, tady zase druhý jsou od Mířetic, jako, no, tak jako já bych to rád předal, to je samozřejmě, že jo, že tady nebudu do nekonečna. No, chodějí se opravdu, jako děláme rakety, děláme letadla, jo.
0: Jaké máte sny? Co si ještě chcete splnit?
1: Jako já už myslím, že už jsem si všechno splnil, jako se dá říct, jako no. Já bych měl sen ještě ty děcka, kdybych já měl šanci jim to předat nějako, no. Tak snad ještě jako těch 5 roků, 6 bych mohl vydržet, no. Jenže zase tatínek inženýr, nevím, jestli bude mít zájem zase ta rodina, že jo, aby šli dělat tohleto, protože to vás musí bavit. To fakt není, že prachy, to vůbec o tom, to není, to vás musí bavit, jo, bej v té dílně, protože co si neuděláte, to nemáte. Když to ošidíte, je to na tom výrobku hnedka znát.
0: Těší vás, že pokračujete v té rodinné tradici a třeba jednou budou pokračovat i vaše vnoučata?
1: No, já jsem rád, že se to udržel, protože ta doba to mu moc teďka nenahrává, jakože. Někdo je jako šťastný, že si to může jako koupit a že mu to dělá radost, ale to umění jako jde stranou. Já doufám, že to nějakému noučeti předám, že ho to bude bavit hlavně, že z toho bude mít radost, že se toho ještě dožiju teda, no.
0: Říká Zdeněk Bukáček, výrobce tradičních dřevěných hraček z Krouny u Hlinska. Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Já se s vámi loučím, milí posluchači, a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Jsem rád, milí přátelé, že se s vámi opět setkávám pod Svět ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal. Dnešní půlhodinka se veskrze ponese v duchu hudby country and western, což je dáno zejména osobností zpěváka, humoristy, herce i textaře Jiřího Grossmana. Od jehož narození uplyne 20. července 85 let.

Až tě náhodou potkám po nábřeží jít, tak to zpíval Jiří Grossman na začátku v jedné ze svých nejpopulárnějších písniček, kterou v mezinárodním měřítku proslavil v roce 1961 americký country a honky-tonk zpěvák a kytarista Leroy Van Dyke pod názvem Walk On By. A byla jedna z těch, které si tento rodilý Pražan Jiří Grossman oblíbil. I když tohoto talentovaného kumštíře veřejnost ponejvíce vnímá a vnímala, hlavně ve spojení s Miloslavem Šimkem v semaforských představeních a povídkách, Jiří Grossman obohatil českou populárně country hudbu řadou povedených textů dobových zahraničních hitů pro jiné i pro sebe. A převažují v nich songy právě z oblasti pop country, což platí tedy hlavně o nahrávkách, které pan Jiří pořídil jako zpěvák. Jeden příklad jsme snesli, další budou pokračovat, ale teď vám ještě zahrajeme originál vstupní písničky Jiřího Grossmana. Jejímž autorem je Kendall Hayes a podle jejího textu se muž chytá do pavučiny zvláštní nevěry. Má nový vztah, ale ten předchozí úplně neukončil. Zatímco jeho původní přítelkyně o jeho nové lásce ví, nová tuto znalost nemá a muž na tom nehodlá nic měnit. Radí ex-partnerce, aby se k němu chovala jako k cizímu člověku, když ho někde na ulici potká. Leroy Van Dyke prostě zpívá Walk On By, jdi kolem.

0: Jestli tě zítra uvidím někde ve městě na ulici, odpusť mi, jestli tě nepozdravím, patřím někomu jinému. Nevypadalo by to dobře znát někoho, koho bych znát neměl. To zpíval zpěvák původem z Missouri Leroy Van Dyke, který už ale dříve prorazil na žebříčcích s písničkou Auctioneer, která v Čechách zdomácněla pod titulem Prodavač díky Michalu Tučnému. Ovšem zpět zase k Jiřímu Grossmanovi, který si jako samouk osvojil hru na trombón, basu a banjo a hrál v několika hlavně Dixielandových kapelách v době gymnazijních studií. V tom pokračoval ještě na stavební fakultě ČVUT, kterou studoval na přání rodičů, ale dokončil jen 7 semestrů. Jiřího to táhlo k muzice, k zábavě. Hrál v kapele Dixie Party, která stabilně působila v mladém divadelku Mlok, které se potom přeměnilo v divadelní klub Olympic, v důležitou scénu pro dřevní časy Big Beatu v Čechách, kde se také šťastně protnuli zájmy Jiřího Grossmana s mladým učitelem Miloslavem Šimkem. A jistě už si dosadíte semafor, návštěvní dny a tak dále. Je třeba také říci, že už dříve s pianistou Jiřím Brabcem Jiří Grossman převedl na svět kapelu Country Beat, s níž v roce 1971 natočil s dále zpívajícím Milanem Drobným a hovořícími Pavlem Bobkem a již zmíněným Miloslavem Šimkem milou, i když strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.
1: Poslyšte strašlivou píseň o dívce jménem Sejdy.

0: pane, ale nějak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou, těmahle dveřma, rovnou doleva,

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

0: Který darebák znečistil zborovnu.
1: Ať tenhle příběh letní noci dávno zahalil dým, že Sejdy byla dáma, to vím. No Jiří Grossman v textu písničky docela přitvrdil, s úsměvem řečeno, oproti předloze, tedy písničce, která se narodila v hlavě písničkáře a výborného hráče na steel kytaru Billyho Miseyho. Sadie was a lady, Sadie byla dáma a zdálo se, že to byla opravdu cnostná, dokonalá dáma a není se co divit, že si získala obdiv a srdce mladíka. O několik let později se kovboj zatoulá do baru a rozhodne se zaplatit si lístek na burleskní show. K jeho naprostému šoku se okouzlující exotickou tanečnicí na jevišti ukáže být nikdo jiný než jeho sladká nevinná Sadie. Tento rozverný novelty song natočil v roce 1961 zpěvák z Oklahomy Johnny Bond, známý hlavně automobilovou písničkou Hot Rod Lincoln. Zde ale Sadie was a lady, Sadie byla dáma a Johnny Bond.
2: How about get a little life in this here party? That's more like it, sing boys!
3: Sadie was a lady at the gambling hall where many men drank and gambled and died.
2: Listen.

0: have the feeling that you are going to take a disliking to me, sir, but...
1: Haven't you found it yet?
0: No, sir. It's dark out there,
1: now,
0: and I'm
1: going to direct you one more time. You go through that door, right over there. You take the trail out and back about 50 yards, and you... Wait a minute. I'll get my hat and I'll go with you.
2: So if they ask about the night, then on that tragical night, just say Sadie was the lady, all right.
3: Johnny Bond a Sadie was a lady, Sadie byla dáma, důkaz toho, že nepřebíral Jiří Grossman jen velké hity. Ovšem v tom následujícím případě o hit šlo opravdu velký. I podle počtu předělávek je zřetelné, že nejsilnější obdivný vztah z těch zámořských, hlavně countryových zpěváků, měl Jiří Grossman k Jimu Reevesovi, který jej upoutal svým nádherným sametovým baritonem. Gentleman Jim, jak byl přezdíván, chtěl být původně baseballovou hvězdou, ale nakonec se nestal kvůli zranění nadhazovačem profesionálního klubu St. Louis Cardinals, ale populárním zpěvákem country and western. Je smutným paradoxem, že Jim Reeves a jeho nahrávky se potkali s celosvětovým úspěchem až po leteckém neštěstí, jehož obětí se stal na konci července roku 1964 v nedožitých 41 letech, a to platí také o Britských ostrovech, ovšem i o bývalém Československu a rozhlasové houpačce manželů Černých, kteří dokonce museli předělávat její pravidla, protože jinak by posluchači hlasovali 3 roky za sebou pořád pro baladu Distant Drums, Vzdálené bubny. Mladá dáma jménem Cindy Walker, když psala určitou písničku, tak přesně myslela na toho, kdo ji bude zpívat. Jednou v říjnu přijela s maminkou do Nashville a zašla s ní na návštěvu k Reevesům. Přinesla mu píseň o bubnech znějících v dáli. Jimovi se líbila, ale hudebnímu šéfovi nahrávací společnosti RCA, legendárnímu kytaristovi Chetu Atkinsovi, nikoliv. Ten se ale nechal nakonec obměkčit. Vzdálené bubny Distant Drums se staly před 60 roky ve Velké Británii v éře beatových kapel obrovským hitem, 3 roky po vydání a 2 po předčasné smrti gentlemana Jima Reevese.

Já znám ten hlas, co v dáli zní Jiří Grossman s country beatem v roce 1967. Vzdálené bubny Distant Drums to nebyl jediný song, který si z repertoáru zpěváka Jima Reevese vybral. Dalšími byly Blizzard a He'll Have to Go, který znáte od Evy Olmerové jako Čekej tiše. V těchto i v jiných případech se snažil Jiří Grossman být citlivě věrný jako textař k originálu, ale také je vkusně upravit. Z těch dalších hlasů amerického původu blízkých Jiřímu Grossmanovi můžeme zmínit Deana Martina od nějž a autora Bakera Knighta si vypůjčil písničku Not Enough Indians, čili v jeho verzi jako Kotě si příst. Dále například skladby Lee Hazelwooda, Jose a The Old Man and His Guitar, Stařec a hlas kytar, nebo od písničkáře zdrsnělého mužného hlasu Rogera Millera a It Happened Just the Way, jsem z toho spletený, a také song Engine, Engine Number 9. To byl velký countryový hit Rogera Millera z roku 1965. Podle textu písničky, jejíž název si Roger Miller vzal z jedné dětské říkanky Lokomotiva, lokomotiva číslo 9, muž čeká na nádraží na svou partnerku, ale více méně rezignovaně přemítá, že mu po cestě vlakem nebyla věrná. Varoval se mi před nebezpečím, aby nemluvila s cizími muži, aby náhodou nenašla novou známost a vřelejší rty, které jí políbí a paže, které jí pevněji obejmou, rozintí v ní nový oheň. Jak bych si přál, abych to byl já a ne on, kdo by stál vedle ní? Roger Miller a Engine, Engine Number 9.

Jiří Grossman se zhlížel v amerických zpěvácích, v countryových baritonech a basech. Měl jejich polohu, ale neměl jejich možnost, přestože se ve skutečném životě musel zachovat statečněji než všichni jeho idealizovaní chlapáci. To jsem citoval slova renomovaného hudebního publicisty Jiřího Černého na závěr dnešního zastavení u několika countryových písniček před 85 roky narozeného Jiřího Grossmana. Jehož hlas vás mohl pohladit i po mnoha letech. Letos na Mikuláše uplyne 55 let od jeho odchodu po marném boji se zákeřnou nemocí. Minulou skladbou Rogera Millera, ovšem v podání Jiřího Grossmana, se s vámi, přátelé, rozloučíme. I když je léto, byť vzdáleně, podzim přichází. Jiří Kasel vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho dobrého.

0: kulatá muzika aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den s dobrou hudbou vám přeje Martin Šustr. Dneska s písničkami, které najdeme na albu s velmi krátkým názvem. Stačí na něj jen tři písmena, která tvoří slovo koa. Znalci cizokrajných stromů už jsou doma, ale nás bude tahle koa zajímat z čistě hudebního hlediska. Vrátíme se tedy do roku 2006.

Hlas jedné z nejosobitějších českých zpěvaček, Zuzany Navarové, byl dlouhé roky spojen se skupinou Neres. Snad ještě víc však vynikl její autorský rukopis i zpívání v kapele Koa. Její počátky sahají do roku 1998, kdy Navarová společně s kolumbijským písničkářem Ivánem Gutiérrezem rozšířila stávající duo o basistu Františka Rabu, perkusionistu a bubeníka Kamila Kajera a akordeonistu Mária Biháriho. V této sestavě natočili dvě desky, Skleněná vrba a Zelené album. Po Gutiérrezově odchodu obohatil zvuk kapely kytarista Omar Kawai a Koa se vydala směrem k propojování mnoha hudebně kulturních vlivů a žánrů. Se Zuzanou Navarovou už ale stihla jen další dvě alba, Barvy všecky a Jako Shanti Devi. Zpěvačka v prosinci 2004 zemřela a pro zbytek kapely vyvstala otázka, co dál. Pánové se na ni pokusili odpovědět právě albem z roku 2006, které nechali bez titulu. Podepsali jej jenom názvem skupiny. Ústřední hlas se odmlčel a tak se na něm podílela celá muzikantská sestava. U skladatelských notýsků, mikrofonu i u nástrojů.

Ze dřeva havajského stromu koa se vyrábí nábytek, ale především ho dobře znají všichni kytaristé. Patří totiž mezi prémiová dřeva k výrobě zejména akustických kytar. Kapela Koa ostatně hodně sázela právě na akustický zvuk a velkou vzdušnost v aranžmá a samozřejmě i na rytmus. Jednak díky zálibě Navarové v karibské hudbě a celkově latinské lehkosti a taky díky původu dalších členů kapely putoval zvuk souboru od křehkého folku, zdánlivě lidovkové třeskutosti přes romskou melodiku až k něčemu, co bývá označováno jako world music. Ale ať už k jejich repertoáru přiložíme jakýkoliv popisný termín, Koa s Navarovou se rozhodně nepohybovali v obvyklém řečišti běžné populární hudby. Měli svůj osobitý výraz i charakter. Osiřelí muzikanti se jej po odchodu ústřední protagonistky snažili zachovat a přizpůsobit vlastnímu pěveckému natyrelu a taky přece jen limitovaným schopnostem. Vzhledem k výjimečnosti Navarové bylo dopředu zřejmé, že co se vokální kvality týče, bude jejich další tvorba minimálně o patro níž. Snad i proto a taky jako poslední pozdrav fanouškům, tedy přidali na album Koa i 3 nahrávky, které naspívala jejich kamarádka a v mnoha ohledech i tvář a duše kapely. Pustíme si je všechny právě teď.

Jestřábovi, Gatě a Zelí a Prejt. Tak se jmenovaly dvě písničky a jedna krátká skica, ve kterých v roce 2006, dva roky po její smrti, mohli ještě posluchači slyšet hlas Zuzany Navarové ve spolupráci se skupinou Koa. O zbytek alba už se postarali ostatní muzikanti a dva roky na to ještě navázali deskou nazvanou slovy Dobře nám. Jak se později ukázalo, byla to labutí píseň souboru, který v roce 2010 ukončil činnost. Přes všechnu snahu bylo patrné, že něco podstatného chybí. S odchodem Navarové Koa ztratila nejen svou hlavní tvář a nenahraditelný hlas, ale i výbornou a originální autorku. Takovou díru nešlo i přes nesporné hráčské schopnosti ostatních muzikantů zacelit. Nikdo z nich zkrátka není typem lídra, který umí strhnout tak, jako to uměla ona. Zbyly tedy jen vzpomínky a hudba, která se velmi sympaticky vymykala ve zdejším vzorcům rytmiky i interpretace. Navíc byla vždy velmi dobře a nápaditě zahraná. Čas od času je proto milé se k ní vrátit, což jsme udělali právě v dnešní kulaté muzice. Zdraví vás, Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.

0: tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže Lastrada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
1: V úvodu Zeleného rinku ste slyšeli Hanu Lupačovou, právničku z brněnské kanceláře ombudsmana. Natáčela s ní Kristýna Motyčáková, a to v souvislosti s tamnější výstavou komiksů Kreslená pravda. Reportáž dnes uslyšíte. Devátá část memoárového cyklu Jiřího Kuběny Z mého orloje je věnována Jiřímu Kolářovi. Připomeneme si 180. výročí narození francouzského spisovatele Léona Bloa. Ale napřed je připravena repríza fejetonu Petra Šotnara, kde ještě vítězí dobro nad zlem. Čte Michal Bumbálek a k poslechu vás zve Alena Blažijovská.
2: Znám několik lidí, kteří doma nemají televizi. To u nás doma byla televize vždycky. Náš první přístroj byl Tesla Lotus. Pravidelně jsem na jeho obrazovce sledoval televizní dívánky se Štěpánkou Haničincovou. O něco později jsem se díval na hrané pohádky, jako je třeba Černobílá popelka. Moje vzpomínka na vánoční pohodu v době mého dětství je asi taková. V obýváku voní vánoční stromeček, na stole je velká mísa s cukrovým a celá rodina se dívá na tři oříšky pro popelku. V té době bývala nejsledovanějším a nejdiskutovanějším televizním pořadem Silvestrovská estráda. V současnosti je to ale Štědrovečerní pohádka. Myslím, že je to krásný zvyk, když Česká televize na Štědrý den vždycky uvede novou pohádku. Moc nechápu lidi, kteří

0: hned po jejím odvysílání píšou na internet kritické názory. Je to úplná lavina zloby a nenávisti. Kde se to v těch lidech o Vánocích bere? Ministerstvo kultury by se mělo zamyslet nad nekulturností některých občanů a něco s tím udělat. Já jsem k televizním pohádkám celkem tolerantní, ale dačo si jim odpustím. Každá pohádka má totiž jednu skvělou vlastnost. Dobro zvítězí a zlo je po zásluze potrestáno. To je výsadou pohádek. Současný svět nám bohužel málo kdy dopřeje, aby zvítězilo dobro nad zlem. A tak se dívám na pohádky, abych se nemusel trápit stavem současného světa. Měl jsem v životě období, kdy jsem pohádkami pohrdal. Jakmile se na obrazovce objevila pyšná princezna, přepnul jsem na jiný kanál. S velkým zaujetím jsem hltal filmy Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho, Woodyho Allena, Miloše Formana, Jiřího Menzla a dalších mistrů filmového umění. Ale s přibývajícími léty jsem se k pohádkám zase vrátil. A poslední dva týdny kalendářního roku jsou pro mě úžasným obdobím, protože v televizi běží jedna pohádka za druhou. Mám rád pohádky, do kterých autoři zakleli lehkou satiru na současné poměry. Tak třeba v obou dílech pohádky Tajemství staré bambitky mne baví, co tam provádí královští rádcové Ferenc a Lorenz. V pohádce Princezna a půl království je půvabně vykreslena země, kde autoritářsky vládne král Egon. A čertí Brko má celou řadu pozoruhodných postav, které jako bychom od někud znali. Od líného Krejčího přes rychtáře Křiváčka až po manžele Látalovi. Je zajímavé, že ve všech moderních pohádkách patří čerti ke kladným postavám. Král bývá hloupý a naivní. Princ je vždycky tak trochu ňouma a nemehlo. Naopak princezny nebo hlavní hrdinky prostého původu jsou velice bystré a akční. Nejdál v tom zašla pohádka Tři princezny. Ono to vlastně není příliš daleko od reality. Někteří mladí muži se totiž nechovají tak, jak by měli, pokud by byli opravdoví chlapi. Jenomže Vánoce jsou jen jednou do roka. A na co se mám dívat po zbytek roku? Přece na pohádky pro dospělé. A to jsou detektivky. V každé dobré detektivce jde taky o souboj dobra se zlem. Nakonec dobro vždycky zvítězí a padouch je dopaden. V tomto směru jsou naše televizní stanice velice štědré. U nás doma je absolutním králem stále se opakující seriál podle příběhů královny detektivek nazvané Hercule Poirot. Už jsme to viděli mockrát, ale stále nás to baví. Ovšem i slečna Marplová je skvělá. Rádi jsme se dívali také na Sherlocka Holmesa s Jeremy Brettem v hlavní roli. Je to takové anglické, prostě noblesní. Snad jedině poručík Columbo si na noblesu moc nepotrpí, však taky není Angličan. Jeho vzhled je v souladu s jeho metodami. Kdyby byl pohádkovou bytostí, byl by to hloupý Honza. Vypadá jako hlupák, ale nakonec všechny převeze. V současných českých detektivkách nechodí kriminalisté v obleku s motýlkem. Pro českého kriminalistu je typický svetr nebo tričko. Pokud chce člověk vidět v české detektivce noblesu, musí si pustit seriál z doby první republiky Hříšní lidé města Pražského nebo Panoptikum města Pražského, případně Zločiny velké Prahy. Mohlo by se zdát, že v oblasti detektivních seriálů u nás panuje pragocentrismus. Abych to vyvrátil, tak se zmíním o celé řadě seriálů, které mají v názvu Místo zločinu. Můžete se podívat na zločiny odehrávající se v Plzni, v Českých Budějovicích anebo v Ostravě. V současné době běží nejnovější dílo z této řady, a sice Místo zločinu Zlín. Chybí vám v tom výčtu Brno? V tom případě vám připomenu seriál Hříšní lidé města Brněnského. Nedávno dávali v televizi originální řadu s názvem Zločin na dobré cestě. Hlavní hrdina je vážně nemocný soukromý detektiv, který má svou kancelář hned u Schillingova náměstí. A co veleúspěšný seriál Četnické humoresky. Ten se taky odehrává v Brně a okolí. A zahrála si v něm celá řada brněnských herců. Detektivních seriálů je mnoho. Jejich seznam by byl opravdu velice dlouhý. Zajímalo by mě, jestli se na tyto seriály dívají lupiči. Jistě by tam našli mnoho inspirace, ale dost možná je to deprimuje. Každá kriminálka přece pro zločince končí špatně. Kriminalisté dnes nepoužívají jenom šedé buňky mozkové jako Hercule Poirot. Mají k dispozici celou řadu takzvaných forenzních metod. Například forenzní chemii, forenzní antropologii, forenzní genetiku, čili analýzu DNA, dále daktyloskopii, balistiku a dokonce i forenzní psychologii. K tomu si uvědomte, že ve městě je skoro na každém rohu nějaká kamera a podle mobilního telefonu je možné zjistit, kde se člověk v danou dobu pohyboval. Proto by bylo naivní představovat si současného zločince, jak o půlnoci vyrazí s vercajkem, aby vyloupil káčů. Tradiční zločinec je dnes zahnán do kouta. Co mu zbývá? Nemusí však propadat zoufalství. Moderní stát naštěstí myslí i na tyto naše spoluobčany a nabízí jim pomocnou ruku prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. A je na zločincích, jak toho využijí. Já se domnívám, že skvělou možností je získat kvalifikaci ajťáka, čili počítačového hackera. Moderního rekvalifikovaného zločince si představuji, jak v teple domova připravuje svou oběť o peníze pomocí počítače. Pokud se ale lupič nechce spokojit s malými zisky, pak je lepší neokrádat pouze jednotlivce, ale zaměřit svou pozornost na všechny občany. V takovém případě se zločincům nabízí kariéra politika. Když bude mít takový zločinec štěstí, hodně peněz a dobré kamarády na správných místech, tak se může stát dokonce i poslancem. Tím pádem by automaticky získal imunitu. Tudíž by mu nehrozil žádný trest ani v případě odhalení. Co víc by si mohl zločinec přát? Navíc jako bonus může upravovat zákony tak, aby legalizovali loupení. Ale raději to nikomu neříkejte. Ještě by se toho někdo chytil a co potom? Člověk nemá moc přemýšlet. Lepší je podívat se na nějakou pohádku. Nebo na dobrou detektivku, kde dobro zvítězí nad zlem.
1: Všechno je, jak má být, zahrajem dobrý být. Všechno je, jak má být, zahrajem dobrý být.

0: dobře vychodit.
1: Řekni věž.
2: Věž?
1: Tak jdi do prdele.

0: líbit.
1: Po fejetonu Petra Šotnara zazněla píseň kapely Listolet. A teď je připravena reportáž, kterou Kristýna Motyčáková věnovala výstavě, na niž se do konce srpna můžete jít podívat i vy.
2: Desítky komiksů na téma obchodování s lidmi vystavených v kanceláři ombudsmana, 4 verze letáčků, které pomáhají v terénu, množství návštěvníků výstavy s názvem Kreslená pravda. Jak to všechno začalo? Odpovídá ředitelka neziskové organizace La Strada Markéta Hronková.
3: Opravdu to začalo tím, že jsme se snažili vytvořit materiály o obchodu s lidma a s dětma pro mladé lidi. A říkali jsme si, že by bylo ideální, kdyby vlastně ten koncept vytvořili sami mladí lidé. Protože prostě to, jak vnímáme vizuálně věci, dospělí a starší lidé vnímají jinak než děti, takže jsme si říkali, že by bylo ideální mladí lidé mladým lidem. Proto jsme vyhlásili tu soutěž uměleckých škol a sešlo se tolik skvělých návrhů a tak různorodých, že nám přišlo škoda toho nevyužít a nezačít to trošku šířit.
2: Hned v úvodu vernisáže výstavy komiksů dostali svůj hlas právě děti.
4: Jmenujeme se Zpívanočky, to je ukrajinský dětský sbor, který zkouší v ukrajinském centru v městě Brno.
2: Říká vedoucí sboru Olena Vaščenko.
5: A ten sbor vznikl z dětí, které semka odešly v souvislosti se začátkem války.
4: Jo, bylo to v roce 2022, když se začala válka a jsme se taky začínali nějak nějaký sbor, který krásně zpívá a byl to jenom takový kroužek, ať děti budou nějak spolu a mohou se uklidnit tím zpěvem a nadýchat se, tak jakoby uklidnit a mít nějaký kamarády, protože je to trest pro děti a hlavně pro ty puberťáci, protože je to takový problém, že často nechtějí jít do školy, protože nemějí tam kamarády a takhle. Tak to je trochu takový, jestli můžu tak říct, psychologická podpora.

0: já nestuduju, ale můj bracha mladší chodí do základní školy a taky strašně se mu to nechce. Chce se vrátit domů, chce být s kamarádama, s mýma na Ukrajině, ale prostě my mu nemůžeme vysvětlit, že už se nevrátíme zpátky, že tady zůstaneme. A je to hrozný.
1: Já jsem vás slyšela zpívat ve sboru. Kolik vám je let?
0: Je mi 17 let.
1: Je vám 17 a teď se koukáte na letáček, který zpracoval někdo, komu mohlo být asi tak podobně let jak vám. Vy jste si ho vzala vlastně v ukrajinštině. Co se na něm píše?
0: Se může stosovat se i tebe.
1: Co znamená?
0: Může se to týkat i tebe. Je to moc důležitá téma v náš čas, protože aj většina nezletilých děcek jakože stávají součástí.
1: Může se jim to stát.
0: Může se jim to stát, jo. Bohužel.
1: A vy pracujete?
0: Ano, já pracuju.
1: Jaký to je?
0: Není to zábava, ale tak zvládám to.
1: A můžu se zeptat jenom, co děláte?
0: Já pracuju pomocníkem ve skladu.
1: A myslíte, že kdybyste byla na Ukrajině, tak děláte něco jiného?
0: Asi jo. Já bych nastoupila na nějaký střední a učila bych se.
1: Proč to v Česku nejde?
0: Já jsem teďka prostě připravuju na konzervatoř. A je to hrozně těžké, protože já mám ten přízvuk a musím ho úplně zbavit se.
1: A jak na tom pracujete?
0: Já chodím do hodiny a taky mluvím s Čechama dost. Teďka už jo, dřív nebylo.
1: Bylo to těžké, máme tu bariéru.
2: Začátek války na Ukrajině neznamenal jen razantní změnu pro příchozí do Česka, ale i pro práci neziskových organizací, jako je právě Lastrada.
3: Je to tak, Lastrada do vypuknutí války na Ukrajině se věnovala pouze dospělým dětem, obchodu s lidmi, ne proto, že by se nechtěla věnovat dětem, ale protože pomoc dětem vyžaduje úplně jiný zázemí, jiný nastavení a měli jsme pocit, že ta sociálně právní ochrana dětí je u nás poměrně dobře nastavená. Ale s příchodem tolika mladých lidí a mladistvých z Ukrajiny, kteří byli třeba bez doprovodu nebo pouze s formálním doprovodem, jsme si uvědomili, že ten systém není dostatečně robustní na to a že ta expertíza v oblasti obchodu s lidma tam chybí.
2: V tichu kanceláře si povídám s právničkou od ombudsmana a dětského ombudsmana Hanou Lupačovou. Ta popisuje, jak se stalo, že se kancelář zapojila do organizace akce.
4: My se venujeme ochraně dětí bez doprovodu a jednak jsme se podujali před pár rokmi, že budeme organizovat mezirezortní skupinu pro děti bez doprovodu. Potom, co prepukla vojna na Ukrajině, tak se nám na té skupině začalo objevovat veľa případů, kdy se referovalo o tom, že některé ukrajinské děti přicházejí bez toho, že by byl dobře identifikovaný jejich doprovod a bylo tu velké riziko, že tyto děti spadnou do nějakých vykoristujících situací. Najmä z počátku vojny, keď ten prúd vlastně byl taky jako neorganizovaný a mnoho dobrovolníkov išlo na ty hranice odvážať tých ľudí, ktorí by potrebovali sa dostať z tej vojny preč, tak tá organizácia bola taká veľmi živelná a nevždy sa darilo identifikovať dobre tieto pochybné vzťahy. Teraz sa nám zdá, že tá situácia sa už trošku napráva a aj rôzne ospody akoby postupujú v tomto lepšie.
5: Právnici z kanceláře ombudsmana a detského ombudsmana školí pracovníky ospod. V tých úskalých, jak môže vypadať doprovod tých detí, ktorí pro ne nemusí byť bezpečný?
4: Na toto mala šetrenie moja kolegyňa Veronika Výchová, ktorá obišla krajské asistenčné centra pomoci Ukrajiny a skúšala zisťovať, ako tam pristupujú pracovníci jednak toho odboru azylové a migrační politiky a jednak ospodov k tým deťom, ktoré tam prichádzajú a či sa zisťuje, či tí dospelí, ktorých sprevádzajú, sú ich rodičia alebo sú to nejaké neznáme tety, strýcovia a či ten doprovod je bezpečný alebo či to dieťa môže byť sprevádzané trebár s budúcim zamestnávateľom alebo dokonca niekým, kto to dieťa potom bude vykorisťovať alebo obchodovať. A práve z toho vzýšli aj tie školenia z výsledkov vlastne tohto šetrenia. Na základe toho sa zmenila vlastne metodika Ministerstva práce pre ospody, aby lepšie detekovali, či ten doprovod, ktorý doprevádza tie deti, je naozaj bezpečným doprovodom aby poskytli tomu dieťaťu dostatočnú podporu. A to školenie vzniklo v spolupráci aj s ministerstvom práce, aj s ministerstvom vnitra, ale práve aj s organizáciou La Strada.
2: A teď zpátky ke komiksu. Ptám se ředitelky La Strady na to, jak to bylo se soutěží.
1: Vy jste teda uspořádali soutěž, přihlásilo se vám až přes 60...
3: 70 vstupů, ano. Bylo tam několik kolektivů, většinou to byly jednotlivci, ale velmi často spolupracovali třeba s vedoucími ateliérů nebo s vedoucími jejich oddělení. Já bych jenom poopravila, ono to opravdu nebyly děti, ono to bylo 16 až 25. Byli to mladí lidé.
1: Čili mladých lidí, rozumím. Co se teda dělá potom? Vy jste sestavili expertní komisi?
3: Úplně první bylo, že jsme sestavili komisi ze samotných mladých lidí od 16 zase do 26, kteří viděli všechny komiksy a vybrali z nich 10, které podle nich byly nejlepší. A z těch 10 potom jsme vybrali komisi psychologů, grafiků, výtvarníků, lidí, kteří pracují s dětmi, lidi, kteří pracují s obchodem s lidmi, zástupce ombudsmana, a ti dělali pořadí z těch 10 a vybrali ty první 3. Úplně vítězný návrh byl sám ten autor, ho zpracoval graficky do formy těch letáků, a když vstoupil ve spolupráci s La Stradou, a normálně fungujeme tak, že on jako grafik vytváří ty materiály. Vlastně původně byly 2, sexuální vykořisťování a pracovní vykořisťování, pak jsme ho požádali, aby vytvořil vizuálně obdobné letáky na nucenou práci v domácnosti a vykořisťování na stavbě.
1: Určitě jsou 4 a vypadá to, že se liší krabičkama. Tak já jsem zachytila pana zástupce Víta Alexandra Šorma při tom, když si prohlížel ty letáčky, které vznikly z celé té akce. Vy jste byl vlastně i u vybírání toho vítězného návrhu, jestli se nemýlím. Jak těžké to bylo?
6: To bylo rozhodně velmi těžké, protože kdyby člověk srovnával něco, co se třeba liší v nějakém detailu, tak by mohl říct, ano, tohle je lepší než tamto. Ale ono se sešlo množství velice originálních návrhů a zhodnotit je není snadné, protože člověk vnímá ten vklad těch mladých lidí do toho svého uměleckého řešení. A nocení není úplně snadná disciplína, zkrátka dobře, a člověk je možná rád, že jeho hlas je součástí nějakého davu, který to posuzuje a kolektivně dokáže vybrat asi to, co je nejlepší.
1: Výstavu v Brně vlastně poprvé a zrovna jako v kanceláři ombudsmana.
6: Tak to se nabízí, protože první tahle výstava byla víc pod patronátem organizace La Strada v Praze, to je úplně v pořádku, a že se přesunula k nám do Brna, myslím, že je to skvělý počin.
2: A jaké zadání autoři vůbec dostali?
4: To zadání tvorila La Strada a my jsme ho mali možnost akoby připomínkovat, ale vlastně v samotnom zadání bylo poukazané na to, že někdy se tato téma bulvarizuje a že některým zobrazeniam vykoristování je dobré se vyhnout, protože tak si většina z nás představí to vykoristování akoby tu nejhrubší formu prostitúcia a podobně, ale ty formy jsou někdy oveľa mekšie, může ísť aj trebárs o odfotení sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach, a navyše sa tie formy teraz ako pomerne dosť premeňujú. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha, jednak pracovné vykorisťovanie a jednak sexuálne. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať. A zároveň mali nejaké zadanie, čomu sa majú vlastne pri tom popise vyhnúť, aby to práve nebolo uchopené tou bulvárnou formou.
2: Na právničku ombudsmana Hanu Lupačovou navazuje nový detský ombudsman Martin Beneš.
7: Přístupnost a srozumitelnost je dlouhodobým tématem kanceláře veřejného ochránce práv. A s příchodem dětského ombudsmana se požadavek na právě přístupnost a srozumitelnost ještě znásobil a museli jsme svoji srozumitelnost a přístupnost posunout na další úroveň. Umění a výtvarné umění je přitom vlastně velmi srozumitelným jazykem, kterému rozumí úplně všichni, a dají se jeho prostřednictvím vyprávět i tak složité věci a složité příběhy, jako ty, které se týkají obchodování s lidmi. Proto si myslím, že použití umění k popsání těchto příběhů je vlastně víc než hodné.
2: A jak komiksy vypadají, to popisuje jedna z účastnic výstavy.
8: Každý ten komiks vypadá trošku jinak. Byl tam i nějaký komiks, kde byly jenom takový ty bubliny s nějakýma myšlenkama, ne úplně textový. Některý jsou klasický komiks, že tam ty postavy spolu mluví. A každý ten student má unikátní styl toho komiksu, což je vlastně taky dost zajímavý.
1: Někdy je to vlastně i analogově udělaný, někdy je to udělaný celý počítačovou grafikou, jak na to tak koukám, jak to listujete. Je třeba nějaký komiks, který vás doposud zaujal nejvíc?
8: Jo, mě tady zaujal jeden komiks, je to tady ten. A vypadá to, že tam je žena, která se stará podle mě o nějakého svého příbuzného, ale dělá pro něj úplně všechno a to vypadá dost nesvobodně. A to mě celkem zaujalo, že i tohle může být nějaká forma vykořisťování.
1: To je zrovna komiks od Anežky Novákové, který se jmenuje Kolotoč a není tam použitá žádná přímá řeč. Jsou tam vlastně detaily nějakých akcí, což ještě víc jako ukazuje na možnosti toho komiksu. To je ten výherní, ne?
8: Mm-hmm.
1: Ne?
8: Ten výherní komiks, ten se týká nějakého vykořisťování zase nucené práce, kdy vlastně předpokládám, že nějaký cizinec je nucený k tomu se starat o marihuany a vypadá to, že tam je uvězněný. A vlastně ty postavy říkají, že v téhle zemi nikoho nezná a nikdo mu nerozumí.
1: A využívají toho.
8: A využívají toho.
1: A vlastně na přebalu on vždycky používá takový panenky zabalaný v plastu, podobně jako jsou prodávaný třeba v hráčkářství.
8: Vlastně i v tom druhém komiksu od toho výherce figuruje dítě a tam se jedná o to sexuální vykořisťování.
1: A tam je zvláštní, že se o tom dítěti dozvídáme až na konci, že tam vlastně je. Ono je tam vlastně nepřítomný až do posledního obrazu. Do té doby to jsou všechny akce, co se dějou kolem něj, jestli tomu dobře rozumím. Že tam třeba reprezentovaný jenom svojí hračkou a nebo člověkem, který s tím obchoduje.
2: A když se vrátíme k těm, kterým mají letáky z komiksy sloužit, napadá mě otázka, kdo je ohrožen obchodováním s lidmi?
3: Já si myslím, že strašně důležité je říct, že obchod s lidmi a obchod s dětmi se může týkat kohokoliv. Neexistuje typická oběť, ani dospělá, ani dětská. Většinou co je důležité si uvědomit, že je tam nějaká přidaná zranitelnost. Ať už je to přidaná zranitelnost individuální, jako třeba, že to dítě nebo ten mladý člověk opouští ústavní péči, nebo přichází z těžkého rodinného prostředí, nebo to může být zranitelnost objektivní, přichází ze země zmítané válkou, nebo cokoliv takového. Jedná se jak o české děti a české dospělé, tak se jedná i o příslušníky různých menšin. Obchod s lidmi a obchod s dětmi je obchod s lidskou beznadějí. A tam je zapotřebí hledat a informovat, protože se nejedná ani o lidi s nízkým vzděláním nebo sociálním statutem. Jde o to, že někdo zneužije jejich zranitelnosti.
1: A když se obrátí tam, kam mají, co se pak bude dít?
3: Hrozně záleží na tom, v jaké jsou situaci a co v tu chvíli řeší. Pokud jsou ještě stále v té obchodovací situaci, tak se samozřejmě snažíme to vyřešit, ať už se jedná o děti nebo o dospělé. Spolu s policií, s tím člověkem hledat nějaký únikový plán. Pokud už jsou z té situace venku, to znamená, že už jim nehrozí přímé nebezpečí, tak s nimi řešíme, jestli chtějí tu věc řešit v trestním řízení nebo ne. Co jsou jejich základní potřeby. Když se jedná o dospělé, tak my třeba máme azylové byty pro ženy a muže, které jsou utajené. Když se jedná o děti, tak pracujeme s jinými organizacemi, které mohou poskytnout, ale začne se řešit ta jejich situace a je to vždycky na jejich rozhodnutí, co chtějí řešit, jak moc to chtějí řešit a kam chtějí jít. Takže my nikoho samozřejmě nenutíme vypovídat nebo se účastnit policejního šetření. Na druhou stranu musím říct, že 90% našich klientů a klientek chce, aby tu situaci řešila policie a soud, aby došly nějaké spravedlnosti. Ale my se vždycky řídíme tím, co jsou potřeby našich klientů.
1: A já jsem ještě zjistila, že tam docházelo ještě k tomu, když už se ty letáky dávaly dohromady, tak jste přemýšleli, jakým způsobem tam zadat nějaké kontakty, protože webovky úplně nestačí.
3: Snažili jsme se právě poskytnout těm mladým lidem a dětem kontakty na víc organizací, kam se mohou obrátit, aby nevolali třeba jenom na naší linku, ale aby volali na krizové centrum nebo aby volali na linku ombudsmana. Aby měli prostě na výběr, na všech těch místech, kam se dovolají, by měli být školení profesionálové, kteří v případě, že se nejedná o obchod s dětma, je odkáží na jinou pomocnou organizaci, případně s nima tu situaci začnou řešit.
1: V těch projevech vyvstalo i to, že ty autory vítězné jste sami nechtěli vykořisťovat a tak dostali nějaké ohodnocení. Je tomu tak?
3: Je to tak, já si myslím, že je strašně důležité ocenit prostě práci, ať už jsou to mladí lidé nebo dospělí. A takový ten trošku nešvar u nás, že když je to pro dobrou věc, tak přece to všichni musí udělat zadarmo, nám nepřišel úplně konceptně správný. Navíc je úplně běžné, že výherci v různých výtvarných nebo architektonických soutěžích mají nějakým způsobem ohodnocené to umístění. Myslím si, že to byl dobrý začátek pro 3 vítězné autory a autorky k tomu, aby si třeba pořídili nějaký software nebo si jeli někam odpočinout.
1: Teď ještě k těm letáčkům. Mm-hmm. Teď jsou tady, už jsou i v oběhu. Co konkrétně se s nima děje, kde?
3: Myslím si, že nevíme úplně, jaký mají život v momentě, kdy opustí Lastrádu nebo ombudsmana. V každém případě se snažíme je distribuovat na místech, kde se mohou vyskytovat mladí lidé v ohrožení, ať už jsou to Češi nebo cizinci. A distribuovali se na různé centra pro uprchlíky, do zařízení pro děti cizinců, ale distribuujeme je do různých nízkoprahových klubů. Vlastně tam, kdekoliv si myslíme, že by mohlo dojít k tomu, že tam bude někdo, kdo má takový problém, tak tam se snažíme je dát. V tuhle chvíli se snažíme vymyslet další 2 příběhy, které by se týkaly některých národností, protože je zapotřebí, aby ty mladí lidé byli schopni se identifikovat s tou osobou tam. To znamená, že potřebuje myslet také jako v nějakých normách diverzity a toho, které národnosti nebo které pohlaví je třeba vystaveno víc kterému typu vykořisťování.
1: Takže to neustále proměňujete, vlastně celý tenhle projekt je velmi živý, což ukazuje tahle výstava, o které by si asi přijete, aby byla putovní?
3: Já doufám, že bude putovní, teďka je teda putovní se mnou, tak doufám, že pak bude putovat i sama. Ale my doufáme, vzhledem k tomu, že jsme ji dělali česko-anglickou, tak opravdu doufáme, že ji dostaneme i ven, protože jsme zjistili, že zatím takovýhle počin nikde moc v Evropě jsme neviděli, tak bychom rádi, aby to viděli i jinde.
2: Odpověděla ředitelka organizace Lastráda. A já dodám, že výstava je k vidění v prostorech kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana ještě do konce srpna.

0: Po reportáži Kristýny Motyčákové jste slyšeli novou píseň Terezy Hrabiny, nazvanou Jiný jméno na zvonku. Reportáž, stejně jako ostatní příspěvky Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě připomínám, že kromě grónského autorstva můžete na festivalu Měsíc autorského čtení v divadle Husa na provázku v Brně potkat i zástupce domácí linie. Dnes ve 20 hodin a 30 minut například Markétu Pilátovou. Podrobnosti najdete na internetu na adrese www.autorskéčtení.cz. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Muselo to být někdy časně z jara roku 1955, kdy jsem si koupil na brněnském hlavním nádraží památné číslo Nového života, tehdy samozřejmě stále ještě bašty nesmrtelného stalinismu v naší literatuře, kde se však Kostějové přece jen pokoušeli trochu větrat a otvírat okna nejen do Evropy, ale i směrem na tu pokrokovější část oné země, co přece neměla být jen zemí samých ocylindrovaných stričků samů za velkou louží. Přišel samozřejmě vhod Whitman. Ale bože můj, jaké to byly verše. Přes všechen panteismus, všechnu naivní víru ve svobodu a demokracii, si mne okamžitě získal. Byly to náhle zcela jiné verše, než jaké jsem znal sporadicky ze starších vrchlického překladů. Nestratili, nemohli ztratit svůj širokodechý, širokovlný, oceánský a demiurgický patos, ale přece se k nám drali neúprosnou věcností, střízlivostí, současností nového jazyka, nové skutečnosti naší mluvené mateřštiny. Co snad tenhle Whitman místy tratil na méličnosti, na usilně potlačovaném a přece nepotlačitelném patosu, to získával na exaktnosti, názornosti, naléhavé přesnosti jazyka. A co hlavně, z těch veršů se ke mně vlnil a stoupal vzhůru ve vší zdůrazněné studnosti, která ho jen umocňovala, tentýž éros, který odedávna zapaloval i mé srdce a který v této síle a samozřejmosti a přitom až panické cudnosti s rumněncem ve tváři jsem dosud nepoznal. A nebo někdy už přece? Jaký však byl můj údiv, když právě pod těmito verši byl podepsán jako jejich překladatel odedávný hlasatel bez lazurovosti, nepřítel každého zjeveného citu a patosu, můj starý známý učitel, mučitel Jiří Kolář. Kolář pro nás mladé se všech stran nastoloval nová měřítka, otvíral do kořán okna světovosti poezie, především avantgardě a jejím duchovním otcům. Vzpomenu jen některých. Mne osobně nejvíc zasáhl už předtím ctěný Baudelaire, hlavně Baudelaire malých básní v próze, rezonující s mým vědomím ošklivosti našeho civilizovaného světa a potřebou alternativního jiného vesmíru, nechci říci umělých rájů. Z Francouzů byl inspirující svým absolutismem ještě Mallarmé, k němuž však sotva mohl být klíčem šarádovitě neumělý překlad Lešehradův, pak tu byl Mramor Pouf a z Američanů vedle vzpomenutého miláčka Whitmana, nikoliv civilistní a levicový Sandburg, ale epičtější a hlavně mýtičtější, náhrobkově antikizující Edgar Lee Masters. Kolář imponoval mně, počínajícímu kunsthistorikovi, už tehdy mimořádným rozhledem po výtvarném umění, Jeho vkus byl neobyčejně široký, už tenkrát jaksi všežravě kolážovitý a poněkud eklektizující a, jak se mi zdálo, ne dost avantgardisticky konsekventní. Trochu mě ku příkladu překvapoval jeho až tak velký obdiv k impresionistům, hlavně Degasovi, s jehož racionalismem a kázní musel však nutně souznít a už tenkrát uhranutí studeným jemnost pánem klasicismu Engrem. O koherentnosti jeho výtvarného kréda jsem měl své pochyby. I tady připomínal samouka, nadšeného amatéra a především neskrotného tvůrce mísícího a prostříhávajícího jednotlivé mistry a obrazy podle jen a jen svého osobního klíče. Už tehdy se rýmovalo na jméno Kolář, ze všeho nejvíc slovo koláž. S určitou nevěrohodností a hlavně nenásledovatelností Kolářových impulzů a s jistým podezřením na ne tak docela ve všem všudy neomylnou autoritu mistrovu, v čemž mi dal život za pravdu, mám zpět náš, můj a Havlův výlet do ateliéru Kolářem tehdy tolik fedrovaného moderního malíře Karla Součka na Kladno. Vašek mne na ten zájezd doslova uhnal. Já byl dost na rozpacích. Nějak mi nešlo dohromady impulzivní, senzualistické, skoro vatovské nebo navrátilovské či purkyňovské malování Součkovo s jeho proklamovanou moderností, kterou v jeho případě jsem viděl jen jako vnější, jako cosi jeho dílu vlastně cizorodého. Nešlo ani tak o evidentně Součkovi naordinovanou 42. tematiku jeho obrazů, všechna ta nádraží, pasáže, kajnarovskou osudovost či setkání, míjení a loučení, ale už vůbec jsem si nemohl srovnat vysloveně staromilský způsob malby s obrazem děleným do všelijakých dalších ploch a výsečí, kde se vypravovalo na způsob gotických deskových obrazů či moderních komiks, ale štětcem značně Biedermajerovským. Tenhle rozpor jsme cítili, třeba jsme si ho neodvážili kritizovat, s Vaškem jednoho březnového dne, nejspíš roku 1955, v Součkově kladenském ateliéru, kdy nás přijal naprosto neintelektuální, tehdy spíš napůl podezíravý, napůl polichocený strejc, který v ničem nerezonoval na naše intelektuálské repliky, ale raději prozíravě mlčel mezi převracením svých ještě schnoucích, intenzivně damarů a lakyč pících pláten. Kromě nich se v bytě ateliéru všude povalovali či postávali v idyle opravdu Biedermajerovské samé pleny, dudlíky, flašky s dětskou výživou či kočárky, mistrovi spokojené mladé domácnosti. Na mou duši, spíš jsem si připadal jako v dokonalém socialistickém realismu než u předního malíře moderny. Bylo to tam cítit nejen damarou a lněným olejem, ale i novorozeneckým pachem, vůní mateřského mléka a obnažovaných prsů. Proto mne později nijak nepřekvapil Součkův další vývoj, který byl jistě ne k radosti jeho padrona Koláře zcela zákonitý až k té profesuře na akademii, kam se ovšem od počátku hodil i s tím svým sociálním odleskem Rudé záře nad Kladnem. Málo na plat, mistr Sunto s realitou neměl občas lehké. Ale to musím zažalovat trochu i na sebe. V jedné chvíli, asi nejvíc v prvním půli roku 1955, jsem se opravdu snažil vyhovět, vcítit se do mistrova způsobu myšlení a být up to date, jako ti lidé od Kolářova stolu. Takže jako nadcházející kunzhistorik, Uvolil jsem se na Kolářův podnět si trochu zateoretizovat a zkusit sformulovat jeho dogma bez lazurovosti, tézy konkrétního iracionalismu a jak se to všechno jmenovalo, doložit rozsáhlým esejem. Ten jsem skutečně vypracoval. Kolářovo přijetí, nebo spíš absolutní nepřijetí mého textu bylo pro mne ledovým překvapením. Kolář rukopis vzal a pak mi spíš vzkázal po někom, než sám řekl, nikdy o tom už nemluvil, že mi nerozumí. Že z celé té mé vědecko-kritické práce nepochopil jediné slovo. To bylo varování, protože jsem psal něco, co jsem sám necítil, poněvadž jsem se pouze vcíťoval, nemohlo to být přesvědčivé a došlo tehdy logicky k jakémusi myšlenkovému zauzlení střev a hlavně k zástavě srdce. Navíc vždycky mi byl cizí každý analytický přístup, každý objektivní odstup, který musí obezřetně předcházet jakoukoliv podobnou syntézu. Kolář byl ale poctivý v tom, že takovouhle dobrou vůli samozřejmě poslal k čertu a žádný úkol už mi potom nezadal. Naučil mne tak možná bezděčně, nicméně až do smrti tomu pro básníka nejdůležitějšímu, ševče drž se svého kopita, spoléhat na sebe a v sobě jen jako na básníka, jen na básníka a jen na poezii.

Slyšeli jste devátou část vzpomínek Jiřího Kuběny a poté píseň z nového alba brněnské folkrockové skupiny Folk Team. Text i hudbu napsal Michal Huvar. Album Na konci světa je 8. řadovou deskou skupiny a vyšlo po přestávce dlouhé 14 let. Nakonec bych ráda připomněla, že 11. července uplynulo 180 let od narození francouzského spisovatele katolické orientace Léona Bloa. Ten byl velkým vzorem staroříšského vydavatele a překladatele Josefa Floriana a pro oba měl vždy velké uznání i básník Jiří Kuběna. Florian v roce 1908 vydal ve vlastním překladu Blojův román Chudá žena. Moderní překlad Chudé ženy pořídil pak v roce 1970 Josef Hejduk. Rozsáhlý výbor z díla francouzského spisovatele vyšel roku 2007 v nakladatelství Triáda pod názvem Léon Bloa – Stránky z díla. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Americké síly zahájily novou vlnu útoků proti Íránu a ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní pak oblačno a hlavně na severu místy přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu, devátou noc po sobě. Oznámilo to velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM. Írán informoval o útocích na Tabriz, Bandar Mahshar a další města. Údery budou i nadále snižovat íránské vojenské schopnosti používané k útokům na obchodní plavidla a civilní námořníky proplouvající Hormuzským průlivem, uvedlo americké velitelství. V Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude resort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
2: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
1: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty a jednak kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se neměla až na výjimky používat během výuky i o přestávkách. Fotbalisté Španělska porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 v prodloužení a slaví druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres, když už Argentinci hráli v 10. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
3: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
1: Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní pak bude oblačno, přechodně zataženo a hlavně na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 12 a na Šumavě až 16.
0: Doprava.
1: Na výjezdu z Prahy po D7 je nové omezení u Středokluk. Na 5. kilometru se jezdí pouze jedním pruhem. Teď projedete bez výraznějšího zdržení. A silnice číslo 14 je

0: je uzavřená u Javorníku kvůli pracím silničářům. Lze to objet třeba přes Janské Lázně a Černý Důl. To byly zprávy časným ránem na Dvojce. Vás provede Jakub Kaloč.
1: A to s datem 20. července je pondělí. Já vás vítám 4 minutky po 5. hodině. A těšil jsem se na vás, musím říct, i když, přátelé, on je to vlastně okamžik, kdy člověk po dovolené zjistí, že lednice už není hotelový minibar, ručníky se sami nevymění a u snídaně už si nemůžete vybrat z 10 dobrot a nádobí se také neumeje samo. Je to taková vlastně návrat, taková jízda na kole po zimě. Ono to trošku vrže, hledáte rytmus, ale myslím si, že nebude dlouho trvat a i vaší trpělivostí si myslím, že pojedeme opět z kopce a pofrčíme a budeme mít vítr ve vlasech. Jinak já se chci přivítat i s Pepičkem Maršálem, mým milovaným kolegou.
0: Ahoj, Kubičku.
1: Ahoj, dobré ráno. S Jitkou Sakalovou, která sedí naproti už celou noc. Ahoj, Jituš. Dobré ráno. Pepičku, ty jsi mluvil o tom částečně ve zprávách, že vláda uvažuje o tom, že by zamezila mít u sebe dětem v mateřské školce mobilní telefony.
0: Já myslím, že to nebylo v mateřské školce, ale od prvního stupně základní školy. No,
1: ty jsi říkal i mateřská, já už jsem se lekl, protože my jsme se... Mateřská taky, jo.
0: Jo, tak počkej, a já se s vámi podívám.
1: Protože já si vzpomínám, že my jsme mývali bábovičky pro lejzačky. Já jsem se snažil u té logicko-motorické...
0: A máš pravdu.
1: U té logicko-motorické hry nacpat trojúhelníček do menšího kolečka a tak dále a děcka už jezdí na, na Instagramu, frčí na TikToku.
0: Je to tragédie, to, no. Já to teda za tragédii.
1: No, jinak co do cen benzínu, myslel jsem si včera, že na to vyzraju, že si ještě koupím levnější, ale mám takový pocit, že pumpaři, čerpadláři reagovali už od včerejška na ten dnešní.
0: No, já jsem dneska četl, nevím, jestli v Četce nebo kde, že byly až půlhodinový fronty, nebo že se půl hodinu čekalo teda na tankování, že lidi teda, jak si chtěl udělat ty, ten poslední den chtěli ještě maličko si přilepšit a natankovat levnějc.
1: Tak já jsem si říkal, proč je na té mé pumpě prázdno. Tam už stálo 49 korun litr paliva.
0: Aha, no, tak
1: dobře, no.
0: Tak proto.
1: Tak jo, tak budeme jezdit na kole. Každopádně zůstaňte s námi, pustíme si Krištofa, co bude pak. To bude zpívat Krištof, ale já vám řeknu, co bude pak. Budeme se bavit o žirafách, který údajně podle vědců umí počítat. Konkrétně mrkve. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

ty mi šeptej, co bude pak, já šeptat nebudu, to byste mi možná špatně rozuměli, ale byla to docela jízda s Krištofem a já doufám, že v té jízdě budeme moci pokračovat. A já jsem se tentokrát, já tady mám vždycky, tomu říkám taková kravinka, tak mi odpuste, zaměřil na mohutné sudokopytníky, na žirafy a objevil docela zajímavé zjištění, že žirafy umí sčítat mrkve. Mě to tedy samozřejmě pobavilo, přesto by tedy asi státní maturitu neudělali, ne asi, ale určitě. Ale k čemu jim vlastně tato schopnost je? Opravdu podle vědců úspěšně zvládli sčítání mrkví a ten úspěch se počítal na procenta a těch procent je 70. Při tom odčítání nebo pak už složitějším přesouvání jídla selhávali děvčata nebo selhávala. No a my si je samozřejmě obvykle představujeme jako mírumilovné obry okusující listí, no ale jak ukazují výsledky experimentů, tak mají i skrytý matematický talent. Konkrétně se jimi zabývali vědci z univerzity v Barceloně a publikovali pak následně to své zjištění v odborném časopise Scientific Reports. A ta zajímavá studie naznačuje, že žirafy dokážou v hlavě skutečně si srovnat v tom mozečku a sledovat, jak jídlo přibývá a v podstatě ho sčítat. Jednalo se o 4 žirafy v zoologické zahradě ve Španělsku a opravdu ten výzkum absolvovali bez předchozího tréninku. A těch pokusů vědci udělali 1000, aby měli samozřejmě relevantní výsledky. A nejprve jim ukázali 2 žluté nádoby s mrkvemi, které následně zakryli, pak do jedné z nich přidali ze 3. zeleného boxu další kousky mrkve. A to sčítání, jak jsem říkal, šlo jim to zhruba na 70%. A tuto schopnost počítat prokazovali do 5 kusů té mrkve. Jo, ale jakmile jich bylo víc, tak už pak měli holky problém, asi jako já pak v první třídě. Ale kdo si představuje, že žirafa jednoduše sdělila, jaký počet kusů vidí, no tak vás samozřejmě zklamu, tím jejich úkolem bylo spíš vybrat nádobu s větším množstvím jídla. A to se jim opravdu dařilo. A nejsou jediné, ono se to daří i ptákům, třeba kavky jsou velmi chytré, i havrani teď zjistili, že jsou poměrně chytří, stejně tak u slonů tato schopnost převládá. Prostě je to o tom přežití, o tom, jestli nasytíte rodinu. To znamená, když ta žirafa viděla misku, kde bylo více mrkví, do 5 kusů tedy, upozorňuji, tak si tu misku vybrala. Tam, kde jich bylo míň, tak ji nechala ostatním. To znamená, že nějaké početní úlohy v tom malém mozečku jsou schopné ty žirafy vyprodukovat. A proč tyto dovednosti? No, protože mohou prý souviset podle vědců se způsobem života žiraf ve volné přírodě, se ty jejich skupiny často rozdělují a znovu spojují a zároveň hledají potravu, která je rozptýlená na velkých plochách savany. To znamená, že ta schopnost odhadovat velikost zdrojů jim přináší samozřejmě do jisté míry určitou evoluční výhodu. Další výhodu máte i vy, když posloucháte dvojku, protože na dvojce se vám nemůže nic špatného stát. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A já s dovolením začnu tím aktuálním počasím. Když se koukám na teploty, tak ty jsou poměrně přijatelné, nebo samozřejmě jak pro koho, mezi 9 až 12 stupni Celsia a střídá se oblačná obloha s polojasnou, ale té polojasné je malinko více a zatím beze srážek. Když se podívám na den, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno, ta severní polovina spíše pod zataženou oblohou, přechodně ojediněle na severu místy s přeháňkami. Ale večer bude srážek ubývat a ty teploty, řekl bych, že se umoudřily. 18 až 23 stupňů Celsia na jihu Moravy do 25, což je vlastně ta hranice těch tropických teplot, a na horách pak naměříte v 1000 metrech kolem 12, na Šumavě o 4 stupinky více, to znamená k 16 stupňům. Ovšem, noc se nám malinko ochladí, 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle kolem 5 stupňů Celsia, tak si možná vemte silnější deku na noc. No a ten zítřek 19, 23 na Moravě do 25, většinou polojasno zpočátku, přechodně opět na severu se může vyskytnout vyšší oblačnost nebo více oblačnosti a sem tam nějaká taká.

Bikin Japan, Alphaville a my se dostáváme k datu 20. července, což je dnešní datum, je pondělí, posloucháte Vaše ráno na dvojce, já vás vítám. No a k tomuto datu se váží určité události. V současné době se tento podnikatelský plán asi neuchytí, ale 20. července v roce 1708 Andreas Eberhard z Brna dostal oficiální povolení, přátelé, provozovat nosítkovou službu, což byla první veřejná doprava v zemích českých. Nosítka fungovala na Zelném trhu na náměstí Svobody a jako nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané nebo Němci. Tak místo prostě taxíka nosítka, no tak co vím, tak teď skončilo mistrovství světa ve fotbale, vyhráli Španělé, tak teď už vidím jezdit taxíky pouze na trávník pro fotbalisty. No a psal se rok 1885, v horní části dnešního Václavského náměstí v Praze se začalo s kopáním základů novostavby Národního muzea. Ve veřejném konkurzu na novou muzejní budovu zvítězil projekt architekta Josefa Šulce, který po roce zaujal především tou myšlenkou ústředního panteonu. Ta stavba trvala 6 let, financovali tehdy Český sněm a ty náklady dosáhly opravdu obrovské výše, tehdy 2 miliony zlatých. No, nyní se také kope kolem muzea a snad to nebude stát za zlámanou grešli. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Krásné ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré jitro. V Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Vláda bude ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví. Návrat k vyšší valorizaci penzí teď vláda prosazovat nebude. Dnes ale kabinet projedná novelu o navyšování penzí. Důchod by se tak mohl nově zvedat každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let. Dnes se penze navyšují v 85 o 1000 korun. Návrh počítá také s opětovným navýšením penze pro pracující seniory. Opozice návrh kritizuje. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních elektronických zařízení ve školách by dnes měla také projednat vláda. Podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se neměla až na výjimku používat během výuky i o přestávkách. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, ale úřad práce žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací vystupuje například Asociace profesního vzdělávání.
1: Počasí.
0: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní pak bude oblačno, přechodně až zataženo a hlavně na severu se místy objeví přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě tepleji až 16.
1: Doprava.
0: Na 300, 14 a 5 kilometru D1 směrem na Prahu havarovala dodávka. Zasahují tam záchranáři a je to navíc v omezení, a tak počítejte s narůstající kolonou. Teď se zdržíte už asi čtvrt hodiny. Na výjezdu z Prahy po D7 je teď nové omezení u Středokluk. Na 5. kilometru se jezdí pouze jedním pruhem, teď ještě projedete bez významnějšího zdržení. A opatrně na silnici číslo 11 u Červené vody. Osobní auto tam srazilo srnu a průjezd je tak omezen. To byly zprávy, slovo má opět Kuba.
2: Tady průjezd omezen zatím není, alespoň ten mentální. Je 5:33. Krásný hlas Josefa Maršála vás bude provázet až do dnešní 11. hodiny dopolední. Je 20. července, je pondělí. Prázdniny jsou v plném proudu, respektive ty už jsou v plném proudu od 26. června a končí 31. srpna, myslím v pondělí. A proč o nich hovořím? A to i v rámci profesního vzdělávání, o kterém zde hovořil Pepíček, přivítám u mikrofonu naši milou kolegyni Terezu Haserovou, s kterou si budeme povídat o tom, jak vlastně prázdniny vznikly, nebo kdo jim dal vzniknout, kdy vznikly a z jakého důvodu vznikly. No tak samozřejmě, aby jsme nemuseli makačit. Respektive tedy učitelé, žáci, aby si mohli takhle odpočinout. Tak za chvíli se můžete těšit i na milý hlas naší milé Terezky. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: 5 hodin 37 minutek je pondělí 20. července. Já vás vítám u ranního vysílání dvojky, respektive vašeho rána na dvojce. A určitě už jste si všimli i tou skladbou, tím obsahem toho našeho vysílání, že je prázdninový provoz a my se také o prázdninách budeme bavit. A budeme se bavit s Terezou Haserovou. Dobré ráno, Terezo.
1: Dobré ráno,
0: ahoj,
1: Kubo.
0: Čau. Terezka je toho času editorkou, jinak redaktorkou Českého rozhlasu Dvojka. A my jsme si s Honzou Kovaříkem říkali, proč nevyužít jejího hezkého projevu a krásného hlasu. A proto ji budeme dávat, jak budeme jenom moc příležitost. Tu má právě teď, já už jsem to nakousl trošičku, to téma prázdnin samozřejmě, to se dá pojmout jakkoliv, ale my se vrátíme i do historie a budeme se bavit o tom s Terezou, kdo a kdy vlastně prázdniny vymyslel a odkud se tedy prázdniny vzaly.
1: Kubo, já jsem zjišťovala, jak to je s těmi prázdninami a zjistila jsem, že už v dobách Jana Amose Komenského se u nás v Česku o nich začalo uvažovat, ale potom je zavedla až Marie Terezie spolu s povinnou školní docházkou. Takže od toho 18. století tak se ty prázdniny potom objevují jako taková jasná daná věc, která je zanesena potom i ve školních řádech.
0: Aha. A mě by zajímalo, já jsem si vzpomněl také na Jana Wericha, konkrétně na Čochtana, kdy vyprávěl o jednom řezníkovi, který, aby ušetřil na mase, namlel 2 roky prázdnin do klobás a lidem se pak nechtělo makat. Ale to se bavíme o 2 letech prázdnin. Mě by zajímalo, proč prázdniny trvají zrovna 2 měsíce.
1: No, ono už v roce 1925, tak se potom zavedl nějaký ten jasný čas, jak dlouho ty prázdniny budou trvat. Bylo to v délce zhruba 5 týdnů a začátek školního roku se lišil podle regionálních podmínek. Potom se to vlastně ustálilo nějakým způsobem ty prázdniny a ustálilo se to tedy tak, že ten školní rok začíná 1. zářím a končí 30. červnem a je to jedna z mála věcí, která vlastně už nám tady zbyla z té první republiky, opatření, které nám zůstalo do dneška. A ono to bylo vlastně tehdy tak, že aby se mohly děti nějakým způsobem uvolnit, aby si mohli odpočinout, aby mohli pracovat. To je právě to, v čem se ještě ty názory různí, že buď pomáhali právě doma těm rodinám, anebo to bylo i proto, aby si trošku jakoby odpočinuli od toho učení. Tak to je ten důvod, proč vlastně vůbec ty prázdniny takhle vznikly.
0: Ty jsi mluvila o Janu Amosi Komenském, ale my se musíme dostat také k Marii Terezii, nemýlím se.
1: No, o té Marii Terezii už jsem ale taky mluvila. Říkala jsem, že za té tereziánské doby. Takže to vlastně přišlo, ty prázdniny.
0: Čili Honza to s námi myslel dobře, teď nemyslím Kovaříka, ale Jana Amose Komenského, ale za Marie Terezie tedy se staly oficiálními.
1: Já to ještě trošku teda upravím. Takže do roku 1925 byly ty prázdniny zhruba v délce 5 týdnů. Začátek školního roku se lišil podle regionálních podmínek. Za první republiky jsme si to ustálili na ty 2 měsíce. No a tím pádem je máme takto dodnes.
0: A ty jsi hovořila i o tom, aby děti, kromě toho, že budou mít tedy volno ve škole, mohli pracovat, takže může se to týkat, nebo mohlo se to týkat i zemědělců částečně? Třeba.
1: Je to přesně tak, že vlastně i v tom zemědělství se to kolikrát ani nebralo, jakože je to vyloženě práce pro ty děti, ale prostě pomáhají doma. Takže tam to bylo, jasnější ještě, že budou vlastně ty prázdniny muset strávit na tom poli a budou muset pomáhat.
0: Tak a Teresko, já to malinko odskočím od těch faktických úvah našich a faktografických. Jak ty nejradši trávíš prázdniny? A neříkej v práci, prosím.
1: No teď je to v práci, samozřejmě. Ale já jsem nejraději trávívala prázdniny s babičkou. Nebyly to ale prázdniny na vesnici, byly to městské prázdniny. Já jsem je trávila v ostravském bytě, ale měla jsem tam svůj pokoj, měla jsem tam takový ten babičkovský komfort a bylo to krásné, byly to nádherné prázdniny. A Kubo, jaké ty máš nejraději prázdniny?
0: Já rád cestuji, to znamená, pokud to jen trošku jde, tak prostě vezmem auto nebo letecky, jakkoliv se prostě dopravíme mimo naši vlast a poznáváme jiné mravy, jiné krajiny, jiné kultury a já jsem vůbec strašně rád za to, že ta možnost je. Mimochodem, já jsem takhle volno dlouhé, relativně dlouhé, 14 dnů neměl asi 8 let, takže to bylo do jisté míry i za odměnu. malinko, no.
1: Tak to ti přeju, to je krásná odměna.
0: No a já všem z vás přeji, abyste ty prázdniny, jak děti, tak rodičové, prožili, jak nejlépe umíte a jak nejlépe máte vlastně možnost prožít prázdniny. Tereze, poděkuji. Ty jdeš psát, viď, a připravovat další vysílání.
1: Já jdu připravovat další vysílání. Asi. Čeká nás zase 2,5 krásných hodin s Honzou Kovaříkem.
0: Tak na něj se můžete rozhodně těšit, přátelé. Za chvíli vám řeknu, jaké počasí nás čeká a v tuto chvíli se s Tereskou rozloučím a popřeju jí hodně štěstí i za mikrofonem.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Nastala téměř časová kázeň, 5. hodina, 46. minutka, je pondělí 20. července. Posloucháte stále Vaše ráno na Dvojce, než se dobeře do studia váš oblíbený kolega, náš oblíbený kolega Honza Kovařík. Tak přátelé, já se budu věnovat chvíli počasí a to aktuální vypadá tak, že zatím beze srážek je na většině území polojasná obloha, kolem střední Čech i mráčky a teploty mezi 9 až 13 stupni Celsia. Jak to bude vypadat přes den? V té jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní polovině území očekávejte většinou oblačno, přechodně zataženo a ojediněle bude se to týkat severu, místy s přeháňkami. Večer naopak bude oblačnosti ubývat a srážek stejně tak. No a nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, jih Moravy malinko teplejší do 25, na horách 1000 metrech kolem 12, ovšem Šumava o 4 stupínky více. Ten zítřek velmi podobný, teplotně stejný, 19, 23, jižní Morava 25 stupňů, na horách pak kolem 14 a většinou má být polojasno, ale na tom severu ještě očekávejte, že se ta oblačnost místy udrží i během odpoledních hodin. Krásné ráno.

0: Je 5 hodin 50 minutek, já mám ještě malinko času na to vám říct, jak to se mnou vypadalo, nebo vypadá po dovolené, a asi to znáte, protože to je vlastně okamžik, a já už jsem to říkal na začátku vysílání, kdy člověk po té dovolené zjistí, že lednice není hotelový minibar, ručníky se sami nevyperou a u té snídaně si také už nemůžete vybírat z těch desítek různých dobrot, nádobí se neumije samo, a ten návrat do procesu, dalo by se říct, že je to jako jízda na kole po zimě, kdy to malinko vrže, hledáte ten správný rytmus, ale já všem, kteří se třeba teďka z dovolené vrátili, přeji, aby se vám šlapalo těmi krásnými dny, co nejplynuleji a nejjednodušeji. No ať už vás čeká cesta třeba přes půl světa, nebo jen lavička pod rozkvetlou lípou, tak přeji vám prázdniny plné pohody, dobrých lidí, zdraví a zážitků, na které se bude krásně vzpomínat, a zkuste si užít každý den naplno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Jsou prázdniny a vy taky musíte pracovat? Léto je období, kdy se svět rozdělí na dvě skupiny. Jedni pijí aperol na pláži, druzí pijí studenou kávu u počítače a říkají tomu kariéra. Jak říkal Oscar Wilde, práce je útočištěm těch, kteří nemají nic lepšího na práci. V červenci to zní překvapivě osobně. Nejtěžší na práci v létě není práce. Nejtěžší je předstírat radost, když vám kolega ukazuje 300 fotek západu slunce. Práce v létě je jako být střízlivý na svatbě. Všichni kolem mají pocit, že život je nádherný. A vy přesně vidíte, co se doopravdy děje. Viděli jste film Rozmarné léto? Rudolf Hrušínský hned v úvodu říká, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. A já dodávám, že stejný názor na to měl i Alois Jirásek, který napsal den za dnem, léto za létem a nakonec smrt. No, a teď mi ještě nejde Wi-Fi na.

0: seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
1: Krásná perla Labuan.
0: Bojuje.
2: Prince a princezna jsou v bezpečí.
0: A brání svobodu Malajzie.
3: Ta loď je plná vojáků.
0: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: V Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu a za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, šestkrát méně než v loni za stejné období. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní oblačno, hlavně na severu místy přehánky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci. Podle šéfky resortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává i teď.
6: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
4: Od dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, zatímco v loni jich bylo šestkrát tolik.
7: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 tisíc, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Má být na Vltavě pod Vyšehradem s cílem urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Heliport nahradí dosavadní provizorium v Zítkových sadech, které záchranářům nevyhovuje. Před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat také vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
8: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní oblačno, přechodně zataženo a hlavně na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 12 a na Šumavě tepleji až 16.
5: Doprava.
4: Na 314,5 kilometru D1 směrem na Prahu havarovala dodávka, zasahují tam záchranáři a je to v omezení. V koloně se zdržíte už asi 20 minut. A silnice číslo 54 je za Vracovem ve směru do Kyjova uzavřena, a to po nehodě osobního auta. Lze to objet třeba přes Milotice. Zprávy končí, těší se na vás Honza Kovařík.
10: 6:04 vám přeji zase jednou dobré pondělní ráno. Je to už 20. červencové ráno a ti, kteří skřípali zuby o sebe při vědomí, že každý den se řešil fotbal, se dnes ráno radují. Game is over, jak říkají naše děti a vnoučata,

0: je dohráno, Španělé jsou mistry světa, nějakou dobu to ještě bude rezonovat ve veřejném prostoru. Z celého toho včerejšího příběhu si vybírám fakt, že Španělé znovu posunuli rekordy v neporazitelnosti a jestli mají správné informace kolegové v ČTK, neprohráli 38 soutěžních reprezentačních zápasů v řadě. Nikdo jiný tak dlouhou šňůru nemá. Klobouk dolů před nimi. Pro vás, kteří jste zamáčkli slzu, že se teď nebudete mít čemu sportovně věnovat, mám dvě dobré zprávy. V Praze na Štvanici startuje velký ženský tenisový turnaj a už o nadcházejícím víkendu se rozbíhá i tuzemská fotbalová liga. A ještě jeden rekordman svým způsobem vstupuje do dnešního rána. Pro mě je tím rekordmanem jistý Jakub Kaloč. Už jste ho jistě zaslechli mezi 5. a 6., že občerstven pobytem někde v teplých krajích je zpátky u rozhlasového mikrofonu. Když jsme se tu ráno potkali a padli si do náruče, přemýšleli jsme, kolik let už Jakub ráno co ráno vstává, aby byl s vámi na vlnách dvojky, a dopočítali jsme něco jako 14 let. No tak klobouk dolů před ním i před vámi, kteří takhle vstáváte ráno co ráno ještě mnohem déle. Je 6:06, dobré jitro.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Je pondělí na hodinách 6.10 a před námi odhalení tématu audiokvízu pro tento týden. Kdo s námi vstáváte celý červenec, víte, že jsme už hádali hlasy herecké, hlasy opeřenců, vzpomínali jsme na slavné rozhlasové znělky a teď bychom rádi připomněli, že součástí historie Českého rozhlasu je také jeho symfonický orchestr. Úctyhodné stoleté těleso, které se podílí vydatně na exportu české kultury do světa a také pravidelně v našem studiu S1 nahrává ty nejlepší kousky pro vaše uši. Hráčů symfonického orchestru je kolem stovky a hrají na mnoho hudebních nástrojů a tak Tereza pro tento týden vybrala 5 z nich a postupně vám dáme ochutnat jejich ladné tóny a vy můžete zkusit uhádnout, který nástroj nám to hraje. Začínáme vcelku stylově u smyčcových nástrojů, víc zatím nenaznačím a nabízím první ukázku.
0: Ranní dvojka. Audio quiz.

to velmi libozvučně, co říkáte. Teď jde o to, co to je. Je to poměrně svým původem starý hudební nástroj, který před staletími mohl mít dvě různé podoby. Pokud se držel mezi koleny, slušelo mu italské přízvisko da gamba. Pokud se držel v ruce, pak to označení zní da braccio z italského slůvka pro paži. Smyčec byl potřeba, ať už jste hráli na nástroj s přízviskem da gamba nebo da braccio. Je to na začátek dost? Já pevně doufám, že ano. Můžete psát na dvojka@rozhlas.cz, případně přidejte nějakou vzpomínku na svoje roky v Lidové škole umění. Kdo nemá tolik času, vyťuká SMSku na 702 222 220. Který hudební nástroj zněl v té úvodní ukázce? Tohle, co už se dere do vašich uší, to je Petr Nať a jeho skladba Jsme svoji. Doufám, že to platí i o nás, milí posluchači.

Jsme svoji a vy jste evidentně naši, protože i teď pár minut po 6. ráno vás baví si hrát a tipovat. Mám tu zajímavé tipy. Jeden zjevně pochází od pedagoga Lidušky nebo Zušky, jak se dnes říká, vtipná hláška. Jeden z mých žáků místo da gamba pravil da gambrinus. To mě pobavilo. Zkouším si představit i jiné verze, třeba da Radegast nebo da Braník, ale dobře. A jinak máte tady drobný spor. Je to čelo, totiž violončelo, nebo je to viola? To je to, oč tu běží. Tak ještě jednou vám dám ochutnat z té krásné nahrávky. Slavná romantická symfonie Hectora Berlioze se jmenuje Harold v Itálii. Hraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, diriguje Libor Pešek a solo má Jan Pěruška.

Dobrý den, takhle krásně zní jen viola, píše Růžena. To je jeden názor. Jana ta píše dobré jitro, je to violončelo, krásný nástroj, sametový zvuk. A mně se vždycky vybaví Kolia a Zdeněk Svěrák, hádejte proč. Rozumím, tak je to viola nebo violončelo, ještě chvíli přemýšlejte, hrát a zpívat vám k tomu bude Lady Gaga. Na hodinách 7:15 a 2,5 minuty.

0: Čekal jsem, jestli to přijde, a přišlo. Konečně jste si vzpomněli na Josefa Kemra. Paradoxně nikoli v té slavné roli v Chalupářích, ale někdo tady píše o Vítiskovi a Andělu na horách, kde Josef Kemr hraje na violončelo. No, přátelé, viola nebo violončelo. Nebylo to úplně jednoduché dnes po ránu, ale...
1: Audiokvíz odhalení.
0: Ale pravdu měli ti, kteří se přiklonili k viole. A je pravda, že Josef Kemr v Chalupářích na violu hraje krásně, je to jeho autentický výkon, neb mistr Kemr na violu hrát uměl. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem s úžasem zjistil, že když znovu začali vysílat Chalupáře, tak znovu ovládli ten večer a stali se nejsledovanějším pořadem toho večera. Prostě nedá se nic dělat, kvalita je kvalita. Tak teď na dvojce Kouzlo bílejch čar, potom Nádherná láska a pak už bude Nádherný čas 6:30. Do té doby si užívejte muziku a vykročte do dalšího týdne tou správnou nohou.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. V Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí totiž neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litru. Vláda bude ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky i o přestávkách. Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo má být na Vltavě pod Vyšehradem s cílem urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice a také do porodnic v Podolí a u Apolináře. Heliport nahradí dosavadní provizorium v Zítkových sadech, které záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat světově proslulou šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar ho od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval k odstoupení a označoval ho přitom za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána.
0: Počasí.
2: V jižní polovině území bude dnes většinou polojasno a v té severní polovině bude oblačno. Přechodně může být až zataženo a hlavně na severu se místy mohou objevit přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 12 a na Šumavě tepleji až 16.
0: Doprava.
2: Na 314. a 0,5 kilometru D1 směrem na Prahu havarovala v omezení dodávka. Leží na boku a na místě zasahují záchranáři. Kolona proto narůstá, zdržíte se v ní už asi 40 minut. A se zdržením už počítejte také na příjezdu do Prahy po D7, a to kvůli omezení u ruzyňského letiště. Do kolony se brzdí na 3. kilometru a vzhledem k provozu se to asi moc lepšovat nebude. A opatrně na začátku D49 směrem na Fryšták od Hulína hlásí řidiči hustou mlhu. To byly zprávy, slovo má opět Honza.
3: 6:33, pondělí 20. července. Za oknem tady v Praze na Vinohradech se rodí krásný sluný, i když po ránu docela z ostra a z čerstva chladný den. A to ještě ani zdaleka nebylo svaté Anny. Inu, chladna z rána se mohou objevit i takhle brzy. Doufejme, že si je užijeme a že to bude příjemný týden pro všechny vaše prázdninové plány. Jestli byste se v takovém počasí, které je právě za vašimi okny, chtěli vydat za pocitem, který jinak patří do hluboké zimy, nabídneme vám tu možnost, a to na zimním stadionu v Blansku v následující reportáži. A u chlazení a mrazení zůstaneme i v závěru téhle vysílací půlhodiny. Je pondělí a startuje další kolo naší pátračky mrazivého léta na Dvojce. Nejdřív ovšem píseň, ve které vás její protagonisté vezmou tam, kde svítí slunce. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: s Janem Kovaříkem.
1: Doznívá píseň, která se do ranního vysílání hodí, protože obsahuje pozitivní vibrace. A jestli už máte za uplynulých pár týdnů července slunce až nad hlavu, pojďte se ochladit na zimní stadion v Blansku. Tam totiž správci led udržují i přes léto a upravují ho rolbou, a tak se buď můžete přijít ochladit, nebo si zatrénovat, jste-li hokejisty, rozbruslit se jako malé krasobruslařky v naší reportáži, anebo prostě jenom užít ten zcela nečekaný zážitek, že v červenci bruslíte.
2: Nám už vypustili totiž halu, tak už jsme se zase dostali do té formy a zase si proskákali ty skoky a zatočili ty piruety.
3: My jako trénujeme v sezóně normálně, protože jsme krasobruslařky, závodíme vlastně.
0: 13-letá Mia Milbauer a 12-letá Klára Kováčová přijeli na veřejné bruslení do Blanska z Brna. V sezóně skáčou dvojité a někdy i trojité skoky. Říkají, že led už jim chyběl.
2: Ale je to takovej dobrý pocit být na ledě a v chladnu, když je venku tak vedro občas.
0: Za týden je čeká soustředění a proto se chtějí připravit, popisují Mia a Klára.
3: Já spíš teda rozbruslení, já jsem nebyla díl na ledě než tady Klára. Asi pirouety radši než skoky jenom.
2: Já se prvně rozbruslím, protože mám nabrušené brusle a potom si proskáču nejspíš všechny skoky a zatočím si piruety z jízdy.
0: David přišel se svým synem Filipem, který minulou sezónu začal hrát hokej.
4: Baví ho to, ku podivu tak chtěl jít. On se učí bruslit jenom, takže úplný základy nějaký. Jak se vůbec na to má udržet na těch bruslích. Úplně jenom, aby viděl, jak pokrčit kolena, jak se má trošku odrazit. Já ho do toho nenutím, takže si bude chtít jednou týdně, dvakrát, nebo vůbec, mě to jedno, má prázdniny, takže jestli se chodí na koupaliště nebo kam, je mě to jedno.
5: Ten led máme připravený vždycky tak, aby už na začátku prázdnin jej mohli začít využívat.
0: Dodává mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.
5: Hokejové kluby, ty k nám jezdí z celé republiky vlastně na svá soustředění nebo letní tábory v drtivé většině. Zájem je velký, kapacita toho ledu ze strany těch hokejových klubů je pravidelně využívána, zejména v dopoledních a odpoledních hodinách.
0: Zájem je podle ní velký i o veřejné bruslení. Na to můžou lidé podle rozpisu přijít většinou večer v pracovní dny i o víkendech.
5: Vlastně v těsném sousedství akvaparku se mohou přijít chladit ještě i do sousedního zimního stadionu. Závisí na počasí, záleží na tom, jak je venku, jestli je hodně teplo nebo je třeba škaredé počasí, tak když je škaredě, tak ten zájem je větší, ale ještě se nestalo, že by led byl prázdný.
0: V některých horkých letních dnech otevřela zimní stadion i Kořim. Lidé tam můžou v chladu posedět na lavičkách. Z Blanska Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Takže přátelé, kdybyste se chtěli rozbruslit, proskákat si všechny skoky a potom zatočit piruety, tak vězte, že v Blansku mají dnes otevřeno od 13.15, zítra od 13 hodin a ve středu od 12 vždy minimálně hodina, ale někdy i 2 hodiny a ve středu 3 hodiny volného bruslení. Není to nádhera? Otevřeno má i Olympik.

0: Je přesně 6.45 plus 12 let a u mikrofonu dvojky je se mnou Jakub Kaloč.
1: Krásné ráno, přátelé.
0: A protože je 6.45 a my dnes chceme vzpomínat, na řadě je...
2: Český rozhlas dvojka, počasí.
0: A máme docela studené ráno. Já tady nabízel reportáž z ledu v Blansku, jakože se ochladíme, ale ono to spíš vypadá, že si zabruslíme, ne?
1: No kamaráde, bude ještě hůř, anebo bude chladněji rozhodně. Když se podíváme na ty aktuální teploty...
0: Počkej, já se podívám na aktuální
1: teploty. Přinesl takovou mapu, která je tak malá, že nevím, jestli ji přečteš.
0: My jsme plně digitální stanice, takže toto je třetí fungující displej. A na wetteronline.cz píšou, že po ránu je teď třeba v Plzni 11, v Budějovicích 11, v Brně Brün 13 a v Praze zase musí mít nějaké extra busty 14 stupňů.
1: Je to tak.
0: A to nejsou zdaleka nejchladnější teploty, které nás tenhle týden čekají.
1: To říkáš správně, a když se ještě pověnuji těm odpoledním teplotám, řekni mi, jaké ty preferuješ přes den.
0: Já odpolední teplota v létě 19 až 24.
1: Tak 18 až 23, pokud by ti to nevadilo, to bude dnešní odpolední.
0: Jo, můžete to nechat.
1: Ano, ano, přesně tak, na jihu Moravy kolem 25. Kdo si vyšlápne do hora nebo tam přežívá, tak v 1000 metrech naměříte kolem 12, Šumava to bude malinko teplejší, kolem 16 stupňů a čeká nás většinou polojasná obloha, ovšem na tom severu se připravte na to, že se místy zatáhne a občas sprchne, tak možná deštník využijete, pláštěnku rozhodně ne, tolik kapek zase nespadne. A ty noční teploty, teď se k tomu dostáváme, možná místy v údolích, v těch mrazivých kotlinách budete moc bruslit. Protože
0: nestraš, my jsme v mrazivém údolí.
1: Protože naměříte i k 11, 7 stupňům Celsia, to budou minima, ale v těch údolích kolem 5 až 3 stupňů.
0: 3 až 5 stupňů zítra po ránu, bude 21. července. Řekneme si to zítra, ty víš, že já vstávám ve 4 ráno v mrazivé kotlině v údolí Bojovského potoka. Dnes ráno tam bylo 10.
1: No, člověče, Kunratice 11.
0: Oh, vyhrál si. Vyhrál si o stupeň. Přátelé, přejeme vám šťastné vykročení do pondělka s datem 20. července. Vemte si dneska mikinu nebo sáčko a nebojte se, vedro nebude. Hrajeme dál. Tohle je příliš sladká píseň na to, abychom do ní my dva mluvili.
1: Jo, ale je to nás dvou.
0: Jakože too sweet.
1: Too sweet, píše se to trošičku jinak.
0: No ale dá se to tak vnímat. Tak snad nás přežijete, budeme tady ještě 14 dní.

0: 6.52 děkujeme s Jakubem Michalovi za vzkaz, který nám tady napsal. Píše totiž, že to je vzácná kombinace. Jakub, Jan. A do závorky dal ryba. Otazník. Jak myslíte, Michale, i ryby dneska budou? Konkrétně tuňáci, ale ještě za nějakou chvíli. Teď před námi neodmítnutelná nabídka. Nabízíme další dvoudenní luxusní pobyt pro dva v Karlových Varech. Stojí to za to? Co pro to musíte udělat? Uhodnout v dalším kole hledanou bytost v pátračce mrazivého léta na dvojce. Pravidla jsou pořád stejná a tady je nápověda.
1: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
2: Narodila jsem se do jedné z nejvlivnějších uherských šlechtických rodin, kde byly moc a bohatství samozřejmostí. Vyrůstala jsem v prostředí plném pýchy, tyranství a intrik, což nutně poznamenalo můj budoucí přístup ke služebnictvu. Po svatbě s hrabětem Ferencem Nádoždym jsem získala postavení, o jakém si většina žen v 16. století mohla nechat jen zdát. Manželství s obávaným válečníkem přezdívaným Černý rytíř mi navíc poskytlo absolutní svobodu a moc nad celým panstvím. Zvěsti o mé chladnokrevnosti se brzy staly noční můrou celého podhradí.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podle některých poslanců a senátorů 30 let na objasnění vraždy nestačí, má být nepromlčitelná a ostravský soud začne ráno rozplétat sofistikovaný systém výrobce pervitinu. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní oblačno, hlavně na severu místy přehánky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Obě komory parlamentu řeší ve dvou návrzích nepromlčitelnost vražd. Zhruba 90% těchto zločinů přitom ročně policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá. Pokračuje náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Radek Šmejda.
2: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 94 bylo registrovaných skutků konkrétně vražd 280.
0: Loni bylo těch dokonaných 59. Za posledních 30 let policie eviduje zhruba 500 neobjasněných vražd. Drtivou většinu z nich ještě z 90. let. Na ty by ale například senátorská novela nedosáhla. Uplatnit by se měla až na vraždy spáchané po roce 2057. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot. Stát ale znovu je trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže sledovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Krajský soud v Ostravě začne ráno řešit případ výrobce pervitinu, který podle obžaloby využíval důmyslný systém GPS souřadnic. Suroviny na výrobu drog si údajně vyzvedával z tajných skrýší tak, aby se jednotlivé články systému nepotkaly. Policie u něj v nebytových prostorech v centru Opavy zajistila laboratorní vybavení, chemikálie a víc než 20 000 tablet s pseudoefedrinem, upřesnil mluvčí soudu Jaromír Parobek.
3: Mezi důkazy založenými ve spise se nachází i informace, že obžalovaný měl část surovin potřebných výrobě drog obstarávat anonymním způsobem prostřednictvím systému využívajícího předávání GPS souřadnic, ukládání finančních prostředků a následnému vyzvedávání zboží.
0: Plachetnice El Astral, patřící španělské nevládní organizaci, v neděli doplula do havanského přístavu s léky a solárními panely určenými pro dětskou nemocnici v kubánské metropoli. Začátkem května loď vyplula z Barcelony a několikrát se zastavila ve Španělsku a Mexiku. Kuba zažívá vážnou hospodářskou, energetickou a sociální krizi, kterou v posledních měsících zhoršila ropná blokáda uvalená Washingtonem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní oblačno přechodně zataženo a hlavně na severu se místy objeví přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 12 a na Šumavě 16.
1: Doprava.
0: Na 314,5 kilometru D1 směrem na Prahu stále likvidují následky nehody dodávky. Je to v omezení, v koloně se teď zdržíte přes půl hodiny. Na výjezdu z Prahy po D1 opatrně kolem 13. kilometru v odstavném pruhu je kamion po defektu do vozovky, je označen pouze výstražnými světly a řidič se pohybuje kolem. A se zdržením stále počítejte na příjezdu do Prahy po D7 kvůli omezení u ruzinského letiště. Do kolony se brzdí na 5. kilometru a je to na čtvrt hodiny. To byly zprávy, pokračuje ranní proud Dvojky.
5: Jsou 4 minuty po 7. hodině raní, nedělám to často, ale tentokrát musím Josefa opravit. On totiž tvrdí, že Kuba je v hluboké krizi. Omyl. Kuba je vysmátý jak lečo, protože se vrátil z dovolené. Záleží na tom, kterého Kubu nebo kterou Kubu máte na mysli. Tak zatímco Josef hovořil o Ostrově svobody, já hovořím o kolegovi Kaločovi. Kde byl na dovolené, to zjistíte v téhle půl hodině a vypravíte se s ním do té země, která je prý čím dál tím populárnější. Předtím si s naším spolupracovníkem Josefem Klugem prohlédneme spižírnu, ledničku a mrazák a pobavíme se o tom, co nám prospívá a co ne. A taky budeme hrát třeba kapelu Buty a dost možná i Jana Kalouska. A ještě pohled na hodiny. 7:05. Dobré pondělní ráno vám přejeme.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Vy smáte lečo, prý po ránu pobavilo Katku. Vlastně taky nevím, Katko, kde se to vzalo, tohle sousloví, ale trochu nás vede k tématu, které chci probrat s kolegou Josefem Klugem. Josefe, dobré ráno, zdravíme.
2: Dobré ráno, přeji.
1: Čas od času slyšíme, jak důležité jsou čerstvé potraviny, zejména ovoce a zelenina, ale u zeleniny to neplatí vždy, že čerstvá je tou nejlepší volbou. Takže tu cestu ke zdravější stravě si máme spíš usnadňovat, než komplikovat, Josefe.
2: Je to přesně tak, spíš usnadňovat. Čerstvé, sezónní a lokální potraviny jsou skvělé, pokud jsou snadno dostupné. Zdravé stravování ale znamená, že se musíme taky přizpůsobit reálnému životu, tedy časovým možnostem, rozpočtu i tomu, co je právě k dostání. A tak se už dostávám konečně k jádru. Nutriční specialisté říkají, že mražená zelenina je řešením. Je nejen praktická, ale často i cenově výhodnější než zelenina čerstvá. Navíc může obsahovat víc živin. Sklízí se totiž v době, kdy je plně zralá. A během několika hodin se šokově zmrazí, což pomáhá zachovat vitamíny a minerální látky, a právě o to jde. Výzkumy ukazují, že mražená zelenina si uchovává vysoký obsah živin a v některých případech jich může mít dokonce víc než zelenina čerstvá. Všechno záleží na načasování. Obsah živin se totiž přirozeně postupně snižuje, no a pokud čerstvá zelenina několik dní leží v lednici, tak její nutriční hodnota může klesat docela zásadně.
1: Rozumím, které druhy zeleniny se tedy vyplatí mít v mrazáku?
2: Brokolice patří mezi nejlepší druhy zeleniny, které se vyplatí kupovat mražené. Krátce po sklizni se šokově zmrazí, díky čemuž si zachovává právě vysoký obsah vitamínu C, ale i dalších cenných živin. No a další zelenina. Mražený květák je běžně dostupný a mimo sezonu bývá často levnější než čerstvé hlávky. Stejně jako brokolice si i po zmrazení dobře zachovává svou strukturu. Většina listových salátů není ke zmražení vhodná, protože obsahuje hodně vody, špenát a další tmavě listová zelenina jsou ale výjimkou a představují snadný způsob, jak zvýšit nutriční hodnotu jídel. No a ještě jeden tip, pokud čerstvý hrášek nesníte během 1 až 2 dnů, může přijít o významnou část vitamínu C. Čerstvý hrášek totiž ztrácí tento vitamín rychleji než mražený. No a mražený hrášek si naopak uchovává téměř veškerý obsah vitamínu C, a to lépe než hrášek konzervovaný a nebo sušení.
1: Tak připustme, že mám zmraženou zeleninu, teď poraďte, Josefe, jak ji snadno zařadit do jídelníčku?
2: Když máte zeleninu stále v mrazáku, tak ji můžete použít vlastně kdykoliv a nemusíte se obávat, že se zkazí. Navíc bývá už očištěná, nakrájená, takže příprava jídla zabere, řekl bych, méně času. Tak tady je několik jednoduchých tipů. Připravte si třeba zeleninový nákyp nebo zapékaný pokrm s obilovinami, bílkovinami a mraženou zeleninou. Do sírového rýžového nákypu se hodí právě třeba špenát, do pokrmů inspirovaných mexickou kuchyní zase květáková rýže. Zkuste obohatit polévky. Brokolice se výborně hodí do krémové brokolicové polévky se sýrem, květák můžete přidat do minestrone a špenát může zvýšit nutriční hodnotu čočkové polévky. A nebo přidejte zeleninu k těstovinám, upečte mraženou zeleninu jako přílohu, nebo ji vmíchejte přímo do omáčky, skvěle se hodí hrášek, špenát i už tolikrát zmíněná brokolice.
1: A nakonec, Josefe, prosím jen stručně poraďte něco méně obvyklého.
2: Tak tím méně obvyklým by mohlo být smoothie. Ne každá zelenina je pro tento účel vhodná, ale mražený květák nebo listová zelenina, třeba právě špenát nebo kadeřávek, mají jemnou chuť a ovocné smoothie obohatí o cenné živiny, aniž by výrazně změnili právě jeho chuť ovoce. Tak to třeba vyzkoušejte a vůbec to dnešní ranní povídání berte jako inspiraci.
1: Říká Josef Kluge, děkujeme za to téma. Ovocné nebo zeleninové smoothie jako tip. Já nabízím k tomu Petra Nováka a hvězdičku blízkavou. Naschledanou, Josefe.
2: Hezké ráno.
3: Hrozně ráda máš ten grill tak přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Minutu po čtvrt na osm sedí u mikrofonu znovu Jakub Kaloč. Dobré ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Aby odpověděl na otázku, co ho to pro boha napadlo, že jel na dovolenou do Albánie.
1: No, musím říct, že je to vlastně země, která je velikostí, se dá srovnat s Moravou.
0: Ano.
1: A přesto, když ji projedete celou, tak poznáte svět. A co mě to napadlo? Náš zvukový mistr Lukáš Kámen přijel z Albánie z dovolené a ukázal mi fotky a to byla vlastně velká motivace k tomu, abych si řekl, přestože jsem byl tou zemí nepolíbený, že ji navštívit musím.
0: A co a pak jsi dovezl?
1: Co tě je potom?
0: Ale no tak.
1: No ne, dovezl jsem si samozřejmě spoustu zážitků, o které bych se rád podělil s našimi posluchači. No a napadlo mě, protože jsem si cestou psal deník, že by mohl vzniknout takový 14-denní seriál.
0: Ano.
1: No a já jsem ho celý realizoval a vy jste mi samozřejmě srdečně dovolili mě tady prezentovat, sebe prezentovat a...
0: Dámy a pánové, v dějinách ranního vysílání poprvé autorský seriál Jakuba Kaloče s lajkem po Albánii, díl první.
2: Z dovolené si většinou lidé vozí magnetky, mušle nebo samozřejmě opálená těla, ale my jsme si z Albánie přivezli hlavně příběhy a o ty se s vámi chci během následujících několika rán podělit. V prvé řadě si myslím, že předsudky jsou zvláštní zavazadlo. Vejde se do něj spousta domněnek, ale málo kdy skutečná realita. Proto jsme je nechali doma a vydali se poznat Albánii takovou, jaká opravdu je. Je to takové cestování s lajkem, protože jsem byl opravdu touto zemí nepolíbený. 3 hodiny, přátelé. Za tu dobu chirurg zachrání lidské zdraví, doma stihnete vyprat 2 pračky a družice 2x obletí naší planetu. My jsme za stejný čas i s odbavením přeletěli z Prahy do Tirany. A právě tam začalo 14 dní, které nám ukázaly, že i země, jen o něco větší než Morava, dokáže nabídnout víc zážitků, než by člověk čekal. Po přistání v Tiraně jsme měli v ruce pečlivě připravený plán cesty. A teď už nás čekala jen albánská realita. Ocitnete se na letišti, jehož útroby připomínají větší obchodní centrum. A je lepší podle mě se držet za ruce, protože lidí je na metru čtverečním asi 50 a konkrétně člověka mého vzrůstu už v tomto chumlu nemusíte nikdy najít. Ubytování i zapůjčení auta jsme měli vyřešené online, no a teď nás čekala další zkouška. Najít mezi 30 půjčovnami tu naši nebylo jednoduché. Jestli čekáte vydlážděnou promenádu vedoucí přímo k vašemu zaparkovanému autu, které už je v tom vedru předchlazené jako letní drink, tak vás zklamu. Jdete po zaprášené cestě, která slouží současně jako příjezdová komunikace pro taxíky i veřejnost. No a je zcela logické hledat svou půjčovnu podle názvu a loga. Tady, přátelé, zpozorněte. Obojí se totiž mohlo ještě před 3 dny změnit. Klidně proto, že majiteli se přestala líbit žlutá barva nebo font písma, který kdysi vybrala jeho bývalá manželka. Ale po 40 minutách jsme dosáhli cíle. Jen jsme museli ještě chvíli počkat, protože předchozí nájemce auta nedorazil včas. Nic ale netrvá věčně. Přijeli 3 slečny, vůz se uvolnil a my mohli konečně vyrazit. Mimochodem doporučuji si auto nafotit opravdu důkladně, včetně všech detailů zvenku i zevnitř, protože dohadovat se pak s pracovníky půjčovny, kteří mluví anglicky asi jako já kreolsky, může zbytečně zatížit váš nervový systém. Při vrácení auta, a to už předbíhám, vám pak nabídnou, jestli ho chcete před předáním umýt a vyluxovat. No, když je venku 40 stupňů, zmůžete se akorát na mávnutí rukou a toužíte být co nejdřív klimatizovaném autě. První naší zastávkou byl Drač, přístavní a 2. největší město Albánie. A skutečně město, které vás nepřivítá šeptem ani poklidným životem, ale živostí, troubením a zdánlivě chaotickou dopravou. První minuty vám dává najevo, že tady se evropský pořádek bere spíš jako inspirace než závazný předpis. Když se ale přestanete snažit všechno pochopit a místo toho začnete pozorovat, tak zjistíte, že ten zdánlivý zmatek má svůj vlastní řád. A právě v tu chvíli pochopíte, že jste opravdu dorazili do Albánie. Jak už jsem zmínil, plán cesty jsme měli připravený opravdu pečlivě, včetně adresy ubytování. Jenže málo který majitel apartmánu uvádí přesnou polohu. Místo čísel popisných používá různé kódy. Ty nám však také nefungovaly. Navigace nás vedla přímo do Jaderského moře. Ne, že bychom koupel nepřivítali, ale se dvěma bágly a dvěma taškami v ruce se plave dost špatně. Zůstat na souši a trpělivě pátrat nakonec přineslo své ovoce. To nám, obrazně řečeno, velice ochotně natrhali místní. To, co se o Albáncích píše, je pravda. Jsou nesmírně ochotní až obětaví. Jak majitel z jedné mnoha kaváren, tak místní zřejmě dobře známá stomatoložka, která šla právě kolem, tak nám věnovali půl hodiny svého života a hledali s námi. Chvíle zoufalství, že jsme narazili na nepoctivého pronajímatele, rázem odezněli. Čtyři hlavy vědí víc než jedna koňská. Skrytý vchod do apartmánu, který by chvíli podle mě hledal i Sherlock Holmes, se před námi téměř rituálně otevřel jako vstup do faraonovy hrobky. Stačilo zadat další z tajemných kódů a my jsme mohli s ženou zaplout do velmi útulného příbytku. O historii tohoto velmi starého města by se opravdu dalo psát celé hodiny a zbytek si může každý podle vlastního zájmu samozřejmě dohledat. Takže si historii dovolím shrnout do několika vět. Drač je jedno z nejstarších měst na Jadranu a jeho příběh začal už před více než 2600 lety. Za tu dobu se tu vystřídali Řekové, Římané, Byzantinci, Benáčané i Osmané, takže kdyby město podle mě dostávalo razítka do pasu, tak by potřeboval mít pas alespoň 100 stran. Ve starověku patřil Drač k nejvýznamnějším přístavům celé oblasti a právě odsud začínala slavná římská cesta Via Egnatia, vedoucí až do Konstantinopole. Dodnes tu můžete obdivovat mohutný římský amfiteátr a Drač tak není opravdu místem, kde začíná dovolená mnoha turistů, ale i městem, kde se už více než 2500 let píší dějiny Balkánu. A Jaderské moře? Čisté, příjemně slané a pláží je tu tolik, že si budete moct vybírat. Jenže to jsme ještě netušili, že je vlastně jen předehrou. To skutečné překvapení na nás čekalo o pár dní později u moře Jonského. Měli jsme pocit, že jsou u dna ukryté obrovské filtry a mořské pany každé ráno poctivě sbírají všechny plovoucí nečistoty. Zítra totiž vyrážíme do Beratu. Tak si přibalte svačinu, dostatek vody a kinedril, protože albánské silnice umějí zatáčet i tam, kde by to nikdo nečekal.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 7:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litru. Vláda bude ceny ale dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, ale úřad práce žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací vystupuje třeba Asociace profesního vzdělávání. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky a také o přestávkách. Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo má být na Vltavě pod Vyšehradem s cílem urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i do porodnic v Podolí a u Apolináře. Heliport nahradí dosavadní provizorium v Zítkových sadech, které záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou pod 25 stupni. Nejchladnějším dnem týdne pak bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší a o víkendu se zase oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Počasí.
4: V jižní polovině území bude dnes většinou polojasno a v té severní oblačno a přechodně může být i zataženo a hlavně na severu se místy objeví přehánky. Večer ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě tepleji až 16.
5: Doprava.
4: Na 314,5 kilometru D1 směrem na Prahu stále likvidují následky nehody dodávky. Je to v omezení. V koloně se zdržíte přes půl hodiny. Na 67. kilometru D1 směrem od Prahy stojí ve stoupacím pruhu osobní auto s vlekem pouze na výstražných světlech. Dávejte tam pozor, šipka silničářů už ale má být na cestě. A v Praze v tunelu Mrázovka směrem od Břevnova se v levém pruhu srazila 2 auta. Mohou regulovat vjezdy do tunelů od Troji. Zprávy končí, slovo má opět Honza.
6: Na hodinách 7:33 na kalendáři, pokud o něj pečujete správně, pondělí 20. července. Další pondělní letní ráno. V ranní dvojce hodně cestujeme, nabízíme tipy do daleka, ale i za humny a budeme v tom pokračovat i v následující půl hodině. Budou na řadě ty slíbené ryby, které jsem tu zmiňoval, když někdo napsal, že Jakub a Jan dohromady evokují rybu, akorát to bude v rozhovoru Jan a Tomáš a tou rybou bude tuňák a vydáme se na divoký západ, to ne, to je asi přehnané, vydáme se na nejzápadnější místo naší republiky a může za to posluchač, který si přezdívá v mailové komunikaci Strašlivý lesů pán, který mi odsud před pár dny poslal krásné fotky. To všechno je před námi, úplně ze všeho nejdřív, ale Meky Žbírka.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Janem Kovaříkem.
1: V ranní dvojce otevíráme tradiční okno do zahraničí, tentokrát to bude okno na sever. Pokud přemýšlíte o nějaké zajímavé cestě tímhle směrem, možná následující tip je určen právě vám. Náš spolupracovník ve Skandinávii, Tomáš Sněgoň, nás pozve na exoticky znějící atrakci, ale pozor, je blíž, než byste si mohli myslet. Půjde o námořní výlet za velkými mořskými rybami, tedy konkrétně tuňáky, a přitom nemusíte cestovat dál než na samotný jih Skandinávie, do dánsko-švédské mořské úžiny Øresund. Tomáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Proč pak jste pro tu dnešní pozvánku na cestu vybral zrovna tuhle zajímavost?
2: Je pro milovníky moře, přírody i zajímavých zážitků a jde o příjemné zpestření cesty na sever. Připomíná pozorování velryb, ale je mnohem dostupnější. Ve Švédsku se jí říká tuňácké safari, protože jejími centrálními objekty nejsou velryby, ale tuňáci, menší několikametrové ryby, dosahující váhy až přes půl tuny. Obvyklé rozměry jsou kolem 3 metrů a obvyklá váha kolem 250 kg. A na rozdíl od velryb jsou tuňáci při lovu jiných ryb mnohem mrštnější a tak říkajíc hravější, takže vyskakují z vody a když se zadaří, přispívají tím k hezké podívané pro ty, kteří je sledují. V konkrétním případě té dánsko-švédské úžiny Øresund se navíc jedná o hezké prostředí nedaleko břehu obou zemí, severně od nejužšího místa této úžiny Baltu, takže v pozadí za skákajícími velrybami vidíte například krásný zámek Kronborg Helsingéru, který proslul jako Hamletův Elsinor, nebo skalnaté pobřeží Švédska kolem výběžku zvaného Kullaberg, kterému se říká švédský Mishorn.
1: Poslyšte ale, Tomáši, tuňáci v Baltském moři, řekl jsem to, mně to zní dost exoticky. Jak vlastně běžné jsou tyhle ryby v Baltu?
2: To je právě zajímavé. Tuňáci v Baltu, přesněji tedy konkrétně v Øresundu, běžní byli, ale pak se na dlouhou dobu vytratili. Nálezy ukazují, že zde žili a že se také lovili od doby kamenné až do 20. století, jenomže od konce 40. let a v 50. letech začaly být jejich lovy velmi populární a došlo i na soutěže, při nichž se ukázalo, že nic nemusí trvat věčně. A v 60. letech tuňáci nečekaně zcela zmizeli, přičemž na vině byl rybolov sportovní i komerční. Trvalo dlouhých 50 let, než se v roce 2017 objevili znovu a začali tu znovu lovit především makrely a sledě a to už byly chránění, takže se jejich počet znovu zvýšil. A právě od té doby aby dali jejich výskyt, tedy podnět k novým aktivitám, na místo lovu především k těm lodním výpravám na jejich sledování, protože ty lákají lidi z blízkého i dalekého okolí. Důvodem, proč se vyskytují v severním Øresundu a v sousedním průlivu Kattegat v místech ohraničených Dánskem, Švédskem a dál ze severu pak také Norskem, kam připlouvají ze severního moře, a nikoliv uvnitř Baltu, blíž polským nebo německým břehům, je rozdílná slanost vody, ale v posledním desetiletí se u západošvédského pobřeží vůbec dějí zajímavé věci. Objevily se tam například už i velryby kosatky, to ovšem až u Göteborgu, který od Øresundu leží asi o 200 kilometrů severněji.
1: Poslyšte, Tomáši, pokud se někdo k tomu tuňáckému safari odhodlá, pokud jsme ho nadchli pro takový nápad, je to složité se tam dostat? Je ta atrakce nákladná? Je potřeba nějaká rezervace předem?
2: Ano, pozorování se uskutečňuje z relativně malých lodí, ale místa na nich lze přes internet zarezervovat i z Česka předem, a to jak u společností vyplouvajících z Dánska, tak i ze Švédska. Nejbližšími známějšími městy jsou švédský Helsingborg a dánský Helsingør. Ceny se pohybují v řádu 100 korun, ale protože jde o moře, zaručeno samozřejmě není ani krásné počasí, ani to, že se tuňáci v danou dobu skutečně objeví. Ale i tak je to pro suchozemce určitě zajímavé. Musíme ovšem dodat i to, že pozorování tuňáků neprobíhá po celé léto, ale v jeho druhé polovině. Od začátku srpna teprve pak nastává ta pravá sezóna. Takže pro letošek ještě nic zmeškáno není.
1: Zrovna to chci říct, je to ta pravá chvíle mluvit o tuňáckém safari zrovna dneska. Tomáši, díky moc za zajímavý tip, těšíme se příště, na shledanou.
2: I já děkuji, na shledanou. Zase.

0: Varování ministra zdravotnictví, nadměrná konzumace alkoholu může poškodit vaše zdraví. 7.45. Jakube, dobré ráno, zdravím tě znovu u mikrofonu.
1: Hezké dobré ráno.
0: Ještě. Přilákal jsem tě proto, abych se zeptal, zda si podobně jako Tomáš Sněgoň viděl tuňáky, zda si v Albánii viděl nějakou zajímavou rybu, případně jí pozřel.
1: Prosím tě, já jsem skromnější chlapec, takže jsem viděl sardinky, když jsme pobývali u jedné skvělé rodiny v Linu, což je takový cíp u Ochrického jezera, tak on byl vášnivým rybářem, ale protože už byl starší, tak už ho nebavilo chytat na prut, protože potřebuješ trpělivost a hodně času strávíš u břehu, takže chytal do sítí. Takže večer nahodil, ráno vytáhl asi 20 kilo sardinek, které pak udil.
0: A jedl s uzenou sardinku?
1: To je neskutečně dobrá.
0: Čím se to zapíjí, když Činasky tady propagovali víno?
1: No prosím tě, oni preferují červené víno. Ano. A co se týká bílého vína, které preferuji já a má žena, tak jsme popíjeli, ale teď budete možná překvapení, že v Albánii samozřejmě bílé víno také mají, ale ono je dost silné a v tom horku je dost nebezpečné, takže popíjejí italské víno, protože na tu Itálii mají i z historického hlediska úzké vazby.
0: No nedivím se, Italové mají historicky nejvyšší zásoby vína, jsem četl, ano. Ve zpravodajském servisu ČTK, dokonce přemýšlejí o tom, jestli nedošlo k nadvýrobě. Já pevně doufám, jak si pamatuju základy ekonomie, že pokud je nadvýroba něčeho, měla by cena klesat, ne?
1: Měla by cena klesat a po případě my můžeme nějak eliminovat to množství.
0: Ano, ne, můžeme pomoct. Česká republika 12. se hlásí a Český rozhlas též. Tak dost legrace, ty jsi přišel hlavně proto, abychom předpověděli počasí.
2: Český rozhlas dvojka, počasí.
1: Tak tady ta vlna veder už je za námi, alespoň částečně. Já musím říct, že v Albánii bylo na sluníčku kolem 50 stupňů Celsia, takže jsem docela rád.
0: Děkuji, rozhodně vynechám. No. Jaké teploty předpovíš na dnešek?
1: 9 až 13 to jsou aktuální teploty, možná už někde na jihu Moravy ke 14 stupňům a zatím je polojasno, zataženo, ale začne být na severu Čech, tam se objeví také místy nějaké přehánky. A 18 až 23 stupňů to jsou odpolední teploty, na jihu Moravy kolem 25 a na Šumavě kolem 16, to už se bavíme o horách v tisíci metrech a v průměru pak kolem 12 a zítřek velmi podobný. Na tom severu více oblačnosti, jinak polojasno, teploty 18 až 23, na jihu Moravy do 25.
0: Ano, a v každém případě i dnes platí, nebude-li pršet, nezmoknem.

0: Prázdniny na dvojce.
1: Pravidelní posluchači Ranní dvojky v červenci vědí, že rubrika Prázdniny na dvojce patří studentům, elévům Českého rozhlasu. Dnes u mikrofonu budoucí lingvistka a žurnalistka. Tyto obory studuje Alice Najmanová. Alice, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Alici jsme vyslali a spolu s ní i další kolegy elévy v tomto týdnu do nejzazších bodů naší republiky. Může za to, už jsem to tady naznačoval, strašlivý lesů pán, posluchač Jiří, který mi napsal o svém výletě na nejzápadnější bod. A my jsme si řekli, vy jste čtyři, body jsou také čtyři, každého pošleme na jednu stranu. Takže vy jste byla, Alice, až na Divokém západě?
2: Je to tak, byla jsem až na Divokém západě. V neděli jsem navštívila nejzápadnější bod, který v naší republice máme. Vydala jsem se z nejzápadnější vesnice v Česku, z Krásné, až na samou hranici s Německem. To je z Krásné zhruba až 6,5 kilometru přímo k bodu. Je to příjemná procházka přírodou.
1: Teď nám prosím popište, jak trasa vypadá, jestli se to dá třeba ujet i na kole.
2: Cestou jsem potkala několik cyklistů i s dětmi, takže i na kole lze do nejzápadnějšího bodu dojet. Jde se lesem a polemi. Většina cesty je ze štěrku a tedy se nejedná o náročnou trasu.
1: Tak a teď jako správný turistický průvodce na nás vychrlíte, co všechno můžeme cestou vidět.
2: Trasa vede skrze zaniklou obec Újezd, německy Mýrin, která ale oficiálně od roku 1953 neexistuje. Jednalo se o vyloženě rolnickou vesnici, která se skládala ze tří částí. Oberdorf, Horní Ves, Unterdorf, Dolní Ves a Winkel, Kout. Obec měla dokonce i svoji vlastní školu, postavenou roku 1861. K roku 1939 čítal Újezd 175 obyvatel ve 40 domácnostech. Díky své odlehlosti nebyla obec výrazně postihnuta druhou světovou válkou a ani příchodem Američanů nebo prvním násilným odsunem v létě roku 1945. Ten ale bohužel přišel až začátkem roku 1946. Po cestě lze vidět dobové fotografie, zbytky hřbitova a i mapu Újezdu.
1: A co uvidím, až dorazím po těch 6,5 kilometrech k samotnému nejzápadnějšímu bodu?
2: Přímo v bodě se nachází počátek či konec známé stezky Českem. Ta vede jak po severních, tak i po jižních hranicích Česka. Najdete zde krabičku poslední záchrany, knihu vzkazů či podrobnější mapu stezky. Na místě lze i v suchu pod střechou přespat. Potkala jsem na samotném bodě turistu, který se mnou podělil o své dojmy. A stejně jako já byl na nejzápadnějším bodu Česka poprvé. Zajímalo mě, jestli stezku Českem už šel, nebo ji má v plánu projít v budoucnu.
3: Stezku Českem jsem nešel úplně tak, jako, jak by se jít měla, vlastně tady od začátku. Ale kousíček jsem měl tu čest jít se svojí kamarádkou a vlastně ještě s jejím přítelem, kdy jsme za nějaký 3 dny tak ušli asi 60 kilometrů, ale určitě stezku Českem mám v plánu do budoucna jít, protože to zase člověk jde vlastně po tom pohraničí toho Česka a je tam krásná nerušená příroda.
1: Takže nadšený turista jako respondent naší mini rozhlasové ankety. Alice, a teď ale pravdu čistou pravdu, jak vás ten výlet bavil? Přece jen vyslali jsme vás někam, kam jste vy původně nezamýšlela. A máte po té zkušenosti v plánu podívat se i na nějaká další zajímavá místa, ať už na stezce nebo jinde?
2: Výlet mě určitě bavil. Nakonec nám vyšlo i počasí, takže všechno dobré.
1: Výborně.
2: A turistika je mému srdci blízká, takže určitě bych ráda prošla stezku Českem a i všechny body.
1: Dobrá tedy. Máme tu jednu rozhlasovou kolegyni, jmenuje se Tereza Stýblová, snad mě za to neprokleje, která postupně stezku Českem poliká s kamarádkou. Tak jenom mi řekněte, Alice, a už vás propustím, kolik ujdete kilometrů za den maximálně, turistko?
2: Tak zhruba 30.
1: No tak to je slušný výkon, to by mohla stezka Českem pěkně odsýpat. Alice Najmanová nás dnes vzala na nejzápadnější bod České republiky a protože má ještě 3 kolegy elévy, počítejte s tím, že tento týden zajdeme ještě na sever, na jih a na východ. Alice, děkuju, mějte se hezky, brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a před námi tady v hudebním programu Ranní dvojky už jen kapela Otavan do 8 hodiny raní. Jestli někam pospícháte, tak pozor, 8 hodin bude za 3,5 minuty.

0: Ano, vám přeje Josef Maršál. Írán vypálil odvetné střely za americké útoky. Sirény se rozezněly v Bahrajnu a Teherán také tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základně v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Íránu 9. noc po sobě s cílem omezit íránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
1: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného íránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po íránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci amerických ozbrojených sil. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Za první polovinu tohoto roku zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, v loni ve stejnou dobu jich bylo 6x tolik. Lidé přitom mají o rekvalifikace zájem, úřad práce ale častěji odmítá žádosti. O polovinu proti loňsku klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo financí to vysvětluje změnou způsobu financování. Lidé si mohou rekvalifikace zaplatit i sami, některé však stojí až 80 000 korun. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničený most přes Svratku u hlavního nádraží. Železničáři se kvůli tomu obrátili na soud, aby magistrátu nařídil uhradit víc než 30 milionů korun. Jde o náklady na opravu mostu, jehož stav se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
2: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
3: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchá Ale namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
4: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
3: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými drahami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Velké podniky v Evropské unii už nemohou likvidovat neprodané oblečení a obuv. Firmám nad 250 zaměstnanců a ročními tržbami přes 50 milionů eur, to zakazuje nové unijní opatření, sledující omezení množství odpadu. Podniky mohou zboží prodat na jiných trzích a nebo třeba věnovat charitě.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
0: V jižní polovině území bude dnes většinou polojasno a v té severní oblačno, přechodně může být i zataženo a hlavně na severu se místy objeví přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumově až 16.
6: Doprava.
0: Příjezd do Prahy po D11 teď komplikuje nehoda dvou osobních aut ve sjezdu z dálnice na okruh. A v Praze regulují vjezdy do tunelu směrem Stroji. Důvodem je nehoda osobního auta a dodávky v tunelu Mrázovka. A pozor také na silnici číslo 11 u obce Malá Štáhle. Pohybuje se tam stádo 10 krav. Zprávy končí a do finále jde ráno na dvojce s Honzou Kovaříkem.
7: 8:04 si říkám, šťastná budíš ta zmíněná silnice, protože po ní se pohybuje jenom 10 krav. Jinak po mnoha silnicích této země se po ránu pohybují stáda jiných příslušníků zvířecí říše. Občas vždycky říkávám, protože je to problém, vezete-li malé děti, říkávám, škoda, že si nevzali sebou na cestu do práce mozek. Prosím vás, pokud jede kolem vás nějaký bezmozek, dejte pozor hlavně na sebe. Teď jsou 8:04, my vám po písničce pošleme několik literárních dopisů z prázdnin s Oldřichem Suchým a nabídneme vám hudebně třeba Abu anebo Robbieho Williamse. Snad se vám trefíme v pondělí ráno do vašeho hudebního vkusu.
6: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Kdo dobře vychoval své děti či vnoučata, případně jim přibalil do prázdninového kufru alespoň tu pohlednici nebo dopisní papír, ten se může možná teď v létě těšit na to, že zase po delším čase ze schránky vyjme něco psané rukou. K prázdninové tradici to patřívalo. Ale co takový dopis, přátelé, ruku na srdce, kdy jste naposled napsali opravdový dopis? Závorka, já jsem sebezpětně zjistil, že to bylo v létě roku 1995, konec závorky. A kdy jste takový dopis dostali? To je téma, které překvapivě probereme s Oldřichem Suchým. Dobré ráno, Oldo.
2: Dobré ráno.
1: Byť jeho hlavní téma je literatura, ale to zas tak daleko od dopisů nemusí být.
2: Mně se setkaly náhodou dvě knihy, které jsou o psaní dopisů a jejichž hlavní hrdinové dopisy píší, byť primárně jsem pro naše posluchače hledal knihy, které bych označil za krásné. Ano. A měl jsem o nich představu, že krásné budou. Splnilo se mi to z poloviny, ale i tak je to dobré. Nicméně, alespoň jsem zjistil, že obě postavy píší ty dopisy. Ta kniha, která se mi nesmírně líbila, tak tu mám dokonce fyzicky před sebou, jmenuje se Dopisy od Sibyl.
1: Vypadá moc hezky.
2: A hlavní hrdinka, jak už název napovídá, tak posílá dopisy, ale řekli byste si tak, píše dopisy svým sourozencům nebo třeba dětem. To je pravda, ale ona neváhá psát úplně každému. Takže píše spisovatelům, jak se jí líbila nebo nelíbila jejich nová knížka. Píše režisérům, protože třeba zná jednoho chlapce, který by chtěl pomoci s tvorbou, tak neváhá napsat George Lucasovi, jestli by se na ně nepodíval, jestli by mu nepomohl. A ona, Sibyl, už je dnes stará paní a má vyzkoušeno, protože dopisy píše celý život, že lidé, když dopis dostanou, tak na něj většinou odpoví. Je tam nějak to v nich udělá takový háček, který je nenechá ten dopis nechat bez odpovědi. A takhle ta kniha zní naprosto asi bezkonfliktně. Tak máme tady dámu, která píše dopisy. Ovšem ta dáma má mnoho věcí k řešení, ano. A my ji osobně poznáváme skrze právě ty dopisy. Čtenář si chviličku musí počkat, než pozná vazby mezi lidmi, kterým píše, a než zjistí i něco víc o té Sibyl, její historii, že třeba kdysi byla poměrně dobře situovaná v právnickém světě, proč se toho vzdala, co se stalo u ní doma, proč se s manželem jejich vztah nevyvedl a tak dále. A dokonce jí chodí i jakési nepříjemné dopisy od někoho, kdo se podepisuje jenom iniciálami a vyhrožuje jí, ne úplně, že by jí chtěl nějak ublížit, ale vytýká jí, že kdysi něco způsobila a že jí nenechá v klidu. A ona to musí řešit.
1: Rozumím vám správně, že to je kniha pro trpělivého čtenáře?
2: Je to pro čtenáře, který si velmi rád skládá, jako aha, já. Aha. A stejně jako kdybyste třeba v restauraci potkal někoho, nebo v kavárně, kdo se s vámi začne bavit a začal s ním vést rozhovor, tak právě z toho povídání, on vám neřekne o sobě hned úplně všechno, ale vy si z toho povídání skládáte o něm obrázek a přesně tak to je s tou Sibyl. A to se mi na tom velmi líbilo.
1: No, když jsme spolu mluvili minule, před týdnem, tak jste nás vzal za detektivkou do Itálie. Mám pocit, že je to nějaké déjà vu, protože míříme tamtéž.
2: Je to tak, vracíme se opět do Itálie, tentokrát ale do hor s románem Onesto, je to jméno muže, který tému románu dává jméno, a knihu napsal Francesco Vidotto, a tady máme zase malé déjà vu, protože minule jsme se bavili o Antonii Horovicovi, který vystupuje ve své knize. Ano. A Francesco Vidotto vystupuje ve své knize také, ale jako muž, kterému jsou předloženy dopisy právě titulního hrdiny Onesta, k tomu, aby je předčítal jistému starému pánovi, kterému se říká Koňák, a on mu tedy vypráví příběh ze 40. let a potom z válečných let v Itálii o dvou bratrech, z nichž jedním byl právě Onesto, byli to dvojčata, a o jejich společné lásce k jedné dívce, která se jmenovala Celest, a co to všechno znamenalo. Ta kniha, já jsem od ní čekal, možná přiznám našim posluchačům, trochu víc. Ona má nádhernou obálku, na které jsou hory, a já jsem čekal více poklidné čtení, takové meditativní asi řekl bych, ale on je to ve výsledku poněkud melodramatický příběh. Mm-hmm. Řekl bych, že nakonec možná si ho užijí víc čtenářky, a podle nadšených recenzů čtenářek je vidět, že to tak i funguje, protože je tam ta láska, nějaké sebeobětování, ano. A trocha napětí, které musí ten Onesto vyřešit, takže možná to je to, proč jim se to líbilo a proč na mě to bylo trochu kýčovité, ale vůbec jim to neberu a věřím, že spousta našich posluchaček si právě tuhle knížku užije.
1: Tak vy se rozhodněte sami, Onesto od Francesca Vidotta anebo Dopisy od Sibyl, které napsala
2: Virginie Ivancová.
1: Virginie Ivancová. Obě knihy pro nás, za nás přečetl a do studia přinesl Oldřich Suchý. Děkuju moc, přijďte zas.
2: Já také a těším se na příště.
1: Dobré ráno, teď je 8 hodin 14 minut. Dejte pozor, ať vám neujede váš ranní spoj.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Na hodinách jsou 9:03. Zhruba touhle dobou nabízíme pravidelně předpověď počasí. U mikrofonu je se mnou Tereza Haserová. Dobré ráno, Teresko.
2: Krásné dobré ráno.
1: Tak tady za oknem už nám dnešní ráno ukázalo všechny tváře léta. Bylo zataženo, bylo jasno, chvíli to vypadalo na déšť. Tak jak to bude dneska?
2: Mělo by být méně oblačnosti na jihu a více na severu. V jižní polovině území bude většinou polojasno. V severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přeháňky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat.
1: Nejvyšší teploty dnes přes den 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ještě kolem 25, co na horách?
2: Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia, na Šumavě kolem 16 stupňů Celsia.
1: A touhle dobou většinou předpovídáme počasí i na noc a zítřejší ráno, tak tedy noc by měla být polojasná až skoro jasná, jen na severu a severovýchodě může být místy až oblačno.
2: Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů Celsia, údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia.
1: Opakujeme, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia. Filmový hrdina by řekl, to abych si vzal teplé prádlo. A ještě nejnižší teploty v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Noc chladná, ale nebojte se, i zítřejší ráno bude vřelé, budeme se o to snažit ze všech sil. No a jestli vás předpověď počasí neuspokojila, snad vás nadchne následující píseň. Jedna z mých vůbec nejoblíbenějších. Richard Miller, Štěstí je krásná věc.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak...

0: píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nás zachová.

0: prachy. Si.
1: Zhruba 5 minut před 9:30 dozněla předposlední píseň našeho pondělního playlistu. Náš malý tým ve složení Tereza, Dáša, Šárka, Jakub a Jan vám děkuje za ranní pozornost a uvolňujeme prostor dalším namátkou třeba krátce po 11:00 Kateřina a Michaela. Konkrétně Michaela Maurerová v roli moderátorky blízkých setkání a její host psycholožka, odbornice na digitální závislosti Kateřina Lukavská. A ještě mnohem dřív, už za pár minut, Zita Senková a její host v pořadu Jak to vidí, politolog Jan Kubáček. Mluvit by měli o vývoji na tuzemské politické scéně, o tom, zda premiér hledá kandidáta na hrad a také o politických dopadech dopravní nehody vládního zmocněnce Filipa Turka. Za nás je to pro tuhle chvíli všechno. Těšíme se na vás zase zítra ráno v 6:00.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den a celý nový týden. O pozornost se hlásí pravidelný rozhovor na aktuální témata, který vám nabízíme o tomto čase od pondělí do pátku. Dnes dostane prostor Jan Kubáček, politolog. Já vás vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den a pokud možno v týden jen fajn zpráv, potřebovali bychom to všichni.
2: Politickým děním v uplynulé dny, pane Kubáčku, zahýbala dopravní nehoda i jedno vykázání z bytu. Obě kauzy se týkají poslanců parlamentu. My se na to podíváme spíše z pohledu reakcí, která zaznívaly na politické scéně. No a naší pozornosti neujdou ani nálady voličů či pokračování extrémní kohabitace. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Spor mezi premiérem a prezidentem sice neutichá, ba naopak, větší pozornost nicméně minulý týden poutali dva zákonodárci. Dopravní nehoda Filipa Turka, který se srazil s nemocničním vozem, a vykázání Jaroslava Foldyny na 2 týdny z bytu kvůli podezření z domácího násilí. My pochopitelně nebudeme hodnotit ani jízdu, ani domácí poměry, nejsme vyšetřovatelé, podíváme se ale spíše na reakce politiku především, které případy provázely. Tak jak to na vás všechno působí, pane Kubáčku?
3: No, já jsem si z toho přinejmenším odnesl vedle takových prazvláštních pocitů jako občan, jako politolog, jako daňový poplatník, protože si řekněme, že to jsou naši zaměstnanci, z titulu funkce právě poslanci, ale stále naši zaměstnanci. Odnesl jsem si to potvrzení, které mě od dětství říkali babičky, méně je více. Neboli ukazuje se, že spousta těch poslanců, teď to mám staženo speciálně k poslanci Filipu Turkovi, stále ještě nepochopila, že už nejsou celebritami, ale že jsou normotvornými postavami. To znamená, že cokoliv udělají, tak pro část lidí bude důvodem inspirace, návodného chování, pro některé kritiky, už z principu, ale zkrátka, že mají takový ten, že by trošku měli vystupovat jako papežtější papeže. Ukazuje se to zvláště u Filipa Turka v oblasti dopravy, protože to už nebyla první kauza, první přinejmenším kontroverzní situace. Říkal jsem si, že v situaci, kdy prožil a nakonec nebyl potrestán, reputačně mu to udělal obrovský škraloup, kdy jel po pověstné německé dálnici u Plzně, tak jsem si myslel, že Filip Turek pochopí, že hned první den, ať by se situace vyvíjela koliv, tak musí demonstrovat to, že je připraven nejen přijmout samozřejmě vyšetřování a trest, ale že do té doby si dává jistou kladbu. Aby si přinejmenším lidé a zejména jeho kritici řekli, tak překvapil, udělal něco, co jiní politici nebyli po desetili schopni udělat, protože to znamená, já jsem tak trošku možná naivně očekával nejen, že dá k dispozici funkci vládního zmocněnce, protože má de facto čestnou, neplacenou, ale přiznám se, že jsem trošku čekal, že pověstně řidičský průkaz, protože ho nemůže odevzdat dobrovolně policii České republiky a říct nejezdím, ale tak odnese na stranický sekretariát, ukáže safe, řekne přátelé tady do doby, než policie České republiky se vyjádří, uzavírám svůj řidičský průkaz a od této doby pěšky, anebo s řidičem či taxikem, aby prostě mnozí si řekli, tak trochu platí za ty předchozí kauzy a patálie a pochopil situaci a pochopil vážnost situace. Nejen s kým se srazil, ale v jakých podmínkách se srazil. Ta komunikace tomu vůbec neodpovídala. Řekněme si otevřeně, že konal nakonec na základě až toho, že zkrátka těch videí bylo více a byla s ním seznámena celá široká veřejnost a že premiér řekl, tak to ne. Myslím si, že je to velká škoda, protože stále si připomínám, Filip Turek dovedl spoustu voličů, kteří by jinak volbám s sněmovním nepřišli a ti od něj očekávali opravdu jiný styl politiky, nějaké důvody, proč se zapojovat do voleb, vybírat si své kandidáty a s tímhle, když odmyslíme to, že nás občas jako opravdu překvapuje kroky a výroky, tak tohle je obrovský vklad, který mu dali do rukou a jinak, který může také promarnit.
2: Když jste, pane Kubáčku, zmínil vlastně i pana premiéra, tak ten poté, co se objevily na internetu záběry z té nehody, tak řekl, pokud teda se ukáží jako pravdivé, tak měl by pan Turek na post zmocněnce pro klima a Green Deal rezignovat, což pan Turek do 2 hodin tuším udělal. Podle vás ještě mohl učinit jiné kroky. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka označil tento krok, tedy jaksi rezignaci na ten post zmocněnce, za správný a v XTV prohlásil, že se Filipa nikdy nevzdá. Co ukázaly podle vás další reakce na konkrétně tuto nehodu?
3: Bohužel to, že se nám naprosto všechno spolitizovalo, že to řeknu jinak. Dneska mám pocit, že jak je někdy citlivé býti politologem a pokoušet se pískat oba dva tábory, tak se ukazuje, že podobně citlivé už bude být dopravním expertem a dopravním policistou, protože opět někoho zklame. A já se přiznám, čistě laicky. Opravdu je to čistě laický pohled řidiče, že mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby se ukázalo, že nakonec jsou vyni oba dva, jak Filip Turek ve svém voze, tak řidič toho zdravotnického nemocničního vozu, ale přesto prostě říkám, politika je o symbolech. Opravdu poslanci by často měli být exemplárními, aby příjemně překvapovali tu společnost a všichni si říkali, udělal gesto. Mnozí řeknou, je to jenom gesto, ale je to velmi důležité gesto a opravdu, aby to bylo inspirací pro tu veřejnost, protože zatím mám pocit, že politici širokou veřejnost přesvědčují, že vulgarita, silovost, emoce, nátlakovo se vyplácí a toho bych se nerad dál dočkával, kdy znova připomínám, opravdu Filip Turek nejenže fenomén a ukazuje to každý dnem, ale fakt přivedl naprosto unikátní voličskou skupinu vůbec k volbám a ke smysluplnosti voleb a mimochodem taky si překrývá svoji práci, protože téma větrníků za humny bylo velmi silné téma, myslím si, že tím měl šanci oslovat širokou veřejnost. Teďka už si každý představí nemocniční vůz několikrát otočený přes střechu a jeho přístup, který byl takový jako oblečená, neoblečená.
2: Když se oprostíme od této konkrétní kauzy, od dopravní nehody, proč jsou motoristé vlastně neustále tak nějak v centru pozornosti, zejména ministr Macinka a také teda poslanec Filip Turek?
3: No částečně si to dělají sami. Koření hodně svou kuchyní a jsou pak překvapeni, že někteří z toho kýchají, případně, že chtějí taky přikořenit a že konflikt vyvolává k překvapení motoristů další konflikt. Jinými slovy, teď se jim vlastně těžce dostává z toho permanentního konfliktu s hlavou státu, kdy někdy je opodstatněný ten spor a jejich argumenty, ale je to zase to klasické, jak se okolo toho kolikrát bavíme. Paní Nováková tak dlouho volala hasiče, že až když přišel skutečný požár, už nikdo nepřijel hasit. A tohle je podobné, že motoristé sobě tak každý den vedou nekonečnou válku s prezidentem republiky, že když mají legitimní důvod a řekl bych, že ústavnost stojí na jejich straně, tak jsme všichni ostatní už celkem apatičtí vluší, protože si říkáme, to je 53. konflikt bez nějakého jasného výsledku a smyslu. A najednou pro motoristy sobě je velmi složité třeba v otázce větrníků a dalších témat se dostat vlastně do konstruktivní tóniny, že mnozí si řeknou, a to bude zase konflikt. Tak teďka prezident měl přeženu dovolenou nebo někde fotil motorky, no tak si našli velké větrníky. A to je velká škoda, protože třeba to téma, které, o kterém jsme se malinko už bavili, téma zelené, a priori zelené pro maxi větrníky, nehledě na vidění obcí a práva vlastníků, je za mě velké, silné, dlouhodobé téma, které by si zasloužilo pozornost a motoristům se to příliš nedaří, protože jejich jakoby témata vyplňuje Filip Turek a zrovna to, co se mu stalo, nebo co zase někde příkře řekl.
2: Tak to vidí politolog Jan Kubáček.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Prezident Petr Pavel se v rozhovoru pro Radiožurnál, který vznikl na festivalu Colors of Ostrava, vyjádřil také k napětí mezi ním a premiérem. Cituji jeho slova, nemohu couvnout tlaku, který tady byl a který Andrej Babiš vyjádřil slovy, nejezděte do Ankary a bude klid. On by ten klid stejně nebyl, protože pokud takový proces začne, tak má tendenci pokračovat. Tolik slova prezidenta Pavla ve zmíněném rozhovoru. Podle něj nejde o mocenský spor, nýbrž o respekt k ústavní volebním pravidlům. Tak pane Kubáčku, proč se Andrej Babiš stále nechce s prezidentem Pavlem sejít? Nevidí podle svých slov důvod k takové schůzce?
3: No, myslím si, že teďka už se ten konflikt dostal do situace, že je těžké z něho vystoupit. Že jak v životě platí, na konflikt musí být dva. A pan prezident to řekl sice hezky, kulantně, ale za spoustou věd vidím i pana prezidenta. Řekněme si, že když se bavíme o tom pískání, tak teďka, kdybychom to sledovali jako fotbalový zápas, když teďka nám jeden velký fotbalový skončil, tak si v podstatě oba dva pánové mohou sednout na trestnou lavičku, na vydýchání, protože každý tomu přispěl, tomu konfliktu. Jinými slovy, ono těžko můžete po vládě chtít, aby ustoupila a chtěla kompromis, když proti ním vedete žalobu, to je první. Druhé, když pojímáte pozvání do delegace tak, že to pojmete otevřeným dopisem skrze média, je jasné, že za zavřenými dveřmi už nikdo na kompromis nepůjde. A teďka v podstatě obě dvě strany přidávají, já trochu mám pocit, že to není úplně z hlav pana prezidenta, pana premiéra. Trochu mám pocit, že to je z hlav jejich jakoby odborníků, poradců, kteří mají pocit, že už je to vlastně ideální na zmobilizování vlastních voličů, protože bohužel často platí, že ten konflikt umocňuje a utvrzuje ty přesvědčené fanoušky. Já bych jenom dodal, že pozor, velký otazník, že on taky platí často takový praktický rys, že dva se perou, třetí se směje, aby náhodou ty dlouhé konflikty nakonec nevedly k tomu, že se voliči začnou pohlížet po někom úplně zcela jiném, protože si řeknou, toto je naprosto neproduktivní spor, který se nám vlastně od toho, kdo bude sedět u stolu, posunul do toho, kdo je teďka víc. Ústava České republiky.
2: Koho tím třetím myslíte?
3: No, kdo půjde kolem a bude to dělat jinak a bude mít atraktivní nabídku. Může to být někdo ze sněmovny, ale já rovnou říkám, on to taky může být někdo mimo sněmovnu, který řekne, podívejte, tak jsme si právě změřili, že už jedeme 9. měsíc konfliktu a přátelé, co nám to všem dalo. Nezměnilo to nic, nezlevnilo to nic, republiku to neposunulo dál, okolo nás velmi fouká, my si hrajeme bábovičky na pískovišti a kdo z toho co má. Takže myslím si, že to je pro oba dva velmi rizikové, protože to opravdu odvádí od té podstaty toho nějakého sporu a důvodu a hlavně Ústava České republiky byla psána tak, aby ty klíčové ústavní role kooperovaly. A takovouhle míru nevraživosti jsme tady nezažili, a to se hodně kritizoval, u prezidenta Miloše Zemana, u prezidenta Václava Klause, oba dva byli často vnímáni, že po svých premiérech lidově řečeno jdou. I u Václava Havla prezidenta, když byl ve sporu s premiérem Václavem Klausem, nikdy si tohle nedovolili. A to mě dává jednu informaci, která se potvrzuje zaměstnat každý druhý den, že politika je řemeslo, jako každá druhá profese. Měla by se umět a měla by mít jistou úroveň. Takže já trochu soukromně doufám, že mám zkušenost, že politici jsou velmi pragmatičtí tvorové, že jediné povede k nápravě ne to, že někdo vyhraje z nich, to ta druhá strana si opět přisadí, ale že jim začnou klesat preference a důvěryhodnost. A v tu chvíli většinou mám ten zkušenost, že politici se chytnou za nos a začnou měnit volbu slov, ale i strategii chování. Protože oba dva pánové jsou za mě v permanentních volbách, jen u jednoho, u hlavy státu, na to čekáme oficiálně, ale já jsem přesvědčen, že kandidovat bude. A u druhého, sice říká sněmovní volby jsou za pár let, no ale na podzim už bude první klání, referendum o Andreji Babišovi v podobě komunálních a senátních voleb do třetiny senátu za nedlouho krajské, ono se permanentně volí.
2: Dovedete si představit, že by se do toho klání o Pražský hrad opět přihlásil i sám Andrej Babiš? Nebo bude spíše lídr hnutí ANO hledat svého kandidáta?
3: Velmi by mě to překvapilo. Musela by to být asi velmi výjimečná situace. Musel by Petr Pavel udělat nějakou fatální chybu, která by byla vnímána jako jedinečná příležitost, aby se tam vlomil Andrej Babiš, ale jsem přesvědčen, že jak si tím už prošel a zažívá opakovaně tu premiérskou zkušenost, je mu tam lépe, cítí se tam komfortněji a ono kuriozně je to lepší i pro hnutí ANO. Ono, kdyby Andrej Babiš byl prezidentem, třeba hypoteticky už právě teď, a byl v za polovinou svého mandátu, tak já jsem přesvědčen, že hnutí ANO je dneska na úplně jiných preferencích, protože si všimněte, že prezidentské strany v České republice nekvetou, nerostou, spíše jsou na úbytě. Platilo to za Václava Havla, Václava Klauze, Miloše Zemana, takže kuriozně, pokud vlastně chce, aby i hnutí ANO zažívalo jistou stabilitu a spíše růst, tak vlastně do té prezidentské volby nepůjde. Takže spíše to řeknu, jak mě nepřekvapí, že prezident Pavel řekne, jdu do toho, přátelé, znovu, protože Andrej Babiš, tak čekám podobné, že Andrej Babiš řekne, ne, nenechám se vtáhnout, protože chci být premiérem, je to tam smysluplnější. No a co se týče těch vyzývatelů, myslím, že jich příliš nebude.
2: Jinak ministři by mohli dnes schvalovat reakci na kompetenční žalobu, kterou prezident podal u ústavního soudu. Pane Kubáčku, dovedete si představit, že by tato, možná sledujeme tu extrémní kohabitaci, o které mluvil, možná hrozil ministr zahraničí Macinka, že by to takhle vlastně fungovalo dál, že prezident s premiérem nebudou spolu mluvit, nebo jenom minimálně, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžný chod země.
3: Nejdřív s dovolením použiju politologický termín, a to úplně jednoslovně. Potěš pánbů s námi, přidám tedy. Protože
2: to bych chtěla samozřejmě vidět té učebnici politologie.
3: Víte, že já uznávám za nejvyššího a nejvýznamnějšího českého politologa Jaru Cimrmana, takže to je přesně v tomhle typu učebnice a na jeho slova vždycky dojde. A teďka vážně, nepomohlo by to naprosto nikomu. Země by byla naprosto zablokovaná. Myslím si, že by to vyústilo v nějaké trestání voličů, teda voliči dotyčných politiků a trestání voličů, protože opravdu znovu opakuji, my to platíme, jsou to naši zaměstnanci a jako my se musíme vzájemně různě v profesi sníst, tak politici musí také. To, že jim to voliči nějak navolili, nastavili, buďme za to rádi, to je výsada demokracie, ale pak je tady ta nutnost politiku prostě zvládnout to s nějakou úrovní a kompromisem, protože snad někde žijí a ve jménu nějaké země a společnosti to dělají. To první podotek. Druhý podotek, prožili si to mnohé země, sousední Polsko, ať nemusíme utíkat daleko. Žádné zemi to neprospělo, žádná země nebyla výkonnější, naopak to společnost dramaticky otrávilo od politiky a trestala. Takže já stále doufám, že v určitý moment oba dva pánové, když jsme začínali tou dopravou, tak přidám tam dopravní příměr, pochopí, že jsou ve smyku a potřebují to vytočit, že jim to neprospívá a že nedělají politiku svých rádců a poradců, ale dělají politiku, za kterou stejně se nakonec budou zpovídat oni sami.
2: Jinak prezident Petr Pavel ve zmíněném rozhovoru pro Český rozhlas také řekl, že i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi znepříjemnit život.
3: Má. Český prezident zvláště, zjednodušeně se dá říct, je to takové přisypávání písku do soukolí toho rozjetého vlaku jménem vláda. Jsou to věci, kdy rozhodujete na samé lhůtě, jsou to věci v podobě veta, jsou to věci skrze nějaké veřejné zpochybňování, samozřejmě aktivitu, že si ministry zvete, vysoké státní úředníky, a já rovnou říkám, to je moc dobře, když to prezident dělá, protože tomu dává taky jistou dynamiku. Ale v podstatě zjednodušeně je to znepříjemňování života vlády, a to velmi účinně, zvláště v zemi, kterou stále jsme, kdy se spousta zákonů přijímá těsně před Silvestrem s platností od prvního dne následujícího roku. A v tu chvíli opravdu žadoníte, doufáte, že prezident do toho lidově řečeno nehodí veto neboli vidle, a trnete a bojujete za každou hodinu a za každý den. A to je mimochodem najednou pak zásadní role prezidenta. A samozřejmě v té diplomatické oblasti spoustu věcí nominují, jmenují, spolupodepisují.
2: Jinak prezidentské volby, ten řádný regulární termín má být za 2 roky. Jenom pro zajímavost řeknu, že maďarský premiér Péter Maďar chce požádat šachistku Judit Polgár, aby se stala novou prezidentskou země. Tak co na to říkáte?
3: Je to hodně netradiční, i ten způsob ukončení kariéry, mandátu předchůdce. Přiznám se, že si trochu říkám jako konzervativní politik, že to, co u Viktora Orbána dokonce často jenom v poloze úvahy se už rozebíralo, tak v situaci pana premiéra Maďára to, co už učinil, je značně kontroverzní a je zajímavé, že teď se vlastně to najednou není tématem. Když si vzpomenete,
2: odvolání
3: prezidenta, věci v soudní záležitosti, nárazové zkrácení mandátu, omezení, opakování, možnosti být ve funkci. Ono, kdyby to bylo op jedno období, tak si řeknete, no je to hodně přitažené za uši, ale dobře, nemá to tu značku, to cílení. Ale tím, že to často platné teď na tu danou situaci, tak je to značně problematické. Takže
2: schválil to takhle, parlament Maďarsko.
3: Schválil to parlament, máte pravdu, ale nerad bych touhle cestou šel. Jak se to předtím říkalo, tak i teď.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Situaci na české politické scéně komentuje politolog Jan Kubáček. Co si z toho všeho, co jsme dnes probrali, pane Kubáčku, odnáší volič, občan? Kdybychom vycházeli z exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro portál Seznam zprávy, tak je to frustrace, zklamání voličů, občanů ze všech.
3: Bezesporu obrovskou únavu, obavu, jestli ty konflikty vlastně něco kvalitativně přinášejí nového, jestli zbytečně země nestagnuje. Velké varování je, proto jsem říkal, dva se perou, třetí se směje, že jsme v situaci, a to často nebývá, že ta únava je, když to budu brát podle stupně znepokojení, největší z opozice, sekunduje vláda a pak prezident. A vlastně občané nejásají a příliš nerozumí ani teďka chování ústavního soudu. A to já už jako politolog, a to si myslím, že politologové to taky nemají ten rating nějaký úžasný, ale zvedám varující prst, by se chtělo říct, protože to je velmi nebezpečný koktejl. Když vlastně nevěříte de facto v nápravu optikou žádné té záchranné brzdy. A v tu chvíli se bojím, protože si říkám, a kdo přijde ten jako třetí, ten sekáč, který se lidově řečeno slovy Cimrmana nezakecá a jak toho využije. Proto tady bych jako velmi varoval politiky, ať tu letošní prázdninovou meditaci pojmou tak, aby stále pro voliče měli ještě nějaký pozitivní scénář, který udrže důvěru ve stávající systém, ve stávající politickou nabídku, v nápravné prostředky, schopnost nějaké sebezpytace, protože vždycky se může objevit nějaký, nedej bože, radikál, který řekne, tohle je přesně důkaz, že to selhává. A pak si budeme vzpomínat, jak jsme zažívali tyhle hádky, že to byla krása. Je to velmi nebezpečný koktejl a zároveň se ukazuje, že tam stále ještě fenomén biankošeku, přinejmenším ho má vláda a prezident, a ukazuje se, stejně jako v cizině to známe opakovaně, že je potřeba dělat domácí úkoly, pak teprve ty zahraniční, podle toho vždycky občané a voliči poměřují spokojenost či nespokojenost s tím daným politikem.
2: Proč jsou voliči podle tohoto konkrétního průzkumu unavení z opozice?
3: Je neviditelná a kuriozně doplácí na to, že její roli, protože je výraznější, nápaditější, teď i sebevědomější vůči vládě, převzal prezident republiky. Jsou jeho stínu, přebírají automaticky prezidentova témata, čili pro mnohé se staly kovaříčky a prezident se stal kovářem pověstným. Takže kuriozně opozice si musí ujasnit strategii, aby byla sebevědomá i na prezidentu republiky a sebevědomá ve sněmovně, abyste si řekla, některá z těch sil má premiérskou šanci, nejen ambice, ale i reálnou šanci jako premiérskou politickou stranou, silou se chovat, působit, uvažovat a být konkurencí vládě. To je vždycky zdravé, protože pak je aktivnější i premiér a jednotliví vládní ministři.
2: Pane Kubáčku, když se podíváme na témata, která voliči považují za důležitá, tak nakolik se liší v těch preferencích voliči vládních a voliči opozičních stran? Zdravotnictví, bydlení, energetika, potraviny, drahota, korupce, veřejnoprávní média, podnikání, přístup k Ukrajině, podpora
3: ono
2: Ukrajině.
3: Se často říká, že ty rozdíly jsou velké, například v otázce bezpečnosti a investice do zbrojení, ale já rovnou říkám, že si to zdaleka tak nemyslím, protože jednak na zdravotnictví, na bydlení, na těch domácích, na dostupnosti energetiky dlouhodobě, aby vůbec ta budoucnost české společnosti a české ekonomiky byla bohatá a perspektivní a prorůstová, tak já říkám, ono vlastně není rozdíl ani tolik v té obraně a investice do nich. My spíš to pojímáme tak, k velké škodě, že na rozdíl třeba od Finů a jiných severských zemí nepropujeme to s vnitřní bezpečností, neobhajujeme ty nákupy, nevysvětlujeme je, neříkáme si o důvěru s jistou pokorou. A já jsem přesvědčen, že kdyby na toto najela armáda České republiky a ministerstvo obrany, tak se ukáže, že ten rozdíl je poměrně dost minimální. Protože někdo uvažuje automaticky jakoby za hranicemi, někdo naopak říká, dobře, podpořím armádu, ale chci vidět, že to bude mít přesah i do vnitřní bezpečnosti. A teď si můžete doplnit živelné pohromy, ochranu hranic, ochranu měkkých cílů, výpomoc policii v mimořádných situacích a tak dál. Finsko to potvrdilo, že prostě ono jsou to podané ruce. Každý na tu ruku kouká jedno pravicí, druhý levicí, jeden zevnitř, druhý zvnějšku, ale stále jsou to dvě ruce, které se potřebují.
2: A poprosím odpověď už jenom velmi krátce. Premiér chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem. Tak dobrý nápad.
3: Dobrý nápad, mělo by to logiku, ale mám pocit, že to dopadne podobně jako minule, čili padne to na té naší strašné byrokracii, která v téhle zemi je, bohužel.
2: Jan Kubáček, politolog a jeho názory, já vám za ně děkuji. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, hezký
2: příjemný
3: den.
2: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách a zda se vražda má zařadit mezi v Česku nepromlčitelné trestné činy, projednává Senát i sněmovna. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní oblačno, hlavně na severu přehánky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Marš.

0: Jde dál ta složka moderních technologií ve výuce, to znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze dnes ve srovnání s pátkem vzrostly o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila víc než benzín, což se očekávalo, zjistili to zpravodajové ČTK. V Česku dnes přestala platit regulace cen pohonných hmot, kterou vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu anebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy, advokát Tomáš Gřivna.
2: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, či jak závažná ta vražda byla spáchána.
1: Dodává, že pokud například vývoj policejních metod pokročil natolik, jak argumentují zákonodárci, nevidí důvod, aby se neuplatnili hned a na vyšetření vraždy stávajících 30 let nestačilo. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem týdne pak bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší a o víkendu se zase oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno a v té severní oblačno, přechodně i zataženo a hlavně na severu se místy objeví přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě až 16.
4: Doprava.
1: Velmi opatrně kolem 17. a 5. kilometru D10 směrem na Prahu. Na vozovce tam leží velká OSB deska. Na příjezdech do Brna po D1 v obou směrech počítejte spíše s kratšími kolonami kamionů před omezením na stém 96. kilometru od Vyškova z 21. a od Prahy od stého 90. kilometru. A na jižní spojce budete asi půl hodiny popojíždět před ucpaným Barandovským mostem a Dobříšskou ulicí. To byly zprávy teď 2 na dvojce, dnes Tereza a Jiří.
5: A k tomu přidáme Stýblová a Holoubek. A bude to tak pro celý tento týden. Terezo, já tě vítám opět po nějakém čase u Dvou na dvojce.
6: Děkuji, Jirko, za hezké přivítání.
5: A těším se samozřejmě na tu společnost, která nás čeká nejen dnes, ale také po celý tento týden.
6: Není to tak dlouho, něco přes rok, co se hodně mluvilo o fantastickém nálezu zlatého pokladu na Turnovsku. Šlo o víc než 5 kilogramů zlatých mincí, šperků a dalších předmětů. Nálezci byli poctiví, poklad odevzdali a za to jim letos byla přiznaná odměna ve výši necelých 12 milionů korun.
5: Nemusíme najít zrovna zlatý poklad, abychom z toho měli radost. My se od jednoho menšího, ale roztomilého a pro toho nálezce určitě fantastického pokladu odrazíme pro naše dnešní povídání a už teď si můžeme prozradit, že si budeme hrát, protože řeč se bude točit okolo hraček, těch, na které vzpomínáme, nebo těch, se kterými si hrajeme dnes. Přejeme vám všem hezké dopoledne s Dvojkou.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Přejeme vám hezké dopoledne. Jak už jsme zmínili, tak přibližně před rokem došlo k velkému nálezu, za který dostali poctiví nálezci taky odměnu. A teď se stalo něco, co vlastně zní jako pohádkový příběh, protože došlo k dalšímu takovému nálezu na trase Jantarové stezky a je to roztomilá hračka v podstatě. Není to,
3: mohla
2: nejsou
3: by
2: to
3: být.
2: Mince, ale... Je to něco jiného.
3: Mohla by teda zamluvit tak tajuplně, jako z pohádky, k čemu se to dostaneme. Jde opravdu o to, co nás přivádí k tomu našemu dnešnímu povídání o hračkách, protože nalezena byla figurka, je opravdu malinká, váží necelých 10 gramů, ale je víc než 2000 let stará, to je to podstatné a znázorňuje kachnu. Na první pohled je to jasné. Podle archeologů je to ojedinělý nález na té trase, kterou Tereza zmínila, kdysi Jantarová stezka spojovala sever Evropy s jihem. Ta kachínka má vypouklé oči, protáhlý zobák s takovým zakončením, které je takový, no, jako kdybyste si tu kachnu nakreslili s takovým tím rozšířením na konci. Ono v reálu není tak patrné, ale právě na hračkách se velmi často používá.
2: No a ta představa vlastně té roztomilé pravěké hračky se nám moc líbila, tak jsme si řekli, že se s vámi dneska popovídáme o vašich hračkách, jestli třeba máte stále svou oblíbenou hračku z dětství schovanou, s čím jste si vlastně jako děti nejraději hráli. No a jestli vám to zůstalo do dneška, jestli si stále hrajete, jestli jste, jak se říká, někdy velcí kluci, že jste nikdy nevyrostli, nebo velké holky a pořád si občas hrajete s panenkou nebo s autíčky, nebo máte nějakou sbírku hraček. No, zkrátka všechno možné.
3: Možná i takovou, že si na ní jako lpíte, všichni v domácnosti vědí, že tam někde je ta krabice s těmi angličáky, ale nikdo na to nesmí sahat, protože to je prostě vaše, je to vaše dětství, jsou to vaše vzpomínky, tedy o hračkách ze všech možných úhlů, ty když si použila tu formulaci, že jsme možná velcí kluci nebo taky velké holky.
2: No někde to slyším, ty formulace.
3: No jasně, ale já mám právě pocit, že se to používá spíš u mužů, jako že to jsou jako hračičkové, pak se říká, že ty jejich hračky jsou čím dál tím dražší a tak dále. A u dám jsem si toho nevšiml.
2: Možná to dámy nemají čas. No.
3: A máš něco takového? Máš jako hračku?
2: Já asi nemám hračku, no. Teď je v dospělosti určitě ne, ale mám hračku, nebo měla jsem hračku, kterou měla moje maminka a ta si ji nestřežila, bohužel. A vlastně nám ji tehdy předala.
3: A to neměla dělat.
2: A neměla to dělat, my jsme se o ní se sestrou postarali. Chtěli jsme jí potěšit tu panenku a maminku, ano, tak ano. Jsme jí ostříhali vlasy tehdy té panence. No.
3: Ale to nedorostly.
2: Nedorostly, bohužel. No. Tak maminka to tehdy oplakala, takže někdy je lepší ty hračky opravdu schovat a nepředávat dál. Ty své oblíbené z dětství.
3: Na druhou stranu tam jde o to jenom chvilku počkat, protože ta móda se mění, že jo? Takže kdysi vlasatá panenka třeba by byla šik, jako teď s krátkými ostříhy. Vlasy.
2: Nevím, no, nepřesvědčili jsme maminku, ale ona i potom udělala takový hezký střih, takže jsme si s ní hráli samozřejmě dál, ale byl to takový smutný okamžik.
3: Naše nejmilejší hračky v dětství i v dospělosti, o těch si dnes budeme povídat, věříme, že to bude příjemná, pohodová, klidná hodinka mezi 9. a 10. Vy nám o hračkách můžete psát, k dispozici jsou samozřejmě naše běžné kontakty, tedy ten SMS-kový i ten e-mailový.
2: 702 222 220 a nebo dvojka @ rozhlas.cz. We'll be right back.

0: Dnes dopoledne s vámi o hračkách. Odrazili jsme se od toho nálezu 2000 let staré keltské kachny. Tomu nálezci samozřejmě gratulujeme. Povídáme si o tom, s čím jsme si hrávali, jaké hračky máme schované, s čím si třeba hrajeme dnes, pokud jsme v duši zůstali hračičkové. Přišel nám už jeden z e-mailů, který končí zajímavými slovy: dnešní hračky jsou hrozné. Takové optimistické zvolání.
1: No, já si to nemyslím. Já si myslím, že každý má svou oblíbenou hračku, když je dítě. Je to ta nejlepší hračka na světě a potom všechny ty ostatní, které přijdou, tak už neodpovídají té kvalitě. Tak je to možná taková nostalgická vzpomínka, ale ta Olina, co to napsala, tak nám píše, že má stále medvěda, kterého dostala k prvním narozeninám, a chodící panenku, která odpočívá v krabici pečlivě zabalená na půdě. Hmm.
0: A právě proto se to nedá tak paušalizovat, tedy s odpuštěním, Olino, protože samozřejmě mezi vším, co se nám líbit nemusí, jsou stále plyšová zvířátka, jsou stále medvědi, je stále množství dřevěných hraček, mechanických hraček a tak dále, úžasných záležitostí. Ty si opravdu nevzpomeneš na nic jiného, než na tu ostříhanou panenku?
1: Ona ta panenka byla naše oblíbená, pak jsme k ní měli kočárek, co vyrobil náš děda, takový proutěný, ale vzpomněla jsem si, že jsme si hlavně se sestrou hráli hodně z modelínu a my jsme dělali vždycky modelínové žížalky a s těmi jsme se vyhráli opravdu jako několik let. Dělali jsme jim domečky po bytě, vždycky měli pokojíček a to, a měnili jsme barvy, dělali jsme na něj oblečky, takže prostě plastelínové žížalky mě provázely dětstvím, no.
0: No vidíš to, ještě kousky plastelíny vidím za tvými nechty, je vidět, že si to
1: Ano, od té doby
0: schovám.
1: Si neumývám ruce.
0: Abys měla tu památku. Další ze zpráv napsala Eva: ve 2 letech jsem dostala chodičku s dlouhými vlasy a hned, abych ji nerozbila, odjela na 4 roky do lázní. Hrávala jsem si s ní, ale svým dcerám se mi moc nepůjčovala. I nyní si ji vnučka může půjčit jen občas, když si s ní s tou chodičkou hrají. Mm-hmm. To je dobrý.
1: Je to chodicí panenka, byla asi opravdu úžasná. No, já jsem někdy chodicí panenku, měla jsem brečící miminko, tak to byla taková ta klasika, když se položilo na zádička, tak zaplakalo, ale že by ta panenka chodila. No a co ty jsi měl za hračku oblíbenou?
0: Já si moc nepamatuju, jestli jsem měl nějakou oblíbenou hračku v dětství. Určitě jsme jich měli nějakou řádku, jak my jsme byli 3 bratři, takže jsme se o to asi různě dohadovali a přetahovali. A
1: my jsme pak měli vlastně 3. sestru jako hračku,
0: no,
1: teď jsem
0: chtěla
1: říct s tou prostřední.
0: Takže nevím, jestli něco takového jako oblíbeného bylo kromě kola nebo 2 kola, když nám ho tatínek udělal tandem tehdy. Na oblíbenou hračku si nepamatuju, ale teď mám jako jednu zásadní v dospělosti a to mě jako baví. No, to je motorka samozřejmě, že jo. To je jako když No a když se člověk potřebuje jako odreagovat, tak nemusí ani vyrazit na té motorce. Stačí jít jako do garáže, pustit si něco k poslechu a leštit motorku, to je jako vynikající relax.
1: No tak se těšíme na vaše hračky, které máte, které třeba uchováváte od dětství, nebo třeba i na ty novodobé, jako má Jirka tu novodobou hračku, tak klidně se nechte inspirovat. Ano, pište nám.
0: Protože hraví můžeme být i v dospělosti. Pokud byste si chtěli na hračky zavzpomínat a podívat se třeba na takové, které si vybavujete z dětství, ale dlouho jste je neviděli, máte možnost, a to sice kde jinde než v muzeu.
1: No a my se za chvilku budeme povídat s Martinem Šátkem, kurátorem sbírek Národního muzea hraček.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: 2 na 2.

0: Hrajete si rádi? Jaké hračky jste milovali jako děti a jestli je třeba máte dodnes uchované, tak o tom si s vámi dnes povídáme. Dva na dvojce, píše nám Eva. Hraji si ráda pořád, teď už jenom s vnučkou Leničkou, ale moje nejmilejší hračka to byl písek za domem a v písku stavění tunelu, kudy projížděl dřevěný barevný vláček z horničky. Kdybych jej tak ještě dneska měla, kdo ví, jak můj milovaný vláček dopadl a vagonky s mašinkou.
1: My jsme slíbili výlet do muzea, pokud byste si chtěli připomenout hračky, které jste dlouho neviděli, anebo se podívat na nějaké kuriozity, o kterých jste třeba jenom slyšeli, nebo jste o nich neměli ani tušení, je dobré vyrazit do Národního muzea hraček. A kurátor sbírek právě Národního muzea hraček Martin Čátka je teď s námi v telefonickém spojení. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Martine, vy máte nějakou oblíbenou hračku, i když jste jimi obklopen neustále?
2: Myslíte v rámci naší sbírky?
0: Ano, no, nebo vaše osobní, klidně.
2: Určitě, no tak já už si moc nehraju z toho dětství, vlastně ani tolik třeba ne, ale když to řeknu v rámci historie té české nebo československé hračky, tak určitě moje oblíbená věc, oblíbená hračka, kterou asi lidé to nebudou tolik znát, je takzvaný běháček. Je to hračka vyráběná v Pošumaví ve 20. letech a je to taková jednoduchá dřevěná figurka, která, když ji dáte na nakloněnou rovinu, tak ona sama cupitá.
1: Mám pocit, že jsem to kdysi kdesi viděl, ale asi nikdy ne na vlastní oči. Martine, ale pověste, když vyrazíme k vám do muzea, kolik hraček, kolik položek je tam k vidění a kolik je třeba skryto klasicky v depozitech?
2: Tak my tam vystavujeme kolem 2000 hraček, my jsme to nechtěli úplně předspat, přestože v depozitáři jsou, můžeme říct, desítky tisíc předmětů. Je to na nějakých 300 metrech čtverečních, 60 vitrín, přičemž větší část je vlastně, řekněme, standardní sbírka, která je průřezem té české hračky 20. století, ale máme tam i jednu místnost, kterou se snažíme zhruba po roce, roce a půl obměňovat. Dá tam vždycky nějakou tematickou výstavu, aby ti návštěvníci měli možnost vlastně, když se vrátí při další návštěvě, vidět něco nového.
0: Jak vlastně muzeum získává nové exponáty? Jaká je strategie, třeba i z jaké doby, jestli se snažíte získat i novodobé hračky a potom kde? Na internetu, ve vetešnictvích, nebo když se někdo ozve třeba z domácností, že má hodně hraček, tak je vezmete.
2: Jednoduchá odpověď, úplně všude a úplně všemi způsoby. Jo, ta kolekce je budovaná od 90. let, samozřejmě nás zajímají hlavně staré hračky. Co se týče té nové produkce, tak něco také doplňujeme. Snažíme se získávat i třeba věci ze zahraničí, protože my jsme vlastně byli jak za první republiky, tak i potom za toho socialismu, ale i v těch 90. letech jsme byli hodně exportně nastaveni, takže některé ty firmy 90% své produkce vyvážely ven a ty hračky vlastně tady domácí zákazníci ani neznali. Mm-hmm.
1: Vy už jste zmínil tu vaši oblíbenou hračku, říkal jste běháček, že se to jmenuje?
2: Mm-hmm.
1: Je to tak, běháček.
2: To byl oficiální název vlastně toho výrobce.
1: Aha. Tak teď mě zajímá ne vaše oblíbená hračka, ale u vás v muzeu hračka, jestli se to tak dá říct, nějaká nejobdivovanější. Taková, že když tam ten návštěvník dorazí, tak každý druhý udělá a tam postojí.
2: No, to se nedá úplně takhle říct, protože přesně je to o tom, ono to muzeum je samozřejmě, je to muzeum, takže já vždycky říkám, že ten dospělý návštěvník si to tam užije často více právě díky těm vzpomínkám. A je to přesně to juje o tom, kdy tam člověk objeví něco z toho svého dětství. Ale jinak je to vždycky o tom, které téma toho člověka nejvíc zajímá. Jo? Jestli to je autíčko, jestli je to panenka, nebo je to nějaká figurka. Takže nedá se říct, samozřejmě máme tam takovou jednu dvouvitrínu, které říkáme celebrity, kde jsou ať už figurky z večerníčků, z animovaných filmů nebo z literatury, a kde ti lidé jako se nejvíc střetnou v tom poznávání těch různých hraček, většinou figurek.
0: Vaše muzeum sídlí na Pražském hradě, tak nás napadá, jestli tam máte v depozitu, nebo i v expozici třeba, která je vidět, nějaké hračky našich králů, prezidentů.
2: No, přímo, jako není tam určitě hračka, nebo nevíme o tom, kterou by si přímo ten státník hrál, měl drželý v ruce, ale máme tam hnedka ve vitríně číslo 1, kde jsou krušnohorské hračky, tak máme hračku, je to vlastně taková loď veslice se třemi veslaři. A tahle hračka byla pod stromečkem, myslím, že v roce 1941 v rodině Havlových, takže Václav se svým bratrem si s touhletou hračkou určitě hráli, nebo se stejným typem té hračky.
1: Děkujeme, můžete v tom třeba pokračovat s aktuálním panem prezidentem, zkusit něco získat do sbírek. Na závěr, vy jste mluvil o té místnosti, kde se čas od času třeba jednou do roka děje něco zajímavého, speciálního, ta místnost je proměnlivá. Co je tam teď?
2: Teď je tam úžasná výstava Františka Janoucha a výrobního družstva Jast ze Stráže nad Nežárkou. To jsou hračky, které určitě zná spoustu lidí ze svého dětství, protože oni se ještě donedávna vyráběli a jsou to takové tahací hračky, kdy je tam figurka, která tluče do bubínku a nebo do xylofonu. Jo? Je to věc, která má velkou tradici, to se pak opravdu 40-50 let dělalo v různých obměnách. A je to úžasný i v tom, že se nám podařilo získat i část pozůstalosti vlastně po Františku Janouchovi. Ta výstava bude tak do 14 dnů, do 3 týdnů končit, takže určitě poslední šance vidět ty věci. A jinak následně bude výstava českých stavebnic.
0: No tak, to je pozvánka, která se neodmítá. Moc děkujeme, Martin Šátka, kurátor sbírek Národního muzea hraček. Mějte se krásně, hezké leto.
3: Český rozhlas 2.

0: A opět stručně k vašim hračkám. My jsme mluvili o tom nálezu té 2000 let staré keltské roztomilé drobounké kachínky a Bronislav se přidal se svou hračkou. Nemám 2000 let starou kachnu, ale 60 let starého kačera. Moje první gumová hračka z produkce Walt Disney má stále čestné místo v mé vitríně a chlubím se i fotkou, kde je mi jeden rok a toho kačera držím.
1: Škoda, že neposlal náš posluchač tu fotku. A píše nám taky Betty z Liberty. Dobré ráno, měla jsem jen jednu panenku, se kterou jsem si ráda hrála, ale jednou jsem onemocněla a maminka mi koupila papírovou vystřihovánku panenky s oblečkama a to jsem milovala, pak jsem si sama vyráběla šatičky, skřínky, ne moc luxusní, ale byla jsem nadšená a Betty, to jsem ráda, že jste mi připomněla, ty vystřihovánky byly úžasné a různé šatičky oblékat ty panenky znovu a znovu.
0: A teď je úplně jiné zastavení u zprávy, která nás zaujala, možná se také chystáte letecky na dovolenou.
1: Mě trošku vyděsila, protože já se chystám s tou společností,
0: dobře. No tak v tom případě řekni, čeho se obáváš.
1: Je to docela hororová představa, že budeme muset vyměnit letadlo, protože to letadlo napadnou komáři.
0: To se přesně stalo. A nikde v exotice, kde by to možná člověk očekával, to letadlo mělo letět z Milána do španělského Alicante. No a cestující, to napadené letadlo, a to letadlo opravdu napadli komáři, kteří se v obrovském hejnu dostali do kabiny, tak prostě jednoduše se neodletělo.
1: Ano, a teď to drama, palubní personál se snažil vyřešit problém tím, že zhasne světla, jenže nechali dveře zavřené, aby dovnitř nenalítali další, ale už tak seděli v kabině plné komárů, takže opravdu je to jako scéna z hororu.
0: Museli tam vydržet půl hodiny, protože až za půl hodiny, jak si posádka uznala, že za takových podmínek se opravdu letět nedá, cestující museli tedy vystoupit, musel se zorganizovat náhradní stroj a za to všechno může tak drobný společník, jako je komár. Když je něčeho moc, je toho příliš.
1: Je toho příliš a to letadlo letělo z Milána, tak já poletím do Pizy, tak doufám, že...
0: Že bez komáru.
1: Ano, že bez komáru.
2: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dva na dvojce.
2: Vaše přání na naši hlavu.
3: Dnes to ovšem bude opět jedno z našich přání, což děláme párkrát do týdne s různými kratochvílemi. Před nějakým časem se objevilo jedno posluchačské přání a tam šlo o napsání básničky na zadaná slova. A od té doby to sem tam používáme a platí to i dnes. Máme 9 hodin a 40 minut, to znamená, že vy budete muset být rychlí. No dejme tomu stejně jako náš kolega František Novotný, který tuhle kratochvíli předváděl tradičně. Na koncertech Spiritual Quintetu.
4: Tomhle přeborník.
3: František je kovaný. Je vysoko. Ano, 3, 4, 5 zadaných slov a přes 2, 3 písničky napsal básničku. Tak my pro vás máme 5 slov a vy tu říkanku stručnou, jasnou můžete samozřejmě zkusit poslat. No a ten, kdo bude nejrychlejší, anebo upřímně řečeno jehož říkanka se nám bude líbit nejvíc, bude i dnes odměněn ponožkami.
4: Já věřím, že v tom našem dnešním povídání o hračkách te hravé duše rychle zareagují.
3: Tak
4: takže
3: zkus.
4: Básnička na slova hvězda, šálek, zdraví, hranice, probuzení. Hvězda, šálek, zdraví, hranice, probuzení.
3: Pokud jste neměli po ruce hned teď tušku a papír, tak ještě jednou pomalu ta slova pro dnešní rychlou říkanku zní hvězda, šálek,
4: zdraví, hranice, probuzení.
3: Už se těšíme.

0: To byla Pink, my si s vámi od 9. hodiny povídáme o hračkách, které jste měli v dětství, na které vzpomínáte, případně o těch, se kterými si hrajete dnes.
1: A píše nám Šárka, že měla oblíbenou hadrovou panenku s líbeznou sádrovou hlavičkou, s tou si opravdu vyhrála, ale pak měla také mrkačku, dostala ji k Vánocům, na tu se jenom dívala, protože se bála, že by ji poškodila. A potom dostala opravdu velký šok. Je mi líto, Šárke, musím říct, protože maminka tu panenku vyhodila s odůvodněním, že už je velká, bylo jí tehdy 8. Nechápala jsem to, vždy to byla moje panenka. Pamatuju si to dodnes a nikdy jsem nedovolila svým dětem nějakou hračku vyhodit.
0: A velice zajímavou zprávu tady máme od Jirky. Měl jsem několik hraček, které jsem si uchovával, až jsem je na naléhání ženy půjčil synkovi a to byl jejich konec. Jinak u dědy jsem vyráběl vozíčky z krabiček od sirek a zapřahal do nich chrousty.
1: Živé hračky.
0: No, živé hračky, ale jak to dopadlo? Stačila chvilka nepozornosti a slepice běhaly s vozíčky na nitích u zobáku. Pohlavek byl pěkný, to napsal Jirka. My vám připomeneme 5 slov, na která se dnes už někteří z vás pokouší složit krátkou říkanku.
1: A jsou to hvězda, šálek, zdraví, hranice a probuzení.

0: Je 20. července, léto je v plném proudu, my děkujeme za všechny vaše vzpomínky a povídání o hračkách a teď se ještě nutně musíme dostat k těm básničkám. Času jste měli málo, ale přišla jich řádka z Olomouce, píše Emílie. Když poslední hvězda zhasne, přivítám ráno krásné, prozdraví si šálek kávy dám, bez hranic svou fantazii rozpoutám. Ať přijde, co přijít má, těším se, jak holka potrhlá, zase začne další krásný den, takové probuzení. Přeju všem.
1: No,
0: krásná
1: to je
0: básnička.
1: Taky krásná básnička. No.
0: Já se zbavím z odpovědnosti. Ty rozhodni, kdo dnes dostane ponožky za odměnu.
1: Mně padla do oka básnička od Veroniky.
0: Dobře.
1: Tak tu přečtu a Veronice tady pošleme vaše ponožky s Jirkou a Šárkou.
0: Pošleme, ale já bych poslal teda i do Olomouce, dobře, protože, jak si říkala, je krásná. Takže do Olomouce za Emílií letí ponožky, ano, a teď za Veronikou.
1: A za Veronikou, a ta napsala: ráno přišlo probuzení, z postele se nechce vstát. Moje tělo bez kofeinu odmítá dnes fungovat. Do ruky mi padne šálek, káva, zdroj mé ranní spásy. Za hranice mého zdraví nepustí ty těžké časy. Na dně hrnku ze sedliny krásný symbol vyvstává, hvězda v kávě jasné znamení mi dává.
0: Neuvěřitelné výkony, co do básniček. Moc děkujeme za všechny i za ty, které jsme nestihli přečíst, ale my teď už musíme dál, protože se blíží 10. hodina. Zveme tedy k poslechu poradny po zprávách.
1: Ano, já se moc těším na výsledky testování zmrzlinovačů, protože zmrzlina, to je něco, co bych mohla jíst celé léto.
0: No tak teď budeš vědět, jak si pořídit zmrzlinovač a dělat si doma zmrzlinu. Tak zůstaňte s námi. Hezké pondělí.

0: Psychologická setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude psycholožka a odbornice na digitální závislosti docentka Kateřina Lukavská. Jaká je nejnebezpečnější nelátková závislost? Může být umělá inteligence pro děti přítelem? A které závislosti naopak můžeme bez obav propadnout? Ptát se budu mezinárodně uznávané odbornice na digitální závislosti Kateřině Lukavské.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda by dnes měla jednat o svém stanovisku ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní oblačno, hlavně na severu místy přehánky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc navrhne vládě, aby se vyjádřila ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Dokument má podle ministra 180 stran a legislativní rada vlády se v něm vyjadřuje ke sporu samotnému, ale i k přijetí předběžného opatření. Prezidentovi zajistilo účast na summitu NATO v turecké Ankaře, s níž vláda nesouhlasila. Ministr očekává, že kabinet vyjádření schválí, ale bude v něm chtít udělat menší změny.
3: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě.

0: Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže sledovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží a na čerpacích stanicích ceny skutečně rostou minimálně o desítky haléřů. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Prověřoval programy Ministerstva průmyslu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba na snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů přinesly dotace jen minimální úspory, řekla mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
1: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
0: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový šéf Labouristů Andy Burnham oficiálně převezme úřad po Keiru Starmerovi, který po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní oblačno, přechodně zataženo a hlavně na severu se místy objeví přehánky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumově 16.
3: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy po D5 počítejte s kolonami kamionů od 5. kilometru. Osobním autem pojedete rychleji levým pruhem. Vše se rozjíždí tradičně u sjezdu na Ořech. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte asi 10 minut před omezením u ruzyňského letiště a obchvat Jihlavy je teď po těžké nehodě 2 osobních aut neprůjezdný mezi 38 a silnici číslo 45. Přistával tam vrtulník záchranářů a odklon řídí policie. Zprávy končí za chvilku poradna.
4: Přejeme vám krásné dopoledne. Tereza Stýblová a Jiří Holoubek jsou s vámi dnes pondělí 20. července. Léto je v plném proudu a v plném proudu je také sezóna domácí zmrzliny.
5: Jak na domácí zmrzlinu, o tom budeme mluvit v příštích minutách. Zaměříme se totiž na zmrzlinovače, na jejich testování, protože mnoho lidí dnes místo kupovaných nanuků nebo kopečků ze zmrzlinárny zkouší vyrábět právě vlastní zmrzlinu doma. Je to těžké nebo jednoduché?
4: No, uvidíme, necháme se překvapit. Já doufám, že to nebude zas tak jednoduché, protože mít doma zásoby zmrzliny, to není úplně dobré.
5: Že by ti vznikl problém.
4: Ano, vznikl by mi problém. Takže pozor na to. Kristýna Petišková, za chvilku ji pozdravíme v našem vysílání. Hezké dopoledne.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A dnes se vrhneme na výrobu zmrzliny, a to doma, protože si budeme povídat o výsledcích testování zmrzlinovačů, a naším hostem je Kristýna Petišková, redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test. Hezké dopoledne.
3: Dobré ráno, vítám vás i posluchači.
4: Kristýno, na jaké druhy zmrzlinovačů můžeme v obchodech narazit? A předpokládám, že jste z toho testování vymuli taková ta jednoduchá tvořítka na nanuky a tak dále, že to je sofistikovanější přístroj.
3: Vybrali jsme dva typy strojů. Šlo o stroje s vlastní chladící jednotkou, to jsou vlastně takové malé chladničky, do kterých nalejete tu směs a oni už vám to sami v reálném čase udělají tu zmrzlinu, a potom přístroje bez vlastní chladící jednotky. U nich musíme myslet na to, že je potřeba předem namrazit tu mrazící nádobu, případně celou tu zmrzlinovou směs, záleží na typu přístroje.
2: Stefanoušek zmrzliny?
3: Musím se přiznat, že jsem úplně nebyla, ale stihla mě nějaká profesní deformace během toho, co jsem to psala. Takže celý ten měsíc jsem začala z ničeho nic chodit 3x, 4x týdně do různých zmrzlinářství. Ptala jsem se jich, jaký mají zmrzlinovače.
2: My totiž jsem tam, když si povídáme s někým z D-testu o testování čehosi, tak někdy si dokážeme poměrně snadno představit, jak ten test probíhá v laboratorních podmínkách a tak dále. A někdy je to zajímavější o to, že si říkáme, to by mohlo být příjemné. Platí to i u zmrzliny. Ochutnávala jste z těch zmrzlinovačů nebo ne?
3: Ochutnávala jsem. Já jsem totiž potom ještě následně jela do té laboratoře, kde se testovali, a takže už máme naskladněné ty zmrzlinovače a ochutnávky budou i z těch modelů. Tak.
4: Jaká zmrzlina vám chutnala nejvíce? Nebo měli jste třeba jenom jeden druh zmrzliny, které ty zmrzlinovače, který vyráběli?
3: Já konkrétně během toho testování jsem netestovala, neochutnávala ty zmrzliny. Šlo o vanilkovou zmrzlinu, citronový sorbet a potom ještě mražený jogurt. Na to byli pověřenější laboranti, na tu senzoriku a tak dále. A já ale osobně mám nejradši mátovou zmrzlinu s takovými čokoládovými hoblinkami.
2: Když si povídáme o testování domácích zmrzlinovačů, jak náročná je práce s těmi přístroji? Je to jednoduché? Zvládne to každý?
3: Je to intuitivní. Tam jsme úplně nenarazili na žádný větší problém. Akorát opravdu je potřeba myslet na to, že je tam potřeba předmrazit tu nádobu alespoň 12 hodin, ideálně 24 hodin předem.
4: No, já jako laik, nebo velice úspěšný pojídač zmrzliny, ale naprosto laický člověk, který to připravuje, tak si říkám, že to nebude úplně jednoduché. Většinou to dávám třeba do nějaké krabičky, jenom a nechám ji namrazit, nebo do těch tvořítek na nanuk, a říkám si, že s tím přístrojem prostě to nebude jednoduché zacházet. Navíc říkáte, že je potřeba myslet na to namražování, nebo aby to mělo ten mrazící vlastně boxík, jak si už v tom základním sestavení. Tak povzbudila byste všechny, kdo by si chtěli zkusit tu zmrzlinu udělat poprvé, aby do toho šli? Nedá se tam nic zkazit.
3: Rozhodně, já jsem byla takový škarohlíd, ale od té doby, co máme zmrzlinovač, tak musím uznat, že je to opravdu úplně jiný, když si něco rozmixujete a potom to dáte zmrazit, nebo když to necháte našlehat hezky tu metličku a je to takový provzdušněný.
2: Kolik přístrojů jste zahrnuli do toho testování a jaký vlastně je výběr na trhu? Máme tady 3, 4, 8 modelů, anebo ten výběr je jako nepřeberný a je těžké se v tom zorientovat?
3: Asi to není úplně tak strašně těžké se v tom zorientovat, ale vybrali jsme 13 modelů. Jako ta nabídka bude širší samozřejmě, ale z těch 13 modelů jsme testovali 6 přístrojů, které neměly tu vlastní chladící jednotku, a tam byly ještě takové dva podtypy. U jedněch se namrazovala vyloženě ta chladící mísa a u zbylých se namrazovala celá ta mrazící směs. Takže jeden ten typ má takové jako metličky, že to pomalu metá a trvá to trochu déle připravit tu zmrzlinu. A potom ta druhá, ta je rychlejší u té předmražené celé zmrzlinové směsi, a to tak jako rychle naseká takovým nožíkem. A potom jsme ještě měli ten druhý typ, a to byly ty zmrzlinovače s vlastní chladící jednotkou, a ty mají vlastní kompresor a u nich můžete vyrábět jednu porci zmrzliny za druhé různé příchutě.
4: Hostem dnešní poradny je Kristýna Petišková, redaktorka spotřebitelského časopisu DTS. Bavíme se o testování zmrzlinovačů, dostaneme se samozřejmě k vítězům a asi i k poraženým, i třeba v jaké cenové relaci byly testované výrobky. Tak a máte-li otázky, můžete telefonovat 22 155 25 25.
1: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Mátovou zmrzlinu s čokoládovými kousíčky má nejradši Kristýna Petišková.
3: Hoblinkami.
2: Hoblinkami, pardon. Redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test a dneska si povídáme o testování zmrzlinovačů v naší dopolední poradně. Než se pustíme k našim dalším otázkám, tak dáme prostor našemu posluchači. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Honza. Chtěl jsem se zeptat, jsme dva s manželkou, které nám ten doporučila s kompresorem.
3: Děkujeme, to je zajímavý dotaz hned z několika pohledů, vlastně možná jde i o to, kolik toho ty zmrzlinovače jsou schopné vyrobit, tedy o objem, a tedy jestli s chladící jednotkou nebo bez, co je lepší?
5: Dobrý den, děkuji za otázku. Pokud jsem správně slyšela, tak jste zmiňoval, že chcete s kompresorem zmrzlinovač. Nemůžu vám doporučit úplně přesný model, to vás odkážu na náš web a na výsledky testování. Ale pokud jste velcí jedlíci, tak musím upozornit na model od Cuisinartu, který má dokonce litrovou využitelnou kapacitu nádoby. A co se týče přípravy těch jednotlivých zmrzlin, tak opravdu jako až na výjimky veškerý ty zmrzlinovače s vlastním chlazením dopadly hodně obstojně.
2: Mm-hmm. Když se zmínil, že má až litrovou nádobku, tak běžně mají jak velký objem ty nádobky, které zmrzlinovače obsahují?
5: Tam, jak jsme testovali, tak tam byly obrovský rozdíly. Ta úplně nejmenší zmrzlinovač, ten teda neměl vlastní chlazení, tak ten má jenom 240 mm využitelnou nádobu a ten největší měl litr 300 ml.
3: Povězte, pokud by někdo, třeba jako já, nikdy takový zmrzlinovač neviděl v chodu. Jaký produkt, jak vlastně vypadá to, co z toho zmrzlinovače, jak si získám? Je to zmrzlina, kterou si dám třeba do mističek nebo do kelímků, nebo se dá vyrobit i něco podobného třeba na nuku? Co vlastně vypadne z toho zmrzlinovače?
5: Je to taková jemnější směs, záleží samozřejmě, jestli děláte sorbet nebo vanilkovou zmrzlinu. A například u té vanilkové zmrzliny, tak tam jsme chtěli opravdu takovou jako krémovou, sametovou, smetanovou konzistenci. A byly tam tři modely Tesco, Marriott, Tesla a u nich byla ta konzistence taková příliš měkká. A potom, když se nechala namrazit, tak zase nepříjemně zhrubla například. Mm.
2: Mm-hmm. Vy jste říkala, že jste připravovali vanilkovou zmrzlinu, sorbet a pak ještě mražený jogurt, tuším, tak ukázalo se, že třeba přístroje zvládají jeden z těch druhů lépe než ty ostatní.
5: Velký rozdíly byly především u těch zmrzlinovačů, které nemají vlastní chlazení. Tam některé modely úplně excelovaly s mraženým jogurtem a potom měly rozdílné výsledky těch ostatních typů. A potom tam zase byla jiná kategorie, u nich byla výborná vanilková zmrzlina a pak se lišily v těch jiných dílčích zkouškách.
3: Mluvila jste o tom, že ty rozdíly byly veliké, co do jaksi obsahu těch nádob, ty litrové, až po ty daleko menší. Je takový rozdíl i v cenách těch zmrzlinovačů a má smysl hledět na to, kolik ten přístroj stojí, když vybíráme?
5: Tak smysl to má, pokud nám jde o to ušetřit. A nejlevnější model, co jsme testovali, stál asi 1200 korun a nejdražší 11 000.
2: A kvalita stoupá úměrně s cenou, nebo to není to hlavní měřítko?
5: V tom našem testu se to nepotvrdilo, byly tam i levnější modely, které dopadly lépe než dražší.
2: Mě by zajímalo ještě, pardon, prostorově, protože to zase další přístroj, který bychom si do domácnosti pořídili, tak liší se třeba nejenom velikostí té nádobky, ale celkově ten přístroj hodně, přístroj od přístroje.
5: To bývá výhoda, zvlášť u některých modelů, které nemají tu vlastní chlazení. Tam samozřejmě, jak jsem zmínila, tak některé mají mnohem menší využitelnou kapacitu té nádoby. Jenom ještě, aby já pořád mluvím o té využitelné kapacitě, a to je tak, že jako selským rozumem, to samozřejmě dává smysl každému, ale radši to zdůrazním, že ta nádoba má nějakou kapacitu, ale my ji můžeme z pravidla zaplnit jenom tak z 60 až 80%, protože samozřejmě ta směs jak tuhne, tak nabývá na objemu.
3: Umí, a to se ptám vlastně na to, když jsem si představil ten přístroj někde doma na lince nebo na stole, a často se stává, že třeba takový kuchyňský robot prostě je nám nabízeno, že umí tohle, tamhle to 15 až 20 funkcí nebo něco podobného. Umí zmrzlinovač udělat ještě něco jiného než zmrzlinu? Nebo je to opravdu jako jednorázová?
2: Třeba nějaký shake?
3: No.
2: Mléčný nachlazený.
5: Ty modely, které jsme testovali, tak to byly opravdu zmrzlinovače. ale musím se přiznat, že je tam pár modelů, u kterých si úplně nejsem jistá, jestli tam nejde udělat něco i jiného, konkrétně model Ninja. Ten mi přijde takovej multifunkční, ale to radši to odkážu posluchači, ať si vyhledají ten model. Je to možné?
3: Nebo se samozřejmě můžeme podívat na web D-testu, kde se dozvíme detailnější informace k kompletnímu tomu testování.
2: Kristýna Petěšková, redaktorka spotřebitelského časopisu D-test, je naším hostem a bude i po písničce, kde si povídáme o testování zmrzlinovačů.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Pokud byste si na dovolenou chtěli vzít třeba zmrzlinovač, je dobré poslouchat naši poradnu, protože výsledky testování zmrzlinovačů probíráme s naším hostem Kristýna Petišková, redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test.
3: No a Kristýna už tady zmínila nějaké značky, tak pojďme na vítěze a poražené v tuto chvíli, nebo ještě máš nějaký jiný dotaz?
2: Mě by ještě zajímalo, jak dlouho trvá, než si zmrzlinu připravíme? A jestli je tam opět rozdíl mezi těmi typy zmrzlinovačů?
4: Je tam rozdíl mezi typy. Nejrychlejší jsou stroje, v tom našem testu dopadly stroje, které nemají to vlastní chlazení a předmražujete si u nich celou tu zmrzlinovou směs, takže potom to jenom dáte do toho zmrzlinovače a ono to má takové ostré nože, rotuje to za vysokých otáček a naseká to tu zmrzlinu. Tak tam úplně nejrychlejší byl Ninja. Ten například vanilkovou zmrzlinu připravil za 2 minuty. A potom nejpomalejší, takový šnekový, byl model Guzanty, tomu to trvalo 120 minut. Ale na druhou stranu zmiňme, že on má to vlastní chlazení.
3: A to předchlazení, ta předpříprava trvá jak dlouho? Protože 2 minuty dobře, záleží, ale předtím je potřeba, no.
4: My jsme všechno předmražovali 24 hodin dopředu, abychom si to tak pojistili, protože různí výrobci udávají různé časy, ale můžete si doma zaexperimentovat, třeba vám bude stačit i kratší doba.
2: Jsou ty výsledky, kterých jsme schopni dosáhnout se zmrzlinovačem doma, srovnatelné se zmrzlinou, na kterou vyrazíme do nějakého opravdu dobrého zmrzlinářství?
4: Takhle obecně je to opravdu těžké zhodnotit, protože například ty zmrzliny, na které narazíte ve zmrzlinářství, tak mají třeba v sobě nějaké přídavné gumu guar nebo nějaká zahušťovadla, které ještě tu konzistenci trošku zjinačí a záleží na tom, co si vyberete za recept na to domácí použití.
3: A když vy máte ráda ty čokoládové hoblinky, zajímá mě, jestli zmrzliny, které obsahují takové ty tuší komponenty, třeba oříšky, jestli i to všechno lze připravit, nebo přesně ta hladší struktura se těm zmrzlinovačům domácím dělá lépe.
4: I hoblinky můžete přidat doma.
2: Teď už se pojďme podívat na to, mluvila jste o tom, že jste testovali 13 přístrojů, které si vedly nejlépe a jestli je tam nějaký propadlík, nebo jestli se to takhle říct nedá.
4: Říct se to dá.
2: To je dobře,
4: ale
2: to bude jasnější.
4: Nemůžu zveřejnit celkové hodnocení těch přístrojů a tak bych odpověděla.
3: Ani naznačit?
2: My nesmíme ani naznačovat. Dobře, děkujeme. V každém případě všechny podstatné detaily najdeme na webu D-testu a v aktuálním čísle srpnovém, nebo kdy se dočteme v D-testu papírovém o výsledcích testování zmrzlinovačů?
4: O zmrzlinovačích už jste se mohli dočíst v červnovém vydání našeho časopisu. A můžete si tam také přečíst takový zajímavý infoboxík u toho článku o historii zmrzliny, která sahá mimo jiné až do starověké Perzie. Velmi zajímavá.
3: Tak moc děkujeme. Kristýna Petišková, redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test, byla naším hostem. Přejeme vám hezké léto, spoustu dobré zmrzliny a někdy příště zase. Naschledanou.
4: Děkuju, naschledanou.

0: To byl David Dale, vy posloucháte Dva na dvojce, teď pozvánka ke kávě o čtvrté, kterou dnes bude mít moje kolegyně Patrika Strouhalová. Vysoké letní teploty mohou ovlivnit účinnost a bezpečné užívání léků, takže si o tom bude povídat s panem doktorem Tomášem Boráněm, jak léky správně skladovat, aby je horko nepoškodilo, jestli mohou vysoké teploty nebo sluneční záření skutečně změnit účinek léků třeba i v našem těle a na které přípravky je během léta potřeba dát zvláštní pozor.
1: No a za chvíli tradiční vycházka po červeném koberci pod vedením Aleše Cibulky.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
5: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Co jsme slíbili, to se právě teď děje, nebo nastává, protože před námi je dnešní procházka po červeném koberci. Bude po nějakém čase opět a ryze vzpomínací. Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny na příjmu dvojky.
4: Určitě už jste zaznamenali smutnou zprávu o tom, že nás navždy opustil psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, takže na něj teď budeme vzpomínat.
3: Muž, který byl velmi často hostem i u nás na dvojce, byl to muž s osvícenými názory, byl velmi vtipný, byl to moudrý muž a proto jsme zaštrachali malinko v archivu, abychom na něj vzpomenuli, ne tedy třeba mým vzpomínáním, ale tím, co on nám řekl na vlnách naší stanice. V roce 2016 byl pan docent hostem pořadu Host do domu. Tenkrát byla jednou z jeho moderátorek Daniela Brůhová. No a ta mu položila hned v úvodu zajímavou otázku, schválně, jestli byste vy dva věděli, jestli do sexologické ordinace přicházejí častěji muži nebo ženy, zkrátka které pohlaví má více problémů. Co byste typovali, nebo víte?
4: Je to 50-50.
2: Já bych typl ženy.
3: Ženy,
4: No dobře, tak já řeknu muže, ať je to zajímavější.
3: Ano.
2: A to ne proto, že by to ženy víc potřebovaly, ale myslím si, že budou mít víc tendenci to řešit, než ti chlapi, kteří se
3: no, tak možná přiznat, vás to překvapí, možná vás to překvapí a pan docent před časem odkryl i to, jak my muži jsme na tom vlastně špatně a jak to není vyvážené. Pane docente, jak je to tedy?
5: Obecně vzato spíš muži, protože ona z toho principu toho sexuálního života je to tak, že na ty muže je pořád ještě kladena větší výkonová jaksi náročnost než na ty ženy. Jo? Ono, taky, když to vezmete ryze pragmaticky, tak erekci těžko může ten muž předstírat, že jo? Zatímco ženy ve velkém předstírají například orgazmus, čímž dělají potěšení svým partnerům. Takže tam je tam jenom ten výkonovej. Ale když se vezme vůbec jako výskyt sexuálních problémů, já mám dojem, že je to jedna, že si poměrně stejně často stěžují na sexuální problémy muži i ženy. Samozřejmě, že v sexuologické ordinaci vidíme hlavně muže, protože nemáme tady žádnou genderovou vyváženost. Je třeba si uvědomit, že ženy mají celý velký lékařský obor sami pro sebe. Že? To je velmi důležitý rozdíl. Ono je to tak, že v podstatě i když třeba urologové se snaží kolem té prostaty a tak dále, ty muže trochu víc obsluhovat, ale je to pořád bisexuální obor. My žádný obor, který by se věnoval jen mužům, prostě nikde na světě nemáme.
2: No a jak ano, je to logické, ale když to vysvětluje?
3: No jistě, my nemáme naši gynekologii, že jo? No,
4: ale já bych nerada, aby zapadlo, že jsem se trefila já, Aleši. Řekla,
2: no, to zapadlo.
4: Jedna a pak jsem typovala muže, takže...
3: Dobře, dělám ti velkou významnou čárku. Ano, tolik pan docent Jaroslav Zvěřina, na kterého vzpomínáme, který nás opustil ve 83 letech. My nesmíme zapomenout ani na jeho úspěšnou politickou kariéru, což říkám schválně před tou jeho další odpovědí. On býval poslancem za ODS, krátce dokonce i místopředsedou sněmovny a 5 let byl dokonce europoslancem, což teď bude důležité, protože kolegyně Daniela se ho před těmi 10 lety ptala i na to, což mě moc zajímalo, jak to bylo u nich doma. Protože pan docent byl tatínkem, dědečkem a Danielu zajímalo, kde jeho ratolesti a praratolesti získávali informace o sexu. Jestli to bylo doma, když tedy měli doma odborníka nebo od kamarádů nebo ve škole. Pane docente, jak to bylo?
5: Abych se nespolehl v tomhle skoro na nic, protože my, když zkoumáme zdroje informací o sexualitě, tak nejvíc těch zdrojů je z těch nejméně spolehlivých, to znamená internet a kamarádi. To je prostě tak. A já, když to vezmu ze své životní praxe, no tak v době, kdy já jsem se domníval, že by byl čas s dcerami promluvit o sexu, tak už dávno byly schopné tak jako se zeptat tati, a co o tom chceš vědět, že? Přesto, že jsem jaksi asi trošku odborník v té věci, tak je to problém. Ono vůbec se sexem je to složitý. Sexu, fotbalu a politice rozumí každej. A když máte tu smůlu, že se věnujete dvěma z těch 3 disciplín, tak je to problém. Dneska už mě zbývá jenom ta sexualita, protože politiku už jsem taky pověsil na hřebík.
6: Naučila vás politika něco?
5: No, naučila mě, jak to tam chodí. Já jsem, zvenku to nepochopíte. To je systém, který se těžko zvenku pochopí. Já myslím, že v tomto směru to bylo neocenitelné. Jenže mě se na zkušenosti z politiky dneska nikdo neptá, takže radši o tom nebudeme mluvit.
6: Spíš ten sex, fotbal.
5: Ano, sex a fotbal, to je daleko atraktivnější.
2: Ano, také politiku zvenku rozhodně nechápu. Tak.
4: A fotbal jsem teda pochopil po finále.
2: A fotbal jsem, to ano, to, nepochopil jsem, proč jsem byl tak dlouho vzhůru včera.
3: Ale možná ještě douška pro vás, koho to zaujalo, podívejte se na stránky Dvojky a tam je celý tenhle ten host do domu s panem doktorem Jaroslavem Zvěřinou. Hmm. Tak si ho můžete připomenout alespoň takhle z archivu.
2: Děkujeme za to, Aleši.
4: Aleši, vzpomínat vlastně budeme i v té následující písničce. 85. narozeniny by dnes oslavil muž, který se ale kvůli zákeřné nemoci dožil pouhé třicítky.
3: Je to zvláštní a hodně toho stihl udělat, takže na něj vzpomínáme i v den těch jeho 85. Ano, 20. července 1941 se narodil Jiří Grossman. A my si dáme jeho společnou úžasnou písničku s Miluškou Voborníkovou jako takovou malou vzpomínku. A ještě vlastně poslední informace, já sleduji ty světové dny. Prosím vás, dneska je světový den lízátek. Takže kromě toho, že tady už víte, co se kdy kde děje, nezapomeňte si dneska dát alespoň lízátko, protože dnes je jejich světový den.
2: Upozorňuje na závěr dnešního Červeného koberce Aleš Cibulka. Děkujeme pěkně. Zítra naslyšenou.
3: Mějte se krásně a již přichází Jiří Grossman, který, jak tak tuším, ano, již se tak dívám, hloubá nad prací vědeckou a přichází Miluška. Mějte se, hezký den.
7: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimi?

0: Vzpomínka na Jiřího Grossmana jako tečka za dnešním červeným kobercem. My jdeme dál, a to k pátračce. Vy už dobře víte, že i letos v rámci mrazivého léta na dvojce je tady pátračka.
1: Ano, a dáváme vám indicie k tomu, abyste poznali, o jakou thrillerovou nebo hororovou četbu na pokračování například jde, nebo o jaký příběh z tohoto žánru.
0: No možná nejlépe řečeno, o jakou postavu. Hledáme vždy konkrétní postavy z takových děsivých, thrillerových a hororových příběhů. Ať už na ně na dvojice v průběhu léta narazíte nebo ne, ty postavy jsou vesměs velmi známé. No a kdyby jste náhodou netušili, právě proto jsou tady indicie. Od pondělí až do pátku vám je pravidelně poskytujeme.
1: A protože pondělí, tak za chvilku si poslechnete to první z tohoto týdne, ale každý den vám budeme jednu nabízet a do pátku můžete taky hlasovat přes náš webový formulář nebo hlasovat, psát své tipy. Pozor, jenom opravdu přes naše webové stránky, pokud pošlete svůj tip na náš e-mail, tak se to nebude počítat, takže na webovky přes rozhraní pošlete, kdo si myslíte, že to je.
0: Opakujeme to často, říkáme to vlastně stále dokola a ono se to pořád hodí, protože i dnes ráno už jsme viděli jeden e-mail v e-mailové schránce se správnou odpovědí, ale ten e-mail není ta cesta, tedy opravdu se podívejte na dvojka.rozhlas.cz. A kohože hledáme tento týden? Správnou odpověď se dozvíme samozřejmě tak jako vždycky v pátek ve 13, po 13. hodině u Jana Rosáka ve Šťastné cestě. Ale tady je indicie.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Touha po mládí a dokonalosti se postupně stala mou posedlostí. Stárnutí jsem považovala za osobní urážku a nehodlala se s ním smířit. Rozhodla jsem se proto postavit samotnému osudu a najít způsob, jak si uchovat krásu navzdory času. První vrásky na mé tváři pro mě byly spouštěčem neovladatelného šílenství, které už nešlo zastavit. Má honba za věčným mládím však nebyla zadarmo a vyžádala si nejednu vedlejší ztrátu. Mladé dívky z mého hradu mizely rychleji, než bylo možné považovat za náhodu. Ale co byly jejich životy proti tomu mému hraběcímu? V mých očích byl jen pouhým nástrojem k dosažení mého vlastního cíle a věčné slávy.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
1: Dvojka u piana.
2: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt

0: teď je mi to líto.
1: To byl Pokáč, takhle zpíval slavnou písničku Honzy Nedvěda ve dvojice U piana. Před časem od nás dvou už zbývá jenom jediné pozvánka k blízkým setkáním.
2: Dnes bude hostem Míši Maurerové po 11. hodině Kateřina Lukavská, která je psycholožkou a odbornicí na digitální závislosti, takže její povídání bychom si měli poslechnout my všichni.
1: Nenechte si to ujít, naslyšenou zítra dopoledne se těší Dva na dvojice Tereza Stýblová
2: a Jiří Holoubek.
3: Little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů a soud uložil ženě 14 let vězení za úmyslnou nehodu, při níž zemřela její dcera. V jižní polovině území bude polojasno, v severní oblačno, hlavně na severu přehánky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršal. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne až od 85 jako teď.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to jdeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: S pravomocným trestem 14 let vězení s ostrahou odešla dnes od krajského soudu v Plzni 26-letá žena, která v loni v říjnu na Plzeňsku pod vlivem alkoholu a

0: mluvčí města Filip Poňuchálek.
1: My jsme si nechali se správu železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledku tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
0: Obnova chrudimské bašty Prachárna je hotova. Rekonstrukce památky z 15. století trvala rok a vyšla na 3 miliony korun.
2: Řemeslníci museli postavit nové schodiště, opravit podlahy a zajistit statiku. Součástí obnovy je ale i nová expozice zaměřená na historii městského opevnění, včetně nové multimediální projekce nebo replik ručních zbraní a modelů obléhacích strojů. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní pak oblačno, přechodně až zataženo a hlavně na severu místy přehánky. Večer bude ale oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 18 až 23 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě 16.
4: Doprava.
0: D7 směrem od Prahy je teď po nehodě na 37,5 kilometru neprůjezdná, sjíždí se kousek předtím na exitu 37 na souběžnou silnici. Příjezd do Prahy po D8 teď kromě omezení Vekbelské komplikuje nepojízdné auto blokující pravý jízdní pruh na konci Cínovecké. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do tunelů. Kamiony brzdí kousek za sjezdem z D1 a osobní auta u Jesenice. To byly zprávy, po nich Michaela Maurerová a její host.
5: Krásné dopoledne, milí posluchači. V dnešní době, kdy v každé volné chvilce saháme po svých mobilních telefonech, je téměř nutností pozvat si hosta, kterého dneska budete slýchat přes mikrofon. A to psycholožku, vysokoškolskou pedagožku a výzkumnici paní docentku Kateřinu Lukavskou. Na Univerzitě Karlově zkoumá, jak digitální technologie mění naše chování, vztahy i každodenní návyky. Věnuje se nelátkovým závislostem, od mobilních telefonů přes sociální sítě až po počítačové hry a hledá odpověď na otázku, jak technologie využívat tak, aby sloužily nám a ne my jim. Tak vítejte v blízkých setkáních, Kateřino.
6: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
5: Já začnu hned takovým autentickým sdělením, které se většinou říká na skupinových terapiích. Jo. Jmenuji se Michaela a mám pocit, že jsem závislá na svém mobilním telefonu a sociálních sítích. Tak co byste mi poradila? Jak budeme dále postupovat?
6: Tak v prvním případě vás chci uklidnit, že zdaleka nejste sama s tímhletím pocitem. Je to vlastně to, co velmi často slýcháme třeba na nějakých přednáškách, když se zeptám, kdo si myslíte, že máte pocit, že jste závislí na mobilu, tak se zvedne třeba polovina rukou nahoru.
5: To bych čekala i více.
6: Někdy i více. Nicméně ona je právě závislost a závislost a to, jak bych eventuálně s vámi dál pracovala, tak by velmi záleželo právě na tom, jestli jste skutečně klinicky závislá, anebo jestli třeba máte jenom nějak jako nevhodně nastavené návyky, což je těch klinicky závislých, kteří vlastně potřebují léčbu opravdu odbornou adiktologickou, třeba i nějakou farmakologickou, tak naštěstí není mnoho. Těch, kdo mají špatně nastavené návyky, takže je to nějak omezuje nebo že je to trápí, tak těch je naopak jako velká spousta.
5: Tak o tom, kdy to opravdu začíná být diagnóza a ne zlozvyk, si za chvilku budeme povídat s velmi potřebným hostem, docentkou Kateřinou Lukavskou.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: na dvojce. Proč máme potřebu každou volnou chvilku zaplnit tím, že sáhneme po mobilním telefonu nebo jako, jakémkoliv zařízení s moderní technologií? Je už to samo o sobě diagnóza? Ptám se docentky Kateřiny Lukavské, která sedí naproti mě.
3: Tak toto samo o sobě diagnóza není, protože zkrátka to, že máme potřebu po těch věcech sahat, tak je dané i tím, jak oni jsou velmi šikovně designované. Jedna taková moje oblíbená studie je Monkey See, Monkey Scroll, která vlastně ukazuje, že opravdu třeba ta zařízení, která nám dávají okamžitou zpětnou vazbu, tak jsou pro nás nějak jako lákavá. Oni nám dávají pocit, že něco ovlivňujeme, že prostě se něco děje, získáváme informace a tak dál. To, kdy už to začíná být závislost, tak poznáme nejlépe na náladě, protože prakticky vždycky, když máme plně rozvinutou nelátkovou závislost nebo digitální závislost, řekneme si potom ještě, jakých digitálních médií nebo zařízení se může týkat, tak se nám zhoršuje nálada. Jsou tam velmi často přítomné až depresivní stavy, případně úzkostné stavy, anebo minimálně nějaký jako dlouhodobě trvající stres.
2: A teď jste asi vyděsila většinu maminek, co nás poslouchají, protože když dítěti v pubertě vezmete z ruky to zařízení, tak ta nálada okamžitě poklesne skoro u všech.
3: To je pravda a to je taky dobré jako nějak odlišit. Tohleto, o čem mluvím, tak je vlastně, že by to ten dospívající nebo i dospělý, nebo i dítě teoreticky, tak by byl v tom depresivním stavu vlastně dlouhodobě a v podstatě i ve chvíli, kdyby měl přístup k těm technologiím, řekněme, které v tomhletom případě můžou sloužit jako nějaký krátkodobý úlevový prostředek, ale právě při té rozvinuté závislosti už takhle ani neslouží. Takhle vlastně, no a ty základní příznaky jsou tedy tři, které rozeznáváme i podle diagnostických manuálů a to je první a nejdůležitější je ztráta kontroly. To znamená, i když ten dospělý třeba sám by chtěl nekoukat tak často do telefonu, neskrolovat, nehrát hry, tak toho není schopen. Není schopen vlastně svoji vlastní vůlí si tohleto odepřít. Ten druhý příznak se jmenuje prioritizace, ale v zásadě je to o tom, že ta digitální činnost vytlačuje jiné věci, které dřív člověk měl rád nebo které pro něj byly důležité. To znamená,
2: nejím, nespím a jenom jsem na mobilu.
3: Tak, nejím, nespím, nechodím ven, nevěnuju se sportům, nevěnuju se přátelům nebo rodině, protože zkrátka čím dál tím víc času mi zabírá právě ta technologie. No a ten třetí příznak je, že já pokračuju vlastně v tom používání intenzivním, přestože mě to způsobuje nějaké problémy. Přestože kvůli tomu vznikají konflikty, přestože kvůli tomu jsem třeba nevyspalý a selhávám v práci, tak navzdory tomu vlastně, když pokračuju, tak to je ten třetí důležitý příznak. A vlastně musí všechny tyhle ty tři být přítomné a musí být přítomné dlouhodobě. Uvádí se až vlastně 12 měsíců souvisle, aby se dalo teda mluvit o tom, že tam je nějaká jako diagnóza klinická závislostního používání digitálních médií.
2: Digitální média jsou jenom jedna z těch nelátkových závislostí, kterými se zabýváte. Které všechny tam patří? Co všechno můžeme považovat za nelátkovou závislost?
3: Je to třeba závislost na nakupování, ta je poměrně dobře popsaná. Potom je to závislost na práci, takový ten známý workholismus, tak ten vlastně taky patří mezi ty nelátkové závislosti. Nebo je to závislost na sexu. V podstatě jakákoliv činnost, které se věnujeme nadměrně a která právě může vést k té ztrátě, k té ztrátě kontroly a tak může se jako stát, řekněme, naší závislostí. Samozřejmě odborníci o tomhle tom hodně diskutují, jestli právě, abychom to nepřehnali, abychom třeba potom nezačali mluvit o závislosti na argentinském tangu nebo na hudbě, protože to jsou taky činnosti, kterým věnujeme vlastně velké množství času, ale to, co je tam ten rozlišující znak, je, že málo kdy z toho, že třeba intenzivně se věnujeme argentinskému tangu, tak z toho nebudeme mít ty depresivní stavy.
2: S kterou se ve své praxi setkáváte úplně nejvíce, kterou považujete i vy sama za tu nejnebezpečnější?
3: Myslím, že celkově z nelátkových závislostí.
2: Ano, ze všech těch jmenovaných.
3: No v podstatě nejvíc asi se, nebo ten největší potenciál je závislost na sexu za mě. Nicméně vlastně přibývá těch digitálních závislostí a právě proto, že mají, nebo řekněme, že je velmi snadné se jim věnovat, nebo tam ten práh je jakoby velice nízký a zároveň ještě i ti provozovatelé těch platform, tak pro ně je samozřejmě velice jako lukrativní, když budou mít lidi, kteří, pro které budou ty jejich platformy nepostradatelné. A určitě teda, co bych ještě chtěla zmínit, co jsem zapomněla v tom prvním výčtu, tak je hazardní hraní. Mm-hmm. Gambling, to je samozřejmě jako velký problém a je to asi taková ta jako vlajková loď těch nelátkových závislostí. Já se věnuju vlastně výhradně těm digitálním, jo, takže já velmi okrajově třeba tomu gamblingu, ale nicméně i všechny ty řekněme manuály, které jako máme, tak oni z velké části vychází z toho, co víme o hazardním hraní.
2: Ne, že bych všechny závislosti nalátkové chtěla zlehčovat, ale minimálně chci zlehčit aspoň jednu, a to je závislost na poslouchání pořadu Blízká setkání. Mm-hmm. Tu si ještě chvilku ponechte, protože se dále budeme bavit s paní docentkou Kateřinou Lukavskou.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Závislost na digitálních technologiích je asi ta, o které se v poslední době nejvíce mluví a spojuje se s tou nejzranitelnější skupinou, kterou určitě děti a dospívající bezesporu jsou. Tak pojďme se trochu pověnovat s mým hostem, docentkou Kateřinou Lukavskou, této skupině a tomuto typu nelátkové závislosti. Co všechno do toho spadá? Já třeba jsem si všimla, že poslední dobou děti a dospívající hodně komunikují s umělou inteligencí. V podstatě to nahradilo reálného kamaráda a kamarády, s kterými by pobíhali venku. Tak co všechno ještě hrozí téhle zranitelné skupině?
1: Tak v podstatě jsou nějaké tyhle vynořující se fenomény, takže už také nemluvíme tedy o závislosti na AI chatbotech, ale o problémovém používání AI chatbotů, což vlastně znamená používání, které má ty závislostní prvky. A takové ty tradičnější, které tady byly vlastně nejdříve a jsou jediné zahrnuté v těch diagnostických manuálech, tak to je problémové používání digitálních her. To znamená hraní. V závěsu, o čem se, nebo co nejčastěji sledujeme právě u dětí a dospívajících, tak je závislost na sociálních sítích a eventuálně potom taky problémové používání online pornografie. Což tedy máme velmi málo zmapované u dospívajících, máme to více zmapované u dospělých, protože u těch dospívajících je to pořád takové ještě jako tabuizované téma.
0: Co to může způsobit, když takový jako mladý dospívající nezralý propadne třeba takovéhle závislosti? Sleduje něco, o čem rodiče nemají vůbec potuchy, že na to kouká?
1: Tam právě u těch dospívajících to může mít řadu důsledků, nejenom ty, které by se přímo pojily s tou závislostí, protože ta závislost vždycky právě má nějaké dopady na duševní zdraví a už jako sama o sobě je nedobrá nebo vyžaduje nějakou léčbu. Ale právě u té pornografie tam třeba může jít i o to, že když ji sleduje člověk, který nemá ještě své vlastní zkušenosti sexuální, tak tam může třeba z té mainstreamové pornografie mít nějaké vzorce, které potom aplikuje následně ve svých vztazích, ve svých intimních zážitcích. A na to je vlastně x studií, že opravdu těch dospívajících vlastně jakákoliv konzumace online pornografie je riziková. Natož pak nějaká jakoby intenzivnější, problémovější.
0: Jak vyřešit to, abych to jako dospělák měla pod kontrolou?
1: Myslíte teď u toho dospívajícího, jestli se to děje nebo neděje?
0: Jako rodič, tak jsem to chtěla říct.
1: Tak, v podstatě jediná možnost, a to je takové, jako ono se to bude zdát laciné, ale je to taková nejuniverzálnější věc, je pokusit se mít s tím dítětem a dospívajícím nějaký otevřený a důvěrný vztah, kdy vlastně ten dospívající se nebojí za námi přijít třeba právě i s takovouhle věcí, když má pocit, že teda mu začíná tenhle ten problém přerůstat přes hlavu, tak že vlastně přijde a řekne, já bych to asi možná potřeboval nějak jako řešit. A v podstatě myslím si, že preventovat to, předejít tomu úplně, aby se to jako nedělo, aby se vaše dítě jako nikdy nepodívalo na pornografii, to v podstatě nejde.
0: To nelze. Když jste tady vyjmenovala všechno, co je nebezpečné z toho digitálního světa, co vy jako odborník považujete za nejnebezpečnější pro tuhle rizikovou skupinu dospívajících a dětí?
1: Já ze svého pohledu adiktologického, tak bych určitě zmínila sociální sítě, protože ono se jako velmi dlouho a velmi hodně mluvilo o digitálních hrách a je pravda, že právě ty digitální hry jsou jediné, které opravdu jsou v těch diagnostických manuálech. Nicméně, když potom máme nějaká srovnání výskytu, tak to vypadá, že nějaké problémové používání sociálních sítí je častější a zároveň jsou to platformy, které pro dospívající jsou jako velmi přitažlivé. Oni dobře nasedají na nějaké jejich vývojové potřeby a zároveň jsou to některé, ne všechny, ale některé ty platformy jakoby velmi složité uřídit i z pozice dospělého člověka tak, abychom je nenadužívali. Ono jako nedá se říct, že jakékoliv používání sociálních sítí by bylo špatně, ale z mého pohledu u jedinců, kteří mají nějaká jako rizika, nějakou zranitelnost, tak vlastně uhlídat se u těch sociálních sítí může být vlastně nejnáročnější.
0: My jsme se tady spolu vysvětlili ty tři aspekty, které nám určí, že je to diagnóza, ta naše závislost na tom digitálním médiu. Jaká pak nastupuje léčba? Když se budeme bavit o drogách jako takových, které se, látkových, které se aplikují, tak to je třeba nějaká substituce, metadon, nebo je to nějaká odvykací kůra. Jak to ale probíhá u tohoto typu nelátkových závislostí?
1: Tak u těch nelátkových závislostí se tím, že je to, on se taky někdy říká, behaviorální závislosti, to znamená závislosti spojené s chováním. To znamená, ta léčba vlastně je úprava toho chování, to znamená úprava těch návyků, která není vždy jednoduchá.
0: A neumím si úplně představit, že bych teď puberťákovi vytrhla mobil, dala mu klacek do ruky a řekla, jdi do lesa, a že by to zabralo.
1: Tak a ono často právě rodiče jako tohle to mají tendenci udělat, jo? Že řeknou, už seš na tom moc, už to používáš hodně, tak to zkrátka sebereme. Tam je za mě důležité uvědomit si, že vlastně je tam už v tuto chvíli, pokud je to opravdu závislost, tak je tam to narušení nálady. Tam vlastně už přestává jako fungovat neurobiologie mozku a ten dospívající může mít málo třeba hormonů, které potřebuje, aby byl motivovaný něco dělat nebo aby se cítil dobře. Takže tam vlastně je minimálně potřeba nabídnout nějakou jako, nebo pomůže nabídnout nějakou jako fajn alternativu. Zajít si někam na procházku hezkou nebo na zmrzlinu, nebo zkrátka něco, co toho dospívajícího baví, nebo aspoň dříve bavilo, tak snažit se vlastně podpořit tohleto, aby jsme dali příležitost těm jako hormonům, které potřebujeme se vyplavovat i v jiném kontextu, než při používání těch digitálních médií. Tak to je jako první věc. No a když samozřejmě to vážnější, tak je třeba někdy potřeba tu hormonální rovnováhu nastartovat i nějakou psychofarmako léčbou. To znamená podobně jako třeba, když léčíme depresivní stavy.
0: Jestli zrovna my, dospělí, někdy nejdeme špatným příkladem, protože sice tvrdíme, nebuď pořád na tom mobilu a na tom počítači, ale děti a dospívající nás s tím mobilem v ruce neustále vidí. O tom si za chvilku budeme povídat s docentkou Kateřinou Lukavskou.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Je největší rodičovskou chybou říkat dětem nebuď na mobilu, nebuď na počítači a držet v ruce mobil. Je ten příklad to, čím vlastně naopak přitahujeme ty děti daleko víc k těm obrazovkám? Ptám se docentky Kateřiny Lukavské, odbornice na nelátkové závislosti.
3: Tak ty vzory jsou určitě důležité a vlastně sledujeme to dobře i z mnohých výzkumů, které ukazují, že ve chvíli, kdy rodič má nějaké příznaky problémového používání médií, tak tam je vyšší pravděpodobnost, že dítě také má příznaky problémového používání médií. Samozřejmě tam může jako fungovat řada faktorů, včetně třeba nějakých genetických dispozic, ale určitě ten dobrý model a dobrý vzor není radno podceňovat. A já bych tam zmínila ještě jednu věc, která přichází ještě před tím, než vůbec to dítě dostane ten mobil do ruky. Ale je to takzvaná rodičovská technoference, která spočívá, to tak divně jmenuje, ale vlastně je to, když maminka třeba kouká do mobilu ve chvíli, kdy dítě na ní mluví. Mhm. Nebo ještě dříve, když třeba rodič kouká do mobilu, když dítě krmí. Jo, u maminek při kojení to máme zmapovaný, že se to děje. A ukazuje se, že pro to dítě je to vlastně velmi nepříjemná situace, pro to maličké dítě, protože ono se snaží většinou navázat oční kontakt s maminkou nebo s pečující osobou. A ve chvíli, kdy se to tomu dítěti nedaří, tak je to vlastně pro něj jakoby velký zásek do nějakého emočního komfortu a rodícího se emočního pouta. Tak tohle to je rozhodně věc, kterou máme pocit, že se aktuálně tolik o ní neví a může mít jako fakt velké dopady potom do toho duševního zdraví. No. Takže pro ty rodiče občas to umění odložit mobil i ve chvíli, kdy se třeba věnují nějakým nudným pečujícím úkonům, tak je důležitá. No.
2: Teď jsi zmínila důležitý fenomén a to je nuda. Objevují se teď názory, že je lepší nechat to dítě a zdravé chvilku se nudit, než jim furt nabízet nějaké alternativy, zábavy. Je nuda pro mozek teda důležitější, než jsme si mysleli?
3: Určitě je důležitá pro naše psychické zdraví, jo, protože potřebujeme zkrátka mít nějaká období, kdy náš mozek není stimulován a kdy si můžeme tak jako nezávazně bloudit trochu nechat ty myšlenky plynout. Ne pro všechny lidi a ne vždy je to příjemné. To znamená, my máme tendenci se té nudě i trochu bránit. No a právě ta digitální média na neštěstí představují takovou jako velmi jednoduchou, takový jednoduchý nástroj, jak vlastně nudu vůbec nemít, protože my se tam dokážeme stimulovat v podstatě neustále za velmi nízkého výdeje energie. Takže v tom určitě je dobré mít nějaké pravidlo, nějaké jako stopky, nějaký ohraničený čas, aby vůbec k té nudě mohlo docházet.
2: Vy už jste zmínila i výzkum, vy se mu věnujete v rámci svého oboru. Je něco, co vás v poslední době překvapilo v rámci výzkumu?
3: Tak spousta věcí, některé se, nebo mnoho z nich se týká sociálních sítí a třeba právě to, že vlastně takový jakoby nejnáchylnější se zdá být mozek dospívajících k sociální zpětné vazbě okolo 14 let. To znamená, že tam opravdu, když dostanou ty děti like nebo dislike, tak jejich mozek se zdá na to reagovat jako výrazněji, než třeba na to reaguje mozek jako 15-letého, 16-letého dítěte. A je to teda zcela přirozený proces, jo, že vlastně na tom prahu dospívání jsou ty děti na tohleto nejzranitelnější. Ono to poznáte i ve výchově.
2: Ty rychlé soudy.
3: Soudy a takové to, že jakoby velmi špatně třeba snáší kritiku. Jo, nebo když jim cokoliv jako vyčítáte, tak okamžitě jdou do nějaké obrany. Tak to mě zaujalo, že to má nějaký jako mozkový projev a že vlastně ty sociální sítě s tím interagujou tím způsobem, že děti, které používají intenzivnější sociální sítě, tak u nich vlastně tahle ta jakoby vývojově normální reaktivita neklesá. Nebo neklesá tak rychle, jako u dětí, které sociální sítě používají nějak jako přiměřeně méně.
2: Kdybyste měla tu možnost tvůrcům sociálních sítí něco zakázat, v rámci toho? Co by to bylo?
3: No, tak by to právě určitě byla možnost lajkování nebo dostávání takovéhleho jakoby jednoduchého počítatelného feedbacku u dospívajících. Protože to si myslím, že je přesně jakoby to, na co ten mozek reaguje hodně. No a pak samozřejmě doporučující algoritmy, jako žádné, vůbec velká stupka. A to by byly ty dvě důležité věci. No a pak ono se o tom mluví jako hodně, jo, o tom manipulativním designu. Ale minimálně tyhle ty dvě věci určitě ano. Odstranit ten jednoduchý feedback a odstranit doporučující algoritmy.
2: Já si tady s vámi, Kateřino, teď povídám jako s docentkou a odbornicí Kateřinou Lukavskou, ale vy jste i maminka dvou dětí. Tak mě bude za chvíli zajímat, jestli doma třeba máte nějaká pravidla, která nejsou tak typická a běžná v jiných rodinách, a jestli naopak třeba v některých věcech, kdy my jsme velmi striktní, nejste benevolentnější. Ptát se budu docentky Kateřiny Lukavské.
1: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Český rozhlas 2.
8: Rádio, které vás baví.

0: Pokládala jsem otázky odbornici docence Kateřině Lukavské a teď se budu ptát maminky Kateřiny Lukavské. Je něco, co třeba rodiče běžně doma v rámci technologií a používání technologií dětem zakazují, ale vy to naopak povolujete?
1: Tak to jsme začali z té strany benevolentní. My máme relativně teď už uvolněnější pravidla, která se týkají nějakého celkového času, stráveného na obrazovkách a s obrazovkami. Nebylo to tak vždycky, nicméně máme pocit, že zkrátka naše dospívající děti už mají docela dobrý vkus a že vlastně konzumují věci, které nějak jako dávají smysl. Takže tam už to teď tak důsledně nehlídáme, jak jsou na tom časově. Ale třeba to, co jsme měli pravidlo naopak, které nebývá moc časté, tak my jsme měli zakázané vlastně obrazovky dopoledne.
0: A z jakého důvodu?
1: Právě proto, aby třeba i přes víkend, tak aby vlastně měli to dopoledne, kdy je člověk jako relativně nejčerstvější, tak vlastně, aby mohli tuhletu svoji mentální čerstvost věnovat nějakým jako složitějším zábavám. Teď už můžeme říct třeba čtení, to už je v dnešní době složitější zábava, přestože prostě před 100 lety to byla ta nejvíc úniková, odpočinková. Nebo třeba deskovým hrám, nebo něčemu zkrátka, nebo nějakému vyrábění. A aby vlastně rovnou teda neutíkali k těm jako relativně jednodušším třeba digitálním zábavám.
0: Máte ještě nějaký rodinný tip, který, nebo návyk, který může způsobit nějakou větší změnu k lepšímu v rámci používání těch moderních technologií doma? Nějaké pravidlo, které třeba u Lukavských funguje a můžete tím inspirovat jiné rodiny?
1: Tak ono to vlastně souvisí s tím, co jsem řekla vlastně o těch náročnějších aktivitách, tak my třeba rádi hrajeme hry. A to je taková jako věc, kdy se na tom relativně jakoby sejdeme a je to zároveň taky způsob, kterým se nějak snažíme rozvíjet trochu jako zaměřenou pozornost těch dětí a ono tím pádem pak máte jakoby větší šanci, že ty děti i v tom digitálním světě budou konzumovat věci, které jako jsou trochu náročnější třeba. Jo, tak a přemýšlím, jestli pravidlo. No, máme zakázaný TikTok. Úplně jako na tvrdo. To je jako jedna věc, ale to si myslím, že bývá docela asi běžný.
0: To považujete za největší zlo v rámci sociálních sítí?
1: Ani tak, jako že by to, no vlastně asi v zásadě ano, z mnoha důvodů, ale celkově ten formát těch krátkých videí zkrátka se snažíme mít nějak jako omezený.
0: Z vašich doporučení evidentně vyplývá, že jste závislost na deskových hrách zatím neřešila ve své ordinaci. Je nějaká závislost, které se třeba vy sama oddáváte a doporučila byste jí, že je naprosto neškodná? Existuje vůbec nějaká taková závislost nelátková, které se bez obav můžeme oddávat?
1: Tak když mi řekneme závislost, tak ono už to má jakoby tu klinickou implikaci, takže tu nelze doporučit jako nikdy, ale vlastně co se týče nějakého...
0: Kdyby původně byla třeba pozitivní, jako závislost na sportu a zdravém jídle, může se stát, když může je to závislostí i patologickou?
1: Může se to zvrhnout. A vlastně jakoby to, co asi se nejvíc doporučuje, tak je mít právě to, mít tu rozmanitost. To znamená vlastně snažit se udržovat, opravdu mít od všeho trochu. Trochu sportu, trochu čtení, trochu deskovek a pak třeba to klidně může být i nějaký jako seriál, na kterým si spolu ujedeme. Jo, my teď třeba koukáme na Přátelé s dětmi. A to můžu rozhodně doporučit, nebo zkrátka něco, co jste měli rádi, když jste byli mladší, tak to s těmi dospívajícími sdílet.
0: Když se podíváte 10 let dopředu, z čeho máte větší obavy a na co se naopak těšíte v rámci těch technologií?
1: Já se těším na to, že třeba za 10 let už by mohlo být daleko líp a chytřeji regulované některé věci, jako třeba právě sociální sítě nebo podobné platformy.
0: Byla byste radši, kdyby to bylo zákonem nějak dané, aby se v tom lépe orientovali ti dospěláci, aspoň pro ty děti?
1: No, mně vlastně připadá, že jedna věc jsou ty plošné zákazy, které se zvažují a které jako asi zas až takový efekt mít nemůžou už jako z podstaty, ale vlastně když by se podařilo, protože ten výzkum je vždycky v nějakém skluzu. Ale myslím si, že teď už jsme na tom tak, že vlastně dokážeme identifikovat, které ty věci škodí. A já bych hrozně stála o to, aby právě ty věci dílčí byly jako dobře zregulované. Tak na to se určitě těším. A přemýšlím, na co dalšího ještě v té oblasti, nebo čeho se bojím, že jo, ještě mm-hmm. byla to.
0: Ještě tam byly ty obavy, z čeho máte strach, že za 10 let, hodně se mluví o umělé inteligenci, která teď začíná být koníčkem, a myslím to v uvozovkách, pro mladší děti, s kterou teď komunikují místo těch reálných kamarádů. Tak já třeba jako rodič mám obavy z tohohle. Bojíte se?
1: Určitě tomu nasvědčují některé výzkumy, které vlastně ukazují, že už teď se děti spíše třeba svěří s nějakým problémem umělé inteligenci než rodiči. A to je jako rozhodně trend, který je potenciálně nebezpečný. Zase tou odpovědí je prostě snažit se mít maximálně jako důvěrný vztah. Ale ano, tak tohle to je taková obava, aby vlastně tyhle parasociální vztahy třeba s AI chatboty nevytlačily nějaké jako sociální vztahy, které jsou vždycky nějak jako náročné a stojí nějaký úsilí je budovat a udržovat a vyžadují nějakou toleranci, tak to bych určitě moc nerada, aby jsme vlastně na ně rezignovali.
0: Paní docentko, budeme mít před sebou poslední vstup, kde se opět budeme bavit o tom, jestli díky technologiím jsme opravdu chytřejší nebo jen rychlejší. Docentka Kateřina Lukavská.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: A máme tu mnou avizovaný poslední vstup, paní docentko. Tak kdyby si měli posluchači z našeho dnešního povídání odnést jednu jedinou důležitou věc ohledně nelátkových závislostí, co by to podle vás mělo být?
3: Tak ta nejdůležitější je, že je to hodně o vřelém vztahu mezi rodičem a dítětem. Jo, že vlastně nějaké věci, jako jsou pravidla a tak, tak jsou užitečné a důležité, ale vlastně i z těch výzkumů jednoznačně vyplývá, že když je budeme aplikovat v nějakém otevřeném a důvěrném vztahu, tak budou fungovat jako mnohem, mnohem lépe. To znamená, další věc je taky nebát se tolik, jo, těch digitálních médií. Ona nejsou jenom špatná, vlastně existují i hry, které mohou být velmi rozvíjející. Je to společné koukání třeba na něco, může být skvělé sdílení. A může vlastně podpořit i nějak ten vztah mezi dětmi a rodiči, když se třeba rodiče budou snažit orientovat v nějakých nových trendech. Takže určitě to neházet všechno do jednoho pytle, že všechno je jenom špatně.
2: Vy jste zašla rovnou odpovídat v tom pozitivním duchu. Já jsem se chtěla zároveň i zeptat, jestli vidíte jako nějaké pozitivní věci na těch moderních technologiích. I na tom, čím jsme strašili, takže to můžeme naopak dobře využít a že to může zpříjemnit ten život nám všem.
3: Tak oni určitě můžou sloužit jako velmi dobré nástroje a vidíme to třeba i pro ty dospívající a i ty mnou nejvíce haněné nebo označované jako rizikové sociální sítě, tak třeba pro některé skupiny dospívajících, které jako jsou víc izolované, kteří prostě mají problém najít třeba vrstevníky, kteří by viděli svět podobně, tak pro ně naopak můžou ty sociální sítě být důležitým zdrojem nějakého jako sdílení, navazování vztahů nebo i podpory identity. Takže určitě to není černobílé a ty nástroje nám samozřejmě, já jako sama, my vlastně pracujeme na nějakém vzdělávání rodičů a používáme na to digitální média, digitální nástroje, takže tam fakt jako může být velký rozdíl podle toho, jak je používáme a co přesně s nimi děláme.
2: Kdyby si někdo, kdo nás poslouchá, nedělal zápisky a chtěl by aspoň všechny tyhle informace, které jste nám tady aspoň takhle stručně řekla, najít někde shrnuté, tak kde?
3: Tak určitě doporučuji náš web digirozhledna.cz, který je právě o těchto tématech spojených s digitálním rodičovstvím. Je tam i nějaký jako úvod, jak se orientovat v sociálních sítích, ve hrách, takže to vřele doporučuji a děkuju.
2: Každé období, každý věk, i každý ročník má nějaké své trendy. Za mého mládí to byly C-čka, lodě, elastáky a svítící tkaničky a skákání gumy. Teď je to něco úplně jiného, ale s čím se v rámci své praxe, s jakým trendem, kam se to ubírá, setkáváte a čeho se nebojíte a čeho se naopak jako obáváte z těch trendů? Aby to byla nějaká, všechno může přerůst závislost, ale nějaká závislost, která je snadno odbouratelná, léčitelná a v podstatě neškodná.
3: Tak ono, co se týče těch trendů, tak to, co mě teďka napadá, takže v dnešní době jsou to takové jako věci, které přesně jak vy říkáte, jo, dřív to byly třeba C-čka, což byla nějaká jasná jakoby fyzická komponenta, která měla zároveň jsme věděli, co se s nima jakoby dělá a tak a nějak se s nima manipulovalo. No tak teďka máme třeba 6-7.
2: Ano.
3: Jo? Takže vlastně to jsou takové věci, které jsou dané jako nějakou informací. Jo? Že vy vlastně víte, že jako 6-7 najednou něco je, můžete to jako pozdílet s někým dalším. Mně se třeba i samotný stalo jako v přednášce, že jsem vykládala statistiku anglicky a teďka jsme tam měli 0.67 a jako byla to vlastně, a byl to příjemný moment, jo, že tohle to známe, přestože to je jako zcela hloupý virální trend. Tak můžeme to zavrhovat a říct si prostě, je to nesmysl, ale zrovna u tohodle toho, když je to takhle jakoby neškodné, tak to může fungovat i jako nějaké sociální lepidlo, řekněme, napříč, jo, když, no.
2: No a když navážu, máte pocit, že ty technologie nás, když jsou to chytré technologie, dělají chytřejší, a nebo jen všechno zrychlují?
3: Tak oni mají tu výhodu, že nám umožňují outsourcovat. To znamená, my vlastně už jako nepotřebujeme třeba mentální kapacitu tolik spotřebovávat na to, abychom se naučili cestu od někud někam, protože si to zapneme a vlastně můžeme tím pádem tu mentální kapacitu věnovat dalším věcem. To, co to má jako odvrácenou stránku, je, že my se vlastně míň soustředíme na každý ten jeden úkon a vlastně hodně často multitaskujeme. A ve chvíli, kdy právě si to nepohlídáme a tu svoji uvolněnou mentální kapacitu věnujeme na, řeknu, nesmyslné scrollování, tak pak z toho sami jako nemáme dobrý pocit a naopak vlastně můžeme být, máme pocit, že se toho hrozně moc děje, to znamená, že je to všechno jakoby rychlejší a tak, ale z velké části to vyplývá z nějakého našeho zahlcení, sebezahlcení, spíš než, že by jako reálně se ty věci třeba děly líp rychleji. A ještě poslední věc, ono taky je dobrý naučit se s těmi nástroji, které nám dávají obrovské možnosti dobře zacházet. Třeba si myslím, že jsme jako společnost úplně nezvládli e-maily, protože jasně, je to mnohem jednodušší, než poslat dopis, dojít s ním někam na poštu, ale tím, že je to jednodušší, tak to zkrátka vede k tomu, že vy do té kopie dáváte spoustu lidí, kterým byste normálně ten dopis jako neposílali. Mm-hmm. To znamená, že lidi najednou jako
2: přijímají... Jsou zahlceni nevyžádanými informacemi.
3: Jsou zahlceni informacemi, které by třeba nutně dřív jako nedostávali a možná je to dobře, že je mají, ale když se to přežene a prostě máme jich moc, tak už to kognitivně nezvládneme zpracovat.
2: Paní docentko, já vám moc děkuji za inspirativní povídání i za připomínku, že technologie nejsou nepřítel, záleží na tom, kdo je má pod kontrolou. A vám přeju, abyste se teď v létě věnovala jenom těm příjemným závislostem, které jsou lehce odbouratelné, jako čtení knížky a houpání v houpací síti. Moc děkuji.
3: Děkuji za pozvání a hezké léto.
2: Mým velmi zajímavým hostem byla paní docentka Kateřina Lukavská.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím?
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jim.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Dvanáct hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Ukrajinci drony útočili na ruskou metropoli Moskvu. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 22 stupňů. Dobré poledne vám přeje Denisa Žižková. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
10: To stanovisko, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
8: Podle Tejce ústavní soud také nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě, a to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
11: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví.

0: Na Moskvu a okolí 400 dronů. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobljov na síti Telegram napsal, že je v regionu zraněných 10 lidí. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina většinu z vyslaných dronů zneškodnila protivzdušná obrana v době, když byli ještě daleko od metropole. Kyjev zároveň zaútočil na ropný sklad v oblasti ruského hlavního města. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Armáda podle něj zasáhla v Černém moři i dva tankery ruské stínové flotily a 4 nákladní lodě. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných, informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají projít centrem hlavního města Madridu. Vlastivědné muzeum v Olomouci se poprvé zapojuje do celostátního projektu Archeologické léto. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Další komentované prohlídky pracovníci muzea plánují v týdnu od 17. srpna. Podrobný program je na webu Akce Archeologické léto a na internetových stránkách Vlastivědného muzea.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Dnes má být většinou polojasno, v severní polovině území převážně oblačno až zataženo, na severu se místy vyskytnou přehánky, večer budou srážky ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
2: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte silnější provoz, kolona je nesouvislá, dost dlouhá, chvílemi se zpomaluje už před sjezdem na Rousínov, výrazněji pak v okolí Holubic na 211. kilometru, vše se pak rozjíždí až za exitem 196 Bratislava. Na silnici 38 před Poděbrady směrem z dálnice D11 za odbočkou na Kluk osobní auto narazilo do ležícího předmětu, zlehka tam zasahuje do pravého pruhu, na místě jsou policisté, a silnice 12 Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu u Orlenu zasahují záchranáři u vážnější nehody dvou osobních aut. Průjezd je možný Kyvadlově, z obou stran je kratší zdržení. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. A na dvojce už má teď slovo Jitka Asterová.
3: Ano, je to pravda, jsem tady, já vám přeji krásné pondělní poledne. Startuje naše hra Byl jednou jeden rok. Dnes budeme celý týden spolu a já začnu mými oblíbenými filmy. Vybrala jsem si 3, na který jsem byla s rodiči a s bratrem v kině právě v našem roce. Lístek tehdy stál 5 až 10 korun. A co to je za filmy? Tak, number one. Tenkrát na západě, Charles Bronson, Claudia Cardinal, něco úžasného. Dále Půlnoční kovboj s Dustinem Hoffmanem, no a Butch Cassidy, Sundance Kid, Robert Redford a Paul Newman. No tak, aby jsme se také dostali k nám. V kategorii Zlatý slavík vyhrála v našem roce Marta Kubišová, no a vy si zkuste tipnout rok během písničky. Takže SMSky posílejte na 702-222-220 nebo mi můžete poslat e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na dvojce.

vítr z vinicky, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Takže opravdu mi děláte opět radost, že už hojně píšete hned v počátku, takže já zdravím Janu, která jako první se nechytla s filmy, které jsem jmenovala, ale typuje rok 1968 Renča, tak tam je napsala, že všechny zmíněné filmy také milovala a miluje a typuje rok 1969, dává vzpomínku, bylo mi 15 a byla jsem v prváku na Gimplu. A pak do třetice, tím to teď uzavřu, zdravím Hanku do Havířova, která typuje rok 1963 a v tomto čase jsem byla čerstvě na houbách, to dodává. A to jsem se ještě nedostala na vaše SMSky a to jsem ještě vůbec neřekla žádnou nápovědu. Vzpomínáte si na časopis Čtyřlístek? No jasně. Stál tehdy 9 korun 50 a byl to jeden z nejznámějších časopisů pro děti a já mám dojem, že vychází dodnes. Ale v našem roce vyšel vůbec první s názvem Vynález profesora Mišpulína. Šlo o sešit právě s tímto názvem a úvodní příběh nakreslil Jaroslav Němeček a scénář napsala spolu s Vladimírem Urbanem. Vydalo ho nakladatelství Orbis a původně se vůbec nepočítalo s tím, že by mělo jít o pokračující sérii. Pro zajímavost jenom originál prvního čísla Čtyřlístku se vydražil za 44 900 korun. No a teď zase dám další hudební nápovědu. Bude to moje oblíbená dvojice Simon s Garfunklem. A jenom ještě napovím, že v našem roce už začaly mít umělecké spory. No tak zkuste si typnout rok.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a jak je vidět, pravěk vás všechny moc baví. Můj pozdrav teď putuje do Klatov paní Jarce, která typuje podle Marty Kubišové, že to jsou 60. léta. Vzpomínku nemám, jenom jsem trošku mladší ročník, ale typuji rok 1967. Štěpána zdravím též, který typuje rok 1968. V tomto roce to Marta Kubišová vyhrála. Nutno podotknout, že ona vyhrála několik let po sobě, tak budu doufat, že jsem to trefil správně. Ano, máte pravdu, neříkám s tím letopočtem, ale to, že Marta Kubišová vyhrála Zlatého slavíka několik let po sobě. A do třetice zdravím Marcela z Prostějova. Dle vyjmenovaných filmů a písničky Marty Kubišové typuji rok 1969. Děkuji moc a pište víc a samozřejmě, když dáte aspoň nějakou malou vzpomínku, budu mít radost o to větší. Všichni si pamatujeme na pandemii COVID-19, samozřejmě, ale věděli jste, že vlastně mnoho let před ní se stalo něco podobného? Šlo o hongkongskou chřipku. První ohnisko tohoto onemocnění bylo objeveno konkrétně 13. července, ale rok před naším hledaným, a konkrétně v Hongkongu. V následujících měsících se pandemie rozšiřovala do dalších zemí světa a na počátku roku, který si dnes připomínáme, tak právě vrcholila. Do Spojených států chřipku přivezli především vracející se vojáci z války ve Vietnamu a ještě před vrcholem chřipky informoval Československý rozhlas o rostoucích problémech s virem takto.
1: Podle zpráv Světové zdravotnické organizace je obrovská část území Spojených států zachvácena hongkongskou chřipkou. Pouze státy Mississippi, Louisianu a Havaj chřipka ještě nezasáhla. Hongkongskou chřipku oznamují také Velká Británie, Austrálie, Filipíny, Japonsko a další země. Očekává se, že chřipka se rozšíří po většině země koule.
0: A to se bohužel také stalo. I u nás se virus vyžádal stovky tisíc nemocných a ve východním a západním Německu bylo zaznamenáno 60 tisíc odhadovaných úmrtí. Celosvětově je pak přibližně 1 milion obětí. No a dokonce existuje i fotografie, na které v našem roce obsluhují servírky pražského hotelu Intercontinental v takových látkových rouškách, aby se samozřejmě ubránili případné nákaze či nešířili vir jako takový. No a teď si dáme bronzovou slavici z našeho roku, Helenku Vondráčkovou, no a vy během písničky teď můžete vzít telefon a zavolat mi přímo svůj tip do studia. Budu moc ráda, když vytočíte telefonní číslo 22 155 25 a 25.

0: Tak a já mám na telefonu teď paní Hanku, kterou moc zdravím. Dobrý den, Hani, tady Jitka u telefonu.
1: Dobrý den, paní Jitko, já vás tež zdravím všechny z Havířova z Bludovic knihovny.
0: Já tam mávám, takže Hani, jaký máte tip?
1: Tak já jsem psala 63 a to potom jsem ale znejistila, protože jste hovořila o čtyřlístku.
0: Ano.
1: A tam to bude asi rok 69, protože my jsme si to tady nějak v knihovně děvčata z dětských oddělení se to nějak připomínalo, že bylo nějaké výročí pár let zpátky, takže si myslím, že 69.
0: No a vy jste v tom vámi typovaném roce už byla na světě?
1: V tom v roce 63 jsem byla na houbách, ne čerstvě, ale ještě. Ale v roce 69 mi byl rok.
0: Aha, takže vzpomínka předpokládám žádná.
1: Ne, spíš fakt mě navedlo to, že vím, že děvčata naše z Havířovské knihovny připomínala čtyřlístek, protože on je neustále velmi oblíbený a že bylo nějaké výročí a že to nějak bylo kolem roku 69.
0: No tak dobře, říkáte kolem roku, ale píšu si rok 1969.
1: 69,
0: tak
1: ano.
0: Jo. Hani, já vám moc krát děkuju. Mávám já do Bludovic také. A mějte se krásně. Naslyšenou.
1: I také, naslyšenou.
0: A další, koho mám na telefonu, je paní Martina, kterou také moc zdravím. Dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, paní Nicoško, a já jsem teda si to zapla a hned se vykládali o tom štědlísku a na to mám senzační vzpomínku.
0: No tak jsem s ní.
2: Byla jsem osmi leta a šla jsem si pro čtyřlístek do města.
0: Ano.
2: A kolem, a jak jsem šla zpátky, tak se houf lidí šlo na koncert Vaška Neckáře.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem tam nějak proplula a zůstala jsem, to se tam zapomněla asi půl hodiny. A pak jsem přišla domů, to nebylo daleko od našeho bytu.
0: Ano.
2: A dostala jsem hned facku a vynadaný a ještě za racha. Tak si to úplně pamatuju teda.
0: Tak to je...
2: V tom roce jsem na jaře potom našla pod kobercem stovku.
0: No tak ale tak to je ta pointa, tak to bylo na tehdejší dobu strašně peněz, že jo?
2: No to bylo hrozně moc peněz, ale já jsem je dala mamince.
0: No tak to nevím, jestli bych se já zachovala stejně teda. To teda klobouk
2: dolů. No já jsem v druhý třídě, víte, já jsem to všechno vnímala ještě tak jako, jak bych se to řekl...
0: Poctivě.
2: To já no.
0: Spravedlivě.
2: No a já si myslím, že je to ten rok 69 podle toho čtyřlístku. I ty písničky teda, to je jasný. To jsem poslouchala už od malička rádio.
0: Dobře, tak jo, Martino, já
2: a
0: vám...
2: A budete unavená, paní Jitko, ze všeho, tak přijďte za náma. Budem čílet.
0: Tak to je moc milé. Martino, možná vás vezmu za slovo. Mějte se moc krásně naslyšenou.
2: Mějte se moc hezky a hezké léto.
0: Taky. No já jsem v úvodu říkala, že v našem roce jsem byla v kině na filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. No a my si teď pustíme píseň z tohoto filmu.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: tak, dneska bere ty písničky. Tohle to byla nejoblíbenější písnička mýho tatínka, který ji miloval tak moc, že ji protlačil, abych na ní jezdila volnou jízdu. Samozřejmě bez té zpívané verze. Já zdravím moc Irenku do Babičina Údolí, která píše, dnes hraje šitko mé nejoblíbenější písničky. Ta od Halenky Vondráčkové mě provázela mou pubertou a hlavně podzimem roku 69. Moc jsem také toužila potom alespoň jednom a to jsem naštěstí nevěděla, že si na něj počkám přes 40 let. No ale hlavně, že přišel. No to je pravda. Takže my si to teď pojďme zrekapitulovat. Dnes si připomínáme rok, kdy vyšel první čtyřlístek a kdy vrcholila pandemie hongkongské chřipky. Tak já budu moc ráda, když mi napíšete tip a vaši vzpomínku. Teď budete mít čas, protože budou následovat dvě písničky. A teď si dáme Petra Spáleného.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Naše hra byl jednou, jeden rok pokračuje a já moc zdravím paní Janu, která napsala jako první, typovala rok 1968, na tom si trvá, tvrdí, že to napsala, aby byla první. A hrozně mě pobavila, protože napsala, vím to přesně, podle filmu Tenkrát na západě. Za mlada mě říkali kardinálka, jo, jo, to bývaly časy. Teď už mám jenom ty slepice, ale no tak, aspoň něco. Zdravím Radanu na Prahu 4, která typuje podle čtyřlístku rok 1969. Píše, v ten rok jsem se narodila a vím to, jelikož můj sedmiletý vnuk čtyřlístky sbírá. No tak dobře, a teď následuje třetí nápověda. V našem roce na vinylovém singlu vychází nahrávka Vladimíra Mišíka a skupiny Blue Effect Sluneční hrob. Podle záznamu Suprafonu byla natočena v únoru námi hledaného roku. V repertoáru skupiny ale už existovala několik měsíců. Vladimír Mišík ji anglicky naspíval už v roce předchozím na zájezdu do Finska s Petrem Novákem. Jestli si vzpomínáte, tak obal byl laděn do modra a byla na něm fotografie celé skupiny. Nahrávka byla až do roku 1989, ten rok si můžete škrtnout, zakázána, nesměla se hrát. A důvod bylo, že druhé vydání singlu věnovali hudebníci památce Jana Palacha. No tak já si myslím, že teď už jste zase o trošku blíž kroku, který hledáme. No a ve vzpomínkách mnohých z vás je samozřejmě nově spojená s filmem Pelíšky. Českobudějovický rozhlasový kolega Jiří Kasal ve svém pořadu Hudební pozdravení Pelíšky také zmínil.
1: Další popularitu přineslo tomuto songu uvedení ve filmu Pelíšky. Však také lídr Blue Effectu a brilantní kytarista Radim Hladík, který se už také na nás dívá z nebeských výšin, vzpomínal, že ho publikum vyzývalo, zahrajte Pelíšky.
0: No a my si samozřejmě teď tu zmiňovanou písničku od Vladimíra Mišíka pustíme. No a vy během písničky můžete samozřejmě nejenom psát, ale také volat. Teď je ten správný čas, když vezmete telefon a vytočíte číslo 22 155 25 a 25.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Teda mě to nějak bere dneska ty písničky. Zdravím na D11 Viktora, který podle této písně, podle Slunečního hrobu, si je jistý, že to bezesporu rok 1969. Tak já jsem moc zvědavá, jaký typ bude mít Petr, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Petře.
2: Ano, hezky, krásný poledne, slunečnítko.
1: Děkuju moc.
2: Já mám na to, že to je rok 1969.
1: Ano.
2: Protože Marta Kubišová za prvé tu, ta Magdalena, tu mám na deskách, za druhý tento Slavíka sice vyhrála, ale nedostala ho, to dostala ho hodně později, že už tenkrát ji to nějak zarazili.
1: A co Čtyřlístek? Mám... Ten vás také navádí k tomu stejnému roku ne. Časopis? Ne.
2: Ne, Čtyřlístek mě minul.
1: Aha, jak to?
2: Jste... Uctivým obloukem. Robert, já jsem četl jiný věci, jako Foglerovky a...
1: Jasně, a když Časopis, bylo... tak jako asi ABC, ne?
2: Ale to už ABC, Mladý svět a jiný podobný.
1: Aha, takže minul vás jaksi jakoby generačně, rozumím. Ano. Takže Petře, já vám moc děkuji a vy se přidáváte k většině a píšu si rok 1969. No, za chvilinku
2: já ten... Vám, já jsem vám to tam napsali s těma zážitkami, jak jsme vyhráli nad Sovětským svazem hokej.
1: Ano, no samozřejmě.
2: To bylo taky v 60. a na kdejakých vratech byl pak nápis 2043.
1: To je pravda.
2: Pamatuju, jak dneska před naším domečkem tenkrát u rodičů vzniklo obrovské shromáždění potom oslavující.
1: Jo, tak ty nápisy samozřejmě ty máme všichni v živé paměti. Všichni ano. My, kdo jsme v tom roce byli na světě. Já vám moc děkuji, Petře. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Krásně, naslyšenou.
1: A teď si dáme Stony.

0: Teď vám nabídnu novoroční projev tehdejšího prezidenta a určitě podle nálady, která byla i z jeho projevu patrná, poznáte, o jaký rok jde.
1: Přečteme vám teď novoroční projev prezidenta republiky, který pronesl v poledne v rozhlase a v televizi.
2: Moji drazí spoluobčané, hovořím k vám v prvních hodinách roku nového a je mi, jako byste vy všichni, kdo mě posloucháte, byli přede mnou. Ve vašich očích vidím plno zvídavosti, zájmu i nadějí, v některých i obavy. Chápu vaše pocity. Vždyť nejsem jen s vámi, jsem také jedním z vás. Váš zájem je i mým zájmem. Vaše starosti jsou i mými starostmi. Co nám letošní rok přinese? Tuto otázku si dnes klademe všichni, vy i já. Věřte mi, rád bych vám řekl, že se nám bude všechno dařit, rád bych vám slíbil, že všechno brzy bude. Ale nemohu to učinit, nebylo by to odpovědné. Nemohu vám slíbit snadnou a lehkou cestu. Musím vám říci, že nadcházející rok nebude snadný, nebude bez obtíží. Záleží však na našem odhodlání a poctivé práci, jak rychle tyto obtíže odstraníme.
0: Opravdu dnes je to vysíláním pro mě plné emocí, tak teď si dáme Zlatého Slavíka z našeho roku.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

A je tady finále, dneska si to chválíte hlavně po té hudební stránce a jako jeden z posledních mi napsal Jarda z Holešova. Myslím si, že v Hledaném roce mi bylo 8 let, 4 lístek jsem sice zaregistroval, ale jen proto, že ji četla mladší sestra. Já si chodil do trafiky kupovat za 3 koruny ABC. To mě bavilo víc. Typuji rok 1969. Ano, přidáváte se k většině, protože dnes jste se trefovali a někteří jako třeba Renča hned na první dobrou. Dnes to byl opravdu rok 1969, takže já vám všem moc blahopřeji, moc se na vás budu těšit zítra a stejně tak se na vás těší můj milý kolega Mirek Vaňura a my si dáme teď píseň z filmu Her, který byl ale natočen o 10 let později, než byl námi typovaný rok. Mějte se krásně.

0: dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Změny v cenách paliv se podle ministra Bednárika po konci regulace zatím neprojevily. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Bude většinou polojasno, na severu oblačno, přehánky a teploty kolem 22 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Denisa Žižková. Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevila. Řekl to před jednáním vlády. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Za naftu zároveň platilo také snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by se ceny na trzích začaly opět kolísat.
3: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím. Ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
2: Regulaci cen paliv vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Česká advokátní komora apeluje na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Advokáti upozornili, že návrhy změn trestního práva nyní často vycházejí z poslaneckých či senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kde by se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Na dnešním setkání s novináři to uvedli předsedkyně a místopředseda České advokátní komory Monika Novotná a Lukáš Trojan. V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná. Místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě teploty vystoupají k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměru klesne i pod 20 stupňů Celsia a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat. V neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oprava povodní poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala

0: Počasí.
1: Bude většinou polojasno, v severní polovině území postupně oblačno a na severu místy přehánky, k večeru by měly ubývat. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu směrem z letiště k D1 čekejte zdržení kousek za plzeňskou D5. Nejprve je drobnější nehoda na 23. kilometru v pravém pruhu. Poté se zdržíte asi 10 minut kvůli nehodě před Stodůlkami na 21. kilometru. Na D1 z Vyškova do Brna poprvé přibrzdíte už před Rousínovem. V silnějším provozu se pak pokračuje až do omezení u D2 na kilometr 196. Na hlavním průtahu Zlínem směrem z Vizovic do Otrokovic v úseku mezi Prštným a Malenovicemi popojíždí kolony, před omezením v obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Od Vizovic naberete až 20 minut, od Otrokovic o polovinu méně. A na silnici 43 ze Svitav do Brna za Hradcem odklízejí následky nehody. Stále se projíždí pouze Kyvadlově, v obou směrech se krátce zdržíte. Přeji vám šťastnou cestu, teď už je tu Mirek Vaňura, začíná odpolední dvojka.
2: Dobré odpoledne, 4,5 minuty po 13. hodině, je pondělí 20. července, to znamená, že prožíváme 200. první den roku 2026. Zprávy na dvojce dnes odpoledne chystá a připravuje Denisa Žižková, takže ještě několikrát uslyšíte a startujeme odpoledne s dvojkou, první v tomto týdnu.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

Lucie Bílá a také Gábina Osvaldová, žádný párty, proč si neudělat párty dnes odpoledne, proč třeba ne v kanceláři, když už musíte zařezávat. Ale dnes máme výjimečný den, je 20. červenec, Apollo 11, tak by se to dalo ve zkratce pojmenovat. Ano, byl to americký pilotovaný kosmický let, během něhož právě 20. července, ale už roku 1969 lidé poprvé stanuli na povrchu měsíce. Trojici astronautů, velitele Neila Armstronga, pilota lunárního modelu Edwina Buzze, takzvaného Buzze Aldrina, a pilota velitelského modulu Michaela Collinse v kosmické lodi Apollo 11 vynesla už 16. července raketa Saturn V na oběžnou dráhu Země. V pořadí letů Apollo to byl vlastně už pátý pilotovaný let a třetí let naměřený k měsíci. O tři dny později, tedy 19. července, přeletěli na oběžnou dráhu měsíce,

0: A právě 20. se Armstrong a pak také Aldrin v lunárním modulu spustili na povrch měsíce. Bylo to přesně ve 20 hodin, 17 minut a 40 sekund. A přistáli v takzvaném moři klidu. Tak jsme si my lidé pojmenovali to území na měsíci. O 6 hodin později vstoupil Armstrong jako první člověk na povrch měsíce. A říká se, že do sluchátek mu pouštěli jejich Antonína Dvořáka a Novosvětskou, ale my víme, že to byl náš Antonín Dvořák. Tak tolik k výročí. Vysoký cholesterol trápí statisíce Čechů, to už jsme otočili stránku. Co ale vlastně cholesterol je a proč může být jeho vysoká hladina nebezpečná? A opravdu platí všechno to, co jsme o něm slyšeli, možná viděli a četli? Tématu se bude celý tento týden v rubrice, jestli ať vám to sluší, věnovat Tereza Beberová se svým hostem, tedy s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Tak si možná necháme zajít chuť.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Tento týden se v Jeste, ať vám to sluší, zaměříme na téma, které trápí mnoho z nás. Je to vysoký cholesterol. Někteří o něm mluví jako o tichém zabijákovi, jiní ho berou na lehkou váhu s tím, že ho přece má každý. O tom, jak můžeme jeho hladinu upravit pomocí vhodné stravy, si budeme povídat s mým hostem, nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Pojďme si na začátek říct, co to vlastně je cholesterol a jak se liší ten špatný od toho dobrého.
3: Tak cholesterol je vlastně tuková částice, která hraje v našem těle roli v mnoha procesech. Je třeba stavebním prvkem buněčných membrán, je součástí některých hormonů, podílí se i na tvorbě vitamínu D a je potřebný i pro přenášení tuku v našem těle, s tím, že se tak jako hrubě dělí na LDL a HDL.
2: To je ten dobrý a špatný.
3: Dá se to tak říct, ale už se od tady toho označení trošku upouští a už nám nejde o to, abychom měli toho HDL jakoby co nejvíc, ale spíš, abychom dostali ten celkový cholesterol do normy a určitě bychom neměli mít jakoby nedostatek toho HDL, ale i nějaké nadbytečné množství nemusí být úplně pozitivní.
2: Mm-hmm. A proč je vlastně vysoká hladina cholesterolu v krvi riziková? Jde jenom o srdce anebo může negativně ovlivnit i jiné části těla?
3: Když máme nadbytek toho cholesterolu, tak je tam riziko ukládání cholesterolových plátů, které vlastně, když se tam uloží, tak vznikne ateroskleróza. Ty pláty nám potom zužují cévy, takže se nám třeba nemusí tak dobře prokrvovat některé části těla. Problém je to potom u srdce anebo u mozku. Vlastně takové vyústění tady toho je infarkt myokardu anebo mozková mrtvice.
2: Mm-hmm. A když mi teda lékař, nedej bože, řekne, že mám zvýšený cholesterol, na co bych se měla zaměřit jako první? Je to jenom o jídle anebo o celkovém životním stylu?
3: Je to o celkovém životním stylu s tím, že určitě se doporučuje, pokud máme vyšší množství tělesného tuku, tak se pokusit o jeho redukci a pak tam jsou doporučení na snížení spotřeby soli, zařazení celozrnných výrobků a zeleniny, snížení příjmu nasycených tuků, preference potom rostlinných olejů a ořechů. Pomohou nám i ryby, jejich zařazení jednou až dvakrát týdně, spíše teda dvakrát, případně ještě suplementace omega-3 tuků. Dále je tam omezení alkoholu a sladkých nápojů. Může se zařadit vláknina jako suplement, například psyllium, anebo dbát na dostatek lněných a chia semínek, vynechání alkoholu.
2: To pro někoho teď zní jako opravdu velmi smutný život. Tak jo, tak samozřejmě budeme optimisti, že s naším cholesterolem je všechno v pořádku. Já vám zatím děkuju, Veroniko, pro dnešek. To stačí a zítra si povíme, na co si v souvislosti s vysokým cholesterolem dát obzvlášť pozor. Nezapomeňte si nás tady poslechnout po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Patrik Swayze, možná máte tuhletu písničku také spojenou spíše s Vánocemi, protože se hříšný tanec vždycky promítal a možná ještě promítá na Vánoce, ale děj se vlastně odehrává v červenci nebo v srpnu, zkrátka v létě, takže letní písnička. No a co se odehrává u nás na dvojce v létě? No samozřejmě pátračka mrazivého léta. Letos hledáme postavy známých děsivých příběhů a protože opakování je matka moudrosti a máme teprve červenec, tak jenom zopakuji to, co víte. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze daného týdne, tak to bude probíhat v pátek, tento pátek v pořadu Šťastnou cestu hned po 13. hodině. Tipovat, koho to vlastně tento týden hledáme, můžete jenom přes webový formulář, nepište ani na e-mail, ani na SMSku. Ten formulář najdete na stránkách dvojky, stačí, když vyťukáte dvojka.rozhlas.cz, to je jasné. No a vždy do pátku do 12 hodin tedy můžete hlasovat. Vítěz každého týdne získává poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Takže budeme napovídat.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka. Šeptanda kolem mé osoby začala nabírat čím dál temnější podobu. Lidé si vyprávěli, že krev mladých dívek dokáže uchovat krásu a svěžest mnohem déle než drahé masti. Ponechám na vás, zda uvěříte legendám o takzvané železné paně, děsivém zařízení, které mělo oběť zbavit veškeré krve až do poslední kapky. Jisté ovšem je, že v okolí mého sídla bylo nalezeno nejedno zohavené tělo mladé pany bez života. Vyděšení vesničané si o mých krutých rituálech šeptali jen za zavřenými dveřmi, protože strach z mé pomsty byl ochromující. Ať už byla pravda jakákoliv, pro lid i okolní aristokracii byl viník od samého počátku naprosto jasný.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Zkazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Každý den je stejný. Vlak, cesta, pozorování zamilovaného páru.
2: Možná, že Jess v pokoji pro hosty v patře maluje. A nebo jsou spolu ve sprše. Ona se opírá rukama o dlaždičky, na bocích jeho ruce.
0: Najednou je ale něco jinak.
2: Celý den jsem přemýšlela o Jess. Proč jsem měla pocit, že je něco špatně? Na tu dálku jsem přece nemohla rozeznat, jak se tváří, ale když jsem se na ní dívala, cítila jsem, že je osamělá.
1: Dívka ve vlaku. Premiéra knižního bestselleru Polly Hawkinsové každý den po 22. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

urychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Byl jsem proměnil s nimi bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Tak stále máme vysoké letní teploty, možná budou ve čtvrtek o něco nižší, ale v neděli zase třicítky. Mimochodem, Denisa Žižková přinese upřesnění už za chvíli, tedy za pár minut ve 14 hodin ve zprávách. Ale ty vysoké letní teploty mohou ovlivnit cokoliv, nejen naše zdraví, ale také třeba účinnost a bezpečné užívání léků. Jak léky správně skladovat, aby je právě to horko nepoškodilo? Mohou vedra nebo přímo sluneční záření změnit jejich účinek v našem těle? No a na které přípravky je během léta potřeba dát zvláštní pozor? Hostem Patricie Strouhalové po 16. hodině a tedy kávy o čtvrté na dvojce bude doktor Tomáš Boráň, což je ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ptát se už můžete teď, dvojka@rozhlas.cz, a nebo se k nám dovolat.

0: Statisícům Čechů v letních měsících končí platnost dokladů, které by mohli potřebovat k cestě na dovolenou. To vyplývá z dat ministerstev vnitra a dopravy. Na co si dát před cestou pozor a jak rychle vyřídíte případnou výměnu pasu, občanského nebo i řidičského průkazu, tak to nám teď řekne kolega, který má všechno srovnané v šuplíku, připravené v náprsní tašce. Martin Benda. Martine, vítej.
1: Ano, je to tak. Hezké odpoledne.
0: Tak řekněme, že v létě pojedu do zahraničí a přímo před tím, než pojedu před cestou, zjistím, že mám neplatný občanský průkaz, anebo dokonce pas. Tak jak rychle stihnu vyřídit ten nový?
1: Úřady mají standardně na vyřízení žádosti o výměnu obou průkazů 30 dnů, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
1: A nějaký ten osobní doklad musí mít v zahraničí úplně všichni, a to i malé děti, dodává Ivana Nguyenová.
2: Při cestách do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: Od začátku června do konce srpna podle ní skončí platnost u bezmála 280 tisíc občanských průkazů a zhruba 180 tisíc cestovních pasů. Teď v létě se výměna řidičských průkazů by měla podle ministerstva vnitra týkat desítek tisíc řidičů. Řidičský průkaz vyřídíme za 20 dní podle ministerstva, ale bývá hotový i dřív. Expresně ho úřady vydávají do 5 pracovních dnů, a to za poplatek 700 korun.
0: Tak připomeňme, Martine, kam se dá jet s českým občanským průkazem?
1: Po celé Evropské unii a zemích schengenského prostoru, tedy i do Švýcarska nebo třeba Norska a také na Balkán, do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Severní Makedonie nebo Srbska. I v Evropě se ale najdou výjimky, říká ředitel konzulárního oddělení ministerstva zahraničí Pavel Pešek.
3: Jsou třeba takové malé státy v rámci Evropské unie, jako například Andorra, která je sice v západní Evropě, ale není v Evropské unii, byť je obklopena Francií a Španělskem. A tam pozor, tam je nutné mít při vstupu právě cestovní pas.
1: Do Velké Británie také občanský průkaz nestačí. Před cestou Pavel Pešek doporučuje ověřit si informace na webu ministerstva zahraničí, kde se dá vyhledávat podle dané země. Podobně je to s řidičským průkazem, můžete s ním vyjet kamkoliv po Evropské unii, ale také do Švýcarska nebo Velké Británie, pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
1: Mezinárodní řidičský průkaz je potřeba při cestách do některých mimoevropských států, typicky ho vyžadují některé asijské, africké nebo jihoamerické země.
0: Tak a teď, všechno mám, vyjel jsem v pořádku, ale v zahraničí ten doklad ztratím. Ten, na který jsem vycestoval. A nebo, a to se taky přistává, že někdo mi ho prostě ukradne.
1: V obou případech je potřeba věc nahlásit co nejdříve místní policii a nechat si vystavit protokol o ztrátě nebo odcizení dokladu. Pak bychom se měli obrátit na zastupitelský úřad v dané zemi, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
3: Pak je potřeba na ten český zastupitelský úřad dojet k vydání náhradního cestovního dokladu. To je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci. Někdy se ale může stát, že člověk je v zemi, kde český zastupitelský úřad není, a tam zase můžeme čerpat výhody z našeho členství v Evropské unii.
1: Občané zemí Evropské unie se totiž podle Peška můžou obrátit i na úřad jiné členské země a ten jim vystaví náhradní doklad.
0: Říká Martin Benda, ten co říká, tak je to pravda, poradil, jak je to s cestovními doklady a jejich výměnou. Informace, které se určitě hodí nejen v době dovolených, tak děkujeme, Martine.
1: Není zač.
0: Pokud ještě vyrážíte třeba do Chorvatska, tak vám samozřejmě přejeme šťastnou cestu a hlavně všechno v klidu. Ale já teda než jedu, nastartuju a stejně se podívám, že ten pas má.
1: Ano, zkontrolovat, to se vyplatí.
0: Dobrá rada na zlato.
5: Odpolední dvojka.
6: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: 20. červenec, máme tady dvě výročí, ano, mohu-li to tak říci. Trochu si přihřeji polívčičku přes hasiče. V roce 1974, právě 20. července, bylo v Bechyni otevřeno Muzeum požární techniky, tak až si budete přihřívat teď polívčičku, třeba polívčičku, tak si dejte pozor. No a v roce 2011 proběhla první bezkontaktní platba v Česku. Bezkontaktní platba, bylo to v jednom obchodním domě tady v Praze, Čakovicích. Prostě to letí a už je to, no, více jak 10 let. Koláček Milana Steindlera. Milan Steindler nám právě teď řekne, co je to vlastně práce v létě.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Jsou prázdniny a vy taky musíte pracovat? Léto je období, kdy se svět rozdělí na dvě skupiny. Jedni pijí aperol na pláži, druzí pijí studenou kávu u počítače a říkají tomu kariéra. Jak říkal Oscar Wilde, práce je útočištěm těch, kteří nemají nic lepšího na práci. V červenci to zní překvapivě osobně. Nejtěžší na práci v létě není práce. Nejtěžší je předstírat radost, když vám kolega ukazuje 300 fotek západu slunce. Práce v létě je jako být střízlivý na svatbě. Všichni kolem mají pocit, že život je nádherný. A vy přesně vidíte, co se doopravdy děje. Viděli jste film Rozmarné léto? Rudolf Hrušínský hned v úvodu říká, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. A já dodávám, že stejný názor na to měl i Alois Jirásek, který napsal den za dnem, léto za létem a nakonec smrt. No a teď mi ještě nejde vyfina.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Kvůli havárii vodovodního řadu je část obyvatel Prahy 10 bez vody. Bude většinou polojasno, na severu oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat také seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Pokračuje Juchelka.
4: To je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
3: Století by tak podle Juchelky měly mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3 000 navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Zhruba 12 000 odběratelů v Praze je kvůli havárii bez vody. Dopoledne prasklo potrubí v ulici Na Palouku. Výpadek zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Pokračuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Průběžně zavážíme náhradní zásobování pitnou vodou. Máme několik druhů náhradní zásobování. Máme cisterny, voznice, hydrantový nástavec, nebo můžeme zavážet balenou pitnou vodou.
3: Podle Mrázka může oprava trvat do večera. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 000 hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Plameny zasáhly i zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Další lesní požár se podařilo dostat pod kontrolu poblíž Saragosy. Na severovýchodě země oheň tam zničil skoro 16 000 hektarů porostu. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů korun, milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Komise firmě zároveň nařídila přijmout nápravná opatření.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude většinou polojasno, v severní polovině

0: Tvoří kolony hlavně kamionů v pravém pruhu už od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Občas musí regulovat vjezdy do tunelu a ucpává se i městský okruh ve směru Stroje na Smíchov. V tunelu Blanka vytekl olej z dodávky a je zavřený levý pruh. Regulují tam vjezdy do Blanky Stroje a z Povltavské ulice. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Mirkovi Vaňurovi.
1: Šťastnou cestu vám popřála Denisa Žižková. Tak, je 20. červenec, to znamená, že máme Mezinárodní den šachu. Kdyby vám to nestačilo, tak máme ještě Mezinárodní den měsíce, pokud se nepletu, ten zrovna dorůstá. O tom se v podstatě přesvědčíme za pár hodin, protože ono to letí. Jestli vám to dnes s námi letí, tak to je dobře, nenudíte se a nudit se nebudete ani v následující hodině.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Tak pokud dneska slavíte 20. července, tak všechno nejlepší. Mimochodem svátek má Eliáš, Ilja, Iljana nebo Eliana. Také třeba slavíte narozeniny, to samé. A kdo by slavil, nebo kdo slaví, tak slavil by Gregor Mendel. Vědec, zakladatel genetiky, jsme na něho hodí doteď a není třeba představovat. Také Sir Edmund Hillary, novozelandský horolezec, který jako první zdolal Mount Everest. Pavel Kohout, spisovatel a publicista, Jiří Grossman, není třeba představovat, a Carlos Santana, skvělý mexický kytarista. Víte, kterým skalám u nás se říká České Dolomity? Suchým skalám přímo nad obcí Malá Skála v chráněné krajinné oblasti Český raj. Už jste asi doma, možná tam opravdu jste doma. No a právě tuto prohlídku nám zařídil Václav Žmolík v rámci svých rozhlasových výletů po Česku. Tak si na to počkejte, posloucháte Dvojku. A teď budeme vzpomínat na doby, kdy začínal Janek Ledecký. Možná si to vybavíte, nosil takové dlouhé vlasy a ta kapela, se kterou se vlastně dostal do podvědomí, se tenkrát i teď jmenuje Gentour.
1: Odpolední Dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ahoj Vašku, vítej ve studiu.
2: Děkuji, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Slíbil jsi mi, vlastně tím i našim posluchačům, že nás dnes vezmeš do suchých skal. Čím jsou zajímavé?
2: Tak jedná se, Mirku, o jeden z nejzajímavějších a taky nejpůsobivějších skalních hřebenů v Českém ráji. Ony tvoří takovou charakteristickou siluetu nad lesy za obcí Malá Skála, což je jedno z nejznámějších letovisek v téhle turisty vyhledávané oblasti, a to v severní části chráněné krajinné oblasti Český ráj.
1: No a Vašku, jak tyto skály tedy vypadají? Kdyby si je měl prostě konkrétně popsat?
2: No, ony jsou úplně jiné než třeba Prachovské skály anebo Hruboskalské skalní město, kde se nacházejí takové ty jednotlivé skalní věže. No a suché skály jsou i jiné než ty v údolí Plakánek, které tvoří vlastně stěny tohoto romantického údolí. Tady se jedná opravdu o hřeben, který ční vysoko nad koruny stromů a táhne se v délce asi 1 kilometr od jeho východu na severozápad, anebo naopak, podle toho, jak to vezmeš.
1: Ano.
2: Z dálky suché skály připomínají takový dračí hřbet nebo varhany. Však se jim dřív říkávalo nikoli suché skály, ale právě kantorovy varhany.
1: Mně se tedy líbí to kantorovy varhany. Ano. Kantorovy varhany, to je krásný název. A to tedy přirovnání k dračímu hřbetu, či ke hřbetu nějakého, řekněme, pravěkého ještěra, jak vím, taky asi sedí, ne?
2: Ano, ovšem suché skály mají ještě jednu přezdívku. Jsou dnes oblíbeným horolezeckým terénem a přezdívá se jim taky České Dolomity. No a horolezci tím říkají jednoduše sušky. Z pohledu horolezců jsou sušky zajímavé zejména tím, že je tvoří na rozdíl od jiných skalních měst v Českém ráji tvrdý pískovec, který se nedrolí, tedy nesolí, jak se říká v horolezecké hantýrce, a tak tamnější horolezecké terény je možné využívat na rozdíl od jiných věží po celý rok. Dodám ještě, že v roce 1965 byly suché skály, tedy sušky, vyhlášeny národní přírodní památkou.
1: Vašku, já si vždycky říkám, když popisuješ něco takhle třeba zvláštního, jak se takové konkrétně tyto zvláštní skály mohly objevit na světě? Jak se mohly vytvořit?
2: No, taky mě to vždycky zajímá. Tak tahle působivá kamenná kulisa je výsledkem posouvání zemských ker, kdy došlo v Třetihorách a Čtvrtohorách k vyzdvižení spodní vrstvy pískovce a jeho pootočení vlastně úplně kolmo k zemskému povrchu, tedy k vstyčení vodorovných písčitých vrstev, abych to řekl jinak. No a tahle geomorfologie je u nás zcela ojedinělá.
1: To bych řekl. Člověk si říká, co všechno se tady dříve dělo. Tak, co nás čeká přímo v suchých skalách?
2: Tak ty skály se člení zhruba na 20 věží, z nichž nejznámější jsou Hlavní a Sokolí věž, Jižní spára anebo Samotář. Horolezci i turisté mohou využívat upravené cesty a dřevěné nástupy, což je ovšem někdy, pozor, docela krkolomné. A tak bych doporučil zdolat to jenom těm fyzicky opravdu velmi disponovaným. Ostatní by měli podle mě siluetu sušek obdivovat spíš z dálky. Však skalami nevedou ani žádné turistické značené trasy, což je docela výmluvné.
1: Chtěl jsem se na to zeptat, tak dobře, teď pro ty zdatné. Jak se k suškám, jak jsi říkal, dostaneme?
2: No, dostanou se tam tímto způsobem, který teď popíšu, i ti méně zdatní. Doporučuji jít z obce Malá Skála, přesněji z její části Vranové, po modré turistické značce, anebo z Lišného po té zelené. Pod samotnými suchými skalami potom vede vyhlídkový okruh Pod Sokolem, tak se jmenuje. Myšlena je zmíněná skalní věž Sokol.
1: Tak, děkujeme za další zajímavý tip na výlet, to určitě. Kam nás, prosím tě, vezmeš zítra?
2: Pro změnu do úplně jiných skal. Naším cílem budou Příhrazské skály u Mnichova Hradiště.
1: A tam je také krásně.
2: Je.
1: Slibuje Vašek Žmolík a já zase mohu slíbit, že i zítra vyrážíme na výlet po Česku ve stejném čase u nás na Dvojce.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Tak teď je přesně 14 hodin 26 minut, to abyste nemuseli očima hledat hodinky nebo mobil. Pozorní žáci znají jeho jméno ze školy. Nám ostatním ho připomněl nejslavnější Čech ve filmu Jára Cimrman ležící spící, když mu z letícího horkovzdušného balónu navrhl, aby zkusil telegrafické spojení bez nebezpečných drátů. Určitě si na to vzpomínáte a už také víte, na co vás tuto chvíli zvu. I tuto slavnou scénku nám totiž v podvečer připomenou Jitka Novotná a Jan Kovařík, a to v dnešním dílu Příběhů z kalendáře. Komu je věnovaný, nám prozradí v této ukázce.
1: Vědomosti jsou jako rozlehlý oceán. Čím hlouběji se ponoříte, tím více pokladů objevíte.
2: Přesně tak to říkal Guglielmo Marconi a moc dobře věděl, o čem mluví.
1: Mohl si pohodlně žít jako syn zámožného velkostatkáře, ale jeho ambice sahaly mnohem dál. Nadchl se pro svět elektrické energie, fascinující a neprobádaný nový vesmír, skýtající zdánlivě neomezené možnosti.
2: Přestože neměl žádné formální vzdělání, svými znalostmi a nadáním předčil většinu absolventů středních škol. I díky tomu dostal speciální povolení navštěvovat přednášky na Boloňské univerzitě. Později měl k dispozici také školní laboratoř.
1: Našeho hrdinu fascinovala zejména bezdrátová telegrafie, tedy přenos telegrafních zpráv bez spojovacích drátů.
0: Příběhy z kalendáře vysíláme na dvojce každý den po 17. hodině, jak víte. A jen tak zbytečně dodávám, že už odvysílané díly najdete na našem webu, tedy webu dvojky, anebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

kurz moj. Všetko je tu cudzie, až duša z toho bolí.

0: Dovolené jsou v plném proudu, omlouvám se nám, kteří už máme dovolenou za sebou, ale prostě dovolené jsou v plném proudu a spousta z nás si nastavuje automatickou odpověď na e-maily. Většinou vypadá pořád stejně. Jsem mimo kancelář, tečka. Ozvu se po návratu, tečka. Děkuji za pochopení. Jenže i obyčejná automatická odpověď může být vtipná, poetická nebo dokonce překvapivá. Projekt, o kterém jste možná už slyšeli, automatická odpověď, už čtvrtým rokem ukazuje, že i pár vět může být malým literárním zážitkem. Autoři tohoto projektu, Jan Noháč a David Krátký, jsou dnes hosty rubriky O kom se mluví. Pánové, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: Nahlas, oba dva nejednou. Tak to byla odpověď, pane. Tak prosím vás, jenom, aby jsme si to ujasnili, třeba nás teď, nebo mě, někdo neslyšel úplně, teď je právě u počítače, a teď tam říká, no tak v pátek jsem tady naposled, musím vymyslet něco, aby mě prostě omluvili. Tak kdy vás to napadlo, jak vás to napadlo? Napsat automatickou odpověď. Vtipnou, hezkou, poetickou.
1: No tak ten projekt nás napadl vlastně 4 roky zpátky, mm-hmm. Protože jsme se sami s tímhletím formátem nebo žánrem setkávali v našich pracích. Jednak jsme se je nastavovali, ale jednak nám taky chodili. A říkali jsme si, že by to chtělo trošku opepřit.
0: Co to je opepřit?
2: No, tak je to takové místo, které prostě je trošku šedivé a nudné většinou. Mm-hmm. A tak jsme si říkali, proč do tohohle místa, kde to nikdo nečeká, lidi navystavit trošku umění, trošku nějakého překvapivého zážitku, trošku humoru, aby prostě z té nudy všedního dne něco na chvilku vytrhlo a třeba je přimělo se pozastavit a podívat se na věci zase trošku z jiného úhlu.
0: No, kdysi Český rozhlas, je to už docela let, měl takový projekt, myslím, že se to jmenovalo Minutová povídka. To byla opravdu povídka, ale jenom do minuty. Jo. A musím teda říct, já jsem to strašně rád poslouchal, protože mi to opravdu najednou ten den udělalo hezčí. Ale neumím si představit, že někomu napíšu, teď mě to přijde zpátky, že je na dovolené, že jako mě to udělá hezčí den. Já od něho zpravidla něco potřebuji, že jo? A teď se dozvím, že musím čekat 14 dní, než on se jako probere. Co se budeme povídat? V pondělí po dovolené to stejně nic neudělá, to se bude rozlížet. Tak i tak to funguje.
2: Myslíme si, že jo, a právě to je to jste teďka vyskynul výborně, to k tomu patří, že vlastně to je fakt žánr, nebo který většinou má potenciál spíš člověka, buď to jako v lepším případě nechat chladným, nebo ho otrávit, ano, ne? Protože něco potřebuju a najednou zjistím, že ten člověk není dostupný. Ano. Tak o to spíš jsme si říkali, tak pojďme to udělat nějak hezky a vtipně, a aspoň když už člověk dostane tu zprávu, že není to, pro co si přišel, tak aspoň dostane něco jiného, co nečekal.
0: No a kdo to začal psát, vy?
1: No tak jednotlivá díla jsme nepsali my, ale rozhodli jsme se oslovit vlastně osobnosti české ilustrace a literatury, jestli by se svojí verzí toho žánru nepřišli. A hned vlastně v tom prvním ročníku se to setkalo fakt s nadšením a s pochopením, takže začaly tyhle ty osobnosti psát a kreslit svá díla. No a takhle vlastně začal vznikat ten sborník, který dneska už po těch 4 letech čítá nějakých 130 děl.
0: Řekl jste kreslit, takže nepřijde jenom text, ale třeba může i obrázek přijít?
1: Je to tak, ty e-mailové klienty, nebo vlastně jako ta e-mailová rozhraní, častokrát nabízí tady tuto funkcionalitu místo textu nebo společně s textem vložit právě i obrázek, takže to právě může být něco, co toho člověka fakt jako vytrhne a překvapí. Že?
0: To už si umím představit, protože já miluju kreslené vtipy. Kdysi, to vy si nemůžete pamatovat, jste nebyli na světě, byl Dikobraz. To byl takový humoristický týdeník, myslím, že to byl. A to byla prostě paráda. Dneska občas něco přilétne. Kdo byl první? Vzpomenete si, nebo prvních 10 třeba?
1: Mm-hmm. Tak úplně první byl Petr Borkovec. Spisovatel, básník, který mimo jiné je třeba letos nominovaný na cenu literární kritiky. Mm-hmm. Já ho mám osobně hrozně rád, a tak ten vím, že hned, když jsem ho vlastně e-mailově požádal o příspěvek, tak asi do půl hodiny napsal rovnou tu věc, že se ani nedoptával nějaké otázky a rovnou jsme měli první dílo. Takže to si pamatuju, že tenhle byl první, ale prvních 10 to asi z hlavy nedokáže.
0: Já jsem si právě myslel, že si nespomenete na toho prvního, tak jsem mám na takový rozstřel. Dáme dokupy, o čem to bylo? Nemusím asi citovat úplně, ale...
1: Mohl bych to dohledat v rychlosti.
0: Tak to zkuste dohledat.
1: Tak já to dohledám, on se tam krásně otiskl, že? Ačkoliv... ty to máš? To přečti.
2: Mám to tady. Petr Borkovec napsal, a tu automatická odpověď nepřítomnosti. Dobrý den. Od té doby, co čerpám dovolenou, vám děkuji za pochopení. Pokud mě potřebujete, jedná se o automatickou odpověď. Do práce se vrátím okamžitě, jakmile se pochopím. V opačném případě jsem mimo, ale dobrý den vám vyřídí uvedená kancelář. Níže prosím a omezeně mohu. A vaše e-maily, pokud k ním přistupuji omezeně, kontaktují pouze přátelská čísla. Ačkoliv po celou dobu děkuji, nejsem. Současnost je v době. S co nejdřívějším pozdravem, Petr Borkovec.
0: Tak to bylo úplně to první, co přišlo někomu, kdo komukoli, kdo si to jakoby stáhnul, budeme říkat, někdo napsal. Jak to teda funguje? Já pojedu na dovolenou a docela bych chtěl vtipnou odpověď v nepřítomnosti. Musím někam jít, nějak si to budu složitě stahovat, nebo to je naopak velmi jednoduché?
1: Je to fakt jednoduché. Zadám si do prohlížeče automatickáodpověď.cz. Ten web funguje vlastně jako takový přehled, jako takový sborník, kde je i nějaká jako základní filtrace, takže jsou tam ty novinky z letošního roku. Můžete si tam kliknout právě jenom na ilustrace, právě jenom na texty, nebo třeba na nejpoužívanější díla. A tam si vyberete to, co s váma nejvíc rezonuje, a text si skopírujete, obrázek si stáhnete a pak si to vlastně do toho svého e-mailového rozhraní
2: to
1: nahrajete.
2: To už si tam sám
1: nahraju prostě. No, jo, stačí vybrat potom datum od kdy do kdy a je to.
2: Mně možná leží na srdci, že bych jenom chtěl poznamenat, že my hodně mluvíme o tom humoru a o tom, že jsou vtipné. Což oni některý z nich jsou, ale to takové věčné, že vlastně někdo pracuje s humorem a s vtipem, ale je tam i jakoby paleta různých jiných variant. Některé jsou vtipné, jiné jsou třeba melancholické, některé jsou věcné, některé jsou tak jako hravé, některé jsou třeba i filozofické. Takže není to jenom jako ten dikobraz, je to vlastně, že někdo má rád for, někdo má rád prostě zamyšlení, někdo má rád kratší, někdo delší.
0: Tak to tedy říká, tohle říkal Honza Noháč, předtím David Krátký, tak pánové, já vám dám malý domácí úkol, pustíme si jednu písničku a pak bychom našli pár takových odpovědí, které by se daly přečíst, to znamená ne obrázky, to by se těžko popisovalo, ale nějaký třeba mě by zajímala melancholická odpověď na to, že nejsem přítomen, že jsem na dovolené, takže zatím ten, co pracuje a říká si, že je venku hezky a chtěl by tam být, tak se dozví, že ode mě něco potřebuje, ale já si takzvaně, promiňte mi ten výraz, válím šumky někde u moře. Tak máte domácí úkol a my si pouštíme písničku.

0: Posloucháte Dvojku, hosty na Dvojce jsou Honza Noháč a David Krátký, autoři projektu Automatická odpověď. Já jsem jim dal domácí úkol, ale nepustil jsem je domů samozřejmě, jsou pořád ve studiu. Tak jenom abych připomněl pro ty, kteří si třeba Dvojku zesílili až teď, Automatická odpověď, znáte to, jedete na dovolenou, potřebujete, aby ten, kdo vám napíše e-mail, dostal automatickou odpověď, že prostě se vrátíte až třeba za 14 dní, což toho druhého většinou trošku rozčílí, no ale Automatická odpověď má udělat to, aby on byl třeba veselý, nebo vám nezáviděl, a nebo prostě měl lepší náladu. Já bych teda začal melancholickou, protože říkali jsme proto, že vlastně není to jenom o legraci. Mě by zajímala melancholická odpověď.
1: Tak nám přijde docela melancholická ta, kterou napsal básník a pedagog Ladislav Slezák, a jeho automatická odpověď zní: stejně jako vítr všude kolem, já nejsem k zachycení, ale stejně jako on, brzy se navrátím.
0: To je krásný, to je na podzimní dovolenou, bych řekl takovou. Jako...
1: Jo, to by mohlo být.
0: Že jo?
1: Ano, ano.
2: Více větru.
0: No a co máme dál?
2: Já jsem vybral jeden z letošních příspěvků od Jana Váni, což je sociolog, spisovatel a publicista. A on, když se chystal na svou dovolenou, tak se tam zároveň chystal požádat svou přítelkyni o ruku. Oh. A vlastně to otiskl do té své odpovědi, také ji taky s dovolením přečtu. Dobrý den, toto je automatická odpověď, protože jsem na dovolené, kde svoji partnerku požádám o ruku. Píšete-li mi v počátcích naší dovolené, nejspíš tuto informaci víte dříve než ona. Držte mi tedy, prosím, palce. Pokud píšete v pozdější fázi dovolené, není už to zachránit. Počkejte tedy, až se vrátím a napíšu vám, jak to dopadlo.
0: Ale to má člověk chuť mu opravdu držet ty palce.
2: Právě.
0: A asi na ně není úplně jako naštvaný. Vůbec, co si nejčastěji vybírají, tedy nejvíc stahují jako automatickou odpověď vaši, budu říkat v uvozovkách, klienti, a podotýkám, že je to zadarmo. Že je to zadarmo,
2: je to,
0: že si to mohou stáhnout. Jsou to ty obrázky, nebo to jsou ty vtipné odpovědi?
1: My to nemáme doměřené úplně přesně, už jenom proto, že filozofie toho projektu je vlastně, že ani nezískáváme data u uživatelích úplně přesná, nesnažíme se nějak, jo, ale
0: výborně.
1: Vlastně to víme nejvíc z toho, co nám občas náhodou se k nám dostane, že to třeba někdo nám přepošle, že to někdo aktivně použil. Já bych možná zmínil takovou, myslím si, že přece jenom některý z těch odpovědí jsou, že se člověk přečte, že se třeba zamyslí, že ho to přivede na toho autora, ale třeba to není typ odpovědi, kterou by mohl použít v práci, protože třeba je trošku moc rozjetá. Mm. Jo, takže myslím, že populární je humor, a pak jsou populární takové ty, které jsou, řekněme, přiměřeně, nejsou příliš kontroverzní. Možná jedna z nich, kterou bych mohl ocitovat, je od Jaroslava Rudiše, známého spisovatele a držitele mnoha českých i německých literárních ocenění, a Jaromíra 99, se kterým společně udělali Alojza Nebla.
0: Ano.
1: Tak ty spolu napsali a nakreslili: ahoj a dobrý den. Zrovna se nořím do klidného moře dovolenkových myšlenek. Až se z moře vynořím, dám si kafe a napíšu: hezké léto.
0: Pravdivé a hezké.
1: Přesně tak.
0: Musím tedy říct, že nejen, že si tu automatickou odpověď já, včetně toho obrázku, můžu zadarmo stáhnout, ale že i autoři vám píší bez nároku na honorář. Mm-hmm.
2: Je to tak. Vlastně v tomhle projektu nefigurují vůbec peníze. Jediné, co jsme museli koupit, byla doména automatickaodpověď.cz. To platíme teďka každý rok, ale jinak vlastně nic. Včetně třeba nějaké jako základní vizuální identity nebo písmo. Nám taky vlastně bylo poskytnuto takovým jako typografickým studiem zdarma, takže to jsme si hrozně vděční, že to takhle lidi zajímá a že rádi přispějou nějakým svým umem.
0: Já myslím, že to je fakt dobrá věc, protože jak říct něco nepříjemného, aby to bylo příjemné, je umění, a proto jste vlastně hlavně oslovili umělce. Vy už jste to řekl, doména je automatickáodpověď.cz. To stačí vyťukat, můžete si vybrat z kolika už odpovědí, přes stovku?
2: 130.
0: 130 odpovědí. Zkuste to, i když už jste třeba podovolené a pojedete jenom na nějaký prodloužený víkend. Autoři projektu Automatická odpověď, Honza Noháč, David Krátký. Pánové, díky, že taky někdo něco dělá bez nároku na honorář. Ať se vám daří.
2: My moc děkujeme, hezké léto.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Odpolední Dvojka.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zákaz používání mobilů ve školách podpořila vláda. Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. Bude většinou polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
2: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
0: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
3: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
0: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnman. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem labouristické strany a je už 7. britským premiérem za 10 let. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem, rozhodl o tom los ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odveta ve Francii je pak na programu 11. srpna.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, v severní polovině území převážně oblačno, ojediněle přehaňky, teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24, v tisíci metrech na horách kolem 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 je neprůjezdná za Prahu směrem na Ústí nad Labem. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy se srazila dodávka s kamionem. Blokují tam oba pruhy ve směru na Ústí. Kolona je

0: otvírají i tunely kvůli regulaci. Přeji vám šťastnou cestu a teď už je tu zpět odpolední dvojka.
1: Denisa Žižková tady bude přesně za 55,5 minuty. Máme to přesně, to už bude 16 hodin, ale teď máme po 15. Odpoledne s dvojkou pokračuje. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Tak to je pronostika na dnešní den. Sami si musíte vyhodnotit, jestli u vás platí. A my se na Český hydrometeorologický ústav před 16. hodinou, jako každý všední den, opět obrátíme s prosbou o přesnou předpověď počasí nejen na noc, ale hlavně na zítra. Teď je ale ještě pondělí, jsme rádi, že jste s námi, tedy s vaší dvojkou.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Přesně tak a ještě máte šanci, že vyhrajete dnes balíček kloubní výživy a probiotik pro vaše domácí mazlíčky od české firmy Vitar Veterinér. O víkendu jste si opět mohli poslechnout u nás na dvojce písně, které utrhly srdce Ondřeji Soukupovi. On to tak říká, i tentokrát pro vás vybral songy, které už běžně v rádiu neslýcháme, ale pozor, i hit, ke kterému má velmi osobní vztah a který vznikl v době, kdy společně s Gabrielou Osvaldovou tvořili repertoár Lucí Bílé. Pro tento díl pořadu Halo Soukup Halo vybral píseň Zázrak. Možná si ji vybavíte, možná ne. Tady je ukázka z pořadu a vy samozřejmě poslouchejte pozorně.
2: Já jsem veškerou hudbu k téhle písni nahrál sám, akorát úplně na konci hraje můj kamarád a fenomenální akordeonista, čili harmonikář, tahací harmonikář Kája Mařík. On se tak opravdu jmenuje jako

0: význačná literární postava školáka Káji Maříka. Já znám jeho historii. On dostal v 5 letech od rodičů tahací harmoniku, okamžitě se do ní zamiloval, spal s ní a pak v 10 letech vyhrál ve Francii mistrovství Evropy akordeonistů. Teda, abyste nebyli zmateni, akordeonisté nemají soutěže, ale mají mistrovství. Tak tenhle ten Kája Mařík hraje na konci písně.
1: Tak a já se vás teď ptám, v jaké zemi se konalo to mistrovství Evropy akordeonistů, které vyhrál Kája Mařík? Takže v jaké zemi se konalo mistrovství Evropy akordeonistů? Pište na 702 222 220, nezapomeňte se podepsat, no a samozřejmě i dnes vyhrává 5. správná odpověď.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Už nepište, my už to víme, abyste to také věděli. Soutěž na dvojce je tímto ukončena. Ptali jsme se, v jaké zemi se konalo mistrovství Evropy akordeonistů, které vyhrál Kája Mařík, tedy velmi dobrý kamarád Ondřeje Soukupa. Tady je správná odpověď.
1: A pak v 10 letech vyhrál ve Francii mistrovství Evropy akordeonistů.
0: Ano, ve Francii. Fotbal se jim teda nepovedl, ale Kája Mařík je díky nim mistr. No, kdo odpověděl dobře? Skoro všichni. Ale paní Jarmila Šepková byla pátá, takže dostává balíček kloubní výživy a probiotik pro, doufám, že má, domácího mazlíčka nebo někomu daruje, a je to od české firmy Viter Veteriné. Hudební pořad Dvojky Halo, Soukup Halo, ze kterého jsme čerpali, jak víte, vysíláme v premiéře každou sobotu po 10. hodině dopoledne. Reprízu si můžete poslechnout, já to vždycky poslouchám ve čtvrtek po 21. hodině. A samozřejmě tento pořad najdete na našem webu Dvojky, anebo v aplikaci také naší Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Posloucháte Dvojku a co byste řekli koupání v zatopeném lomu s křišťálově čistou vodou a pozor, podvodní pozorovatelnou ryb 8 metrů pod hladinou. Právě takové místo najdete na Domažlicku, konkrétně ve Starém Klíčově. Je to vlastně opuštěný lom, kde proměnili lom v oblíbené přírodní koupaliště. Konkrétně Zdeněk Zrůst, který kdysi uvažoval dokonce i o vybudování podvodního hotelu. Nakonec vznikl takzvaný Lomeček, místo, tedy, jak už jsem říkal, s průzračnou a příjemně chladivou vodou. Vyrazil se tam proto podívat i rozhlasový reportér Lubomír Smatana.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
3: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn. Tam je zkažený rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí, to znamená záchody v občerstvení.
4: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v Rákosí.
3: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam, je tady opravdu pijánko.
4: Zatímco těto dva penzisté z Plzně se jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
5: Dostali jsme jako doporučení z několika stran s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
4: Marie je teď tady úplně poprvé.
5: Myslím, že to předčilo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
4: Nikoho sem nechcete lákat.
5: No, jako.
6: Tak, je to zatopený lom. Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
7: Já jsem tu od roku vlastně 94.
4: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
7: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět, no.
4: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký rezort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.
7: Ono to jako vypadá jako botanická zahrada, ale je, než jo. Přijdou lidi, tak tam hadice a zalejvám. Máme kvalitní vodu, dneska tady byly z hygieny, zrovna říkali jsme úplně nejlepší.
4: 3,5 metru
7: máme viditelnost dneska jo. Měřenou hygienou, no. Protože se mi povedlo tady vytvořit biotop z toho. A zároveň teda mám silný šroubový kompresor, který tlačí 400 litrů za minutu, tak to ze spoda z těch 10 metrů tahá tu studenou vodu nahoru.
4: Zdeněk Zrůst, muž, který obrací vodu.
7: Ano, ano.
4: No a teď nastal čas podívat se do batiskafu, neboli podvodní pozorovatelny.
8: Tak batiskaf je trubka hluboko pod vodu, kam vede žebřík.
9: To jsou kapři tohleto, co jste tady byli?
10: Máme tady kapry, tolstolobejky, akury, štíky, samozřejmě nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
4: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
11: Jo? Ano, čistá voda, osvěžující, krásná pláž. Všechno příjemný.
4: Nadšená Kateřina.
11: Hezké léto.
4: Tak z velice zajímavého Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Podle fyzických zákonů teď slyšíme Petra Horkého, i když je v podstatě stovky, tisíce kilometrů od Vinohradské. Je to tak, Petře? Slyšíme se? Dobré odpoledne.
3: Ano, volám do dálky. A nemusím ani dělat tady tyhle ty blbiny, protože díky technice se slyšíme, předpokládám, velice dobře.
2: Tak jenom připomínám, Petr Horký na svých toulkách po Karibiku, stačili ho okrás piráti, ale on to zase jiným vrátil, takže 0-0, takže to je všechno v pořádku. A vyhnul se zákonům. Ne, ty si říkal, že dneska chceš mluvit o podivných zákonech světa.
3: Ano, jinak musím říct to s tím okradením těmi piráty, když už jsem se toho dotkl. Jeden můj kamarád, který tady byl se mnou a odjížděl dřív, tak my jsme tady na lodi, on odešel z té lodi prostě ty 3 dny ještě, že bude sám ve vnitrozemí někde na hotelu, půjčil si auto a představ si, že ho opravdu okradli, rozmlátili mu okýnko a vykradli mu z toho auta věci, které tam měl. A druhý den, když měl odlétat, tak letadlo mělo poruchu a po 4 hodinách je v noci vyvezli na hotel a letěl zase až o den později. Takže ono to dobrodružství se tady dá nazbírat i úplně jiné, než pro jaké si člověk přijel.
2: Je pravda, ty jsi zmínil auto, ale já si myslím, že už tenkrát tam byli zloději koní, ne? Zloději koní kradli asi po celé planetě, pokud tam měli koně teda.
3: Ty mi takhle dobře nahráváš na ten zákon, o kterém já chci hovořit. Mám už takový zvyk, že prostě ať jsem kde jsem, tak pořád mě v hlavě běží takové, toto by byla zajímavost pro Prstem po mapě, toto by bylo zajímavé. A já jsem narazil na takové informace o starých, stále platných zákonech ve Spojených státech. Teď se teda přesouvám do Spojených států, do státu Georgia, a tam platí zákon, že nesmíš mít zmrzlinový kornout v zadní kapse džínsů.
2: Prosím tě.
3: Což takhle jako zní samozřejmě jako naprostá hloupost.
2: Ano.
3: Ale ono to souvisí s těmi zloději koní. Představ si to, že údajně místní zloději koní si dávali do zadní kapsy džínsů nějakou dobrotu, která chutnala koním, a tím pádem ten kůň šel za nimi.
2: Aha.
3: A oni tím pádem vlastně říkali, já jsem toho koně neukradl, on prostě šel za mnou, já za to nemůžu, a pak už jsem nevěděl, komu patří a co to je zač. A údajně, a to mě přijde jako úplně neuvěřitelná věc, a možná, jestli někdo je koňák, tak bude schopen buď říct, že to je naprostá hloupost, anebo že o tom taky někdy slyšel a proč to tak funguje, tak tady moje otázka směrem ke všem milovníkům koní zní, je skutečně možné, aby kůň kráčel za člověkem, který nese zmrzlinu? Prý to bylo tak, že totiž skutečně zloději koní ve státě Georgia nesli v zadní kapse svých džínsů zmrzlinový kornout i s tou zmrzlinou a ten kůň šel za nimi, protože byl lákán tímhletím jako návnadou.
2: Ano.
3: A protože bylo pak těžké dokázat, že to jsou skutečně zloději, protože oni tvrdili, jak už jsem říkal, že se to dělo jakože náhodou,
2: ano,
3: tak vznikl zákon, který už pouhé umístění této návnady nebo tohoto kornoutu do zadní kapsy džínsů byl trestný.
2: Musím tedy říct, že nás to tady v režii na Dvojice trochu překvapilo. Chvilku jsme si mysleli, že to je nový zákon od pana prezidenta Trumpa, ale dobře, to je historie, takže musím teda říct, že trošku smekám před těmi zloději, protože umístit se do zadní kapsy, ať už levé nebo pravé, džínsů zmrzlinový pohár v podstatě, tedy kornout plný zmrzliny a víc z toho, jak bych to řekl, bez poškození těch džínsů, to je samo o sobě...
3: A zadních partií svého těla.
2: Tak, to je samo o sobě tedy umění. Já bych si tam teda strkal jabko nebo mrkev, ale prostě proti gustu...
3: Nebo kus tvrdého chleba třeba.
2: Ano,
3: a to nemluvíme o tom, jaké je tu obrovské riziko, že kůň kousne a poškodí hýždě kýženého zloděje.
2: No, no, no. No, já myslím, že v tom zákonu bylo ještě něco jiného, ale k tomu se třeba dostaneme příště. Necháme Spojené státy americké, nebo konkrétně tuto oblast, a pojďme na podivné zákony i příště, třeba na Aljašku. Souhlasíš?
3: Ano, ano, mám moc rád.
2: Petr Horký.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
0: na Dvojce. Prostředí ženské věznice a příběhy tamních žen nám poodhalí autorka knihy Kriminálnice, ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková. Setkala se někdy se ženou, u které si řekla, že je uvězněna neprávem, která vina se podle ní nedá odpustit a zaslouží si opravdu každý druhou šanci? Na to a spoustu dalších otázek mi odpoví ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
0: zítra po 11. hodině na Dvojce.
4: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
5: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
4: Že bych vyrazil za váma?
5: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
1: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
0: www.lfs.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: 15 hodin a 40 minut a teď budeme na dvojice vzpomínat na někoho, koho opravdu představovat nemusíme. Už jsme jednou jeho jméno dnes řekli. Jeho písňové texty, jeho povídky i scénky baví vlastně publikum už několik generací a společně s Miloslavem Šimkem vytvořil doslova a do písmene legendární autorskou dvojici českého humoru. Jiří Grossman. Jiří Grossman by dnes, tedy 20. července, oslavil 85. narozeniny. By oslavil. Přestože zemřel předčasně v pouhých 30 letech, zanechal po sobě dílo, které dodnes nestratilo nic ze svého kouzla. Jeho život i tvorbu teď v odpolední na dvojice připomene kolega Tomáš Maleček.
1: Jako kotě si přijíst a líčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Tak to byl Olympik, samozřejmě zbytečná informace. Filip Smola toho času v Českém hydrometeorologickém ústavu nic nezavinil. Nemůže říkat, snad jsem to zavinil já. Ať už u vás bude, anebo pršelo, a ať už u vás bude, anebo svítilo sluníčko. Filipe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá v naší kotlině krásné české? Prší někde třeba?
1: Prší, ale jenom trošku. V tuhle chvíli máme převážně polojasnou oblohu. V severní polovině Čech se nám ale zvolna zatahuje, je tam oblačno, zataženo a právě na tom severu Čech se vyskytují slabé přehánky, není jich ale moc. Jinde dnes byly přehánky opravdu výjimečné a teploty se pohybují v tuhle chvíli mezi 18 a 23 stupni. Na jihu Moravy je až 25, naopak na krajním severu Čech, tedy ve výběžcích Šluknovském a Frýdlantském, jsou teploty trošku nižší, třeba jenom kolem 15 stupňů.
0: No ale celkově se dá říct takové příjemné letní počasí a vím, mohlo by více sprchnout, my zahrádkáři o tom víme své, tak jaká bude noc?
1: Během večera začne ubývat oblačnosti, takže noc by měla být polojasná nebo skoro jasná. Na severu možná bude až oblačno a zpočátku tam budou doznívat přehánky, ale budou už jenom ojedinělou záležitostí. Teploty v noci klesnou podobně jako dnes ráno mezi 11 a 7 stupňů, v údolích můžeme naměřit až 5 a bude foukat slabý, k ránu pak místy i mírný severní až severozápadní vítr mezi 2 a 5 metry za sekundu.
0: No a zítra v úterý si máme vzít někde deštníky sebou?
1: Ano, ale pokud vás přehánka trefí, tak budete mít spíš smůlu, než že by to bylo něco plošného. Zítra to bude podobné dnešku, začneme spíš slunečnějším počasím, mělo by být zpočátku většinou polojasno, dopoledne pak od severu bude přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky, četnější by měly být na severu a severovýchodě území. Večer znovu bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty budou podobné dnešním, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy se dostaneme až k 25 a vítr ten bude foukat slabý až mírný západní, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Máme ještě chvilinku, tak jenom telegraficky ten týden. Snad by měl být čtvrtek nejstudenější, mohli to tak říci, a pak se má hodně zase oteplit na víkend. Platí to?
1: Platí, že čtvrtek bude nejchladnější, ty teploty budou od 16 do 21 stupni na jihu Moravy, ale ještě až 24, jinak středa a pátek budou mít teploty 19 až 23 stupňů nejčastěji, ale bude se na víkend oteplovat, to máte pravdu, v sobotu 23 až 28, v neděli 22 až 27 stupňů Celsia, takže na víkend se oteplí, nebude to ale na tropické hodnoty, jak to možná ještě včera vypadalo. No a právě v ten čtvrtek čekáme také, že by mělo zapršet na většině území ve středu a v pátek, těch srážek bude spíš míň.
0: Já vím, že výstrahy nějak nevydáváte, teď nevím na co ano, na co ne, ale nějaká silná bouřka a kroupy to zatím nehrozí.
1: Ne, nevypadá to, že by se v nejbližších dnech nějaké nebezpečné jevy vyskytly. Aktuálně nám stále platí na jihu Moravy výstraha před nebezpečím požáru do odvolání. Tam těch srážek opravdu moc nebylo v posledních dnech. A pokud tak spíš jenom takové ty, co rychle sprchnou a rychle odtečou. Takže právě ta krajní jižní Morava stále ještě s výstrahou před požáry.
0: Filip Smola, děkujeme za tuto předpověď na začátku týdne. My se zítra zase přihlásíme. Mějte se zatím hezky, hezkou službu. Naslyšenou.
1: Děkuji, budeme se těšit, naslyšenou.
0: Tak a my si teď trochu spravíme náladu, pokud by u vás mělo pršet a nechcete. A vypravíme se na slavnou, no já tam teda také nebyl, pláž Copacabana, ale byla tam Helena Vondráčková.

0: Tak Patrika Strouhalová je tady.
1: Dobrý den.
0: Dobré odpoledne. No, je pondělí. Uh-huh. Bude to nějaký zdravotnický problém?
1: Bude, no, problém. Otázkou je, jestli necháme, aby se z toho problém stal. S léky bezpečně i během léta, tak jsme tu dnešní kávu o čtvrté pojmenovali a povídat si budeme s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomášem Boráněm, protože když jezdíme na dovolenou, tak sebou máme nějakou lékárničku, uh-huh. ale často se stává, že prostě jedeme do destinací, kde ty teploty jsou opravdu vysoké, tak u nás teď to také ano. samozřejmě nebylo několik dnů za sebou výjimkou, byly i tropické noci, tak jak vlastně pečovat o léky v takovýchto dnech, kdy i teploty večer neklesají pod těch 20 stupňů. Tak jestli máme šanci poznat, že s těmi léky už není něco v pořádku, tak jak vysoké ty teploty jsou už pro léčiva rizikové.
0: Opět velmi zajímavé téma, velká poslechovost. Mirek Vaňura se stává posluchačem, Patrika Strouhalová a káva o čtvrté na dvojce.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Předseda sněmovny Okamura zahájil i s podnikatelskou delegací svou návštěvu v Číně. Mezi stanicemi Mariánské Lázně a Chodová Planá nejezdí vlaky. Zítra čekáme většinou polojasno až oblačno, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD má v Číně za sebou první jednání. V Šanghaji se setkal se zástupci městského shromáždění lidových zástupců. Spolu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Františkem Chaloupeckým také zahájil obchodní a hospodářský dialog.
4: Do Šanghaje přiletěla zhruba 20 podnikatelů. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ocenil na úvod možnost prezentovat české firmy v Číně.
5: Je také pozitivní, že mise není úzce zaměřená, ale týká se nejen průmyslu, ale ve velké míře také turistice a cestovnímu ruchu.
4: Podle Okamury je úkolem cesty hlavně otevřít diskuzi ohledně posílení nejen obchodních vztahů.
6: Je potřeba nejprve ty vztahy normalizovat, navázat je, získat vzájemnou důvěru.
4: Předseda sněmovny Okamura je prvním z českých ústavních činitelů po 7 letech, který vyrazil na cestu do Číny. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Pokračuje náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun.
2: Kvůli srážce nákladního vlaku s osobou je mezi stanicemi Mariánské Lázně a Chodová Planá přerušený provoz. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na místě jsou podle něj složky integrovaného záchranného systému. Dálkové vlaky na koridoru mezi Plzní a Chebem budou podle Českých drah v místě nehody nahrazené náhradní autobusovou dopravou. Provoz na trati by měl být obnovený kolem 16:30. Praha postaví repliku betonové sochy, která se zřítila před víkendem u Barandovského mostu. Na zhotovení plastiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vyčlenili praští radní 13 milionů korun. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit delší životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Víc než 19 milionů korun do dnešního dne poslali lidé na sbírky, které na pomoc zemětřesením postižené Venezuele uspořádali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita České republiky. Peníze mají podle nich směřovat na zajištění nejnutnější pomoci pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Zemětřesení v červnu zasáhlo sever země a vyžádalo si podle posledních oficiálních informací nejméně 5119 obětí. Dalších 16 740 lidí bylo zraněno.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 na jižní Moravě až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
3: Doprava.
2: V Brně se ucpává dálnice D52 na výjezdu směr Mikulov. Na 10. kilometru za sjezdem na Rajhrad schořelo osobní auto a projíždí se okolo pouze jedním pruhem. Kolona se sune už z dálnice D1 a postojíte asi 40 minut. Dálnice D8 je ucpaná na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy likvidují následky vážné nehody. Průjezdný je jeden pruh a fronta od sjezdu na zdi by zabere asi 3.

0: nemělo chybět a hlavně, jak se při letních vysokých teplotách oléky starat, aby nestratili svoji účinnost, a to nejenom při tom letním putování, ale třeba i doma nebo na chatě a chalupě. Tak pochopitelně, že všem z dnešní kávy o čtvrté přejeme hlavně pevné zdraví a aby právě nic neskazilo tu vaší vytouženou dovolenou. Naším hostem je pan doktor Tomáš Boráň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: No, kam byste nás poslal, do staré lékárny při těch našich letních toulkách? Ne nutně pro léky, ale podívat se, protože to opravdu za to stojí vidět. Mnohé z těch lékáren jsou opravdu překrásné.
1: V rámci České republiky máme určitě celou řadu moc hezkých lékáren, ať už těch funkčních, anebo některé jako součást expozic, tak určitě bych posluchače pozval do lékárny v Klatovech, což je vlastně jedna z nejzachovalejších barokních lékáren. Z těch funkčních jsou určitě překvapivě hezké lékárny i v Praze, ať už zmíním třeba jednu lékárnu na začátku Nerudovy ulice, nebo je i poměrně hezká historická lékárna na náměstí IP Pavlova, a nebo na Národní třídě. A z těch expozičních je třeba lékárna v Letovicích, která je součástí kláštera.
0: A potom Kuks.
1: A potom hospital Kuks, který vlastně slouží zároveň jako České farmaceutické muzeum.
0: Tak vidíte, i přes léky jsme se dostali k dobrým tipům na výlety v Kávě o čtvrté. Pokud vás téma zajímá, budeme rádi, když se s námi spojíte.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Té.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricí Strouhalovou.
2: A tématem s léky bezpečně i během léta naším hostem je ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Když jsme před chviličkou říkali, které z lékáren v České republice stojí za to navštívit při tom našem letním putování, tak by mě zajímalo, jak

0: vlastně tehdy bylo zajištěno, že ty léky v těch lékárnách budou opravdu v bezpečí, aby právě nestratili tu svoji účinnost a nestali se třeba někdy i jedem?
1: Tak v těch minulých Čechách samozřejmě nebylo takové spektrum léku, které by byly citlivé na teplotu, ale spíš se užívaly krátkodobě, takže pacient si vždycky zašel jakoby pro novou várku, tak nebyl takový důraz na to správné skladování. Tam bylo spíš samozřejmě riziko z těch případných otrav nebo záměn léků, takže to je vidět i v těch historických lékárnách, že byly skutečně střeženy některé léky pod zámkem takže spíše šlo tu bezpečnost před otravou, než nějakým systematickým sledování správných teplot skladování.
0: Mm-hmm. Jak léky ovlivňují právě ty vysoké teploty? Protože od jaké teploty už k tomu ovlivnění může vlastně dojít?
1: Samozřejmě některé léky jsou citlivé na teplotu, ale u těch je potom samozřejmě i uvedeno, že se mají skladovat třeba v chladničce. To jsou třeba různé léky, které obsahují bílkoviny, hormony nebo samozřejmě vakcíny, ale potom většina těch léků, které máme ve formě tablet nebo tobolek, takzvané pevné lékové formy, těm stačí skladování v běžných pokojových teplotách, i když samozřejmě v dnešním klimatu je otázka, co je běžná pokojová teplota.
0: Právě.
1: Ale v té lékopisné oblasti se tou běžnou pokojovou teplotou rozumí teplota od 15 do 25 stupňů, s tím, že občasné výkyvy do 30 stupňů by ty léky ještě mohly zvládnout. A ještě větší riziko pro léky možná než ta teplota je vlhkost, protože ta vlastně vede třeba k rychlejšímu rozkladu toho léku nebo třeba té potahové vrstvy na léku a ten lék se potom může chovat úplně jinak.
0: Uh-huh. Které léčivé přípravky jsou právě na ty teploty citlivé?
1: Nejcitlivější jsou právě ty zmíněné třeba inzulin nebo různé autoinjektory s takzvanou biologickou léčbou nebo vakcíny. A z těch běžnějších potom jsou to tekuté lékové formy, to znamená různé roztoky, suspenze nebo sirupy. To znamená tady určitě být obezřetný u sirupů, které jsou třeba připraveny v lékárně a jsou určeny dětem, to znamená tam určitě ta obezřetnost je na místě.
0: Po jak dlouhé době hrozí, že ten lék bude opravdu znehodnocen?
1: Toto se nedá říct asi paušálně, že by bylo nějaké standardní pravidlo, že obecně platí, že ty léky jsou citlivější třeba ke konci doby použitelnosti, takže zatímco u některých léků skutečně ten pokles v obsahu té léčivé látky může být i v řádu hodin, ale tím, že není jediné riziko vliv teploty na množství léčivé látky, ale třeba ta teplota může mít rychlejší vliv na růst nějakých mikroorganismů, anebo právě ta vlhkost může mít vliv na to chování tablety, to znamená, jak rychle se nám třeba potom rozpustí v těle a může začít třeba účinkovat dříve nebo později a může mít třeba jiné spektrum nežádoucích účinků.
0: Uh-huh. A u kterých třeba to může vést právě k tomu snížení účinnosti, tak jak jste o tom teď mluvil, a může třeba u některých dojít i ke zhoršení zdraví pacientů?
1: Toto je určitě třeba u některých antibiotik, které dokonce, i když jsou balené, tak jsou balené v tom platíčku, takzvaném blistru, a to ještě zataveno do folie. To znamená, pokud bychom to třeba z té folie vytáhli nebo ty tablety vyloupali, tak tam skutečně může dojít vlastně ke snížení obsahu té léčivé látky a v podstatě k nedostatečné účinnosti. A stejně taky v rámci té tablety může dojít k nárůstu nějakých jedovatých sloučenin. Takže třeba u těch antibiotik je důležité sledovat tu dobu použitelnosti a správné skladování.
0: Ale asi to nikdo nevyloupává, ne?
1: Občas k tomu můžou někde navádět takové různé dávkovače třeba na týden, že si pacienti připraví dávku nebo připraví pro své děti nebo pro své rodiče. Takže tady obzvlášť v tom horkém počasí je vhodnější spíš chystat tu dávku na ten den, než to třeba nachystat na celý týden dopředu, protože v rámci toho týdne už může dojít k nějakým změnám.
0: Uh-huh. Jak je to speciálně s diuretiky? Léky na odvodnění organismu, jak by je člověk během těch horkých letních dnů měl užívat, protože někdo právě má pocit, že otéká a tudíž je dobré tyhle léky, anebo i nějaké bylinné čaje užívat?
1: Určitě u těch diuretik, protože to jsou téměř bez výjimky léky na lékařský předpis, tak určitě není žádoucí, abychom si sami od sebe tu dávku upravovali. naopak je potřeba dohlížet na správný pitný režim, což ale zase není, a zapomněl jsem se napít, tak teď vypiju prostě na x litr vody, ale opravdu pít po malých dávkách v průběhu dne kolem těch 2 až 3 litrů denně s tím, aby v podstatě ten organismus reagoval podobně na tu stejnou dávku léčivého přípravku. To znamená určitě neupravovat dávkování léku, ale spíš se přizpůsobit tomu, abychom se nevystavovali horku, dostatečně pili a třeba v těch největších žárech nevycházeli ven a zůstali někde ve stínu.
0: A co ty diuretické čaje?
1: Tam určitě bez porady s lékařem taky to s jejich užíváním nepřehánět, protože samozřejmě otoky jsou jedna věc, ale ten otok může být vlastně skrytá známka nějakého závažnějšího onemocnění a to určitě není dobré podceňovat.
0: Pokud chcete, zapojte se, ptejte se. Dnešní kávě o 4. adresu dobře znáte, dvojka@rozhlas.cz.

0: Naším hostem ve vysílání Kávy o čtvrté je dnes ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. A pokud chcete, tak společně s námi můžete zkontrolovat léčiva, která máte doma, která se chystáte přibalit do své cestovní lékárničky a projezdit s nimi třeba krásný kus České republiky nebo se vydat i do ciziny. Máme šanci, pane doktore, poznat, že s léky není něco v pořádku?
1: Určitě u některých léků to není snadné poznat, ale mělo by nás navést, pokud vlastně ta tableta vypadá jinak, než jsme zvyklí, to znamená, je tam nějaká změna barvy, změna vzhledu, že třeba ta tableta víc drolivá, to znamená, že třeba nám nějakým způsobem navlhla, že jsou na ní viditelné třeba nějaké skvrny. V případě těch tekutých lékových forem syrupů, že je vlastně zakalený, že tam můžou plavat nějaké chuchvalce nebo se tam mohou tvořit nějaké usazeniny, a nebo roztok, který má být čirý, má prostě nějakou jinou barvu. Vlastně často ten vzhled žádoucí je popsán v příbalové informaci. To znamená, určitě je vhodné se před užíváním nového léku seznámit
0: s příbalovou informací. Znáte to někdo, radši vůbec nečte.
1: Ale v podstatě, jakmile se nám zdá něco podezřelého, tak radši ten lék neužívat a poradit se třeba v lékárně.
0: Kdy to zvládne třeba poznat náš čich?
1: To je ještě obtížnější, protože samozřejmě lidský čich je velmi, velmi individuální, ale někdy se uvádí, že u některých léků může být typický zápach třeba po zkažených vejcích, to je třeba v případě léků, které obsahují nějaké sírné sloučeniny, nebo rozklad připomínající zápach octa může být třeba u léků proti bolesti, ibuprofenu a podobně, a nebo někdy ty léky opravdu můžou zapáchat třeba po plísni nebo zatuchlně, tak to už je opravdu potom známka nějakého opravdu velkého zkažení.
0: No a ty kapičky, které jste zmínil před chvílí, tak vysoké teploty, jaké vlastně té formě kapek pro ty léky jsou už nebezpečné? Tam je tam ta hranice těch, jak jste říkal, 25 stupňů?
1: Je tam ta hranice 25 stupňů, respektive z výkyvy do těch 30, ale tam ještě rozdíl, jestli řešíme kapky před otevřením nebo po otevření, protože často u těch kapek právě může být ještě nižší ta doba použitelnosti. Často je třeba uvedeno, že po otevření lze používat nejdéle jeden měsíc a tam je třeba vyšší právě riziko té mikrobiální kontaminace, že nám tam můžou růst nějaké plísně nebo mikroorganismy, což samozřejmě pokud se jedná o kapky do oka, tak tam to zavlečení nějaké nežádoucí infekce tímto způsobem skutečně může nastat.
0: Právě ten speciální symbol, který třeba známe z kosmetiky, tak ten nám říká jasně, jak dlouho po otevření ještě můžeme ten přípravek používat, takže na dobu expirace v případě té otevřené lahvičky, třeba právě u těch kapiček do očí nebo proti kašli, jak to tedy přesně
1: ano,
0: je?
1: Pokud je na obalu uvedeno, že doba po otevření je jiná, je to vlastně nejen v příbalové informace, ale přímo i na té krabičce toho léčivého přípravku, tak je potřeba dodržovat tu dobu po otevření a doporučuje se třeba, jakmile otevřeme ty kapky, tak si třeba nějakou fixou nebo popisovačem napsat, kdy jsme to otevřeli, abychom nezapomněli, že už třeba uplynul ten měsíc. A naopak, pokud to není uvedeno, tak skutečně platí, že lze třeba tu mast používat po celou dobu použitelnosti.
0: Ještě u těch kapiček poznamenáme si to, ale je tam přece jenom třeba víc než půlka a je nám líto to vyhodit, tak to dáme do ledničky. Pomůžeme tomu léku?
1: Tomu určitě nepomůžeme, naopak tím, že je to v ledničce ve větší vlhkosti, tak naopak tam může být větší riziko té kontaminace. Samozřejmě lednička není sterilní prostředí, takže je opravdu riziko, že se nám tam něco namnoží, co v těch kapičkách mít nechceme.
0: Čípky, tak tam poznáme samozřejmě hned, že nejsou v ideální kondici. Rozpuštění, následné stuhnutí, nebezpečné pro náš organismus, takže bychom raději ty léky měli vrátit hned do lékárny.
1: Určitě. U těch čípků právě platí, že tím roztečením a znovu stuhnutím se může měnit charakter, jak se třeba potom uvolňuje ta léčivá látka do organismu, takže tady bych určitě také nedoporučoval takhle roztečené a znovu stuhnuté čípky použít.
0: No a mastičky, které jsou buď v tubě, anebo v kelímku, tak když je to v tom kelímku, tak tam vidíme vysráženého cosi, u té tuby zase cosi vyteče a pak teprve až ta pevná část léčiva. Co to cosi je?
1: To většinou se stává, pokud vlastně ta mast obsahuje vlastně nějakou součást vody a i ten tuk, takže se nám vlastně rozdělí ten tuk od vody, což zase méně rizikové je, pokud nově otevřeme tubu s mastí, taková ta propichovací kovová, tak tam to ještě může být bezpečné, ale pokud vidíme nějakou změnu konzistence vlastně už v otevřené masti, tak je zase lepší je nepoužívat, zase spíš s ohledem na to riziko, že se nám tam mohly namnožit nějaké mikroorganismy.
0: A vrátit tedy do lékárny.
1: Přesně tak.
0: Některé lékárny mohly by třeba říct, že to nevezmou, to léčivo zpátky?
1: Ne, v podstatě každá lékárna má povinnost převzít prošlá nebo nepoužitá léčiva od pacientů, takže ta lékárna má skutečně povinnost takové léky převzít.
0: A vracíme?
1: Ano, léky poměrně vracíme, když máme kolem asi 25% domácností, které nevrací, což Státní ústav pro kontrolu léčiv si dělá pravidelně průzkumy, ale byť se to může zdát jako velké číslo, tak myslím si, že na tom ještě nejsme tak špatně.
0: Pokud chcete a máte otázky, ptejte se na adrese dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si na téma s léky bezpečně i teď během léta.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Inspirace, jak správně pracovat s léky a s léčivy, když jezdíme na výlety, na dovolenou, pokud putujeme po České republice nebo v zahraničí, tak bychom měli také myslet na to, abychom s těmi léky zacházeli bezpečně. O tom si právě povídáme s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomášem Boráněm. Citlivé léky na a léčebné přípravky na teploty, jak jsme zmiňovali, jsou ty, které jsou určené k bioléčbě, vakcíny, tekuté léky, formy, inzulín, zmínil pan doktor Boráň. No, o té ledničce jsme tak jako trošku se bavili. Jsou tedy léky, které patří do ledničky, ale které bychom tam opravdu uchovávat neměli? Nebo máme pocit, že je zachráníme, že je do té ledničky dáme, i když běžně je tam nedáváme?
3: Právě tím, že většina léku má být uchovávaná při pokojové teplotě a v suchu, tak nám ta lednička vlastně nesplňuje ten požadavek na to sucho, protože ta lednička má opravdu poměrně vysokou vlhkost. Asi v případě těch extrémních veder, pokud ty léky zabalíme nějak voděodolně do nějaké třeba neprodyšné dózy, tak se na pár dnů můžeme vyhnout tomu těm extrémním teplotám, ale určitě na stále skladování v ledničce ty běžné léky nepatří. To znamená, opravdu do ledničky patří pouze ty, které jsou pro skladování v lednici určené, a totéž samozřejmě platí při převozu léku na cestách. Zase je dobré mít třeba v nějakém termoboxu, ale někdo třeba léky dává do termoboxu přímo s ledem, to znamená, pokud ty léky leží na ledu, tak zase mohou mít nižší teplotu, než je těch chladničkových 2 až 8, takže naopak třeba i to zmrznutí inzulínu nebo zmrznutí těch předplněných stříkaček je rovněž na škodu. To znamená spíše používat k tomu chlazení i prostředky, které jsou k tomu určené, takže existují cestovní pouzdra na inzulín nebo vlastně vložky do termoboxu, které naopak netvoří tu nižší teplotu, která může paradoxně také více škodit té mléku.
2: Zmínil jste už několikrát ten příbalový leták, tak jak rozumět tomu, uchovávejte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě, když je přes noc více jak těch 25 stupňů v tom pokoji, neklesne tam ta teplota prostě ani v noci.
3: Tak ideální opravdu najít nějaké místo, kde máme v bytě nejchladněji. A pokud
2: takže
3: tomu,
2: do koupelny třeba.
3: Koupelna zase má podobný efekt samozřejmě jako ta lednička, že tam ta vlhkost není úplně příznivá. Takže pokud se tomu nevyhneme, tak opravdu dbát na to, abychom to nenechali třeba jenom někde volně, ale dali to alespoň do nějaké těsné dózy, abychom trošičku zabránili přístupu té vlhkosti. A samozřejmě ideální potom třeba po létě zkontrolovat kompletně lékárničku a případně ji obměnit, abychom neriskovali, že dalším cyklem třeba těch veder v příštím roce vlastně nastane to samé, protože těm lékům moc nesvědčí ani to přílišné střídání teplot, to znamená právě třeba po létě ideální čas třeba na obměnu lékárničky.
2: Fungují ty léky během horkých dnů v tom našem těle jako po zbytek roku?
3: V podstatě léky sami osobně fungují stejně, ale spíše je ten vliv okolí, to znamená více se potíme, méně pijeme, to znamená ty léky, byť se chovají stejně, tak to naše tělo se nechová stejně a ten vliv léku může být jiný. To znamená třeba při nedostatečném pití, v podstatě když si představíte, že se ten lék jakoby naředí v menším objemu kapaliny, tak úplně stejně se chová u člověka, který málo pije, to znamená, může být větší riziko nežádoucích účinků.
2: A u kterých léků se to třeba může stát?
3: Typicky se to může stát právě u léků, které mají velmi, velmi vlastně přísné dávkování, to znamená, mohou to být různá psychofarmaka, nebo to mohou být třeba léky na léčbu epilepsie, kdy se třeba ta dávka skutečně upravuje tak, aby se dělala tomu konkrétnímu pacientovi, to znamená, potom vlastně změna v tom objemu tekutiny v těle, ve které se potom rozpouští, může být nižší v případě, že nepijeme, a může se víc projevit to, tak říkajíc, rozhození dávky.
2: Může se to stát i u per, kterými dáváme do organismu tu bioléčbu?
3: Tam v podstatě ten vliv toho malého příjmu tekutin takový nemá, protože většinou ta látka se aplikuje třeba do podkoží a postupně se uvolňuje, takže tam je spíš třeba riziko, že bychom si nesprávně aplikovali právě tím, jak máme dehydrovaný organismus, a špatně by se nám třeba aplikovalo právě tím, jak bychom měli ochablou kůži tím, že nepijeme. To je konec konců vlastně i dobrý test třeba u seniorů, který se špatně hlídá, jestli dobře pijou, tak je dobré zkusit vlastně třeba na hřbetu ruky nebo na paži sáhnout na kůži, udělat řasu, a pokud se rychle vrátí ta kůže, tak ten člověk je dobře hydratovaný, a pokud naopak ta řasa zůstane, tak je to uděláme, dobrý číznak pozor, zejména třeba u prarodičů se zeptat, jestli dostatečně pijou, a nenápadně jim udělat tento test.
2: Dobře,
3: a
2: tak
3: raději se přesvědčit.
2: Já ho teď dělám, tak vrací se poměrně
3: pomalu. By to možná chtělo trošku víc
2: pít. No vidíte, tak další zajímavá informace z dnešního vysílání Kávy o čtvrté. Pokud chcete, zkuste si udělat i tenhle ten test na hydrataci organismu s námi ve vysílání Kávy o čtvrté. Přivítáme samozřejmě nejenom vaše dotazy na adrese dvojka@rozhlas.cz, ale i na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si o lécích, o tom, aby dobře fungovaly při letních teplotách. Povídáme si s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomášem Boráněm a teď už i s vámi. Tak koho máme na telefonní lince Kávy o čtvrté?
1: Ano, dobrý den, posluchačka z Prahy 10.
0: Dobrý den.
1: Pane řediteli, mám před sebou Aulin gel 50 gramů. Je doba použitelnosti do července 27, nicméně v příbalovém letáku je napsané, že je použitelnost po prvním otevření pouze 14 dnů, to mám potom vyhodit?
2: Přesně tak. Přednost má to, co je uvedeno vlastně v příbalové informaci po otevření, to znamená, pokud je tam 14 dnů, tak určitě ne vyhodit myšleno do popelnice, ale odnést jako prošlé léčivo do lékárny.
0: Tak děkujeme za dotaz, přivítáme i další, pokud chcete, můžete je i napsat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Mluvili jsme o té hydrataci organismu, že je nesmírně důležitá právě proto, aby lék účinkoval v našem organismu tak, jak má. Můžeme si provést ten test na tu hydrataci, ale pokud jsme někde na cestách, tak samozřejmě se snažíme pít, dostatečně pít v těch teplých krajinách máme často žízeň, ale pokud někdo by byl dehydratován, jaká je nejrychlejší první pomoc?
2: Určitě, pokud nemáme k dispozici třeba nějaký rehydratační roztok z lékárny, protože samozřejmě nesmíme zapomínat nejen na příjem vody, ale i na příjem minerálů, tak existují určitě i domácí recepty, jak si připravit rehydratační roztok, což je třeba na litr vody, lžíce cukru, lžička soli. Někdo přidává třeba trošku jedlé sody, právě abychom rychle doplnili zejména ten chlorid sodný sůl právě do organismu.
0: A jsem se, že řeknete, že někdo přidává i citron, aby to
2: samozřejmě
0: chutnalo. Ten cukr je tam kvůli chuti? Asi
2: v podstatě
0: ne.
2: Ten cukr se tam přidává kvůli vlastně rychlejšímu střebání právě toho sodíku a ano, můžeme přidat i třeba pomerančovou šťávu, aby to trošičku lépe chutnalo.
0: Mají některé léky vliv právě i na termoregulaci našeho těla?
2: Určitě. Na termoregulaci mohou mít vliv některé léky, které působí v mozku, což jsou typicky třeba některé léky, které se používají na léčbu psychiatrických onemocnění nebo deprese, to znamená, to může být například haloperidol, chlorpromazin, olanzapin nebo některá antidepresiva, které právě ovlivňují část mozku, které se říká hypotalamus a mohou vlastně zvyšovat riziko přehřátí organismu.
0: Potom v létě samozřejmě naše pokožka reaguje na slunce. Nakolik některé z léků mohou vyvolat právě fotosenzitivní reakci. To znamená, že naše pokožka bude ještě víc citlivější na sluneční a UV záření.
2: Tady si musíme dát pozor nejen na některé léky, které používáme vnitřně, mezi takové typicky rizikové léky, které mohou způsobit až poměrně závažné reakce při ozáření sluncem. Patří antibiotika, tetracykliny, například doxycyklinová antibiotika nebo ciprofloxacin. Mohou to být také nějaké léky, které užíváme při srdečních problémech, zejména na léčbu srdeční arytmie. To je třeba amiodaron nebo chinidin, nebo již dříve zmíněná některá diuretika, furosemid nebo hydrochlorotiazid. A při tom lokálním použití například právě třeba gely, pokud nás bolí svaly nebo klouby, to jsou třeba některé gely s ketoprofenem. Tady pro zajímavost to byl právě Státní ústav pro kontrolu léčiv, který upozornil na rizika ketoprofenu a fotosenzitivity už v roce 2015. A mohou to být ale některá třeba antidiabetika, léky na léčbu cukrovky s léčivými látkami, glibenklamidem nebo tolbutamidem, anebo již zmíněný chlorpromazin, který kromě toho vlivu na termoregulaci může mít právě i riziko té fotosenzitivní reakce.
0: Jenom nám ta kůže zčervená?
2: V podstatě to je ta lehčí varianta, že jenom se jakoby rychleji opálíme nebo spálíme, ale někdy ty reakce mohou být poměrně závažné a mohou postihovat třeba i tu část těla, která nebyla ozářená sluncem a může skutečně dojít až k tvorbě takových vodnatých puchýřů. A co je zajímavé, nemusí se nám to stát pouze po lécích, ale třeba i po nějakých doplňcích stravy. Třeba v tomto je velmi riziková třezalka tečkovaná, ať už ve formě čaje, nebo někdo užívá i vlastně draže z třezalky.
0: To je na spaní.
2: Přesně tak, na spaní nebo na sklínění. Ale pro zajímavost se nám to může stát třeba i když pracujeme na zahradě, sekáme trávu nebo plejeme třeba v mrkev, protože to jsou zase látky, které se vyskytují v rostlinách a ty mohou zvyšovat zase citlivost kůže právě na ozáření.
0: Je tam i riziko třeba úpalu?
2: V podstatě to riziko úpalu je podobně rizikové jsou ty léky, které jsem zmiňoval u těch poruch termoregulace, a nebo rizikové z hlediska úpalu nebo úžehu mohou být třeba právě diuretika, která více odvodňují a můžou potom ovlivňovat náchylnost člověka právě k nežádoucím účinkům spojeným s úpalem nebo úžehem.
0: Písničkou máme ještě telefonický dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Václav z Brna. Jsem ve vysílání.
0: Ano.
3: Já bych se chtěl zeptat, pan tam mluví, léky vrátí do lékárny a můžu se zeptat, ty léky, když se vrátí do lékárny, co se s nima pak děje, co se s nima potom udělá, když jsou už po té respiraci. Mm-hmm. Děkuju.
2: Dobrý den. Ano, léky vrácené do lékárny vlastně lékárna likviduje a to tím, že má vlastně nasmlouvané společnosti, které jsou odpovědné za likvidaci nebezpečného odpadu. To znamená, není to tak, že by neměli zavedené postupy, ale v podstatě se tím jedním správným způsobem je likvidace těmito společnostmi pro likvidaci nebezpečného odpadu a většinou se likvidují ve spalovnách.
0: Děkujeme i za tenhle dotaz. Další přivítáme jak na telefonu, tak na naší mailové adrese.

0: o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricí Strouhalovou.
2: A dotazem od nás už se dostanete do vysílání Kávy o čtvrté. Povídejte, dobrý den.
3: Dobrý den, Blanka z Brna, prosím vás pěkně, já se chci zeptat našeho hosta, jak si má můj vnuk 21 roku se připravuje někam stanovat a on je epileptik. Jak by si měl ty tablety nějak teda uložit nebo uchovat, aby to mohl přijímat samozřejmě i teda v takovým jiným prostředí než doma.
2: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
4: Dobrý den, děkuji za dotaz. Určitě pokud se jedná o tablety, tak je důležité je vlastně nechat v tom původním obalu, to znamená nějak je nevylupovat do nějakého zvláštního pytlíčku, ale nechat je v těch původních blistrech. A pokud by třeba hrozilo nějaké vyšší teploty podle toho, kam jede stanovat, tak třeba si pořídit nějaký malý termobox nebo nějakou chladící vložku, ale u těch pevných lékových forem, u těch tablet, to riziko není zase takové, pokud jde třeba jenom na pár dnů, tak co je dobré, třeba nebrát si úplně celé balení, aby nevěstoval třeba tomu těm vysokým teplotám veškeré balení, co má doma, ale vzít si opravdu jenom tu požadovanou dávku na ten jeho pobyt pod stanem.
2: No ale vždycky se doporučuje, mějte o trochu léku víc, nikdy nevíte, co se na té cestě může
4: stát. Určitě, tak tady záleží, kam jede pod stan, jestli do České republiky samozřejmě, nebo jestli jede do zahraničí.
2: No právě, a když by byl v České republice a teď by se co si stalo, zdrželo by ho to cestování, tak přijdu do lékárny, nemám recept, mám zbytek toho platíčka, náš lékař na dálku nereaguje, ukážu vám, co jsem brala za lék, nebo v tomto případě ten mladý muž, zachráníte ho?
4: Tak v případě České republiky samozřejmě může na dálku požádat třeba lékaře, aby mu poslal...
2: No ten může být také na dovolené.
4: Tak většinou by lékař měl mít svůj zástup, ale to samozřejmě může být potom větší problém v zahraničí, protože v rámci Evropské unie ještě někde ta přeshraniční preskripce funguje, ale mimo EU nám občas nezbyde nic jiného, než opravdu navštívit tamního lékaře a nechat si předepsat vlastně další léky tam, protože vlastně lékárny mimo Evropskou unii nemají povinnost jakoby vydat lék na základě evropského předpisu.
2: Které z léků se opravdu osvědčily a doporučujete je mít sebou do ciziny? Uvádí se třeba, že na střevní problémy i proti hmyzu je lepší kupovat léky na místě toho pobytu. Tak je to pravda a proč?
4: No, v podstatě je to pravda tak napůl. V podstatě v České republice máme stejné léky, které fungují i v zahraničí. V případě třeba těch léků proti průjmu jsou u nás na předpis, zatímco třeba v některých zemích, jako třeba Egypt, je můžeme volně koupit. V případě repelentu proti hmyzu zase je to dáno tím, že v těchto zemích můžeme snáze sehnat léky třeba z vyšší nebo ty repelenty s vyšší koncentrací. Takže není to úplně o tom, že by ty naše léky nefungovaly, ale je tam třeba širší spektrum léků, ke kterým se dostaneme bez lékařského předpisu. A jak už jste zmínila, kromě repelentů nebo léků proti průjmům je dobré mít kromě těch léků, které máme předepsané v dostatečné zásobě, i již zmíněný třeba nějaký rehydratační roztok, mít nějakou dezinfekci, mít určitě třeba nějaké volně prodejné léky proti kašli nebo kapky do nosu, dezinfekční kapky do očí, případně se domluvit s lékařem, aby nám předepsal nějakou antibiotickou mast, to je to určitě dobré mít v lékárničce na cesty a nezapomínat samozřejmě na obvazový materiál a nějaké základní nástroje, nůžky pinzetu, samozřejmě v případě nůžek pozor při cestě v letadle, abychom nůžky neměli v příručním zavazadle, ale nechali si odbalit.
2: Ještě jedna věc mě napadá. Můžeme si koupit na benzinových pumpách nebo v drogeriích některá léčiva. Když je vidíme jenom tak volně ležet v regálu, je to v pořádku? Protože tam taky jako není stejná teplota po celý den. Tak jestli to někdo třeba kontroluje typy tohoto prodeje?
4: Určitě tady tito prodejci musí respektovat pravidla pro skladování léků. Kontroluje to Státní ústav pro kontrolu léčiv, protože provádíme právě inspekční činnost také u těchto prodejců a třeba v letošním roce už i máme záchyt, že byl na jedné čerpací stanici nesprávně skladován.
2: Tak děkuji i za tuhle odpověď, i za to, že jste odpovídal na dotazy našich posluchačů. Tomáš Boráň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc za to děkuji a přeji hezké léto. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na Dvojce.
2: Každý den je stejný. Vlak, cesta, pozorování zamilovaného páru.
3: Možná, že Jess v pokoji pro hosty v patře maluje. A nebo jsou spolu ve sprše. Ona se opírá rukama o dlaždičky, na bocích jeho ruce.
2: Najednou je ale něco jinak.
3: Celý den jsem přemýšlela o Jess. Proč jsem měla pocit, že je něco špatně? Na tu dálku jsem přece nemohla rozeznat, jak se tváří, ale když jsem se na ní dívala, cítila jsem, že je osamělá.
1: Dívka ve vlaku. Premiéra knižního bestselleru Pauly Hawkinsové každý den po 22. hodině na Dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Po sobotní nehodě dvou autobusů na Znojemsku zůstávají v nemocnicích už jen 4 pacienti. Zítra čekáme většinou polojasno nebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Denisa Žižková, na Dvojce začínají zprávy. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonu reguluje 90% českých škol.
5: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
4: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Plošné omezení naopak může vést ke zhoršení vztahů dětí ve škole. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO v reakci na varování německého protějšku Alexandra Dobrinta před vysokým rizikem útoků v Německu řekl, že bezpečnostní situace v České republice je stabilizovaná a nejsou informace, které by vyžadovaly změnu současných opatření. Premiér Andrej Babiš z ANO na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou a kritizoval přístup Německa k migraci z minulých let. Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní 4 lidé. Zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, říká její mluvčí Jiří Erlebach.
6: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala celkem 10 zraněných, z toho 3 byly zraněny středně těžce až těžce a 7 bylo zraněno lehce. 7 lehce zraněných bylo po ošetření propuštěno do domácího léčení. Zbylí 3 pacienti byli propuštěni dnes.
4: Policie případ vyšetřuje. Podle jejich zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé, další 3 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval také o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že včerejší ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Naopak Kyjev přes noc vyslal přes 400 dronů na Moskvu a její okolí. Ruské úřady hlásí 10 zranění. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných, informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra by mělo být zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14.
0: Doprava.
4: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u sjezdu na Roudnici nad Labem na kilometru 31. Havaroval kamion mimo dálnici, projedete jedním pruhem a zdržíte se až půl hodiny. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je velmi ucpaný. Lochkovským tunelem se snažilo projet nadrozměrné vozidlo. Tunel byl chvíli i zavřený, teď už se opět projíždí, kolona se ale natáhla až k Jesenici. A v Brně se rozjíždí postupně kolona na Vídeňské na výjezdu směr Mikulov, následky požáru auta u sjezdu na Rajhrad jsou pryč, kolona se rozjíždí ale velmi pomalu. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den a dobrý poslech. Na začátku těchto příběhů z kalendáře si dovolím malou indiskréci. Chodila jsi do školy Jitko Novotná?
8: Samozřejmě, za co mě máš?
7: A máš Nobelovu cenu za fyziku?
8: Tak to zase ne.
7: A víš, proč se tak hloupě vyptávám?
8: No to mě hodně zajímá.
7: Protože náš dnešní

0: Ležící, spící.
1: No tam se objevila velká řádka osobností, ale nám jde konkrétně o scénu, v níž český velikán letí v balónu a košem strhne telegrafní vedení. Z dřevěné boudy okamžitě vyběhne rozčílený mužíček se sluchátky na uších a Cimrman na něj volá: zkuste to bez drátů.
0: Dotyčný se plácne do čela, radostně povyskočí a z výkřiky díky, díky zamíří zpět do kulny.
1: Tak co? Taky máte jméno onoho italského inženýra na jazyku?
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: 20. července roku 1937 se stala zvláštní věc. Všechny rádiové vysílače po celém světě se na 2 minuty odmlčely. Stalo se tak na počest italského vynálezce Guglielma Marconiho, průkopníka bezdrátové komunikace, který téhož dne zemřel.
1: Tehdy byl světovou celebritou, obdivovaným mužem, který dokázal konat technické zázraky prakticky na počkání.
0: Proslul mnoha výroky, jedním

0: Z nich byl třeba tento.
1: Nikdy nepodceňujte dopad jediné myšlenky, protože může mít potenciál změnit svět.
0: Sám toho byl dokonalým příkladem. Svou cestu si totiž musel tvrdě vybojovat. Jeho víře, že dokáže vzduchem přenést lidský hlas třeba na druhý konec světa, se zpočátku mnozí jen smáli, ale Marconi se nenechal odradit.
1: Největším nepřítelem pokroku je přesvědčení, že už není nic nového k objevení, říkal.
0: Nic si nedělal ani z toho, že ho považovali za blázna a fantastu.
1: Každý vynález je produktem představivosti, vytrvalosti a špetky šílenství. Měl jasno.
0: Jeho vědecké úspěchy jsou o to zajímavější, že nikdy nechodil do klasické školy. Na svět přišel 25. dubna 1874 v Boloni a přestože ho většinou vnímáme jako 100% Itala, je to pravda jen z poloviny. Po matce byl totiž Ir.
1: Jeho otec Giuseppe byl bohatý velkostatkář s urozeným původem a když mu zemřela první manželka, našel zalíbení v jisté Annie Jamesonové, vnučce zakladatele slavné palírny.
0: Malý Guglielmo strávil řadu let na cestách po Evropě. Často pobýval společně se starším bratrem a matkou v Irsku a Anglii. Později získal britské občanství i jeho otec.
1: O chlapcovo vzdělání se starala celá řada domácích učitelů. Často se ale střídali, protože rodina před sichravou britskou zimou pravidelně utíkala zpátky do slunné Itálie.
0: Guglielmo se díky tomu velmi často plavil na lodi, což se mu tak líbilo, že se chtěl stát námořním kapitánem.
1: Jenže když mu bylo 17, jeho učitelem fyziky se stal profesor Vincenzo Rosa, který jej nadchl pro svět tehdy se prudce rozvíjející elektrické energie a navždy tím změnil jeho osud.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Naše dnešní vypravování v příbězích z kalendáře pokračuje další citací. Vědomosti jsou jako rozlehlý oceán. Čím hlouběji se ponoříte, tím více pokladů objevíte.
1: Přesně tak to říkal Guglielmo Marconi a moc dobře věděl, o čem mluví.
0: Mohl si pohodlně žít jako syn zámožného velkostatkáře, ale jeho ambice sahaly mnohem dál. Nadchl se pro svět elektrické energie, fascinující a neprobádaný nový vesmír, skýtající zdánlivě neomezené možnosti.
1: Přestože neměl žádné formální vzdělání, svými znalostmi a nadáním předčil většinu absolventů středních škol. I díky tomu dostal speciální povolení navštěvovat přednášky na Boloňské univerzitě. Později měl k dispozici také školní laboratoř.
0: Našeho hrdinu fascinovala zejména bezdrátová telegrafie, tedy přenos telegrafních zpráv bez spojovacích drátů.
1: Nebyla to nová myšlenka. Mnoho vynálezců zkoumalo tuto technologii už řadu let. Objevilo se i několik řešení, třeba s pomocí optické signalizace, ale žádné z nich se neukázalo jako technicky a komerčně úspěšné.
0: Jenže pak přišel německý fyzik Heinrich Hertz, který prokázal, že je možné vysílat a přijímat elektromagnetické záření. Jevu se začalo říkat hercovy vlny, dnes se používá spíše označení vlny rádiové.
1: Sotva se o objevu Marconi dozvěděl, zřídil si laboratoř i doma, aby mohl nepřetržitě bádat.
0: Jednou časně z rána probudil matku a nadšeně jí ukázal, jak se rozezní zvonek ve vedlejší místnosti, když on zmáčkne tlačítko.
1: S dalšími experimenty se už ale do pokoje nevešel a musel se přesunout ven. S bratrovou pomocí sestrojil anténu, díky níž dokázal vyslat signál na vzdálenost několika stovek metrů.
0: A když zjistil, že vlny projdou i přes pevné překážky, nabídl své řešení italské poště.
1: Jenže ta se na mladíka dívala velmi nedůvěřivě. Důvodem přitom nebyl jen Marconiho nízký věk. Existovala také jedna zásadní vědecká potíž. A o té si řekneme až za chvíli.

0: Dnešní příběhy z kalendáře tak trochu zavánějí hodinou fyziky, ale neutíkejte, milí posluchači, to téma je opravdu atraktivní. Když Heinrich Hertz přišel s objevem elektromagnetických vln, vědecká obec sice uznala, kývala hlavou, ale jev vnímala pouze jako neviditelnou formu světla, která se může šířit pouze k hranici horizontu.
1: Tenkrát nikdo nevěřil, že by měla potenciál také z hlediska dálkové telegrafie.
0: Kromě Marconiho.
1: Přesně tak.
0: Proč vlastně Marconi neoslovil samotného Hertze? Ten by přece pro jeho nadšení mohl mít pochopení.
1: To by jistě bylo velmi zajímavé, ale bohužel k tomu nemohlo dojít. Nedlouho po zveřejnění svého objevu Hertz v 36 letech zemřel na vzácné autoimunitní onemocnění, o jehož existenci tenkrát nikdo neměl ani tušení.
0: Marconi tak se svým přesvědčením zůstal sám. Brzy poznal, že v Itálii mu vědecká pšenka nepokvete, ale tak jednoduše se vzdát nehodlal.
1: Neúspěch není konec, ale odrazový můstek k triumfu, tak znělo jeho další životní krédo.
0: Zvedl kotvy a vydal se do své druhé vlasti, do Anglie. Doufal, že tam najde větší uznání a také finanční podporu, jenže hned po přistání v Douvru se všechno pokazilo.
1: Sotva celník otevřel jeho zavazadlo, zbledl a spustil poplach. On tam má bombu, ukazoval třesoucím se prstem na podivné přístroje, z nich štrčely dráty na všechny strany.
0: Marconi se marně snažil vysvětlit, že není anarchista ani najatý atentátník, jenže muži v uniformách si nedali říct a vybavení zabavili a zničili.
1: Vědec proto musel sestrojit náhradní aparaturu a teprve pak svůj vynález v Londýně s velkým úspěchem předvedl komisi složené z královských úředníků a zástupců armády. Následně podal žádost o patent na telegrafii bez drátu pomocí elektromagnetických vln.
0: V následujícím roce ho pod číslem 12039 skutečně získal a na jeho základě založil telegrafní a rozhlasovou akciovou společnost.

0: Každý vynález je produktem představivosti, vytrvalosti a špetky šílenství. To si myslel náš dnešní hrdina z kalendáře Guglielmo Marconi. Kdyby nebyl tak trochu šílený, možná byste nás dnes neposlouchali, a nebo by byla řeč o někom úplně jiném. V 17. jej naštěstí profesor fyziky nadchl pro elektřinu a brzy poté jako speciální student Boloňské univerzity navázal na Heinricha Hertze a úspěšně experimentoval s rádiovými vlnami. Když mu byla rodná Itálie vědecky malá, vypravil se do své druhé vlasti s pevnou vírou, že Angličané mu porozumí. Oni však s výkřikem "je to bomba" jeho složité zařízení zabavili a zničili. Ale přitom měli pravdu. Ten přístroj a především Marconiho myšlenka, to opravdu byla bomba.
1: Jaká byla jeho profesní filozofie či krédo, které měl na mysli, když si ukládal nové úkoly a zdolával další zdánlivě nezdolatelné překážky? Kdy se projevilo jeho nadání pro publicitu, reklamu a propagaci? Budeme také u toho, když Marconi svými experimenty zásadně přispěje k objevení elektricky vodivé vrstvy zemské atmosféry, která se rozprostírá někde ve výškách od přibližně 60 do 1000 kilometrů a umožňuje šíření krátkovlnných rádiových signálů na velké vzdálenosti. A pochopitelně neopomeneme uvést, kdy se náš hrdina z kalendáře konečně dočkal širokého společenského, vlastně můžeme bez přehánění říci, světového uznání.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Noční můry ožívají.
2: Každý stín může být nebezpečný.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
6: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
7: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
3: Na dvojce.

0: Guglielmo Marconi, dnešní hrdina příběhů z kalendáře, se snažil neustále technologii bezdrátového přenosu posouvat a rozvíjet. A přitom mistrně využíval dílčí objevy nebo řešení jiných konstruktérů a inženýrů.
1: Nebyl to ale žádný plagiátor. Spíše vynálezy šikovně spojoval v nečekaných kombinacích nebo je používal zcela jinak, než jejich tvůrci zamýšleli.
0: Brzy dokázal vyslat signál do vzdálenosti několika kilometrů, ale tomu bylo stále málo. Držel se hesla, že inovace není luxus, ale nutnost pro přežití jakékoliv civilizace.
1: Zásadním přínosem jeho bezdrátové technologie byl také fakt, že se spojení se světem dočkali i lodě, plovoucí po mořích a oceánech.
0: Marconi byl rovněž mistrem reklamních akcí. Velkou popularitu a mezinárodní pozornost tak získal bezdrátovým spojením královské jachty, kotvící u ostrova White, s pevninou, díky kterému, rozumějte, díky tomu spojení, mohla být královna Viktorie informována o zdravotním stavu prince Eduarda, který si při pádu narazil koleno.
1: Ve stejném roce vysílal Marconi z paluby parníku dokonce první sportovní reportáž z veslařských závodů.
0: Ještě před koncem století dokázal poslat signál přes kanál La Manche a v roce 1899 si usmyslel, že vyšle signál přes celý Atlantik.
1: Nemá šanci. Elektromagnetické vlny nedokážou sledovat zakřivení Země, takže jejich maximální dosah je kolem 300 kilometrů. Shodovaly se všechny učené hlavy.
0: Jenže Marconi si vedl svou a tvrdil, že vlny překonají vzdálenost 10x delší.
1: V jeho západním cípu Anglie nechal postavit na tehdejší poměry vysoce výkonnou vysílačku, pak se přesunul do kanadského Newfoundlandu, kde s pomocí velkého draka vynesl do výšky 150 metrů nově vyvinutou anténu.
0: Drak se sice podobal těm, jaké si na podzim pouštějí kluci, ale namísto motouzu jej se zemí spojoval drát. Ten vedl ke sluchátku, které si dal Marconi ve smluvený čas k hlavě, a napjatě čekal.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Italského vynálezce Guglielma Marconiho jsme opustili 12. prosince 1901 ve chvíli, kdy na břehu oceánu v kanadském Newfoundlandu čekal, zda ve sluchátku zaslechne zprávu, kterou vyslal jeho asistent z daleké Anglie.
1: Dlouho se nic nedělo. Marconi si už zoufal. Ale pak najednou vyskočil vzrušením. K jeho sluchu dolehlo cvakání morzeovky. Tři krátké tóny, představující tři tečky, tedy písmeno S.
0: Měl jsem pravdu, rádiové vlny kopírují zakřivení země a ne, že ne, radoval se vědec. Tehdy ale netušil, že se plete.
1: Ano, ve skutečnosti jeho transatlantický signál zamířil do vesmíru, jak předpokládali jeho oponenti, jenže zpět k povrchu se odrazil díky ionosféře.
0: O této reflexní atmosférické vrstvě tehdejší věda ještě nic netušila, ale Marconi svým pokusem významně přispěl k jejímu pozdějšímu objevení.
1: To ale nic neměnilo na faktu, že Marconi jako první zvládl bezdrátové spojení přes oceán. Nejspíš si představoval, že si od této chvíle bude užívat jen pracovní úspěchy, ale opak byl pravdou.
0: Ano, tak se na něj sesypali třeba majitelé koncesí, kteří provozovali drátové přenosy a báli se ztráty živobytí.
1: Jeho radiostanice lehla popelem po útoku neznámého žháře.
0: Ozvali se i jiní vynálezci, kteří Marconiho zažalovali za zneužití svých patentů.
1: A v anglických novinách vyšel článek, v němž se psalo: elektromagnetické vlny pronikají naším masem, kostmi i krví a zkracují náš život.
0: Marconi se nechal demonstrativně lékařsky vyšetřit, ale ani to nepomohlo.
1: Finanční situace jeho firmy nebyla růžová a bankéři jí odmítli poskytnout další úvěr.
0: Alespoň trochu radosti udělal Marconimu v roce 1905 sňatek s dívkou ze staré irské šlechtické rodiny. Jenže ani tady mu úsměv nevydržel dlouho. Jeho první dítě, dcera Lucie, krátce po porodu zemřela.
1: Nic se mi nedaří, hořekoval vynálezce, když svým zaměstnancům rozdával poslední výplatu a chystal se vyhlásit bankrot.

0: Říká se, že odvážnému štěstí přeje a hrdina těchto příběhů z kalendáře Guglielmo Marconi se za svou kuráž nakonec odměny opravdu dočkal.
1: V poslední možné chvíli se v jeho firmě objevil zástupce siamského krále a objednal rádiové stanice za několik tisíc liber, čímž podnik zachránil před krachem.
0: Možná to zní zvláštně, ale Marconi mu pomohla i jedna námořní nehoda. V roce 1909 se během zaoceánské plavby srazil britský parník Republic, vlastněný společností White Star Lane, s americkou lodí Florida a začal se potápět.
1: Loď byla naštěstí vybavena bezdrátovou radiostanicí, takže její obsluha stihla vyslat signál SOS a udat svou polohu.
0: Pomoc díky tomu dorazila včas a Marconiho vynález tak zachránil odhadem 2000 životů. Z italského konstruktéra se rázem stala světová celebrita, což ještě ve stejném roce umocnil zisk Nobelovy ceny za fyziku.
1: A víš, Honzo, koho ve finálním výběru porazil?
0: Přiznám se, že nemám tušení.
1: Nikoho menšího než průkopníky letectví bratry Wrightovi.
0: Od té doby se pak Marconimu dařilo vše, na co sáhl. S manželkou přivedli na svět další 3 děti, zbohatl a stal se váženým vědcem.
1: Štěstěna při něm ve velkém stála také v roce 1912. Měl plout do Ameriky a společnost White Star Line mu z vděčnosti nabídla vstupenku na první plavbu na své nejnovější lodi.
0: Nemyslíš náhodou Titanic?
1: Náhodou ano, jenže Marconi z díky odmítl a vydal se přes Atlantik o několik dnů dříve na jiné lodi.
0: Nutno dodat, že i při nehodě Titaniku zafungoval Marconiho vynález a díky němu vyrazila trosečníkům na pomoc loď Carpathia.
1: Po první světové válce začal Marconi pracovat také na přenosu nejen Morzeovy abecedy, ale i živého lidského hlasu.
0: A opět slavil triumf. V roce 1920 uskutečnil první radiotelefonický rozhovor, když z Londýna pozdravil účastníky shromáždění Společnosti národů v Ženevě.

0: Jak v závěru tohoto vydání Příběhu z kalendáře uvádí scénárista Tomáš Kautský, otec bezdrátové telegrafie Guglielmo Marconi budil pozornost nejen svými technickými dovednostmi, ale také osobním životem. Třeba v roce 1927 nechal anulovat své manželství, aby se mohl oženit s italskou hraběnkou, která byla mladší o 26 let.
1: Veřejnost se věnovala i jeho jiným známostem s herečkami nebo americkými feministkami, například s Inés Milholandovou, která se proslavila v roce 1913, když jela v čele sufražetek na bílém koni.
0: Slavná byla i jeho parní jachta Elektra, která se na řadu let stala Marconiho domovem. Proměnil ji v luxusní laboratoř a křižoval s ní světové oceány.
1: Za zmínku stojí také jeho politické názory. Neskrýval zklamání z uspořádání Evropy po první světové válce a proto začal podporovat Benita Mussoliniho, který chtěl obnovit zašlou slávu Itálie.
0: V jedné přednášce Marconi pronesl: nárokuji si čest být prvním fašistou v oblasti radiotelegrafie.
1: V roce 1931 se postaral o další zajímavý milník, když spustil rozhlasovou stanici ve Vatikánu. Pracoval rovněž na mikrovlnné technologii a předpověděl existenci radarů i mobilních telefonů.
0: Čas jeho života se ale krátil. Začala ho trápit dědičná srdeční choroba a během 3 let prodělal 9 infarktů. Ten poslední, který ho postihl 20. července 1937, se mu stal osudným.
1: Několik let po Marconiho smrti zneplatnil americký soud jeho patent na vynález bezdrátové telegrafie, když uznal, že použité dílčí principy již dříve popsali jiní vědci, zejména Nikola Tesla.
0: To ale nic nemění na tom, že Marconi byl první, komu se podařilo tuto technologii uvést v život a propojit s její pomocí celý svět.
1: Přezdívku Otec rádia tak nosí jistě právem. A my tatínkovi, média na jehož vlnách, vám smíme vyprávět příběhy z kalendáře, budeme navždy vděční, viď?
0: Ano, děkujeme tatínku Marconi a vám, milí posluchači, samozřejmě děkujeme za pozornost.
1: Naschledanou někdy příště.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: Mám prostě

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Toulky první republikou na dvojce.
2: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
3: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
4: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
2: To všechno je první republika.
3: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
4: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
2: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
4: K poslechu vás zvou
3: Jaroslav Plesl,
2: Jana Striková
4: a Jiří Vyhorál.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
5: Český
0: rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Důchodci po 80 by mohli dostat plošně přidáno, polepšit si mají i pracující seniori. Zítra má být polojasno až oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
6: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
7: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
6: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
8: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
6: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
5: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun, počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou dnes schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a síly i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
9: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
5: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spoluvedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem labouristické strany a je už 7. britským premiérem za 10 let. Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze. Bousková porazila ve 2 setech Španělku Bouzasovou Manajrovou. Havlíčková vyhrála 2-0 nad Američankou Parksovou. O postup bojuje teď i Dominika Šalková proti Chorvatce Ružičové. V prvním kole vypadla Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s francouzskou Dodinovou.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: počasí.
5: Zítra z počátku čekáme většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty 18 až 22 na Moravě až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolony u sjezdu na Roudnici nad Labem na kilometru 31. V omezení vylétl kamion mimo dálnici. Jede se tam jedním pruhem, zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony, je silný provoz, navíc na 15,5 kilometru za tunely stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný je pouze levý a kolona to zpomalila, zastavíte už za sjezdem z D1 a kolona se moc nehýbe. A na silnici 38 popojíždí kolony na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo, je tam před Rančířovem omezen provoz a směrem na Znojmo je to na 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď stopy, fakta, tajemství.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. Kdo by neznal policejního radu Vacátka v podání nezapomenutelného Jaroslava Marvana? Kdo by neznal televizní seriál Hříšní lidé města Pražského? A co myslíte, existoval Vacátko doopravdy? A co jeho inspektoři Brůžek či Bouše? Stanislav Motl se právě tohle pokusí zjistit. A nejen to, prostřednictvím tragického příběhu jisté krásné dívky si můžeme uvědomit, že drogy nejrůznější

0: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Krásná Elza a Rada Vacátko.
1: Možná, že vám následující melodie trochu napoví. Já prozradím, že jejím autorem je Zdeněk Liška, autor hudby k dnes již legendárnímu seriálu režiséra Jiřího Sekvence Hříšní lidé města pražského s nezapomenutelným Radou Vacátkem v podání Jaroslava Marvana v hlavní roli. Skladba s jedinečným saxofonovým sólem je věnovaná dílu nazvaného Případ lichého střevíce. Sledujeme první filmové záběry. Panorama Prahy, Vltava, železniční most, probouzející se město, lampářka, která zhasíná lampy, metaři. Tak vidíme sportovní auto, zběsile ujíždí ulicemi. Mladý řidič, hraje ho Jiří Kodet, se jen tak vyhne strážce s mlékařem. Z auta vypadne dámská bota. Děj pokračuje. Mladík zastaví před nemocnicí a vytahuje z předního sedadla bezvládné dívčí tělo. Donese dívku do nemocnice a hned na to prchá pryč. Znovu usedá za volant svého luxusního vozu a mizí. A osud dívky, narychlo přivolaný lékař, konstatuje smrt. Tento příběh si scenárista Jiří Marek nevymyslel. Opravdu se stal. Ve filmu se ona nešťastná dívka jmenuje Tinča Holubová. Ve skutečnosti však šlo o Alžbetu Langerovou, které však její blízcí a známí říkali Elza nebo Elzička. Bylo jí teprve 27 let. Zemřela na předávkování drogou. Přesněji kokainem. Psal se rok 1937. O více než 75 let později rozmlouvám se synovcem nešťastné a podle dochovaných fotografií velmi krásné Elzičky, panem Geraldem Langerem. Na svou tetu má ty nejhezčí vzpomínky a vypráví mi je se svéráznou otevřeností.
2: Já nevím, jestli jsem už nebyl tenkrát nějaký eroticky posedlej, jako 6letý nebo 7letý kluk nebo 5letý. Ale ten nejnezapomenutelnější zážitek byl, když tetička, která se ráda mazlila, samozřejmě nejenom s malým klukem, ale i s malým klukem taky a velice ráda, a tomu malému klukovi to dělalo tak dobře, se mnou mazlila v té staré Liliové ulici, místnosti, obytné místnosti, kde se dalo žít, jinak to byly kumbály. A ona se mě vždycky tak hezky přivonila k sobě a teď mě tak krásně osmajchlovávala a ona tak krásně vonila.
1: Elza Langerová pracovala jako úřednice na poště. Byla také modelkou. Její krása byla tehdy pověstná po celé Praze, zejména mezi tehdejší bohemskou společností umělců či příslušníků takzvané zlaté mládeže. Tento obdiv měl ale své tragické následky. Jak ostatně Gerald Langer vzpomíná.
2: Tenkrát byla Praha a svět pod náporem rozšiřování, naučování lidí na drogu. A dělalo se z toho, jak vám můžu tady ukázat na dokumentaci, něco, dej si šňup a všecko se vyřeší a nevím co. A začátek této zloby byl v tom, že začala brát kokain, ale nejenom ze zvědavosti, to je taky možný, protože byla překrásná holka. Ten obrázek v tom časopise, ten je slabý na uvedení její krásy. Ona měla i nádhernou postavu a já si ji pamatuju z několika reklamních plakátů, kde tam pózovala samozřejmě, že ne tak zdaleka eroticky jako dneska, protože dneska už to zabíhá. Krásná žena skutečně. Takže o ní byl velký zájem. A jako vždycky o krásné ženy, největší zájem je tam, kde jsou peníze, tam, kde jsou boháči.
1: Hledím na jednu z fotografií mladičké Elzy. Je pořízená v parku. Usměvavá dívka skoro až neskutečné krásy a oběma rukama drží malého chlapce. Tím chlapcem je právě Gerald Langer, její synovec. Fotograf

0: je otištěna v knize Zločiny a vášně z rady 20. s podtitulem Nové příběhy z Pražské čtyřky. V jedné z kapitol nazvané Drogy, překupníci a první oběti je právě popsán příběh Elzy Langerové. Autory jedinečné knihy, která mapuje práci tehdejších pražských detektivů, včetně vzpomínaného rady 20, který se ale ve skutečnosti jmenoval Josef Vaňásek, jsou Blanka Kovaříková a Miloš Vaněček. Zkušená spisovatelka, autorka již mnoha knih a s ní spisovatel, zkušený policista, který léta pracoval na Národní protidrogové centrále a také policejní historik. Příběh Elzy Langerové je jedním z příběhů, které vzpomínaná kniha obsahuje. Ovšem pátrání po okolnostech, které vedly k předčasné smrti krásné dívky, to bylo skutečně mistrovské dílo. Majstrštyk, jak se někdy říká. Vždyť většinu toho, co autoři zjistili, synovec Elzy, Gerard Langer, dokud ho autoři sami neobjevili, vůbec nevěděl. Slovo má Blanka Kovaříková.
1: Pan Gerard po celý život nevěděl, jak to všechno mohlo být doopravdy, protože se o tom v rodině už dále nemluvila, byla to taková 13. komnata, takové tabu. A teprve, když jsme se dostali k soudnímu spisu, tak jsme si mohli začít skládat takovou mozaiku toho jejího příběhu.
0: Spoluautor knihy Zločin a vášně z rady 20. Miloš Vaněček doplňuje.
2: Elzu, jak můžeme s dovolením říkat Elzičku, nebo pro mě to byla ze začátku Betinka, to je náhoda, pro mě je to otázka toho policejního pána Boha, který občas přivede ten prstiček jako revizí správné noviny. Takže byl to pražský ilustrovaný zpravodaj, kde vlastně se objevila včetně fotografie zpráva, že došlo vlastně k předávkování k úmrtí. No a v podstatě díky té instituci, kde jsem dělal předtím, což byla Národní protidrogová centrála, tak mě ta drogová historie zajímala, takže to bylo i ve spojení právě s panem Radou Vaňáskem. Takže se zjistilo teda, že je tady nějaký zajímavý případ, včetně fotky, takže se začalo pátrat.
0: Zkusme nyní rekonstruovat, co se tehdy vlastně opravdu odehrálo. Jaká byla cesta krásné dívky k drogám? Do děje vstupuje jistý John Golwell, alias Jan Borůvka, svého času proslulý autor mnoha tehdejších hitů. Jmenuje například snad ten nejznámější Já miluji jen vás a vaše oči šedé. Vypráví nyní jedna z autorů zmíněné knihy Blanka Kovaříková.
1: Tento skladatel vlastně se vypravil do Ameriky, tam si právě změnil to své jméno na umělecký pseudonym a máme takový pocit, že tam se zřejmě i seznámil s kokainem, ale mohl se s ním seznámit samozřejmě i v Praze. A v té době už také znal Elzičku a byla to tehdy láska mezi něma. Aspoň Elzička do něj byla velmi zamilovaná, pro něj to mohla být nějaká avantýra, protože jak jsme potom z dalších podkladů zjistili, možná byl v té době i ženatý. A už s tímto skladatelem Johnem Golwellem, který byl ve své době velmi populární, skládal hity pro Járu Pospíšila, působil u Karla Haschlera a byl velmi populární, mohl tu Elzičku vlastně s tím kokainem seznámit. Jedna věc je, že Golwell kokainu nepropadl, Elzička mohla už u ní se vyvinout nějaká závislost. A když se posléze pan skladatel s ní rozešel, protože už mu dělala incidenty, excesy, které mohly být pod vlivem toho kokainu, tak se s ní rozešel a ona se seznámila s Václavem Petříkem.
0: Václav Petřík bude hrát důležitou roli v celém příběhu. Než si však o něm povíme více, řekněme si o tom, jak to u nás tehdy ve 20. a 30. letech 20. století s drogovou scénou bylo. Miloš Vaněček podotýká, že drogy se u nás užívaly ještě před vznikem Československé republiky, tedy ještě před rokem 1918.
2: Zkušenosti byly určitě už i z Rakouska-Uherska, kdy morfinu se vlastně říká vojenská droga nebo závislým na morfinu vojenská choroba v souvislosti se závislostí. Navíc Opavě už vlastně začátkem 20. století probíhaly léčení osob závislých v té době, ale zejména teda na morfinu. Z té doby už máme třeba zaznamenaný první padělaný recept, kde bylo dopsáno, aby ten morfin a kokain v tomto případě už byl paní baronce vydáván opakovaně. No a vlastně problémy tady se začínají nějakým způsobem objevovat, popularizovat v ozovkách, teda v novinách, hnedka ve 20. letech po první světové válce, kdy součástí Versajské mírové smlouvy bylo podepsání první opiové dohody, takže tím se Československo zavázalo, že nějakým způsobem bude potírat nelegální obchod, distribuci s těmito látkami. V té době to bylo v Československu bráno víceméně jako přestupek proti celníkům, říkalo se tomu důchodkové přestupky, a někdy v polovině 20. let na popud Spojených států amerických tady vzniká první ústředna pro potírání nelegálního obchodu s návykovými látkami v dnešním slovníku. Je to přesně 22. září 1928. A vlastně od roku 1930, kdy se vládní rada Josefa Ňásek stal šéfem skutečného bezpečnostního oddělení, tak de facto šéfoval i této ústředně.
0: Citujeme nyní z knihy Blanky Kovaříkové a Miloše Vanečka Zločiny a vášně za Rady 20.
3: Užívání kokainu se ujalo rychle zejména v zábavních podnicích, kabaretech, nočních vinárnách, kavárnách. Přední psychiatr profesor Vladimír Vondráček kokain nazval drogou prostitutek, které byly spolu s tanečnicemi snad jejími nejčastějšími uživateli. Kolem roku 1925 šňupal kokain i herec Saša Rašilov. O pokusech s kokainem píše ve svých pamětech také Adina Mandlová a tvrdí, že na něm jistou dobu byl závislý její milenec, skvělý herec a režisér Hugo Haas. O kokainu, v dobovém slengu nazývaném pudr, se mluví i ve filmu Voskovce a Vericha Pudr a benzín z roku 1931, kde je dokonce kokainový gang, s nímž Voskovec a Verich zápolí. Po pražských lékárnách kolovaly desítky falešných receptů, za něž se drogy vydávaly. Výjimkou nebyla ani jistá tichá dohoda mezi některými soukromými sanatorii a lékárníky. Do sanatoria se pak také odklízely oběti drog z bohatých rodin, takže na tom sanatoria vydělávala vlastně dvakrát. Ti chudší končili v ústavech pro choromyslné.
0: Odkud k nám tehdy kokain vlastně přicházel? Ptám se Miloše Vanečka.
2: Ku podivu nebyl jsem pašován z Jižní Ameriky, ale šel jsem vlastně z farmaceutických firm z Německa, kde se vyráběl, takže byl poměrně dostupný, ale i z dobových materiálů se ukazuje, že v podstatě ten trh se tady rozvíjel i na komerční bázi, že jiné ceny byly v sezóně, třeba v lázeňských městech, jako byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a podobně.
0: Vrátíme se k příběhu Elzy Langerové. Byla zmínka o jejím novém milenci jménem Václav Petřík. Byl to právě Václav Petřík, ve filmovém zpracování ho hraje pod jménem Jan Kazda Jiří Kodet, který předávkovanou Elzu odvezl do nemocnice. Vypráví spoluautorka knihy Blanka Kovaříková.
1: Odvezl ji do sanatoria v Legerově ulici a sanatorium bylo Borůvkovo, což je také velmi zajímavé, protože tady se zase dostáváme do spojitosti s Johnem Golwellem Borůvkou. To byl rodinný podnik. Borůvkové byli bratři. Jeden byl slavný hudební skladatel a další byl primářem, tedy majitelem Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. Mimochodem to bylo později popáleninové centrum, kde zemřel Jan Palach. Toto Borůvkovo sanatorium je taky pozoruhodné, protože se tam jednak léčily bohaté paničky s různými ženskými chorobami, ale jednak tam končily i některé oběti drogové závislosti. A pravděpodobně už se tam Elzička tedy ocitla dříve, to znamená v době vztahu s Johnem Golwellem na léčení. A proto nyní Petřík, který to zřejmě věděl, rozhodl, že ji odveze tam. Ale ona už pravděpodobně po cestě zemřela. Takže v momentě, kdy on ji odložil v tom sanatoriu, tak už jí nebylo pomoci. Václav Petřík utekl. A pak se toho ujala policie pod vedením Rady 20. Josefa Vaňáska a jeden z jeho předních detektivů, doktor Borkovec, tento případ začal řešit a velice brzy přišel na tohoto pana Petříka a dalšího komplice, takže potom došlo k soudu.
0: Epizodě seriálu Hříšní lidé města pražského, případ Lichého Střevice, nechal scenárista Jiří Marek pachatelé Václava Petříka neboli Jana Kazdu v podání Jiřího Kodeta ujíždět před policejní hlídkou, až nezvládl řízení a spadl i s autem z mostu do řeky. Skutečnost ale byla jiná. Zmíněný Václav Petřík byl dopaden během několika málo hodin. Byla to, jak už o tom ostatně byla řeč, opět mistrovská práce tehdejších policistů pod vedením Rady Vacátka, neboli Josefa Vaňáska. Je na čase říci si právě o něm něco více. Co to vlastně bylo za člověka, ptám se Blanky Kovaříkové.
1: Myslím si, že to vlastně byl kriminalista, který předběhl dobu, že si ho vážili i v Americe a prostě v konkurenčních zemích, že byl velmi moderní, nebránil se žádným metodám, využíval prostě ke svým odhalením zločinců všechny metody, které tehdy technika přinášela, ale využíval třeba i grafologii. A byl to workoholik, opravdu velmi pracovitý člověk, kterému záleželo na tom, aby vyřešil všechny případy, takže se vlastně říká, že jeho jediný nevyřešený případ byla vražda Vranské a jinak, že po něm snad nezůstaly vůbec žádné pomníky, jak se tedy říká právě případům odloženým ad acta.
0: Leckoho z nás teď možná napadne, do jaké míry se Jaroslav Marván v roli vládního rady Vacátka pravému Josefu Vaňáskovi, který se narodil v roce 1877 a zemřel v roce 1938, podobal či nepodobal. Opět má slovo Miloš Vaněček.
2: Pan Marván vlastně to vyjádřil sám ve své vzpomínkové knížce, kdy řekl, že tam dostal vlastně největší hereckou pochvalu. On se natáčení zúčastňoval syn pana rady, čili Josef Vaňásek druhý. A pan Marván si tam pochvaluje, že když se s ním sešel, takže se od něj dozvěděl, že vlastně v jeho gestech, v jeho chování, v jeho intonaci vlastně jakoby viděl tátu. A toho si pan Marván cenil nejvíc, čili asi v tomhle tom chování, i v té personě a tak dále, takže ten předobraz byl poměrně věrný. No, když vlastně jsme se dostali k fotkám těch dalších detektivů, tak vlastně i ta fyzionomie Pepiček, Vinklářů, Dlásk a tak dále, takže ono jako tam ta podobnost čistě náhodná, ale panu režiséru Sekvencovi se to podařilo vlastně takhle dát dohromady, takže kdo ví, podobnost ten naturel odpovídal zřejmě těm skutečným detektivům.
0: Na úspěších vystudovaného právníka a později vrchního policejního rady Josefa Vaňáska měla podíl celá řada faktorů. Především to byla, jak už jsme o tom ostatně mluvili, jeho neuvěřitelná pracovitost a důslednost.
2: Čili nebyl to zašitej v kanceláři, ale byl na místě. Přirovnáváme ho rádoby k Sherlocku Holmesovi. A když jsem četl vlastně ten předobraz Sherlocka Holmesa, tak to všechno sedí i ve skutečnosti teda na policistu Vaňáska, kdy má schopnost dedukce dávat věci dohromady. A ono to je i poznamenáno v těch jeho personálních spisech v tom hodnocení, že je pracovitý, že má prostě konstruktivní myšlení, že dokáže dávat věci prostě do souvislosti a podobně. Tak to se všechno mohlo projevit v tom, ale tohle to člověk získá tím, že přijde na místo činu, že se seznámí, nechci hnedka použít, by objasnil v tu ránu, ale spoustu věcí vlastně svým rozhodnutím nebo vedením vyšetřování z místa činu vedl poměrně rychle ke kladnému výsledku, kdy prohlédl pořádně místo činu, zjistil tam nějaké ty nesrovnalosti, byl tam popisován jeden případ. Na místě činu se našel klíč, který nepatřil tomu. A díky tomu, že vyslal detektivy po zámečnických dílnách v Praze, tak se podařilo najít i dílnu zámečníka, který ten klíč vyráběl a dostal tam i kontakt vlastně na to, pro koho ten klíč byl vyrobený. Takže se dostali k pachateli vraždy.
0: Josef Vaňásek, přesně jako ve filmovém přepisu Vrchní policejní rada Vacátko, měl společně se svými lidmi tedy hlavní zásluhu na tom, že muž, který odvezl zřejmě už mrtvou Elzu Langerovou do Borůvku a sanatoria, byl vypátrán a zadržen. Jak se při vyšetřování ukázalo, jeho údajná láska k Elze měla velmi zvláštní motivaci. Vypráví o tom synovec Elzy Langerové, Gerard Langer.
4: Krása to je v nějakém spojení taky ďáblův dar. Já mluv dál ten, že se oni začali zajímat bohatí a mocní, a nejhorší bylo, že se oni začal zajímat nějaký chlap, který začal sepisovat knihu o tom, jak působí užívání drogy kokain na lidského člověka.
0: Onen rádoby spisovatel nebyl tedy nikdo jiný než vzpomínaný Václav Petřík. Jestli však Elze drogy dával, či si je obstrávala sama, to už nezjistíme. V každém případě v době, kdy někdejší vojenský vysloužilec a díky své bohaté matce finančně nezávislý Petřík udržoval s Elzou vztah, byla dívka již zcela propadla kokainu. V té době také poznal začínající spisovatel Adolf Branald, který se do Elzy zamiloval. věnuji nemalou pasáž ve své proslulé knize Valčík z Lohengrina, kdy aniž věděl o její drogové závislosti, popisuje její náladové a nevyzpytatelné chování. A jak to vlastně dopadlo s románem Václava Petříka?
2: A jestli můžu ještě teda k tomu románu, to bylo jediný, po čem jsem toužil, aby ve vyšetřovacím spise bylo, nebo v tom soudním spise zbylo, a zbyly tam pouze z něj desky. A vypadá to, že když se vlastně pachatel zprostil viny u soudu, takže mu to bylo vráceno, a takže tam byly výpovědi, tohle to všechno ano, ale tohle ten pro nás majsterštík, nebo prostě tohle ta věc tam.
5: To bylo zajímavé.
2: Jmenovalo se to Karavana snů. Obajově tvrdil, že tohleto ale už rozepsal a měl napsaný vlastně ještě předtím, než Elza se dostala do nějaký ty kokainové krize. No a byla tam ta kouzelná větička v tom rozsudku, že tady veliké podezření je, že pan Petřík zavinil smrt, ale nelze ji dokázat a tudíž nezbývá, než ho zprostit viny.
0: Smrt nešťastné Elzičky, která po řadu týdnů zásobovala tehdejší zejména bulvární tisk, měla však přece jenom něco užitečného. Policisté, co se drogových zločinů týče, zvýšili svou aktivitu. Razie na pašeráky, překupníky drog, byly čím dál častější. Rok po její smrti zareagovali konečně i tehdejší zákonodárci a přijali přísnější protidrogový zákon.
2: Byl to takzvaný opiový zákon, kde se zvýšily trestní sazby, zvýšily se pokuty a vlastně byla tam potom větší naděje a proti tomu nějakým způsobem důrazně bojovat.
0: Knihou Zločin a vášně za rady 20 dokázali autoři objevit dávné příběhy a dát je velmi často do souvislosti s dneškem. Ale především vytáhli, obrazně řečeno, z hlubin zapomnění Josefa Vaňáska a několik dalších tehdy elitních detektivů. Blanka Kovaříková mi k tomu řekla.
1: Miloše zajímá především ta historie, tak mě zase zajímají ty lidské příběhy, což se právě povedlo tadyhle v případě Elzičky, takže mě vždycky zajímá opravdu to, co se zatím schovává. Čili jsem chtěla, aby se ti kriminalisté z té první republiky, kteří vlastně zůstali úplně utajeni, protože po roce 48, pokud nezemřeli dříve nebo nestali se obětí nacistů, tak se po roce 48 vyčistili policejní archivy, nemluvilo se o nich a po roce 89 už to vlastně taky nikoho nezajímalo. Takže já si nejvíc vážím toho, že se nám podařilo s Milošem dostat do rodin potomků těchto kriminalistů a že jsme mohli ukázat, co to bylo za lidi, že to většinou byly velmi charakterní lidé, pro který spravedlnost, morálka, čest nebyly prázdné pojmy a skutečně za ně bojovali. A tím jsme i chtěli dát najevo, že bychom měli být hrdi na policii, alespoň na tu policii, která teda skutečně jde za tím zločinem a chová se poctivě.
0: Blanka Kovaříková ještě dodala, že společně s Milošem Vaňečkem jsou teprve na začátku cesty. Pracují totiž na odkrývání dalších příběhů prvorepublikových detektivů. Mimo jiné také proto, aby ukázali metody jejich boje se zločinem. Osud Elzičky Langerové se završil 3. dubna 1937 ve strašnickém krematoriu. V knize Zločiny a vášně z rady 20 se o tom píše.
3: Dozněly poslední tóny skladby Dobrou noc a rakev zmizela v požářišti. Mezi četnými květinovými dary leželo srdce z bílých kvítků a s fialovými iniciálami EL. Snad srdce z nešťastné lásky.
0: Ve zmíněné knize je rovněž popsáno poslední rozloučení s radou 20, tedy s radou Josefem Vaňáskem. Svědčí o tom, jaké všeobecné společenské úctě se pan Rada po celý svůj život těšil. Autoři knihy tu mimo jiné citují Národní politiku z 13. února 1938.
3: Na víku rakve ležela kytice bílých růží od vnoučete a kolem záplava květinových darů. Mezi nimi věnce rodiny, ministerstva vnitra, policejního prezidenta, Mezinárodní kriminální komise, jejímž místopředsedou zesnulý byl, úřednictva členů civilní a uniformované stráže a jiných. Přítomni byli ministr vnitra dr. Josef Černý, bývalý policejní prezident dr. Dolejš, zemský prezident Sobotka, přítel zesnulého dr. Meixner, univerzitní profesor dr. Sommer. Když papežský prelát arciděkan Pauli vykonal pohřební obřady, a pěvecký kroužek uniformované stráže zaspíval smuteční sbor, sejmuli detektivové rakev z pozůstatky zesnulého a nesli ji k rodinné hrobce. Nad rakví pak zaspíval pěvecký sbor Förstrova Oráče. Státní hymnou zakončen byl tichý pohřeb významného policejního úředníka a dobrého člověka.
0: Naposledy se zatívám na snímek krásné a usměvavé Elzy. Tenkrát ve 30. letech byla u nás jednou z prvních, kterou pohltil temný svět narkotik. A mě teď napadá, kolik desítek, ba i stovek dívek a vůbec mladých lidí propadlých drogové závislosti umírá nyní, v naší době.
5: Tak tedy končí další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu dále spolupracovali režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová a Dan Moravec.
6: Blízká setkání Michaely Maurerové
7: na dvojce. Prostředí ženské věznice a příběhy tamních žen nám poodhalí autorka knihy Kriminálnice, ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková. Setkala se někdy se ženou, u které si řekla, že je uvězněna neprávem, která vina se podle ní nedá odpustit a zaslouží si opravdu každý druhou šanci? Na to a spoustu dalších otázek mi odpoví ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková.
6: Blízká setkání Michaely Maurerové
7: zítra po 11. hodině na dvojce.
8: Nenechte si ujít v České televizi.
9: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte se mi, jak vy to s těma holkama děláte?
10: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
11: Ty takovej talent a děláš tady šatnářku.
12: Milovice, družba, znáš?
10: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
13: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Srdcovky od Dvojky.
14: Je pondělí 20. července, aktuální čas 18 hodin 33 minut 54 vteřiny. O svátek mají dnes muži a chlapci s křestním jmény Eliáš a Ilia. Eliáš je mužské křestní jméno hebrejského původu. Vychází ze jména Elihu a je překládáno jako můj pán je Bůh. Jméno Eliáš má podle posledních zveřejněných údajů u nás 1336 nositelů. Eliu je potom 598. Eliáše neznám ani jednoho, ale znám jich pár, kteří mají tohle jméno jako příjmení. Zatímco jména Ilia nosili či nosí třeba náš kolega z nočního proudu Kučera mladší, televizní kameraman Bojanovský nebo ruský spisovatel Ehrenburg. Ke všem oslavencům letí v tomto okamžiku sváteční blahopřání a znělka pod mým hlasem, ta současně prozrazuje, že na programu Dvojky jsou poprvé v tomto týdnu písničky Od srdce, pro duši a pro uši. Zatímco po 5 podvečerů všedních dnů minulého týdne vás svým hudebním výběrem a příběhy písní bavil v tomto pořadu Pepa Melen při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek, vás vítá příjemný letní večer a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, přeje Miloš Skálka.

Do roku 1969 nás na úvod dnešního hudebního setkání vrátila skupina Rangers, a to ve své klasické sestavě, kterou tehdy tvořili Antonín Hájek, Milan Dufek, Honza Vančura, Mirek Žihošek, Jiří Weiser a Radek Tomášek. Do svého zpěvníku tehdy převzali v té době dnes folkovou klasiku z pera Woodyho Guthrieho This Land Is Your Land from California to New York Island. Tahle země je tvoje od Kalifornie až po New York Island, kterou do obecného povědomí prosadili z kraje 60. let New Christine Minstrels nebo Cathy Lester. Autor českého textu Antonín Hájek ponechal písni její původní slogan i název, tedy Ta zem je tvá zem. Další písnička nás zavede do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Anglická skupina Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch patří zcela neodmyslitelně k ostrovní hudební scéně 60. let. Tenhle kvintet nahrával posluchačsky mimořádně vděčné popěvky vesměs z autorské dílny svých manažerů ostřílené dvojice Ken Howard a Alan Blakely. Na podzim roku 1966 byli Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch na druhém místě žebříčku nejprodávanějších singlů ve Spojeném království, a to s dodnes vděčnou písničkou Bandit, Ohni to.

A je to Dave D. Dozy, Beaky McEntich, velký britský singlový hit Bandit z podzimu roku 1966, jinak v pořadí čtvrtý zápis téhleté skupiny do ostrovního singlového žebříčku. Petra Černocká se narodila v Praze v roce 1949, pochází z hudební rodiny, její o 4 roky starší bratr Pavel byl první československý disc jockey, když k nám tuhle do té doby neznámou profesi ve druhé polovině 60. let importoval z Londýna. Petra v roce 1969 absolvovala Pražskou konzervatoř v oboru klavír a operní zpěv a kdyby nenatočila nic jiného než film režiséra Václava Vorlíčka Dívka na koštěti s ústřední písničkou Saxána, měla by v diváckém a posluchačském povědomí trvalé místo doslova zajištěné. Před nějakou dobou se hrála Dívka na koštěti pod názvem Saxána v režii Šimona Cabana v pražském studiu 2 na Václavském náměstí. Z původního filmového obsazení se v téhle divadelní adaptaci představili právě Petra Černocká a Jan Kraus. Na začátku července roku 1971 vznikla ve studiu Mozarteum nahrávka české verze původně polské písničky Jada vozy kolorové, jedou barevné vozy, ze zpěvníku Marily Rodovič. S textem Mirky Filipkové zůstal název skladby víceméně stejný, Jedou vozy, a Petru Černockou ve studiu doprovodila skupina Pastýři a sbor Ovečky.

0: Nahrávka z doby před neuvěřitelnými 55 roky. Červenec roku 1971. Petra Černocká a Jedou vozy. Petula Clark, to je velké jméno světové hudební scény populární muziky. Narodila se 15. listopadu roku 1932 v anglickém Epsonu v hrabství Surrey a v roce 1964 ji celosvětově proslavila nahrávka skladby Tonyho Hatche Downtown, centru města, která se v české verzi textaře Jiřího Štajdla jmenuje Pátá. Ale už předtím měla Petula Clark v britském singlovém žebříčku bezmála 15 dalších hitů a stala se historicky vůbec první britskou zpěvačkou, která kdy získala americkou hudební cenu Grammy. No a aby toho nebylo málo, v roce 1966 byla ve Spojených státech vyhlášena nejlepší zpěvačkou roku a doma ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska získala ze všech tamních interpretek za prodej svých nahrávek suverénně nejvíc zlatých desek. My se s matkou tří dětí, Petulou Clark, která loni 15. listopadu oslavila požehnané 93. narozeniny, vrátíme do roku 1962. Tehdy naspívala původně francouzskou skladbu, kterou u nás doma spopularizovala Judita Čeřovská jako Malý vůz a v nové verzi potom Ilona Čáková. Petula Clark píseň uvedla ve známost pod názvem Chariot, vůz.
1: Srdcovky od dvojky.

písnička Chariot, slavného francouzského skladatele a kapelníka Paula Murriata, v nahrávce angličanky Petuly Clark z roku 1962, no a Petula zpívala francouzsky. Slovenská zpívající autorka Marika Gombitová se narodila na podzim roku 1956 v Turánech nad Ondavou a letos tedy oslaví kulaté 70. narozeniny. Začala zpívat ve 13 letech se svými bratry, a to v amatérské skupině Matador. Z kraje 70. let potom byla členkou košické amatérské skupiny Profily a v roce 1976 přesídlila do Bratislavy, kde se stala zpěvačkou skupiny Modus. Její popularita začala strmě stoupat. V roce 1978 vyspívala Marika Gombitová zlatou bratislavskou liru, a to pro píseň Pala Hamela a Kamila Peteraje Študentská láska. A v anketě Zlatý slavík poskočila rovnou na čtvrté místo. V listopadu roku 1980 měla ale při návratu z koncertu skupiny Modus tragickou autohavárii a od té doby je upoutána na invalidní vozík. Z roku 1987 je nahrávka její vlastní skladby, kterou autor textu Kamil Peteraj nazval Koloseum.

Koloseum, to byla autorská nahrávka Mariky Gombitové z roku 1987. Blíží se 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 58 minut 32 vteřiny, dvojka vysílá živě. 23. ledna tohoto roku jsme si připomenuli, že před 2 lety odešla z tohoto světa ve věku 76 let americká pop-folková zpívající autorka Melanie, rodačka z newyorské čtvrti Queens, kde přišla na svět 2. března roku 1947 jako Melanie Savka, začala na přelomu let 69-70 nahrávat pro gramofonovou značku Badach Records, ale krátce poté si založila spolu se svým manželem producentem Petrem Shekerim vlastní hudební vydavatelství Neighborhood Records. S její skladbou Look What Have They Done To My Song Ma, podívej mami, co to provedli s mou písní, měla na podzim roku 1970 jako se svým vůbec prvním žebříčkovým singlem úspěch anglicko-australská skupina The New Seekers. Melanie měla v první polovině 70. let několik hitparádových singlů a k těm nejvýraznějším patří Lay Down, Candles in the Rain a Brand New Key, ale my si připomeneme právě autorskou verzi už zmíněné písně What Have They Done to My Song Ma, se kterou Melanie vstoupila do žebříčku na začátku roku 1971. A aby to bylo i ve frankofonním světě jasné, copak, že to provedli s její písní, v závěru nahrávky zazní i francouzština. Tady je Melanie.

0: Podívej, mami, co to provedli s mou písní. Look what they have done to my song, má žebříčkový single ze začátku roku 1971 a Melanie, která měla stejné křestní jméno jako manželka 45. a 47. prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, tedy aktuální první dáma Ameriky.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady už tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta. Tohle léto je ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání dvojky jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých a světových autorů. No a součástí mrazivého léta je už klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se uskuteční každý pátek vždy po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. Tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to vždy do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolopenzí, a to v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Jirku v režii o dnešní ukázku.
3: Narodila jsem se do jedné z nejvlivnějších uherských šlechtických rodin, kde byly moc a bohatství samozřejmostí. Vyrůstala jsem v prostředí plném pýchy, tyranství a intrik, což nutně poznamenalo můj budoucí přístup ke služebnictvu. Po svatbě s hrabětem Ferencem Nádoždym jsem získala postavení, o jakém si většina žen v 16. století mohla nechat jen zdát. Manželství s obávaným válečníkem, přezdívaným Černý rytíř,

na věčnost 26. března roku 2017, kdy jí bylo 65 let. A my si dnes v její interpretaci poslechneme původní domácí písničku nazvanou A pořád tě mám ráda, kterou pro ně napsal, a to jak hudbu, tak text, Petr Šiška. Písnička nakonec dala v roce 1993 název albu 12 tehdejších novinek, které jako bonus doplnila šťastná verze melodie Ennia Morriconeho, která dostala v roce 79 s textem Zbyška Malého název Jednoho dne se vrátíš. O hudební doprovod se v případě nových nahrávek postarala v říjnu roku 1992 v ostravském rozhlasovém studiu exkluzivní muzikantská sestava, ve které zasedli mimo jiné kytaristé Zdeněk Erdely a Petr Šiška, hráč na klávesi Karel Piško, saxofonista Ruda Březina nebo bubeník Libor Piško. A pořád tě mám ráda. To je Věra Špinarová.

0: A pořád tě mám ráda. Vzpomínka na Věru Špinarovou v nahrávce skladby Petra Šišky, a to z ostravského rozhlasového studia z podzimu roku 1992. Čeká nás anglická průkopnická novoromantická skupina Spandau Ballet, která vznikla v Londýně, kde tenhle kvintet vytvořili zpěvák Tony Hadley, kytarista Gary Kemp, jeho bratr basista Martin Kemp, kytarista a saxofonista a hráč na perkuse Steve Norman, a na hudební pětku tuhle sestavu doplnil bubeník John Kieble. Na jaře roku 1983 obsadila skupina Spandau Ballet poprvé a současně ve své kariéře také naposledy první místo britského žebříčku nejprodávanějších singlů a k tomu navíc třetí pozici v americkém žebříčku týdeníku Radio and Records plus čtvrté místo v Billboardu a v Cashboxu. To všechno s nahrávkou skladby Garyho Kempa True. A to je pravda.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Londýnská novoromantická skupina Spandau Ballet a její zásadní hit z jara roku 1983, nahrávka skladby kytaristy Garyho Kempa True. Už mnohokrát jsme si v tomto pořadu říkali, že byl Karel Černoch interpret v dobrém slova smyslu univerzální a že si uměl hravě poradit prakticky se všemi žánry populární hudby. Karel Černoch zemřel na konci roku 2007, krátce po svých 64. narozeninách. Americký zpívající autor Lee Greenwood se narodil jako Melvin Lee Greenwood v Los Angeles a 27. října letos na podzim oslaví 84. narozeniny. V letech 81 až 2001 se objevil v americkém countryovém žebříčku Billboardu bezmála 35krát a z toho dvakrát s autorskou nahrávkou písně God Bless America, Bůh žehnej Americe. Poprvé to bylo na jaře roku 1984, kdy asociace Country Music vyhlásila skladbu God Bless America písní roku. A podruhé potom v roce 2001, kdy Lee Greenwood svou píseň naspíval v nové verzi jako reakci na teroristické útoky na newyorské obchodní centrum. Karel Černoch pořídil českou verzi téhle písně v televizním studiu za doprovodu tamního rezidenčního orchestru a jeho sboru v roce 1986. Textář Jaroslav Machek nazval skladbu Vyznání.

vyznání Karla Černocha v televizní nahrávce z roku 1986. Herečka, zpěvačka a filmová režisérka Barbra Streisand se narodila v newyorském Brooklynu v roce 1942 a 24. dubna oslavila 84. narozeniny. V roce 1995 získala za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy a v amerických žebříčcích měla 8 alb na prvním místě, což je bezmála rekord. Překonali ji totiž jenom 3 jiní interpreti. I když její síla je především v albech, měla Barbra Streisand v letech 64 až 1999 doma v Americe bezmála 45 hitparádových singlů, což je ohromující číslo. V letech 1992 a 1995 převzala navíc cenu Grammy, co by živoucí legenda, a ve druhém případě potom za celoživotní přínos hudební scéně. V roce 2008 navíc převzala čestnou trofej Kennedyho centra. Na konci roku 1980 byla Barbra Streisand v amerických singlových přehledech hodně vysoko. V týdennicích Radio and Records a Billboard to bylo třetí místo, v Record Worldu 6. a v Cashboxu 8. a to s titulní nahrávkou alba Guilty, Vina nebo Vinen, samozřejmě Vinen láskou. Pro tohle album jí napsal píseň její tehdejší partner Barry Gibb ze skupiny Bee Gees, kterého v nahrávce také uslyšíme. Guilty, Barbra Streisand a Barry Gibb.

Barbra Streisand a Barry Gibb, a to s duetem Guilty, se kterým jsme se vrátili na konec roku 1980. Aktuální čas 19 hodin 29 minut 28 vteřin, dvojka vysílá živě. Marie Rotrová navzdory tomu, že před nějakým časem oznámila konec své pěvecké kariéry s tím, že už nikdy jako zpěvačka před publikem nevystoupí, přece jenom občas na koncertních pódiích zpívá, především potom za doprovodu orchestru Karla Vlacha, vedeného dirigentem Daliborem Kaprasem a s hostem Petrem Němcem, který neodmyslitelně patří k jejím vůbec prvním hudebním úspěchům. Ostatně okřídlené rčení praví nikdy neříkej nikdy. V roce 1970 uvedla zesnulá soulová královna Aretha Franklin ve známost autorskou verzi písně Call Me, zavolej mi. No a protože soulová muzika byla vždycky hudbou duše Marie Rotrové, tak není divu, že tuhle skladbu převzala do svého zpěvníku. Naspívala ji v září roku 1980 v někdejším suprafonském studiu Mozarteum, kde ji doprovodili skupina Plameňáci, vedená Vladimírem Figarem a mužský sbor. Autorka českého textu Jiřina Fikejzová píseň nazvala Kdo má rád.

0: Kdo má rád soulová Marie Rotrová se skupinou Plameňáci, a to v nahrávce ze září roku 1980. Anglická na svou dobu pořádně hlučná skupina The Sweet, která je považována za čelné představitele takzvaného glam roku, vznikla na přelomu 60. a 70. let, kdy ji vytvořili zpěvák Brian Connolly, kytarista, hráč na klávesové nástroje Andy Scott, basista Steve Priest a bubeník Mick Tucker. Brian Connolly zemřel v roce 1997 v pouhých 52 letech na selhání jater a Mick Tucker podlehl v roce 2002 leukémii, bylo mu 53. V letech 71 až 78 měla skupina Sweet doma na britských ostrovech víc než 15 hitparádových singlů a nás čeká jeden z těch vůbec nejúspěšnějších. Jmenuje se Fox on the Run, si jako liška na útěku, a na jaře roku 1975 obsadil v britské 20 nejprodávanějších singlů druhé místo. Ale prosadil se rovněž na druhé straně Atlantiku. V žebříčku hudebního týdeníku Record World byl 4., v Billboardu a v Cashboxu 5., v listu Radio and Records 6., Sweet a kolektivní skladba členů skupiny Fox on the Run.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Anglická skupina Sweet a její liška na útěku Fox on the Run, singlový hit z roku 1975. Zpěvák, skladatel a textář Jaroslav Vikrent se narodil v Přerově v roce 1943. Navzdory vleklým zdravotním problémům až do konce života pilně nahrával a také vystupoval v posledních letech se skupinou In Blue Ivana Němečka. Na věčnost odešel 12. března roku 2022 ve věku 78 let. Jako textař se začal Jaroslav Vikrent prosazovat v polovině 60. let, kdy psal pro přerovský Dixieland a pro Pavla Nováka a v roce 1964 se stal členem jeho skupiny Synkopa, ve které hrál na kytaru. Jako interpret zaujal poprvé v roce 1970 písničkou Agnes, což je melodie Drahoslava Volejnička. Později ale psal nejen slova, ale skládal také muziku. A třeba v repertoáru Marie Rotrové zazářil písničkami jako Lásko nebo Řeka lásky. Z roku 1983 je nahrávka skladby Ospalá, ke které Jaroslav Vikrent, mimochodem laureát trofeje Legenda nočního proudu z roku 2018 za celoživotní přínos v hudební scéně, složil hudbu a napsal text. Písničku naspíval na jaře roku 1983 v ostravském rozhlasovém studiu za doprovodu ostravského rozhlasového orchestru pod taktovkou Vladimíra Figara, který skladbu také aranžoval.

se přetrhla korálku pár. Na zemi leží, kdo by taky o ně stál.

Rok 1983, ostravská rozhlasová nahrávka Jaroslava Vikrenta z jara onoho roku, písnička Ospalá. Dnešní setkání s písničkami Od srdce, pro duši a pro uši sice zvolna končí, a dvojka ta samozřejmě vysílá dál 24 hodin denně. A jen co dozní závěrečná nahrávka, tak potěší další pohádkou naše dětské posluchače Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili skupina Rangers, anglická formace Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch, Petra Černocká, Petula Clark, Marika Gombitová, americká zpívající autorka Melanie, Věra Špinarová, ostrovní skupina Spandau Ballet, Karel Černoch, dvojice Barbra Streisand a Barry Gibb, Marie Rotrová, anglická skupina Sweet, no a teď dospíval Jaroslav Vikrent. Je tady hudební tečka, o kterou se postará Freddie Mercury, který zemřel v roce 1991 ve věku 45 let a do rock'n'rollové síně slávy vstoupil spolu se svými spoluhráči ze skupiny Queen v roce 2001, tedy už posmrtně. Skupina Queen se premiérově objevila v britském singlovém i albovém žebříčku na jaře roku 1974. V roce 1992, tedy už také po smrti Freddieho Mercuryho, převzala skupina cenu Brit za mimořádný přínos britské hudební scéně. A v roce 2002 měl v londýnském West Endu premiéru úspěšný divadelní muzikál nazvaný podle jednoho z velkých hitů skupiny We Will Rock You. A před časem trhal návštěvnické rekordy v kinech film Bohemian Rhapsody. Jehož děj osciluje kolem životního příběhu Freddieho Mercuryho, který se narodil v Zanzibaru v Tanzánii jako Frederick Bulzara. No a nás teď čeká autorská nahrávka Freddieho Mercuryho z jeho sólového zpěvníku. Píseň Living on my own, Žiju si podle svého. Ta bodovala na singlu v britském singlovém žebříčku v roce 85 a potom znovu v remixu v roce 1993, kdy dokonce obsadila první místo britské singlové dvacítky. No a tím také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Přeju hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se loučí a na naše zítřejší hudební setkání se už teď těší Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný pondělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli uvedeme 8. závěrečnou část pohádkového seriálu o Vlaštovce Elišce. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Nikdo se prý nevyzná tak dobře v počasí, jako právě vlaštovky. I lidé se podle nich často řídí. Když létají vysoko, bude hezky, když nízko, bude pršet. Krátký déšť vlaštovkám nevadí, ale když prší moc dlouho, dostanou hlad. Naštěstí je tu Kuba a ten určitě vymyslí, jak svým ptačím přátelům pomoct. Dnešní, už poslední díl povídání o vlaštovce Elišce se jmenuje Letní déšť.

0: Dobrý večer, děti. Víte, na co jsou vlaštovky největší kabrňáci? Ano, ano, na létání. I když naučit létat děti mé kamarádky vlaštovky Elišky nebylo vůbec snadné. Vlaštovky ale taky náramně dobře rozumějí vědě se záhadným názvem meteorologie, neboli dokáží předpovídat počasí. A jak to umí? Nestačili byste kulit oči. Je, Jakube, na co si bereš holinky? Zašvitořila jednou ráno Eliška, když jsem se objevil na dvoře. Na co? Na déšť přece. A kdo pak ti nakoukal, že bude pršet? V televizi to říkali. A v rádiu taky.
1: V těch upovídaných bedínkách?
0: Ano.
1: Povídali, že mu hráli, smála se Eliška.
2: Dneska očekáváme polojasno, ale pršet nebude, prohlásila důležitě.
1: Jo, abych nezapomněla, zítra je to na plavky, tak ne, abys vytáhl kožich. Déšť přijde koncem týdne.
0: Stál jsem uprostřed dvora jako tululum a rozhlížel se. Obloha nevěstila nic dobrého. Mám Elišce věřit, nebo ne? V tom se přihnal Eliščin muž, vlaštovčák Filip.
3: Kubo, honem pojď se mnou, něco ti ukážu.
0: Zapomněl jsem na mraky i na sluníčko, na studené fronty i teplé větry a pádil jsem za Filipem. Na louce u lesa jsme se zastavili.
1: Koukni, kývl Filip kamsi nad sebe.
0: Tam nahoře nad námi jsem rozeznal 5 malých teček, které se pohybovaly rychlostí blesku. Hned byli tady, hned zase jinde, padali střemhlav dolů a v zápětí se ladně vznášeli vzhůru.
4: Naše vlaštovčata, řekl pyšně Filip.
0: Zálibně jsem se zahleděl proti obloze a náhle kap-kap. Dopadly na mě první kapky. Tak tahle předpověď se Elišce moc nevyvedla.
1: Prší! Apríl! Křičel mladý vrabčák, který se přehnal kolem a dodaleka rozstřikoval ze svých pírek vodu, v níž se právě vycachtal.
0: Vůbec mu nevadilo, že je červenec. Pro něj byl apríl i v létě. Dělal si zkrátka dobrý den.
1: Až mě přestane bavit být vrabcem, přeměním se na dešťový mrak, volal, a budu pršet a pršet. Naprším rybníky, potoky, řeky a hlavně kaluže, ty jsou moc důležité.
0: Leda tak pro vrabce, ušklíbil se Filip. My vlaštovky déšť moc rády nemáme, ale asi se mu nevyhneme.
4: Eliška i Filip měli pravdu. V neděli začalo poprchávat, spustil se drobný deštík, pak hustší déšť a ten se nakonec změnil v nepřetržitý liák. Vlaštovky i ostatní ptáčci se ustrašeně choulili ve svých hnízdech a čekali, až tenhle vodní příval ustane. Jenže lilo a lilo. Ani vrabec vodník, jak jsem ho pojmenoval, se neodvážil do té Sibérie.
1: Kubíčku, volala na mě z hnízda Eliška, už 3 dny jsme neměli ani jedinou mušku a zima nám je, brr, taková zima.
0: Mám nápad, ťukl jsem se do čela a pádil jsem domů pro slamák. V něm jsem opatrně přemístil celou vlaštovčí rodinku do chalupy.
3: Já chci taky, volal hned kos ukrytý v koruně stromu.
1: A co my? Přidali se vlaštovky od sousedů.
0: Popadl jsem tedy slamák a spěchal pro kosa, pak pro vlaštovky, pro konipáska, pěnice. Zkrátka, oběhl jsem s kloboukem okolí a celou tu ptačí společnost jsem uložil do chalupy. Ani zlobivé vrabce jsem nevynechal. Ptáci byli všude. Na skříni i pod ní, na stole, na židlích, pod postelí, ve spíži. Vrabec vodník se cachtal v umyvadle, slavík pilně cvičil svoji novou árii na lustru.
1: Co nám nabídneš, Jakube? Máme hlad? Prosíme něco dobrého na zub, křičel jeden přes druhého.
0: Nadrobil jsem piškoty, rohlíky, chleba, ze studly jsem přinesl hrst obilí, trochu semínek. Za chvilku byl stůl prázdný. Ale málo platné, všem jsem se stejně nezavděčil.
2: Je to moc zlé, Jakube, řekl mi vážně Vlaštovčák Filip. Potřebujeme mouchy.
3: To se lehce řekne, ale kde je mám sehnat, když v dešti nelétají?
2: V tom se objevil vrabec vodník s jakýmsi papírem v zobáčku.
1: Dopis.
2: Honem jsem ho otevřel. Milý Jakube, Adélka s Honzíkem by rádi přijeli k tobě na prázdniny. Čekej zítra v poledne na nádraží. Zdraví sestra Máňa. Adélka a Honzík přijedou.
3: A já mám chalupu plnou ptáků. Co teď?
2: Už to mám. Popadl jsem pero a psal. Milý Honziku, milá Adélko, stop. Priveste mouchy, stop. Moc důležité, Jakub. Pak jsem zavolal vrabčáka. Tady je telegram, zaletíš s ním na poštu.
1: Ale venku prší, namítal vrabec.
3: Tobě se dešť přece líbí, sám si to říkal.
2: Vrabec jen smutně povzdychl a zmizel. Druhý den, přesně v poledne, vystoupil z vlaku Honzík a za ním Adélka. Každý třímal v ruce zavařovací sklenici plnou much. Nevím, jestli se víc radovali děti z chalupy plné ptačích návštěvníků nebo ptáčci z nových přátel. Nejspokojenější ovšem byly vlaštovky. Dostali much, co hrdlo ráčí. Eliška s Filipem mi šťastně poposedávali každý na jednom rameni a zálibně pozorovali své vlaštovčí děti, jak si náramně dobře rozumí s těmi lidskými.
3: Vrabec vodník se ke mně naklonil.
1: Kubo, rozmyslel jsem si to. Nechci být dešťovým mrakem. Budu listonož. Je to zábavnější a důležitější, prohlásil a honem spěchal zkontrolovat schránku na dopisy.
2: Letní nebe se na nás nemračilo dlouho. Za týden se z mračných peřin vykulilo sluníčko, v chalupě to zabzučelo netrpělivostí a za chvíli se telegrafní dráty, okapy i okolní stromy rozezněly ptačím švitořením. Moje kamarádka Vlaštovka Eliška, Vlaštovčák Filip i všech pět jejich dětí už zase metali vzdušná salta a kotrmelce a rozpustile proháněli kde jakou mouchu. Schválně, děti, zkuste se někdy zadívat na letní nebe. Třeba mezi těmi ptačími uličníky tam vysoko nad sebou poznáte moji Elišku. Má stříbrná pírka, dlouhá křídla a upovídaný zobáček. Dobrou noc.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Co 100 věků hodlalo, zvrtne doba. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin. Premiérová četba v mrazivém létě Dvojky ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vítáme všechny, kdo se chtějí vydat na dlouhou a leckdy strastiplnou, leč užitečnou a mnohdy i poučnou výpravu do vlastní historie. Narážíme na ní na osoby a události, o kterých jsme se učili ve škole, ale byly opravdu takové, jaké nám byly podávány? Z historie, napsané jen proto, aby splnila nějaký aktuální účel, se totiž stává velmi snadno propaganda. Tomuto úskalí, na které náš národ narážel a vícekrát u něj ztroskotal, bychom se rádi vyhnuli. Být naivní může být neškodné, ale taky nebezpečné. Nevědět, co se stalo dřív, než se narodil, znamená být stále dítětem. Už před tisíciletími nás varoval Marcus Tullius Cicero. Za knižní inspirace Petra Hory Hořejše a Jaromíra Ostrého vás dnešní 663. schůzkou budou doprovázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor seriálu Josef Veselý.

0: Velikost díla Jana Kolára spočívá v básnické tvorbě, sběratelství památek slovenské lidové slovesnosti, prosazování slovanské vzájemnosti a kulturního soužití. Vrcholem Kolárovy poezie je monumentální sbírka básnických zpěvů Slávy Cera, kterou během svého života neustále rozšiřoval a doplňoval. První vydání v roce 1824, o 8 let na to vyšla konečná podoba zahrnující na 645 znělek. Sbírka bývá označována jako básnický cestopis Kolárova vnitřního života. Jeho tři hlavní zpěvy, Sála, Labe, Dunaj, vycházejí z básníkových osudů. Ohlas Slávy Cery vydané v Pešti byl značný jak v Čechách, tak i na Slovensku.
1: Ruku na srdce. I taková osobnost, jakou byl Jan Kolár, se v suchopárném podání školních učebnic jeví jako
2: bytost dávno mumifikovaná.
3: Jako jeden ze zvěčnělých představitelů vyvětralé literární historie.
1: A jeví se tak i člověku průměrně informovanému.
3: Jméno povědomé, ba možná známé.
2: Ale cizí. Ani je pořádně nedovedeme zafixovat do pevného bodu.
1: Kam Kolár vlastně patří?
2: Byl to Slovák?
3: Maďar?
2: Čech?
1: Zkrátka, v tom máme notný zmatek.
2: Je složité naše současná měřítka beze všeho vztahovat k tehdejším.
1: A přece byl Jan Kolár jedním z těch, kteří stáli v řadě před námi. Možná nám tu cestu trochu prošlapal, aby se nám šlo s nás. On jen třeba doplatil na to, že se stal námětem školního zkoušení, diktátu a maturitních otázek. A že jeho básně vzbuzovaly v každé další generaci větší a větší nepochopení, tedy v tom lepším případě.
0: Některé pojmy pro nás celkem jednoznačné měly před více než dvěma stoletími zhola jiný, přitom zároveň měnlivý význam. O to víc, že právě v onom čase se počaly naplňovat novým obsahem. Máme teď na mysli zejména pojmy národ a národnost. Národ to bylo po věky jazykově i sociálně pestré společenství, které žilo uvnitř určitého uzavřeného historického teritoria. Český národ byl v tomto smyslu společenstvím česky mluvících Čechů, ale také českých Němců, Židů, Poláků, Šlonzáků a tak dále. V Čechách žilo asi 37% Němců, na Moravě 25%, ve zbytku Slezska, který nám zůstal, zhruba 50%.
1: Existoval u nás tenkrát nějaký nacionalismus?
3: To byl skoro cizí prvek.
1: Skoro?
3: Přece jenom určité vědomí odlišnosti se vymazat nedalo. Bylo vnímáno odedávna.
0: Vře každému srdce po jazyku svém.
1: To přece napsal Dalimil.
3: Začátek 14. století.
2: Název lidí mluvících česky, tedy Češi, bychom mohli přeložit jako našinci.
3: Zatímco, dejme tomu Němci, ti byli pro

0: věci ještě složitější. Podle tehdejších hodnotových žebříčků se považovalo za samozřejmost danou od Boha, že se do národa...
1: Do politického národa?
0: Že se do politického národa, ano, nepočítali všichni obyvatelé určitého území, nýbrž jen úzká horní vrstva svéprávných svobodných občanů.
1: To znamená šlechta, duchovní, úředníci, měšťané.
0: Zatímco masa poddaných představovala bezprávnou a mlčící šedou zónu.
1: Což je velice moderní pojem, ta šedá zóna, že? Ale nám se docela hodí i pro dobu národního obrození.
0: Nic podstatného na podřadném postavení této mlčící většiny nezměnilo zprvu bez pochyby velevýznamné zrušení nevolnictví, vyhlášené josefínským patentem v roce 1781. Mezi poddaným chudým Čechem a poddaným chudým Němcem neexistoval žádný lidský, společenský ani politický rozdíl. Ba Němci na tom byli mnohdy hůř než Češi. Obývali totiž většinou hornaté a neúrodné pohraničí,
1: kterému už staří Keltové říkali Sudéta, přeloženo les kanců.
0: Na rozdíl od českých rolníků v úrodném Polabí nebo moravských sedláků na jihu a ve středu Moravy.
1: To vše jsou záležitosti komplikované a dokonce i dnes nejednoznačné a my se k ním ještě víckrát a detailněji vrátíme, jenomže teď nás čeká návrat jiného druhu. Zanechali jsme na své pouti stát poněkud osamělé muže, který se narodil v Horních Uhrách, byl vzdělán latinsky, mluvil plynně německy a začal psát česky.
0: Aj zde leží zemta před okem mým smutně slzícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůjno, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatry synu vznes se vyvýše pohled. Nepraději k velikému přichyl tomu tam sedu bisku, jež vzdoruje zhoubným až do saváde časům. Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou v těchto krajích na tvou slávě šíji chopil. Horší nežli divé války hromu ohně divější, zaslepenec na své, když zlobu plémě kydá. O věkové dávní, jak noc vůkol mne ležící, o krajino všeliké slávy i hanby obraz. Otla bezrádného krovinám až vysly nevěrné, od Dunaje k hltavým baltu celého pěnám. Krásno hlasí z mužilých slovanů, kde se někdy ozýval, aj o něm mělť už, byv k úrazu zášti jazyk. A kdo se loupežeté volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé, zardi se závistná Teutónie sousedoslávy, tvé vin těchto počet spáchali někdy ruky. Neb krve nikde tolik nevylil černidla, že žádný nepřítel, co vylil k záhubě slávy Němec. Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou. Ten, kdo dopout jímá otroky, sám je otrok.
1: Mladí tápají, pokud se vůbec přinutí poslouchat. Střední generaci se cosi mihne, závity šedé kůry mozkové, ale pak to stejně vyhasne. Jenom těm starším navzdory vynechávající paměti naskočí slova, věty, strofy.
0: Slávy dcera.
2: 645 znělek, jak už bylo řečeno.
1: Znělky, tak lze do češtiny přeložit sonety.
2: Autor na nich pracoval vlastně celý život, pořád svoji skladbu rozšiřoval.
3: V úplně prvním vydání jich bylo jenom 150.
2: Původně byla sbírka rozčleněna do tří oddílů po 50 znělkách, nazvaných podle řek, tekoucích kdysi kraji slovanskými.
1: Už v samotném předzpěvu jejich jména zaznívají.

0: Sála, Labe, Dunaj.
1: Sonety psal Kolár v přízvučné prozódii.
0: Čehož jsme se my raději tak úplně nedrželi, protože jsme nechtěli, aby recitace budila úsměv.
1: Stejně ho možná vyvolala.
0: Možná. Stůj, noho posvátná, odříkávali jsme v hodinách jazyka českého, by vše za to nemilosrdně kárání, jako klasikovi prznitelé.
1: Některé verše ze Slávy dcery jsou sice dodnes živé.
0: Pár z předzpěvu do konce svého času zhudebnili bratří Ebenové.
1: Ale že by moderní čtenář sáhl s dychtivostí po této knize, to tedy ruku na srdce stěží.
2: Tím spíše, že sbírka, jak už řečeno, časem nabobtnala. Kolár do ní přidal ještě dva oddíly, Lété a Acheron.
0: Tedy něco jako slovanské nebe a slovanské peklo.
2: Ke břehům smrti a zapomnění sám básník nemůže.
1: Díky listům božské míny však nahlédne do slovanského nebe, kde
3: ples, radost, rozkoš věkuje.
1: Tady vzpomíná na velké slovanské osobnosti, ale i na ty neslovany, kteří nám prospěli.
2: Mezi nimi především na německého filozofa Herdra.
1: Ale také na našeho Dalimila.
3: Co Němce louhem mil?
1: V pekle můžeme potkat odrodilce, škůdce a zrádce.
2: Nechybí mezi nimi vyvrhel Milota z Dědic, ale ani jezuité pálící knihy a čestné místo tu patří Napoleonovi. Za to, že přepadl Rusko.
3: Kde spanila v zelených hájích pěla písně Slavenka, už hlaholem zpěvná ústa umlkla němým. Kde z mramuru stály hromného paláce Perúna z troskotaných sloupů teď psota chlé vidělá. Kde k nebi své vjezila starodávná arko na Týmně, zlomky drobí teď tam hostě cizího noha. Rozbořené želejí zdi chrámu retry pověstné, kde čněli už ryje tam hnízdo si ještěr a had. Slávy syna k bratrům přišlého v ty kraje nezná, brat vlastní, aniž vděčně mu tiskne ruky. Řeč ho cizí zarazí zertů a tváři slavenské, zrak mu lže Slaviana, sluch klamy bolně kazí. Neb tak přehluboko vtlačila znaky slávy synům svým, místo, že jich vymazat nikde nemůže ni čas.
1: Slávy dcera, to je vlastně jakési putování.
2: Cesta autora v doprovodu Míny.
0: My ještě budeme mít čas ji identifikovat.
2: Míny, jež je dcerou pohanské bohyně Slávy.
0: Proto se taky sbírka jmenuje Slávy dcera.
2: Ta pouť vede po zemích významných pro dějiny slovanstva.
1: Je to hymnický zpěv o velikosti slovanského pravěku.
2: Ale i pláč nad pozdější porobou Slovanů.
1: Také je to oslava slovanských velikánů.
2: A pochopitelně je i prokletím slovanských nepřátel a škůdců.
1: Nejvíc jej lze přirovnat k jakémusi plamennému oratoriu slovanské vzájemnosti.
0: Mateřštinou Kolárovou byla slovenština. Narodil se, jak už víme, v Turci, v Mošovcích, nedaleko Martina. Proč psal česky?
1: Jeho čeština je velmi volná, je nespisovná, obsahuje řadu slovakismů.
2: V době vzniku Slávy dcery ještě kodifikovaná spisovná čeština neexistovala.
0: Tak proč tedy nebásnil rovnou slovensky?
2: On sám považoval slovenštinu za pouhý dialekt češtiny.
1: Pokus kněze Antona Bernoláka o kodifikaci spisovné slovenštiny nebral Kolár na vědomí.
2: Byla to taková nějaká bernolákovština.
1: A proti novější slovenštině Ludovíta Štúra dokonce vehementně protestoval spisem
3: o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky.
1: Kolár totiž uznával jen čtyři slovanské jazyky. Ruštinu, ili rštinu.
2: Což byly pro něho balkánské dialekty.
1: Dále polštinu a českoslovenštinu.
2: Toto stanovisko odpovídalo jeho panslavismu, který vyjádřil ve svém základním vědeckém díle.
3: O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými.
0: My, co slíbíme, tak plníme. Co nadřekneme, dopovíme.
1: O míně, že?
0: O slávy dceři.
1: Byla jeho soukromou inspirací, aby své dílo napsal.
0: Nakolik privátní?
1: Podle toho, co se hledá pod slůvkem privátní.
0: Většinou se tam hledá to, co je intimní.
1: Tak tedy byl to mocný citový vznět.
0: To už je intimnější, leč zase neurčité.
1: Jako vysokoškolský student na univerzitě v německé Jeně zahořel láskou k dívce...
0: K míně.
1: Ve skutečnosti k Wilhelmíně Friderice Schmidtové, což byla dcera protestantského pastora v nedaleké Lobedě.
0: A našel cit ten naplnění?
1: Inu, Jan doufal, že si Wilhelmínu...
0: Alias Mínu?
1: ...povede po studiích do Pešti.
0: Neptal jsem se na odvedení, nýbrž naplnění...
1: Mínili se Mínin a Janův milostný vztah? Tak ne. Byla to láska platonická, nenaplněná.
2: Vše zhatila matka. Ze zasnoubení nic nebylo, protože daleké neznámé Uhry pro ni byly synonymem pro strach z necivilizovaného světa.
1: Zdá se, že Kolárovi málo lákavé vyhlídky tak trochu vyděsily i jeho lásku. Zamilovaný mladík se vrátil do Pešti sám.
2: Se zlomeným srdcem zůstal však své lásce věrný celý svůj život.
1: Zachoval se podobně jako Petrarka vůči své milované, ale v dané lauře.
0: Zřejmě byla Mína tohoto citu hodna.
1: Z Kolárova pohledu jistě.
0: Chci říci, že to musela být už na první pohled nevšední, půvabná dívka.
1: V jeho očích dozajista.
0: Ve zraku jiných snad ne?
1: No, v reálném světě to byla zjevem i duchem velmi obyčejná Němka. Prý nepříliš hezká.
0: Milující oči dokážou zkrášlit celý svět.
1: Asi ano. Jinak by se nebyla stala hrdinkou slávy dcery, legendární potomkyní dávných Slovanů, symbolem, ba přímo ideálem slovanské dívky a dcery.
2: Míně se osobní život moc nevyvedl.
1: Kolár na ní čekal do svých 41 let a když se dozvěděl o její osobní situaci, zařídil, aby se s velkou časovou prodlevou setkali.
2: V roce 1834 si stárnoucí slávy dceru přece jenom vzal.
1: Nicméně přes všechnu dobrou vůli i snahu Kolár nedokázal ani to, aby vysněnou slávy dceru naučil aspoň česky.
0: Nur auf Deutsch?
1: Jawohl.
3: Národ i čest zmizely, s jazykem bohové zde zanikly, jen sama zůstává příroda nezměněna. Les, řeky, města a ves změniti své jméno slavenské nechtěli, než tělo jen v nich ducha slávy není. O, kdo přijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého? Kým přiveden slušný k své bude vlasti dědic? Avšak umlkni tichá, na budoucnost patří žalosti, osluněným rostl mráčky myšlének okem. Největší je neřest v neštěstí láti neřestem. Ten, kdo kojí skutkem hněv nebe, lépe činí. Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje kvitne. Tak jen může i zlé státi se ještě dobrým. Cesta křivá lidi jen, člověčenstvo svésti nemůže. A zmatenost jedněch často celosti hoví. Čas vše mění i časy, k vítězství on vede pravdu. Co stověků bludných hodlalo, zvrtne doba.
0: To s tou dobou neřekl Jan Kolár špatně. Kolikrát zvrtla doba všechno nám, kteří jsme žili v tom našem, tedy minulém století.
1: Jan Kolár zemřel ve Vídni 24. ledna roku 1852.
2: Dožil se tedy sotva 58 let.
0: Ale vstoupil do čítanek. A snad si aspoň někdo pamatuje i nějaký jeho verš, nebo aspoň myšlenku, ku příkladu tu, ve které není ani dnes nic proti ničemu.
3: Voláš-li Slovan, nechť se ti ozve člověk.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 663. schůzka s toulkami českou minulostí. 664. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a náš nejbližší program je takový, že už za pár minut uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den a celý nový týden. O pozornost se hlásí pravidelný rozhovor na aktuální témata, který vám nabízíme o tomto čase od pondělí do pátku. Dnes dostane prostor Jan Kubáček, politolog. Já vás vítám. Dobrý den.
7: Dobrý den a pokud možno týden jen fajn zpráv, potřebovali bychom to všichni.
6: Politickým děním v uplynulé dny, pane Kubáčku, zahýbala dopravní nehoda i jedno vykázání z bytu. Obě kauzy se týkají poslanců parlamentu. My se na to podíváme spíše z pohledu reakcí, která zaznívaly na politické scéně. No a naší pozornosti neujdou ani nálady voličů či pokračování extrémní kohabitace. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Spor mezi premiérem a prezidentem sice neutichá, ba naopak, větší pozornost nicméně minulý týden poutali dva zákonodárci. Dopravní nehoda Filipa Turka, který se srazil s nemocničním vozem, a vykázání Jaroslava Foldyny na dva týdny zbytu kvůli podezření z domácího násilí. My pochopitelně nebudeme hodnotit ani jízdu, ani domácí poměry, nejsme vyšetřovatelé, podíváme se ale spíše na reakce politiku především, které případy provázely. Tak jak to na vás všechno působí, pane Kubáčku?
7: No, já jsem si z toho přinejmenším odnesl vedle takových prazvláštních pocitů jako občan, jako politolog, jako daňový poplatník, protože si řekněme, že to jsou naši zaměstnanci z titulu funkce právě poslanci, ale stále naši zaměstnanci. Odnesl jsem si to potvrzení, které mě od dětství říkali babičky, méně je více. Neboli ukazuje se, že spousta těch poslanců, teď to mám staženo speciálně k poslanci Filipu Turkovi, stále ještě nepochopila, že už nejsou celebritami, ale že jsou normotvornými postavami. To znamená, že cokoliv udělají, tak pro část lidí bude důvodem inspirace, návodného chování, pro některé kritiky, už z principu, ale zkrátka, že mají takový ten, že by trošku měli vystupovat jako papežtější papeže. Ukazuje se to zvláště u Filipa Turka v oblasti dopravy, protože to už nebyla první kauza, první přinejmenším kontroverzní situace. Říkal jsem si, že v situaci, kdy prožil a nakonec nebyl potrestán, reputačně mu to udělal obrovský škralob, kdy jel po pověstné německé dálnici u Plzně, tak jsem si myslel, že Filip Turek pochopí, že hned první den, ať by se situace vyvíjela koliv, tak musí demonstrovat to, že je připraven nejen přijmout samozřejmě vyšetřování a trest, ale že do té doby si dává jistou kladbu. Aby si přinejmenším lidé a zejména jeho kritici řekli, tak překvapil, udělal něco, co jiní politici nebyli po desetili schopni udělat, protože to znamená, já jsem tak trošku možná naivně očekával nejen, že dá k dispozici funkci vládního zmocněnce, protože má de facto čestnou, neplacenou, ale přiznám se, že jsem trošku čekal, že pověstně řidičský průkaz, protože ho nemůže odevzdat dobrovolně policii České republiky a říct nejezdím, ale tak odnese na stranický sekretariát, ukáže safe, řekne přátelé, tady do doby, než policie České republiky se vyjádří, uzavírám svůj řidičský průkaz a od této doby pěšky, anebo s řidičem či taxikem, aby prostě mnozí si řekli, tak trochu platí za ty předchozí kauzy a patálie a pochopil situaci a pochopil vážnost situace. Nejen s kým se srazil, ale v jakých podmínkách se srazil. Ta komunikace tomu vůbec neodpovídala. Řekněme si otevřeně, že konal nakonec na základě až toho, že zkrátka těch videí bylo více a byla s ním seznámena celá široká veřejnost a že premiér řekl, tak to ne. Myslím si, že je to velká škoda, protože stále si připomínám, Filip Turek dovedl spoustu voličů, kteří by jinak volbám sněmovním nepřišli a ti od něj očekávali opravdu jiný styl politiky, nějaké důvody, proč se zapojovat do voleb, vybírat si své kandidáty a s tímhle, když odmyslíme to, že nás občas jako opravdu překvapuje kroky a výroky, tak tohle je obrovský vklad, který mu dali do rukou a jinak, který může také promarnit.
6: Když jste, pane Kubáčku, zmínil vlastně i pana premiéra, tak ten poté, co se objevily na internetu záběry z té nehody, tak řekl, pokud teda se ukáží jako pravdivé, tak měl by pan Turek na post zmocněnce pro klima a Green Deal rezignovat, což pan Turek do 2 hodin tuším udělal. Podle vás ještě mohl učinit jiné kroky. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka označil tento krok, tedy jaksi rezignaci na ten post zmocněnce za správný a v XTV prohlásil, že se Filipa nikdy nevzdá. Co ukázaly podle vás další reakce na konkrétně tuto nehodu?
7: Bohužel to, že se nám naprosto všechno spolitizovalo, že to řeknu jinak. Dneska mám pocit, že jak je někdy citlivé býti politologem a pokoušet se pískat oba dva tábory, tak se ukazuje, že podobně citlivé už bude být dopravním expertem a dopravním policistou, protože opět někoho zklame a já se přiznám, čistě laicky. Opravdu je to čistě laický pohled řidiče, že mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby se ukázalo, že nakonec jsou vyni oba dva, jak Filip Turek ve svém voze, tak řidič toho zdravotnického nemocničního vozu, ale přesto prostě říkám, politika je o symbolech. Opravdu poslanci by často měli být exemplárními, aby příjemně překvapovali tu společnost a všichni si říkali, udělal gesto. Mnozí řeknou, je to jenom gesto, ale je to velmi důležité gesto a opravdu, aby to bylo inspirací pro tu veřejnost, protože zatím mám pocit, že politici širokou veřejnost přesvědčují, že vulgarita, silovost, emoce, nátlakovost se vyplácí a toho bych se nerad dál dočkával, kdy znova připomínám opravdu Filip Turek, nejenže fenomén a ukazuje to každý dnem, ale fakt přivedl naprosto unikátní voličskou skupinu vůbec k volbám a ke smysluplnosti voleb a mimochodem taky si překrývá svoji práci, protože téma větrníků za humny bylo velmi silné téma, myslím si, že tím měl šanci oslovat širokou veřejnost. Teďka už si každý představí nemocniční vůz několikrát otočený přes střechu a jeho přístup, který byl takový jako oblečená, neoblečená.
6: Když se oprostíme od této konkrétní kauzy, od dopravní nehody, proč jsou motoristé vlastně neustále tak nějak v centru pozornosti, zejména ministr Macinka a také teda poslanec Filip Turek?
7: No částečně si to dělají sami. Koření hodně svou kuchyni a jsou pak překvapeni, že někteří z toho kýchají, případně, že chtějí taky přikořenit a že konflikt vyvolává k překvapení motoristů další konflikt. Jinými slovy, teď se jim vlastně těžce dostává z toho permanentního konfliktu s hlavou státu, kdy někdy je opodstatněný ten spor a jejich argumenty, ale je to zase to klasické, jak se okolo toho kolikrát bavíme. Paní Nováková tak dlouho volala hasiče, že až když přišel skutečný požár, už nikdo nepřijel hasit. A tohle je podobné, že motoristé sobě tak každý den vedou nekonečnou válku s prezidentem republiky, že když mají legitimní důvod a řekl bych, že ústavnost stojí na jejich straně, tak jsme všichni ostatní už celkem apatičtí ruší, protože si říkáme, to je 53. konflikt bez nějakého jasného výsledku a smyslu. A najednou pro motoristy sobě je velmi složité třeba v otázce větrníku a dalších témat se dostat vlastně do konstruktivní tóniny, že mnozí si řeknou, a to bude zase konflikt. Tak teďka prezident měl přeženu dovolenou nebo někde fotil motorky, no tak si našli velké větrníky. A to je velká škoda, protože třeba to téma, které, o kterém jsme se malinko už bavili, téma zelené, a priori zelené pro maxi větrníky, nehledě na vidění obcí a práva vlastníků, je za mě velké, silné, dlouhodobé téma, které by si zasloužilo pozornost a motoristům se to příliš nedaří, protože jejich jakoby témata vyplňuje Filip Turek a zrovna to, co se mu stalo, nebo co zase někde příkře řekl.
6: Tak to vidí politolog Jan Kubáček.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Prezident Petr Pavel se v rozhovoru pro Radiožurnál, který vznikl na festivalu Colors of Ostrava, vyjádřil také k napětí mezi ním a premiérem. Cituji jeho slova, nemohu couvnout tlaku, který tady byl a který Andrej Babiš vyjádřil slovy, nejezděte do Ankary a bude klid. On by ten klid stejně nebyl, protože pokud takový proces začne, tak má tendenci pokračovat. Tolik slova prezidenta Pavla ve zmíněném rozhovoru. Podle něj nejde o mocenský spor, nýbrž o respekt k ústavě. Pravidlům. Tak pane Kubáčku, proč se Andrej Babiš stále nechce s prezidentem Pavlem sejít? Nevidí podle svých slov důvod k takové schůzce?
7: No, myslím si, že teďka už se ten konflikt dostal do situace, že je těžké z něho vystoupit. Že jak v životě platí, na konflikt musí být dva. A pan prezident to řekl sice hezky, kulantně, ale za spoustou věd vidím i pana prezidenta. Řekněme si, že když se bavíme o tom pískání, tak teďka, kdybychom to sledovali jako fotbalový zápas, když teďka nám jeden velký fotbalový skončil, tak si v podstatě oba dva pánové mohou sednout na trestnou lavičku, na vydýchání, protože každý tomu přispěl, tomu konfliktu. Jinými slovy, ono těžko můžete po vládě chtít, aby ustoupila a chtěla kompromis, když proti ním vedete žalobu, to je první. Druhé, když pojímáte pozvání do delegace tak, že to pojmete otevřeným dopisem skrze média, je jasné, že za zavřenými dveřmi už nikdo na kompromis nepůjde. A teďka v podstatě obě dvě strany přidávají, já trochu mám pocit, že to není úplně z hlav pana prezidenta, pana premiéra. Trochu mám pocit, že to je z hlav jejich jakoby odborníků, poradců, kteří mají pocit, že už je to vlastně ideální na zmobilizování vlastních voličů, protože bohužel často platí, že ten konflikt umocňuje a utvrzuje ty přesvědčené fanoušky. Já bych jenom dodal, že pozor, velký otazník, že on taky platí často takový praktický rys, že dva se perou, třetí se směje, aby náhodou ty dlouhé konflikty nakonec nevedly k tomu, že se voliči začnou pohlížet po někom úplně zcela jiném, protože si řeknou, toto je naprosto neproduktivní spor, který se nám vlastně od toho, kdo bude sedět u stolu, posunul do toho, kdo je teďka víc. Ústava České republiky.
6: Koho tím třetím myslíte?
7: No, kdo půjde kolem a bude to dělat jinak a bude mít atraktivní nabídku. Může to být někdo ze sněmovny, ale já rovnou říkám, on to taky může být někdo mimo sněmovnu, který řekne, podívejte, tak jsme si právě změřili, že už jedeme 9. měsíc konfliktu a přátelé, co nám to všem dalo. Nezměnilo to nic, nezlevnilo to nic, republiku to neposunulo dál, okolo nás velmi fouká, my si hrajeme bábovičky na pískovišti a kdo z toho co má. Takže myslím si, že to je pro oba dva velmi rizikové, protože to opravdu odvádí od té podstaty toho nějakého sporu a důvodu a hlavně Ústava České republiky byla psána tak, aby ty klíčové ústavní role kooperovaly. A takovouhle míru nevraživosti jsme tady nezažili, a to se hodně kritizoval, u prezidenta Miloše Zemana, u prezidenta Václava Klause, oba dva byli často vnímáni, že po svých premiérech lidově řečeno jdou. I u Václava Havla prezidenta, když byl ve sporu s premiérem Václavem Klausem, nikdy si tohle nedovolili. A to mě dává jednu informaci, která se potvrzuje zaměstnat každý druhý den, že politika je řemeslo, jako každá druhá profese. Měla by se umět a měla by mít jistou úroveň. Takže já trochu soukromně doufám, že mám zkušenost, že politici jsou velmi pragmatičtí tvorové, že jediné povede k nápravě ne to, že někdo vyhraje z nich, to ta druhá strana si opět přisadí, ale že jim začnou klesat preference a důvěryhodnost. A v tu chvíli většinou mám ten zkušenost, že politici se chytnou za nos a začnou měnit volbu slov, ale i strategii chování. Protože oba dva pánové jsou za mě v permanentních volbách, jen u jednoho, u hlavy státu, na to čekáme oficiálně, ale já jsem přesvědčen, že kandidovat bude. A u druhého, sice říká sněmovní volby jsou za pár let, no ale na podzim už bude první klání, referendum Andreje Babišovi v podobě komunálních a senátních voleb do třetiny senátu za nedlouho krajské, ono se permanentně volí.
6: Dovedete si představit, že by se do toho klání o Pražský hrad opět přihlásil i sám Andrej Babiš? Nebo bude spíše lídr hnutí ANO hledat svého kandidáta?
7: Velmi by mě to překvapilo. Musela by to být asi velmi výjimečná situace. Musel by Petr Pavel udělat nějakou fatální chybu, která by byla vnímána jako jedinečná příležitost, aby se tam vlomil Andrej Babiš. Ale jsem přesvědčen, že jak si tím už prošel a zažívá opakovaně tu premiérskou zkušenost, je mu tam lépe, cítí se tam komfortněji a ono kuriozně je to lepší i pro hnutí ANO. Ono, kdyby Andrej Babiš byl prezidentem, třeba hypoteticky už právě teď, a byl za polovinou svého mandátu, tak já jsem přesvědčen, že hnutí ANO je dneska na úplně jiných preferencích, protože si všimněte, že prezidentské strany v České republice nekvetou, nerostou, spíše jsou na úbytě. Platilo to za Václava Havla, Václava Klauze, Miloše Zemana, takže kuriozně, pokud vlastně chce, aby i hnutí ANO zažívalo jistou stabilitu a spíše růst, tak vlastně do té prezidentské volby nepůjde. Takže spíše to řeknu, jak mě nepřekvapí, že prezident Pavel řekne, jdu do toho, přátelé, znovu, protože Andrej Babiš, tak čekám podobné, že Andrej Babiš řekne, ne, nenechám se vtáhnout, protože chci být premiérem, je to tam smysluplnější. No a co se týče těch vyzývatelů, myslím, že jich příliš nebude.
6: Jinak ministři by mohli dnes schvalovat reakci na kompetenční žalobu, kterou prezident podal u ústavního soudu. Pane Kubáčku, dovedete si představit, že by tato, možná sledujeme tu extrémní kohabitaci, o které mluvil, možná hrozil ministr zahraničí Macinka, že by to takhle vlastně fungovalo dál, že prezident s premiérem nebudou spolu mluvit, nebo jenom minimálně, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžný chod země?
7: Nejdřív s dovolením použiju politologický termín a to úplně jednoslovně. Potěš pánbů s námi, přidám tedy. Protože
6: to bych chtěla samozřejmě vidět té učebnici politologie.
7: Víte, že já uznávám za nejvyššího a nejvýznamnějšího českého politologa Jaru Cimrmana, takže to je přesně v tomhle typu učebnice a na jeho slova vždycky dojde. A teďka vážně, nepomohlo by to naprosto nikomu. Země by byla naprosto zablokovaná. Myslím si, že by to vyústilo v nějaké trestání dotyčných politiků a trestání voličů, protože opravdu znovu opakuju, my to platíme, jsou to naši zaměstnanci a jako my se musíme vzájemně různě v profesi sníst, tak politici musí také. To, že jim to voliči nějak navolili, nastavili, buďme za to rádi, to je výsada demokracie, ale pak je tady ta nutnost politiku prostě zvládnout to s nějakou rovní a kompromisem, protože snad někde žijí a ve jménu nějaké země a společnosti to dělají. To první podotek. Druhý podotek, prožili si to mnohé země, sousední Polsko, ať nemusíme utíkat daleko. Žádné zemi to neprospělo, žádná země nebyla výkonnější, naopak to společnost dramaticky otrávilo od politiky a trestala. Takže já stále doufám, že v určitý moment oba dva pánové, když jsme začínali tou dopravou, tak přidám tam dopravní příměr, pochopí, že jsou ve smyku a potřebují to vytočit, že jim to neprospívá a že nedělají politiku svých rádců a poradců, ale dělají politiku, za kterou stejně se nakonec budou zpovídat oni sami.
6: Jinak prezident Petr Pavel ve zmíněném rozhovoru pro Český rozhlas také řekl, že i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi znepříjemnit život.
7: Má. Český prezident zvláště. Zjednodušeně se dá říct, je to takové přisypávání písku do soukolí toho rozjetého vlaku jménem vláda. Jsou to věci, kdy rozhodujete na samé lhůtě, jsou to věci v podobě veta, meta, jsou to věci skrze nějaké veřejné zpochybňování, samozřejmě aktivitu, že si ministry zvete, vysoké státní úředníky, a já rovnou říkám, to je moc dobře, když to prezident dělá, protože tomu dává taky jistou dynamiku, ale v podstatě zjednodušeně je to znepříjemňování života vlády, a to velmi účinně, zvláště v zemi, kterou stále jsme, kdy se spousta zákonů přijímá těsně před Silvestrem s platností od prvního dne následujícího roku. A v tu chvíli opravdu žadoníte, doufáte, že prezident do toho lidově řečeno nehodí veto neboli vidle a trnete a bojujete za každou hodinu a za každý den. A to je mimochodem najednou pak zásadní role prezidenta. A samozřejmě v té diplomatické oblasti spoustu věcí nominují, jmenují, spolupodepisují.
6: Jinak prezidentské volby, ten řádný regulární termín má být za 2 roky. Jenom pro zajímavost řeknu, že maďarský premiér Péter Maďar chce požádat šachistku Judit Polgár, aby se stala novou prezidentskou země. Tak co na to říkáte?
7: Je to hodně netradiční, i ten způsob ukončení kariéry, mandátu předchůdce. Přiznám se, že si trochu říkám jako konzervativní politik, že to, co u Viktora Orbána dokonce často jenom v poloze úvahy se už rozebíralo, tak v situaci pana premiéra Maďara to, co už učinil, je značně kontroverzní a je zajímavé, že teď se vlastně to najednou není tématem. Když si vzpomenete,
6: odvolání
7: prezidenta, věci v soudní záležitosti, nárazové zkrácení mandátu, omezení, opakování, možnosti být ve funkci. Ono, kdyby to bylo op jedno období, tak si řeknete, no je to hodně přitažené za uši, ale dobře, nemá to tu značku, to cílení. Ale tím, že to často platné teď na tu danou situaci, tak je to značně problematické. Takže
6: schválil to takhle, parlament maďarský.
7: Schválil to parlament, máte pravdu, ale nerad bych touhle cestou šel. Jak se to předtím říkalo, tak i teď.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Situaci na české politické scéně komentuje politolog Jan Kubáček. Co si z toho všeho, co jsme dnes probrali, pane Kubáčku, odnáší volič, občan? Kdybychom vycházeli z exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro portál Seznam zprávy, tak je to frustrace, zklamání voličů, občanů ze všech.
7: Bezesporu obrovskou únavu, obavu, jestli ty konflikty vlastně něco kvalitativně přinášejí nového, jestli zbytečně země nestagnuje. Velké varování je, proto jsem říkal, dva se perou, třetí se směje, že jsme v situaci, a to často nebývá, že ta únava je, když to budu brát podle stupně znepokojení, největší z opozice, sekunduje vláda a pak prezident. A vlastně občané nejásají a příliš nerozumí ani teďka chování ústavního soudu. A to já už jako politolog, a to si myslím, že politologové to taky nemají ten rating nějaký úžasný, ale zvedám varující prst, by se chtělo říct, protože to je velmi nebezpečný koktejl. Když vlastně nevěříte de facto v nápravu optikou žádné té záchranné brzdy. A v tu chvíli se bojím, protože si říkám, a kdo přijde ten jako třetí, ten sekáč, který se lidově řečeno slovy Cimrmana nezakecá a jak toho využije. Proto tady bych jako velmi varoval politiky, ať tu letošní prázdninovou meditaci pojmou tak, aby stále pro voliče měli ještě nějaký pozitivní scénář, který udrže důvěru ve stávající systém, ve stávající politickou nabídku, v nápravné prostředky, schopnost nějaké sebezpytace, protože vždycky se může objevit nějaký, nedej bože, radikál, který řekne, tohle je přesně důkaz, že to selhává. A pak si budeme vzpomínat, jak jsme zažívali tyhle hádky, že to byla krása. Je to velmi nebezpečný koktejl a zároveň se ukazuje, že tam stále ještě fenomén biankošeku, přinejmenším ho má vláda a prezident, a ukazuje se, stejně jako v cizině to známe opakovaně, že je potřeba dělat domácí úkoly, pak teprve ty zahraniční, podle toho vždycky občané a voliči poměřují spokojenost či nespokojenost s tím daným politikem.
6: Proč jsou voliči podle tohoto konkrétního průzkumu unavení z opozice?
7: Je neviditelná a kuriozně doplácí na to, že její roli protože je výraznější, nápaditější, teď i sebevědomější vůči vládě převzal prezident republiky. Jsou jeho stínu, přebírají automaticky prezidentova témata, čili pro mnohé se staly kovaříčky a prezident se stal kovářem pověstným. Takže kuriozně opozice si musí ujasnit strategii, aby byla sebevědomá i na prezidentu republiky a sebevědomá ve sněmovně, abyste si řekla, některá z těch sil má premiérskou šanci, nejen ambice, ale i reálnou šanci jako premiérskou politickou stranou, silou se chovat, působit, uvažovat a být konkurencí vládě. To je vždycky zdravé, protože pak je aktivnější i premiér a jednotliví vládní ministři.
6: Pane Kubáčku, když se podíváme na témata, která voliči považují za důležitá, tak nakolik se liší v těch preferencích voliči vládních a voliči opozičních stran? Zdravotnictví, bydlení, energetika, potraviny, drahota, korupce, veřejnoprávní média, podnikání, přístup k Ukrajině, podpora
7: ono
6: Ukrajině.
7: Se často říká, že ty rozdíly jsou velké, například v otázce bezpečnosti a investice do zbrojení, ale já rovnou říkám, že si to zdaleka tak nemyslím, protože jednak na zdravotnictví, na bydlení, na těch domácích, na dostupnosti energetiky dlouhodobě, aby vůbec ta budoucnost české společnosti a české ekonomiky byla bohatá a perspektivní a prorůstová, tak já říkám, ono vlastně není rozdíl ani tolik v té obraně a investice do nich. My spíš to pojímáme tak, k velké škodě, že na rozdíl třeba od Finů a jiných severských zemí nepropujeme to s vnitřní bezpečností, neobhajujeme ty nákupy, nevysvětlujeme je, neříkáme si o důvěru s jistou pokorou. A já jsem přesvědčen, že kdyby na toto najela armáda České republiky a ministerstvo obrany, tak se ukáže, že ten rozdíl je poměrně dost minimální. Protože někdo uvažuje automaticky jakoby za hranicemi, někdo naopak říká, dobře, podpořím armádu, ale chci vidět, že to bude mít přesah i do vnitřní bezpečnosti. A teď si můžete doplnit živelné pohromy, ochranu hranic, ochranu měkkých cílů, výpomoc policii v mimořádných situacích a tak dál. Finsko to potvrdilo, že prostě ono jsou to podané ruce. Každý na tu ruku kouká jednou. Pravicí, druhý levicí, jeden zevnitř, druhý zvnějšku, ale stále jsou to dvě ruce, které se potřebují.
6: A poprosím odpověď už jenom velmi krátce. Premiér chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem. Tak dobrý nápad.
7: Dobrý nápad, mělo by to logiku, ale mám pocit, že to dopadne podobně jako minule, čili padne to na té naší strašné byrokracii, která v téhle zemi je, bohužel.
6: Jan Kubáček, politolog a jeho názory, já vám za ně děkuji. Mějte se krásně, naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, hezký
6: příjemný
7: den.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.
2: The incomparable Miss Marilyn Mays.

0: Drazí přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Vítejte na rozhlasových vlnách dvojky, které budou v následujících více než 40 minutách patřit jedné z největších zpěvaček swingové éry, hvězdě muzikálů i legendárních amerických kabaretů a jazzklubů, dámě, která před 3 lety oslavila v plné umělecké síle své 95. narozeniny. Vyprodaným koncertem v největším sále New Yorkské Carnegie Hall, dámě, která ani teď na Prahu 98 nehodlá polevit.
0: Její jméno zaznělo už v samotném úvodu z úst trumpetisty Wyntona Marsalise, ale já ho s chutí a láskou zopakuji ještě jednou. Navíc dnes ho uslyšíte ještě několikrát, protože právě ona bude naším dnešním jediným vzácným hostem. Kdo? No přece Marilyn May. Přesně před měsícem jí vyšlo dlouho očekávané album The Magic of Marilyn May Live at Jazz at Lincoln Center, které je dokonalým svědectvím jejich aktuálních pěveckých kvalit a nezměrné životní síly.
1: Tento soubor živých nahrávek vznikal během uplynulých let při koncertech Marilyn May na všech scénách Jazz at Lincoln Center newyorského jazzového svatostánku, ať už v Rose Theater, Apple Room nebo jazzklubu Dizzy's.
0: V úvodní medley složené z písní textaře Johnnyho Mercera do

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, klubem Evergreen vás provázejí jako tradičně zpěváci Jan Smigmátor a Daša a naším nesmírně vzácným hostem není nikdo jiný než legendární americká zpěvačka, herečka, režisérka, aranžérka a mentorka Marilyn May.
1: Přesně před měsícem vyšlo její fantastické živé album The Magic of Marilyn May Live at Jazz at Lincoln Center, které jasně říká: oddejte se swingu, prodlouží vám to život.
0: Soubor živých nahrávek pochází z uplynulých 10 let, ale stejnou energií a hlasem oplývá nezničitelná Marilyn May dodnes.
1: Ano, to můžu odpřísáhnout. Zpívat jsem jí slyšel naposledy v říjnu minulého roku v jejím oblíbeném newyorském klubu 54 Below a byla v naprosto úžasné formě. Hlasivky i hlava jedou na 100%. A že tělo občas zabolí, to je prý v jejím věku normální, říká Marilyn se smíchem.
0: 10 koncertů v řadě má na Broadway v klubu 54 Below naplánovaných i letos v první polovině dubna. Takže kdybyste měli cestu do New Yorku, nenechte si tuto swingující dámu ujít.
1: Zpívá totiž pořád takhle.

0: Kouzlo Marilyn May. Živě z Jazz at Lincoln Center. Kouzelná je Marilyn i jazzový svatostánek Lincolnova centra, kterému dlouhá léta šéfuje trumpetista Wynton Marsalis.
1: A byl to právě on, který má živou nahrávku Marilyn May na svědomí.
0: Je to skutečně tak. Jak mi sama Marilyn vyprávěla, Wynton Marsalis jí nedal pokoj, dokud nesouhlasila s vydáním. Prý pochybovala, jestli to vůbec bude chtít někdo poslouchat.
1: Milá Marilyn, ano, chceme vás poslouchat. A jsem si jistá, že naši rozhlasoví přátelé na tom nejsou jinak.

0: Billy Strayhorn, Duke Ellington, Jerry Herman, ti všichni jsou pro Marilyn nesmírně důležití. Bez jejich písní by se totiž královna newyorských kabaretů neobešla.
1: Navíc je dokáže zaspívat jako málo kdo. A je úplně jedno, jestli stojí na scéně Carnegie Hall a zpívá pro 3000 diváků, v Lincolnově centru, v jazzklubu Dizzy's, nebo na své domovské kabaretní scéně, slavném klubu 54 Below, jen pár kroků od Broadwaye. Zpívá vždycky tak, že má každý v sále pocit, že zpívá jen a jen pro něj.
0: A když se zaposloucháte do dvou závěrečných písní, možná se dozvíte i některá z jejich životních tajemství.
1: Marilyn May, ročník 1928, je zázrak. Je americký národní klenot, jedna z největších zpěvaček písní velkého amerického zpěvníku, které kdy chodili po této planetě. A taky úžasná přítelkyně, rádkyně, zkrátka člověk, kterého mi do života seslalo snad samo nebe.
0: A tato úžasná dáma byla dnes naším vzácným hostem v klubu Evergreen.
1: Byla a ještě chvíli bude.
0: Tak si její léčivou společnost užijte až do poslední noty společně s námi.
1: A za týden se stavte na kus dobrý muziky zas.
0: Těšíme se na vás.
1: Jan Smigmátor.
0: A Daša.
2: I love you. Okay, these are words to live by. And you are living by them.

0: Cheers.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Musím se posadit, řekla jsem a detektiv mi pokynul, ať si sednu místo něj na gauč. Katie přešlapovala a kousala si spodní ret. Je vám dobře, paní Watsonová? Zeptal se mě Gaskill. Ukázal na šrám nad mým okem. Srazil mě taxík, řekla jsem. Včera odpoledne v Londýně šla jsem do nemocnice. Můžete si to ověřit? Dobře, pronesl. Takže co ten sobotní večer? Jela jsem do Whitney, odpověděla jsem a snažila se potlačit rozechvění v hlase. Chtěla jsem vidět svého manžela. Ach, Rachel, vyhrkla Katie. Detektiv si ji nevšímal. Myslíte bývalého manžela, že? Toma Watsona. Přesně tak. Chtěla jsem ho vidět, jenže pak jsem se rozhodla, že to není dobrý nápad. A tak jsem jela domů. V kolik hodin to bylo? Gaskill hovořil klidným hlasem. Tvář měl zcela bez výrazu. Slyšela jsem, jak mi v uších buší krev. Bylo to asi kolem 6:30. Chci říct, že jsem do vlaku nastoupila asi v 6:00. A domů jste dorazila asi v 7:30, ne? Zhlédla jsem, zachytila Katie jen pohled a z něj vyčetla, že ví, že lžu. Snad o něco později. Mám dojem, že jsem domů přišla těsně po 8:00. Cítila jsem, jak mi do tváří stoupá červeň. Jestli tenhle chlap nepoznal, že lžu, tak si nezaslouží pracovat u policie. Detektiv se otočil, drapl jednu ze židlí zastrčených pod stolem, postavil si ji naproti mě, hodně blízko, a usedl na ní. Výborně, řekl. Odjela jste v 6:00, což znamená, že do Whitney jste dorazila před 6:30. A zpátky jste byla okolo 8:00. Musela jste tedy z Whitney odjet tak v 7:30. Je to správně? Ano, řekla jsem. Zaváhání v hlase mě prozradilo. Za vteřinu se mě zeptá, co jsem tam tu hodinu dělala. A já jsem mu neměla co odpovědět. Co jste tu hodinu ve Whitney dělala? Trochu jsem se procházela. Napadlo mě říct, že jsem šla do hospody, ale to by byla hloupost. Dalo by se to ověřit. Zatímco jsem uvažovala, co bych mu měla povědět, uvědomila jsem si, že mě vlastně nenapadlo se ho zeptat, proč chce vědět, kde jsem v sobotu večer byla. Takže už samotný tenhle fakt musí budit dojem, že mám něco na svědomí. Dala jste se s někým do řeči? Jako by mi četl myšlenky. Nešla jste někam do obchodu, do baru? Mluvila jsem s jedním mužem na nádraží. Vyhrkla jsem. Proč to potřebujete vědět? Detektiv se rozvalil na židli. Asi jste slyšela, že se pohřešuje jedna žena z Whitney. Bydlí v Blenheimské ulici, kousek od vašeho bývalého manžela. Vyptávali jsme se sousedů, jestli někdo z nich neviděl něco nezvyklého. A toho večera, kdy pohřešovaná paní Hipwellová odešla z domova, zahlédli v Blenheimské vás. Paní Anna Watsonová nám sdělila, že vás viděla. Prý jste se chovala divně, takže jí to znepokojilo. Dokonce natolik, že chtěla zavolat policii. Nezmohla jsem se na slovo, protože jsem v tom okamžiku neviděla nic jiného než sebe, jak zhrbeně stojím v podchodu na rukou krev. Svou vlastní, ne? Musela být přece moje. Zhlédla jsem ke Gaskillovi a zjistila, že na mě upírá oči. Nic jsem neudělala, řekla jsem. Nic, jenom jsem chtěla vidět manžela. Ex-manžela, opravil mě znovu Gaskill. Vytáhl z kapsy saka fotografii a ukázal mi ji. Byla na ní Megan. Neviděla jste tuto ženu v sobotu večer? Dlouho jsem na fotku civěla. Když mi takhle ukazoval, tu dokonalou blondýnku, jejíž život jsem si v duchu nejdřív vykonstruovala a pak zase rozebrala na součástky, připadalo mi to jaksi neskutečné. Paní Watsonová, neviděla jste ji? Tak to jsem právě nevěděla. Myslím, že asi ne, řekla jsem. Já nevím to jistě. Byla jste v sobotu večer něco? Zeptal se mě. Byla jste, než jste se vydala do Whitney? Do tváře mi opět začala stoupat horkost. Ano, odvětila jsem. Paní Watsonová, Anna Watsonová, prohlásila, že když vás viděla před svým domem, byla jste podle jejího názoru opilá. Bylo to tak? Ne, řekla jsem. Odpoledne jsem si pár skleniček dala, ale opilá jsem nebyla. Gaskill si povzdechl, okázale se zvedl a zastrčil židli zpátky pod stůl. Kdybyste si vzpomněla na něco, co se vztahuje k sobotnímu večeru, zavoláte nám, prosím, řekl a podal mi vizitku.
Cítila jsem, jak se mi tep začíná sklidňovat, ale v zápětí se mi srdce opět rozbušilo rychleji, protože Gaskill se zeptal. Vy pracujete v oblasti public relations, je to tak? Pro firmu Huntington Whiteley? Správně, odpověděla jsem. Huntington Whiteley. Ověří si to a zjistí, že jsem lhala. Nesmím připustit, aby si to zjistil sám. Musím mu to říct. A právě na to se dnes ráno chystám. Chystám se jít na policii a tohle Gaskillovi objasnit. Že jsem před pár měsíci přišla o místo, že jsem byla v sobotu večer zlitá pod obraz a že nemám páru, v kolik jsem přišla domů. Chystám se mu sdělit, s čím jsem měla vyrukovat už včera večer. Že se zaměřil nesprávným směrem. Chci mu říct, že Megan Hipwellová měla podle mého názoru s někým poměr.

Večer. Neměla jsem na stanici vůbec chodit. Sobě jsem jen uškodila a Scottovi nepomohla. Než jsem sebrala kuráž a vstoupila do budovy, trvalo mi to celou věčnost. Seržanta na recepci jsem se zeptala, jestli bych mohla mluvit s detektivem inspektorem Gaskillem, a on mě poslal do předspané čekárny, kde jsem trčela přes hodinu, než se ukázal Gaskill s nějakou ženou, která byla rovněž v civilu. Gaskill mě zdvořile pozdravil. Zdálo se, že ho nijak nepřekvapuje, že mě vidí. Svou kolegyni mi představil jako detektiva seržanta Rileyovou. Můj úsměv neopětovala.

Nepracujete pro nikoho. Je to tak? Jste nezaměstnaná? Přisvědčila jsem. A vaše spolubydlící, co pak si nevšimla, že nedojíždíte každý den do práce? Ale já dojíždím. Chci říct, že sice nechodím do kanceláře, do Londýna ovšem jezdím jako dřív, aby se to Katy nedozvěděla. Gaskill nespouštěl oči z mého obličeje a na čele se mu začal rýsovat mrak. Zní to divně, já vím, řekla jsem, protože když to člověk vyslovil nahlas, neznělo to divně, ale přímo šíleně. Vy tedy každý den předstíráte, že jedete do práce? Zeptala se mě Rileyová. Smím se vás zeptat, proč jste ze zaměstnání odešla? Nemělo smysl lhát. Dostala jsem padáka. Takže vás propustili, pronesla Rileyová. Podobnou odpověď evidentně očekávala. Proč? Obrátila jsem se prosebně na Gaskilla. Je to skutečně důležité? Gaskill nepatrně zavrtěl hlavou. Rileyová to tedy vzala odjinut. Paní Watsonová, chtěla jsem se vás zeptat na sobotní večer. Mrkla jsem po Gaskillovi. Vždyť o tomhle už jsme se bavili. On se však na mě nepodíval. Proč jste šla do Blenheimské ulice? Proč jste chtěla mluvit s ex-manželem? Do toho vám podle mě nic není, řekla jsem. Nemohla bych dostat sklenici vody? Gaskill se zvedl a vyšel z místnosti, což mě nepotěšilo. Rileyová neřekla ani slovo, jenom na mě dál koukala. Nevydržela jsem její upřený pohled a zadívala se na stůl. Věděla jsem, že tohle je taktika. Zůstávala sticha, aby mi to začalo být tak nepříjemné, že budu muset něco říct, i kdybych vlastně ani nechtěla. Musím s ním něco probrat, řekla jsem. Jde o soukromou záležitost. Znělo to nadutě a komicky. Kousla jsem se do rtu, byla jsem odhodlaná mlčet, dokud se nevrátí Gaskill. Ve chvíli, kdy se objevil a postavil přede mne sklenici kalné vody, Rileyová promluvila. Soukromá záležitost? Nadhodila. Přesně tak. Vyměnili si s Gaskillem pohled, který vyjadřoval podrážděnost či pobavení, těžko hádat. Usrkla jsem vody, byla zvětralá. Současná manželka vašeho ex-manžela, paní Anna Watsonová, vyjádřila ohledně vaší osoby znepokojení. Oznámila nám, že jste obtěžovala ji i jejího manžela a při jedné příležitosti jste se vloupala do domu manželů Watsonových a odnesla jim jejich novorozenou dcerku. Uprostřed místnosti se rozevřela černá díra a pohltila mě. To není pravda, řekla jsem. Já jsem ji neodnesla, takhle to nebylo. Strašlivě mě to rozrušilo, začala jsem se třást a plakat. Řekla jsem, že chci odejít. Rileyová pokrčila rameny směrem ke Gaskillovi a opustila místnost. Gaskill mi podal papírový kapesníček. Můžete odejít, kdy se vám zachce, paní Watsonová. Přišla jste si sem s námi pohovořit. Pak se na mě omluvně usmál. V té chvíli jsem k němu pocítila náklonost. Myslím, že mě chcete povědět ještě něco. Prohodil a já jsem ho měla ještě radši za to, že řekl mně místo nám. Třeba byste si ráda udělala přestávku. Vedl mě ke dveřím. Protáhla si nohy a něco snědla a až budete připravená, vraťte se a můžete mi povědět všechno. Měla jsem v plánu na celou věc prostě zapomenout a vyrazit domů. Pak jsem si představila cestu vlakem, to, jak po téhle trati denně jezdím okolo domu, který patří Megan a Scottovi. Co když ji nikdy nenajdou? A já si budu napořád lámat hlavu, jestli by nebylo bývalo pomohlo, kdybych v pravý čas všechno vyklopila. Co když obviní Scotta, že ji ublížil, protože se nikdy nedozvěděli obé? Udělala jsem, co mi radil Gaskill. Koupila si sendvič a láhev vody a vzala si to do jediného parku ve Whitney, což byl ubohý plácek, který se skoro beze zbytku proměnil ve vyasfaltované hřiště. Usadila jsem se na lavičku a sledovala, jak matky a chůvy plísní své svěřence za to, že jedí písek z pískoviště. O tomhle jsem snívala. O tom, že sem chodím s vlastním dítětem. Hloubala jsem, jak tady budu sedět a na klíně hýčkat svůj uzlíček radosti. Nevyšlo to. Žádný lékař mi nebyl schopen vysvětlit, proč nemůžu otěhotnět. Byla jsem dost mladá, dost v kondici a když jsme se s manželem snažili počít, rozhodně jsem nechlastala první ligu. Sperma měl tom aktivní. Jenom to holt nevyšlo. Zkrátka jsem neotěhotněla. Nikdo mě nevaroval, že nás to zlomí. Neplodnost sebou nese fakt, že před ní není úniku. Moje kamarádky měly děti, děti měly i kamarádky mých kamarádek. Kam se člověk podíval, hemžilo se to těhotenstvími, porody a oslavami prvních narozenin. Věčně se mě někdo vyptával. Matka,

Přátelé, kolegové, kdy už přijde řada na mě? Byla jsem mladá, měla jsem fůru času. Nezdar mě však halil jako plášť, až jsem se nakonec vzdala naděje. Tom to necítil stejně. On dítě nepotřeboval tak intenzivně jako já. Ano, chtěl být tátou, to rozhodně. Myslel si ale, že by náš život mohl být skvělý i bez dětí. Jsme přece šťastní, říkával mi. Tak proč zkrátka nemůžeme být šťastní dál? Začal ze mě být otrávený. Nabyla jsem dojmu, že jsem ve svém trápení sama. Začala jsem být osamělá a tak jsem popíjela. Nejdřív trochu a časem víc. Načež jsem začala být ještě osamělejší, jelikož se nikomu nechtělo pobývat v blízkosti opilé ženské. Vinu za to, že piju, nemám na koho svést. Nemůžou za to moji rodiče ani nešťastné dětství, strejda úchylák ani žádná strašná tragédie. Je to čistě moje chyba. Pokud jde o tu záležitost s dětmi, už to nesu lépe. Uvědomila jsem si, že se s tím musím smířit. Existují možnosti, existuje naděje. Kdybych se dala do pořádku a přestala nasávat, mohla bych požádat o adopci. A vůbec, ještě mi není ani 34. Nic není ztraceno. Jsem na tom lépe než před pár lety, kdy jsem nebyla schopná jít do parku a pozorovat, jak buclatá batuleta jezdí na klouzačce. V dobách, kdy jsem na tom byla nejhůř, jsem si myslela, že přijdu o rozum. A snad jsem o něj na chvíli opravdu přišla. Nohy mi podrazilo to, co jednou řekl Tom. Po tomhle impulzu to se mnou začalo jít definitivně z kopce. Vlastně to neřekl, ale napsal. Tehdy ráno jsem si to přečetla na Facebooku. Viděla jsem fotku, na které Tom držel v náručí novorozenou holčičku. S úsměvem se na ně díval a dolů připsal. Aha, takže kvůli tomuhle všichni tak vyvádějí. Nejšťastnější den v mém životě. Rozlobila jsem se. Strašně mě to vyvedlo z míry. A pak jsem zatoužila pomstít se. Provedla jsem pitomost. No, po dvou hodinách jsem se každopádně vrátila na policejní stanici. Zeptala jsem se, zda bych mohla mluvit s Gaskillem o samotě. Řekl však, že chce, aby u toho byla Rileyová, načež mi začal být sympatický o něco méně. Nevloupala jsem se jim do domu, řekla jsem. Ano, šla jsem tam, chtěla jsem mluvit s Tomem. Když jsem zazvonila, nikdo neotevřel. A tak jste prostě vstoupila dovnitř? Otázala se Rileyová. Dveře byly otevřené. Hlavní dveře? Vzdychla jsem. To samozřejmě ne, mluvím o těch, co vedou do zahrady. A jak jste se dostala na zahradu za domem? Přelezla jsem plot, věděla jsem kudy. Takže jste přelezla plot, abyste si vynutila přístup do domu svého ex-manžela, je to tak? Ano, ale já jsem se k ním nevloupala, to tedy ne. Myslela jsem si, že jim třeba nefunguje zvonek. Přilezla jsem plot a zaťukala na skleněné dveře, které byly pootevřené. Nic. Strčila jsem hlavu dovnitř a zavolala Toma jménem. Zase nic. Ale uslyšela jsem, jak dítě pláče. Vyšla jsem dál a zjistila, že Anna, paní Vocnová? Ano. Že paní Vocnová spí na gauči. Dítě bylo v nosítku a plakalo. Vlastně vřískalo na celé kolo. Ve tváři bylo červené a zjevně už hodnou chvíli. Když jsem ta slova vyřkla, trklo mě, že jsem měla říct, že jsem dítě slyšela plakat předtím, když jsem stála na ulici. A právě proto jsem dům obešla. Nepůsobila bych tolik jako maniak. Dítě tady křičelo a matka byla sice u něj, ale neprobudila se? Ptá se mě Rileyová. Ano, zvedla jsem malou z nosítka, abych ji ukonejšila. Nic víc, vzala jsem ji do náručí, aby přestala plakat. Jenomže když se Anna probudila, už jste tam nebyla, vidíte. Stála jste u plotu u kolejí. Holčička nepřestala plakat hned, řekla jsem. Houpala jsem ji a ona nepřestávala fňukat, tak jsem s ní vyšla ven. Měla jste v úmyslu dítěti Vocnových ublížit? Vymrštila jsem se od stolu. Bylo to melodramatické, vím, ale chtěla jsem jim dát najevo, jak nehorázný je tenhle dotaz. Tohle přece nemusím poslouchat. Přišla jsem vám pomoct a vy... Z čeho mě obvinujete? Gaskill zachoval klid. Pokynul mi, ať se zas posadím. Anna Vocnová se nám o vás zmínila během vyšetřování zmizení Megan Hipwellové. Prý jste se v minulosti chovala nevypočitatelně, labilně. Zmínila se o tom incidentu s dítětem. Prý obtěžujete ji i jejího manžela, soustavně se potloukáte kolem domu. Odmítáte se smířit s tím, že vaše manželství skončilo. To není pravda, trvala jsem na svém. A taky, že to pravda nebyla. Ano, čas od času jsem Tomovi zavolala, ale nebylo to každý večer.
Nabyla jsem dojmu, že Gaskill není na mé straně a opět mi začínalo být do pláče. Proč jste si nezměnila jméno? Otázala se Rileyová. Kdyby mě muž opustil kvůli jiné ženě, určitě bych nechtěla jméno sdílet s tou, která mě nahradila. Asi nejsem tak cimprlich. Houbeles, jsem cimprlich a pořádný. Nesnáším, že se jmenuje Anna Watsonová. Dobrá, a ten prstýnek, co nosíte na řetízku kolem krku? To je váš snubní? Ne, zalhala jsem. Patřil mé babičce. Skutečně? Jak myslíte? Víte, musím říct, že z vašeho chování vyplývá, jak naznačila paní Watsonová, že odmítáte přijmout fakt, že váš exmanžel má novou rodinu. Já nechápu, jak tohle souvisí s Megan Hipwellovou? Dokončila za mě Rileyová. Máme hlášení, že ten večer, kdy jsme Megan začali pohřešovat, byla v ulici, kde Hipwellovi bydlí, viděna labilní žena, která těžce pije. Vy. Vezmeme-li v potaz, že mezi Megan a paní Watsonovou existuje určitá fyzická podobnost. Cože? Já jsem podle vás napadla Megan Hipwellovou v domnění, že je to Anna? Větší kravinu jsem v životě neslyšela. Odsekla jsem. Jenomže v bouli na hlavě mi opět pulzovalo a všechno, co se dělo od sobotního večera, bylo zahaleno nejčernější černí. Věděla jste, že se Anna Watsonová s Megan Hipwellovou znali? Zeptal se mě Gaskill. Poklesla mi čelist. Ne, to jsem nevěděla. Rileyová se usmála, v zápětí se zase zatvářila komisně. Megan Watsonovým hlídala dítě, loni v srpnu a září. Nevím, co na to říct. Megan v mém domě sní a s jejím dítětem. Ten šrám, co máte na rtu, jste si udělala, když jste onehdy upadla? Otázal se Gaskill. Ano, nejspíš jsem se kousla při pádu. Kde se ta nehoda stala? V Londýně. V Seabelt Road. Poblíž Holbornu. Co jste v těch končinách dělala? Už jsem vám to říkala. Odtušila jsem chladně. Moje spolubydlící neví, že jsem přišla o práci a tak jezdím do Londýna jako obvykle a scháním zaměstnání. Pracuju na svém profesním životopise. Zvedla jsem se k odchodu. Měla jsem plné zuby toho, jak povýšeně se mnou mluví. Bylo na čase vynést trumf. Skutečně nevím, proč se tu bavíme o tomhle, řekla jsem. Domnívala jsem se, že máte lepší věci na práci, například vyšetřování zmizení Megan Hipwellové. Jestli tomu rozumím správně, s jejím milencem jste už mluvili, že? Ani jeden z nich se nezmohl na slovo, tohle nečekali. Asi jste to nevěděli, co? Megan Hipwellová měla milostný poměr, řekla jsem a vykročila ke dveřím. Gaskill překvapivě rychle vyrazil a než jsem stihla hmátnout poklice, už stál přede mnou. Myslel jsem, že jste Megan Hipwellovou neznala, či snad ano? Zeptal se mě. Neznala jsem ji. Opáčela jsem a snažila se kolem něj prosmíknout. Posaďte se, řekl, aniž mi uhnul z cesty. Pak jsem jim pověděla, co jsem viděla z vlaku. Jak jsem Megan často vídala sedět na terase. Pověděla jsem jim, jak jsem ji minulý týden viděla líbat se s někým, kdo evidentně nebyl jejím manželem. Kdy to bylo? Vyštěkl Gaskill. Stalo se to v pátek ráno. Takže vy jste jí den předtím, než zmizela, viděla s jiným mužem? Otázala se Rileyová. Vyčerpaně si povzdechla. Můžete ho popsat? Zeptal se Gaskill. Vysoký, snědý, vyšší než Scott Hipwell. To vím, protože jsem je viděla pohromadě, Megan a Scotta Hipwellovi. Tenhle muž byl jiný, útlejší, hubenější, s tmavou pletí. Možná Aziat, řekla jsem. Dokážete určit z jedoucího vlaku, do jaké etnické skupiny patřil? Nadhodila Rileyová. To je tedy úctyhodný výkon. Gaskill vstal a podal mi ruku. Myslím, že to by mohlo stačit. Nechoďte do Blenheimské ulice, paní Watsonová. Svého exmanžela nekontaktujte a nepřibližujte se k Anně Watsonové ani k jejímu dítěti. Když si teď cestou domů ve vlaku rozebírám, co všechno se dneska pokazilo, překvapuje mě, že se necítím tak bídně, jak bych čekala. A jak tak o tom uvažuju, dojde mi, proč tomu tak je. Včera večer jsem si nedala ani kapku a po skleničce netoužím ani teď. Poprvé po strašně dlouhé době mě zajímá něco jiného než moje vlastní mizérie. Mám cíl. Anebo přinejmenším rozptýlení.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Prostředí ženské věznice a příběhy tamních žen nám poodhalí autorka knihy Kriminálnice, ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková. Setkala se někdy se ženou, u které si řekla, že je uvězněna neprávem, která vina se podle ní nedá odpustit a zaslouží si opravdu každý druhou šanci? Na to a spoustu dalších otázek mi odpoví ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Mým dnešním hostem je inženýrka architektury Ivana Butry, dramaturgyně dokumentárních filmů, autorka populární knižní edice Putování Francií a kreativní umělkyně, která se věnuje land artu i textilnímu umění. Tentokrát se spolu nebudeme věnovat architektuře, kterou Ivana vystudovala na ČVUT i ve Francii, ale zaměříme se na její koníčky. A těmi jsou zpracování lnu, tkaní a tradiční řemesla, která ji provází od dětství v rodném Horácku. Budeme si povídat o tom, jak se staré techniky dají oživit v současnosti, jaké příběhy se ukrývají v lněných vláknech a proč je návrat k tradici zároveň cestou k osobní svobodě a kreativitě. A ještě na vysvětlenou, proč si budeme v rozhovoru tykat. Iva je v neposlední řadě moje sestra. Ahoj, já tě vítám ve studiu a díky, že jsi přišla.
1: Děkuji.
0: U nás v rodině se, pokud vím, zpracování vlně nebo lnu nikdo nevěnoval, tak kde se v tobě vzala ta láska ke starým řemeslům?
1: Já si myslím, že to mám tak nějak geneticky zakódované v sobě, protože možná nikdo nespracovával přímo vlnu a len, ale viděla jsem babičky, jak pletly, jak háčkovaly. A hlavně naši předkové byli tkalci, byli to soukeníci, takže si myslím, že prostě je to volání jenom rodu.
0: Když se bavíme o lnu a my se o něm ještě bavit budeme, proč ho milovali pochopitelně prodejci, tam je to jasný, ale třeba i námořníci, umělci nebo případně prezidenti, je to skutečně něco, co pojilo generace i významné povolání?
1: Ten len je tak neuvěřitelná rostlina, tak fascinující, že ať se člověk na ní podívá zprava nebo zleva, tak jenom naráží na superlativy. A na tu tvoji otázku, když to vezmu po pořádku, tak námořníci milovali, protože se ze lnu dělali provazy lana na veškeré lodě a plachty byly také ze lnu, protože měly ty dokonalé vlastnosti, že když se to ošetřilo správnou metodou a technologií, tak všechny lodě, které vlastně od středověku brázdily moře a oceány, tak vděčily za svůj pohyb právě tomu lnu. To jsou námořníci. Malíři samozřejmě využívali plátna a není tajemstvím, že třeba Alfons Mucha, když maloval svoji slovanskou epopej, tak neměl tak velké malířské plátno, takže si nechal vyžádat právě plachty z Německa, nechal si je zaslat a byly to lněné plachty, takže díky lnu máme slovanskou epopej. No a když jsme zmínili i ty prezidenty, tak například americký prezident George Washington je proslulý tím, že než se stal prezidentem nebo i paralelně s tím, tak měl velkou farmu a věnoval se právě mimo jiné bavlně a lnu. Na tom lnu mu hodně záleželo, jsou dochované dokonce jednak účetní knihy, ve kterých specifikuje, jaká tam byla úroda, ale potom, když se vzdál z té farmy, tak posílal své ženě dopisy s instrukcemi velice přesnými, jak se má o len starat, jak ho má hýčka, takže lnu si vážili i obyčejní lidé, ale i prezidenti.
0: Říká můj dnešní host, architektka, spisovatelka a milovnice lnu Ivana Butry. A po písničce už si mezi tím vyhrňte rukávy, protože my se vydáme sbírat nejen len, ale i kopřivy.

0: Posloucháte pořad Noční mikroforum, jehož hostem je architektka, spisovatelka a milovnice lnu Ivana Butry. Kolik máš doma kolovratů a stavů tkalcovských?
1: Děkuji za otázku, to je věc, na kterou hodně nerada odpovídám, protože trochu klamu tělem, když jsem v Praze, tak vždycky říkám, já mám nějaké na Vysočině, na chalupě, a když jsem na chalupě, říkám, já mám nějaké v Praze, nerada to počítám, protože mám potom pocit, že už si žádné další nemůžu pořídit, ale ve skutečnosti momentálně je to tak, že mám asi 7 stavů, některé jsou z českých zemí, některé jsou ze Slovenska, některé jsou z větší dálky, mám i ze Švédska jeden kalcovský stav, kolovrátky mám asi 4 a není to ani u stavu, ani u kolovrátku, to není konečné číslo, protože je to, jak když člověk něco začne sbírat, tak prostě...
0: Už je to teda sbírka, není to spíš, že bys něco potřebovala, jeden model k určité práci, nebo už je to taková vášeň, že už jsou to věci, které...
1: Někdy si člověk něco pořídil, zejména na začátku, a to byl třeba kolovrátek, který jsem si myslela, že bude funkční, ukázalo se, že funkční není, ale vesměs už se snažím mít ty věci ve sbírce skutečně funkční a každá ta věc je trošku na něco jiného, jiné. Jiný tkalcovský stav je na koberce, jiný je potom na třeba na plédy, stejně tak ty kolovrátky, jiný je na len, jiný je na vlnu.
0: Když jsi zmínila vlnu, čím je zajímavá jako materiál? Protože takový nejrozšířenější.
1: Vlna určitě má ten obrovský potenciál, že je dostupná. To je z toho praktického hlediska, protože zaplať pánbu se ovečky vrací na moravské české stráně a potkáváme je. A nejen, že to je přínosné pro krajinu, ale máme z toho i benefit my, kteří rádi tu vlnu zpracováváme. To je ta dostupnost. Ta vlnu si opatřit není vůbec těžké, to zpracování je taky jednodušší, vlna na sebe krásně ty jednotlivá vlákna navazují a má perfektní tepelně izolační vlastnosti. Používá se jednak samozřejmě ve formě těch svetrů a podobně, ale také jako izolační materiál. A dlouhou dobu se experimentovalo a využívalo se to, že byla vlastně na rozdíl od toho lnu odolná proti ohni. Dokonce až na začátku 20. století měli hasiči právě vlněné svetry, protože nechytali tak snadno tu jiskru. Byla to jediná ochranná pomůcka, kterou oni na sobě měli. Takže to je taky taková jako jedna z těch možností. Ale pro mě tou královnou mezi rostlinami, které se dají zpracovat, tak je bez pochyby ten lén.
0: No a ten tě okouzl, čím, není to doufám ta pohádka o krtečku a lněných kalhotách.
1: Tak zrovna, když jsi u té pohádky a Zdeňka Millera, krteček a kalhotky, tak to je fenomenálně zpracovaný příběh. A mimo to, že určitě diváci dobře znají ten samotný příběh o tom, jak krteček k kalhotkám přišel, ale když si všimnete těch detailů, jak tam jsou rostliny, jak precizně jsou nakreslené, tak se botanici
0: si
1: dali... Je tam celá plejáda těch rostlin, botanici si dali z univerzity tu práci a rozpoznali přesně něco kolem 25 rostlin. A Zdeněk Miller to kreslil velice věrohodně a samotný i ten proces zpracování lnu je dokonale technicky provedený. Je to z toho důvodu, že vlastně v tehdejší době to vzniklo tuším v roce 1957, ale bylo to na objednávku podniku, který zpracovával len a bylo to de facto jako edukační video, proto je to tam opravdu krok za krokem vysvětleno tak, jak se ten len zpracovává, ale tak, aby to pochopil dětský divák.
0: Trošku product placement.
1: Úplně product placement.
0: Jsme se bavili o vlně, asi se to týká i lnu. Kdybychom se zeptali na barvení, využívali naši předkové, asi chemikálie to ještě nebyly. Oni se snažili zužitkovat cokoliv bylo dostupné, tak čím se barvilo a čím se barvila vlna třeba?
1: Barva od jak živa patřila ke kultuře lidí, ať je to 19. století, hlouběji středověk a ještě dál, tak vždycky chtěli mít ty barvy a snažili se nějak tu základní surovinu obarvit. Takže samozřejmě pochopitelně, když se budeme bavit o tom středověku, tak se používaly přírodní materiály. Barvilo se to podobně, jako dneska barvíme třeba vajíčka na Velikonoce, to znamená cibule může barvit červená řepa a tak dále. A postupem pochopitelně se sahalo už potom k nějakým chemickým barvám. Ty barvy byly ale poměrně agresivní, dokud nedošlo k tomu, že je potřeba zvolit prostě alternativy, které by nebyly škodlivé, proto také už potom třeba na přelomu toho 19. století si to lidi nebarvili plátno ani tu vlnu doma sami, ale spíš využili nějaké specializované pracoviště na to.
0: Ve filmové pohádce Sedmero krkavců musí Bohdanka ušít košile z kopřiv a přitom zachovat mlčení, aby vysvobodila své bratry. A když se ten film natáčel, kde hrála herečka Marta Isová, tak se rozhodla o tom, jestli bude sbírat ty kopřivy holou rukou, k čemuž nakonec svolila, ale ovšem za cenu velké bolesti. Skutečně kopřiva byla alternativa a lze z ní získat kvalitní vlákno?
1: Ano, křiva je dlouholeté vlákno, které zpracovali naši předkové. Zpracovává se podobně jako ten len, ale je to podobný typ rostlinného vlákna, jako je třeba konopí, kopřiva, kdy se vlastně rozmělněním toho stonku získá vlákno, které se potom zpřádá. A dneska se tomu věnuje poměrně dost lidí. Existují muzea v České republice, které dokonce prezentují i skutečnou košili, kterou tímto způsobem vyrobili. Není to jednoduchá práce.
0: Má to nějaké vlastnosti, které tu kopřivu vyzdvihují, že to je třeba pevnější, když už to má ty žahavé výlomky, které teda bolí při sběru, nebo to jenom, že to je dostupné, dostupný plevel, dá se říct.
1: Bylo to, ta hlavní výhoda byla, že to bylo dostupné, protože se to vyskytovalo úplně všude. Kdežto ten len tomu se více dařilo v horských oblastech, proto vždycky se pěstoval právě na horách. Ale kopřiva byla i v údolích, byla to nějaká alternativa v okamžiku, kdy prostě vlákno nebylo, kdy byl nedostatek jiné suroviny.
0: Na světoznámé výstavě Expo většinou najdeme třeba moderní umění nebo přehlídku technologických inovací, ale ty tvrdíš, že se tam objevil i len, a to zcela záměrně a hrdě. Jak se tam dostal a kdy to bylo?
1: Bylo to v roce 1939 a děčíme tomu vlastně, byl to takový příběh, ze kterého trochu mrazí. A vlastně světoznámá umělkyně Marie Hoppe Tanzinger, která se věnovala tomu lnu a dělala fenomenální gobelíny, tak udělala gobelín úplně v limitním čase. Právě proto Expo bylo to 6 metrů dlouhý koberec a téma bylo zpracování československého lnu. Bylo tam několik postav, které si vlastně symbolicky reprezentovaly tehdejší části naší země. Bohužel to bylo ve 39. roce, takže v době, kdy Německo už obsadilo a my jsme formálně přestali existovat, tak hrozilo, že ten koberec, že ten gobelín se ani nedostane nikam, že prostě bude zavřený a bude to vysloveně pod zámkem, a podařilo se obrovským úsilím ho dostat vlastně do Ameriky. Mimochodem tehdejší Expo v New Yorku, tak tím generálním konzulem, který měl to Expo na starosti, tak byl Hugo Vavrečka, dědeček Václava Havla, a ten se taky zasloužil o to, že to mohlo odcestovat. A ten gobelín tam měl úplně neuvěřitelný úspěch, přestože ta výstava byla zkrácená, ten náš pavilon tam neměl úplně na ružích usláno, tak ten gobelín československý len, kde i len byl samozřejmě použit, tak vidělo neuvěřitelných 50 milionů diváků, což je obrovský úspěch.
0: Říká můj dnešní host, architektka, spisovatelka a milovnice lnu Ivana Butry. A už za chvíli se podíváme do pohádkového Horácka.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Z těch dědů a bab, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné plátno tkali, z nich jsem a vracím se z nich znova. To jsou slova Miloslava Bureše z jeho nádherné básně Otvírání studánek, kterou využili Bohuslav Martinů. A my se dostáváme a je tam opět to tkaní do rodného tvého kraje, což je Horácko. Možná otázka na začátek, protože si troufám říct, že ne všichni ví, kde se tento kraj nachází. Tak proč to vlastně tak vůbec je? Že vlastně se nepoužívá to slovo Vysočina, ale lidé už to Horácko tolik nerozeznávají.
3: Je to trochu komplikovanější, je to v podstatě etnografická oblast na pomezí Čech a Moravy a jinak ji právě vidí kartografové, jinak etnografové, jinak historici, takže se spíš ujal ten výraz Vysočina, který samozřejmě nějak zohledňuje to rozdělení i politické nebo politicko v podstatě správní. Ale pro mě, když mluvím o Horácku, tak mám na mysli severní moravské Horácko, což je lokalita okolí Žďárských vrchů.
2: A čím ten kraj je mimořádný?
3: Pro mě je to rodný kraj, to je odpověď úplně nejdůležitější. A rodný kraj je něco, co se vepíše člověku pod kůži, vepíše se to do způsobu života. A pokud má trochu cit pro historii, pro nějaký lokální vývoj, tak má potřebu se tam vracet. A já se tam snažím vracet tak často, jak můžu.
2: Kdybychom zůstali u těch rostlin, nějaká typická květina nebo rostlina, ten len asi už to není, nebo je stále typický pro Horácko, pro Žďársko?
3: Určitě ne. Ten len se tam samozřejmě pěstoval, dařilo se mu tam, ale to bohužel už je dávno pryč. Myslím si, že každý člověk má nějakou signifikantní vlastní rostlinu, že to vidí trošku jinak. A když se ptáš, tak pro mě určitě rostlinou Horácka je šípkový keř.
2: Což konec konců odráží náš oblíbený Petr Křička. Jeho básně napsal i poezii nebo básnickou sbírku Šípkový keř. Zvyky se mění, jak staří lidé odcházejí a s nimi i ta paměť té krajiny. Protože my spolupracujeme občas i na filmech, tak já jsem si připravil jednu otázku filmovou. Kdyby si zavřela oči, co se ti vybaví, jaké obrazy nebo zážitky z dětství právě ve spojitosti s těmi lidmi, ať už to jsou třeba prarodiče nebo někoho, koho jsi tam zažila?
3: Pro mě to je asi bramborové placky, ty ranní mlhy, potom když je to takový ten podzim a rozbité cesty a úvozy a ty hluboké lesy.
2: Ty jsi vytvořila i Horácký kroj, což nebylo úplně jednoduché. Je to vlastně remake, anebo jsi skutečně někde našla nějaký návod, jak ho vytvořit, protože přímě řečeno lidé spíše znají třeba kroje z Hané nebo z Jižní Moravy, kde se ta tradice uchovala mnohem pevněji. Přece jenom, když se řekne Horácký kroj, tak nejen jsme zmínili, že Horácko neví lidé, kde se nachází, ale na to, že by znali jeho kroj.
3: Všechny ty kraje a ten kroj mají daleko výpravnější, bohatší a mě bylo líto, že o tom Horáckém kroji se moc neví, takže jsem dlouhá léta pátrala v archivech, pak jsem narazila na, dnes už můžu říct, mého kamaráda, a skvělého člověka, který krojům rozumí, Janka Kuču, a vlastně ten mi pomohl dořešit moje nějaké otazníky, které jsem to měla.
2: Jaké to bylo otazníky?
3: No třeba jaké látky použít a jaký střih je vhodný, a tak, aby se člověk nespronevěřil, aby nevymýšlel nějaké novotvary a byl co nejvíce věrný tomu, co se zachovalo v archivech, protože jako tou tendencí ani mojí snahou nebylo vytvořit nějaký oblečení ala Horácký kroj, ale opravdu být věrný těm historickým údajům, historickým artefaktům. A jedna věc je, že právě ty tkané, třeba sukně, tkané látky, které na Horácku se dochovaly a my je v muzeu skutečně máme, tak jsou naprosto fenomenální a nemají obdoby vůbec v rámci České republiky. Ani v Čechách, ani na Moravě. Horácké tkalcovství bylo na velice vysoké úrovni a je třeba zajímavé, že dneska není nikdo téměř schopný tu samou repliku vůbec vytvořit.
2: No a kdyby se měla zmínit nějaký silný vizuální prvek, tak co je typické pro ten Horácký kroj, aby si to posluchači představili lépe? Je to ta střídmost nebo nějaká barva nebo akcent nebo
3: šátek? Asi používání těch barev, používání třeba vlny a toho lnu, střídání těch barev, ale v podstatě asi pro mě takový nejtypičtější jsou šerky, což je typ sukní, který na Horácku máme, jsou krásné. a mně se moc líbí.
2: Když jsme u těch suknic, sukní a spodniček, tak kolik jich je v tom horáckém kroji?
3: To záleželo, jak byla žena bohatá, takže tam samozřejmě ženy, které byly třeba na spodku toho společenského řetězce, tak jich měly o trochu míň než pochopitelně paní mámy. Tak
2: číslo?
3: Já osobně mám momentálně 4 spodnice.
2: A rekord je tam tedy?
3: Viděla jsem, jako, že jich bylo klidně 7. Říkalo se, že prostě žena měla mít tolik spodnic, že ani nemohla projít do dveří, tak aby to udělalo skutečně tu pěknou siluetu.
2: Tak to sundávat, to muselo dát pěknou fušku. Vždycky záleží na čase, pochopitelně. Nebo když se říká, to si musíš vyžehlit, žehlí se kroje, nebo se nežehlí?
3: Kroje se, to je otázka. Samozřejmě, že to jsou naše taky další věc, o kterých vlastně vedeme dlouhodobé diskuze s odborníky na toto téma. Ty ženy normálně žehličku v 19. století samozřejmě neměly na to čas. Řešili to jiným způsobem, řešili to tak, že zkrátka dobře třeba ty spodnice naškrobily, pověsili to jenom na balík slámy, kdy to zaschlo a opravdu to drželo. Je pravda, že se škroblo jiným způsobem, neškroblo se tak, jak to známe my, žádné škroby v lahvích jenom, ale byl to opravdu festovní škrob. A říká se, že ta sukně má být, u nás říká sukně má být naškrobená, takže sama stojí, když ji jako postavíš a nikdo v ní nestojí, takže bude stát. Tak pokud to bylo takhle naškrobené, tak se to žehlit nemuselo. A my ty škroby nemáme tak dobré, takže žehlím a musím teda říct, že jednu spodnici žehlím hodinu a půl úplně s přehledem.
2: Opět klobouk dolů před tak dlouhým časem, ale možná mě teďka napadlo, že jsme se bavili o těch typických rostlinách, tak na Vysočině brambory jsou jako doma, tak možná ten škrob, kdy se dávno mohl být i kvalitnější, protože tam byly dobré brambory.
3: Používal se bramborový škrob, ale používal se také obilný škrob.
2: Já vím, že pořádáš besedy o zpracování lnu i té vlny v muzeích a v knihovnách a od přátel už jsem slyšel několikrát, že ty akce jsou oblíbené u všech generací. To mě hodně zaujalo nejen u dětí, ale i u dospělých. Tak co na tom ty lidi fascinuje, protože upřímně řečeno někdo by mohl vytknout, jestli to není staromilství, zabývat se krojem v dnešní době, kdy doba pádí vpřed, zabývat se, zdržovat se rekonstrukcí kroje nebo navlíkáním vlákna na...
3: Jasně. Bylo to tak, že já velice ráda mluvím o tom, co mě baví. Myslím si, že když je člověk do něčeho zapálený, tak je to přesně to, že když člověk sám hoří, tak může zapalovat vášeň druhých lidí. A zjistila jsem, že o lnu a třeba i o zpracování ovčí vlny, takže mluvím hodně ráda a že jsem schopná to vysvětlit a ukázat to tomu publiku, jak od toho nejmenšího, to znamená těm dětem to vysvětlit. U těch dětí samozřejmě volím trochu jinou.
2: Co jim říkáš?
3: Dětem třeba vyprávím, co si tkalci říkali, když tkali, že vlastně byl to rytmický zvuk toho stavu, jak klapal. A standardně se říkalo třeba na cukr, na kafe, to znamená, na co ty lidi šetřili. A ptám se těch dětí, vysvětlujem to, ukazujem to, na co by si šetřili sami a pobavil mě hodně jeden chlapeček, který říkal, že by říkal na cukr, na Lego. Takže já se snažím jim to nějakou formou přiblížit. Beru tam malý dětský stav, na kterém si můžou vyzkoušet sami to tkaní, ukazuju jim, jak se vlákno navazuje, vyprávím jim ty příběhy. A těší mě, že na konci ty děti v podstatě říkají, no ale to dá strašnou práci, než se taková šala nebo svetr udělá. A to je přesně to, co chci, protože já se snažím tím poukázat i na to, že v dnešní době uspěchanosti, kdy vlastně ta rychlá móda vůbec nějak nefunguje jako s nějakou udržitelností, tak tohle to je návrat k tomu, jako jak si vážit znovu těch věcí. A ta otázka, jak to zaujme další věkové kategorie, tak samozřejmě těm dospělým lidem ukazuju všechny ty výhody, které to má, ty pozoruhodnosti a těší mě to, že třeba ta starší generace si vzpomíná a dává příběhy z toho, že si pamatují, když se u nich zpracovávala ovčí vlna, že si pamatují, když měla babička kolovrátek a vlastně mě obohacují potom všechny generace, protože je to nesmírně zajímavé vidět to z pohledu různé věkové kategorie.
2: Možná s tím souvisí i takový terminus technicus, který jsem slyšel v jednom tvém rozhovoru, paměťový koberec, což je nějaký fenomén, který souvisí tedy s pamětí lidí. Co to je za fenomén, nebo o co se jedná?
3: Je to vlastně takový typ výrobku, který je to koberec, ve kterém jsou zatkány látky, ke kterým máme nějaký nostalgický vztah. Všichni to známe, že
2: třeba...
3: Přesně, je to dejme...
2: I takový terminus technicus, který jsem slyšel v jednom tvém rozhovoru, paměťový paměťový koberec, což je nějaký fenomén, který souvisí tedy s pamětí lidí. Co to je za fenomén, nebo o co se jedná?
3: Je to vlastně takový typ výrobku, který je to koberec, ve kterém jsou zatkány látky, ke kterým máme nějaký nostalgický vztah. Všichni to známe, že
2: třeba...
3: Přesně, je to dejme tomu košile z prvního rande, nebo nějaký džíny z vejšky, možná povlečení první.
2: Takže by to šlo dělat jako třeba pro mě,
3: určitě je to přesně,
2: nějaké tričko třeba
3: přesně, který ho jako líto vyhodit, ale už je nepoužitelný, už se sice nedá nosit, takže už s ním člověk neudělá parádu, ale leží ve skříni. No a v podstatě my tady tyhle ty látky pečlivě rozstříháme na proužky a zatkáme je do koberce. A ten koberec potom nese vzpomínky a stává se jakousi živou kronikou, dostává to znovu takový další rozměr a navazuju tím i na tradici, která se běžně dělá. Naši předkové nevyhodili vůbec nic, každý kousek látky, když byl pytel děravý, tak na něj našeli záplatu. A když koberec dosloužil, tak ho dali na síň, když dosloužil na síně, tak šel na brambory a v podstatě ta udržitelnost tam u nich byla úplně jako úžasná a tam si myslím, že se můžeme inspirovat. Takže pro mě tady ten vzpomínkový koberec nebo paměťový koberec je vlastně oživlá historie, která vytváří něco jako autenticky rustikálního, na co si můžeš sáhnout, má to haptický takový krásný přídech a zároveň to vytvoří něco hezkého v interiéru.
2: Já se teda přiznám, že teďka, když o tom mluvíš, tak jsem si hned vybavil na Vysočině babičky, že byly nejdřív závěsy s takovými motivy, kde byly kohouti. Já jsem to měl strašně rád jako malej. Ona potom, když to dosloužilo, už to nedělalo parádu na okně, tak z toho ušila vlastně povlečení na malé polštářky. Já jsem si hrozně přál toho kohouta někde ještě sehnat a někde se ho schovat, tak možná i kdyby byl nějaký paměťový koberec, tak by ta látka zůstala třeba aspoň zachovaná, aspoň pro mě pochopitelně, pro další roky. Říká můj dnešní host a já jsem teďka dodal a po písnice se budeme věnovat genealogii.

0: Noční mikroforum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: S architektkou Ivanou Butry dnes ve studiu brouzdáme horácká pole, díváme se, co kde roste a bavili jsme se také o lnu. Já bych se ještě vrátil k jeho pěstování, protože ty nejen umíš to zpracování, ale ty jsi si vlastní len na Vysočině vypěstovala a z toho si něco udělala, utkala. To zní velmi jednoduše, jsou to dvě věty, ale to už znamená teda ten len hlídat z perspektivy plynoucího času jednoho roku, tak jak kdy se seje a co to obnáší, to zpracování, že přece jenom je to ta rostlina, nemáš žádné stroje, máš jenom ty ty řemeslné výroby, které našim předkům pomáhaly.
3: Je to takový obrovský experiment, mě to moc baví a dostala jsem se k tomu tak, že mě všichni říkali, jo, vlna, to je dobrá, ale len, to je hrozně těžký, to je špatný, to není tak jednoduchý,
2: proč?
3: Je to hodně práce, hraje tam obrovskou roli příroda, jestli bude pršet, jestli nebude pršet, jestli to stihne doslova. A mě odjakživa věci, které jsou těžké, které jsou obtížné, lidi se do nich nepouští, tak mě tak nějak provokují, takže jsem si říkala, aha, to se mi bude líbit, to musím zkusit taky samozřejmě. Tak jsem se s tím začala hrát a několik let ten len vysívám, není to žádný velký pozemek, ale já pro moje potřeby mi to bohatě stačí a teď momentálně experimentuju se správnou dobou výsevu, protože naši předkové měli k tomu pranostiky a do krve byli schopní se pohádat, jestli se má vysívat len na ten den nebo na den, dokonce jestli se vysíval s planetama, jestli když měsíc dorůstá, nebo jestli je lepší, když couvá. Těch možností je tam celá řada, máme k tomu historické dokumenty. No a já se snažím teď každý rok vyzkoušet něco jiného a testuju, který ten len bude nejlepší. Tak samozřejmě jako je to lehce s úsměvem, ale baví mě to, jsou to obrovské cenné zkušenosti, protože si člověk uvědomí skutečně to, co se říká, že než se ze lnu udělá látka, nebo ne látka, snad jenom jakoby ta niť, tak ho člověk musí vzít 9x do ruky. A to je opravdu pravda, je to
2: tak
3: fakt pracný.
2: Fáze, nebo kolik,
3: a je to samozřejmě, a ten len musí dorůst do správné výšky, aby se vytrhal, pak se musí rosit, kropit, potom se nechává vlastně na tom poli, pak se musí strhnout ty tobolky, musíš se rozhodnout, jestli budeš mít len na vlákno anebo na olej, to se naši předkové taky museli rozhodovat. My máme, pěstujeme právě len přadný, který je speciálně jako vhodný tady pro to zpracování. A potom vlastně, když se dosuší, tak saláme na trdlici. To jsou všechno výrazy, které se liší kraj od kraje, každý kraj tomu a každá lokalita, každý region tomu říkal trošku jinak. To je i z etnografického hlediska nesmírně zajímavé. A potom se vlastně, když se ten len teda poláme, tak se musí rozčesávat na drhlicích, na vlastně a získává se z něho to jemné vlákno. Je tam relativně dost odpadního, v uvozovkách odpadního materiálu, ale naši předkové v tomhle byli naprosto dokonalí, protože i ten odpadní materiál krásně zpracovávali, dělali z toho koudelné provazy, dělali z toho hrubší vlákno a to nejjemnější vlákno dokázali ručně

0: žilo.
1: Říká se, že rod vymře buď to po meči nebo po přeslici. Meč, ten je jasný, a přeslice právě bylo to zařízení, které bylo sloužilo k předení převážně lnu nebo teda vlny. A ono je vůbec zajímavé, že to tkaní a vůbec ta technologie nám obohatila český jazyk o spoustu výrazů. My třeba řekneme, že se setkáváme, že máme společnou nit hovoru, že máme nějakou osnovu, o které se budeme bavit, ale to jsou všechno výrazy, které pocházejí vlastně... Osnova je na stavu, přesně tak. To jsou všechno výrazy, které vlastně pocházejí z té terminologie těch tkalců. Takže i...
0: A ty trdlo?
1: Ta trdlice, to je jeden z verzí, a taky si nejsou etnografové nebo lingvisti dostatečně jasný, ale jistí tady těma, ale ta trdlice je to zařízení, které láme vlastně ty stonky. To byl ten čáp v té pohádce a tam si nechceš nechat, ty prsty, to opravdu bolí, takže proto ty trdlo, když to uděláš.
0: Ty se zabýváš genealogií, historií rodu, rodin z různých stran. Kam ses nejdal v tom bádání dostat, do jakého roku? A kde už to teda znamená, že skutečně jsi už opustila tu vyšší dívčí v tom ohledu, že to je něco, co už opravdu není tak běžné?
1: Mně se podařilo v našem rodokmenu se dostat do roku asi 1580 a to si myslím, že už je docela slušný výsledek. Dál už to možné není, protože nejsou zkrátka dobře zachované ty archivy a není z čeho čerpat.
0: No a něco tě překvapilo při tom rodinném pátraní, že tam musí být spousta informací. Možná, jak to říkal Winston Churchill, z trochu nadsázky tehdy řekl, první polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, a druhou tím, aby je vštípil svým dětem. Tak co bylo překvapivé pro tebe? Bylo tam něco třeba i z rodiny, co si pochopila, řekla jsi, aha, teď mi to došlo. Protože znovu je ta otázka nasnadně, někdo může říci, proč se vrtat v minulosti, co nám to dává, protože už je něco, co prostě je pase, už nás to neovlivňuje.
1: Já si myslím, že to není tak úplně pravda, že máme znát ty naše předky, ty naše kořeny, protože potom možná lépe pochopíme, kam směřujeme. Ono to dává docela hezkou odpověď i na věci, záležitosti, koníčky, profese, místa, která nás nějakým způsobem volají, a vidím to nejenom na své rodině, ale měla jsem tu příležitost dělat těch rodokmenů docela dost i jako pro známé nebo zákazníky. A opakovaně se mi tam ukazuje, že třeba někdo miloval koně a byl fascinovaný koňmi a nevěděl proč. A dneska to byl ajťák, který trávil většinu času u počítače, ale říkal, že kdykoliv jede autem, tak prostě mu to málem takhle otočí hlavu, když toho koně vidí. A když jsme dělali genealogické pátrání, tak jsme zjistili, že to byl z velkého rodu kovářů a po několik generací. To znamená, já si myslím, že prostě ty věci nás tak trochu volají. A je to zase docela zajímavá věc, jak prostě porozumět třeba sobě nebo svým dětem.
0: Když děláš rodinné kroniky na přání nebo na zakázku, tak tam dost často vkládáš i dobový kontext. To je, z jakého důvodu? Je to jenom proto, aby to nebylo tak suchopárné, nebo i to pomáhá třeba pochopit lépe některé fáze historie těch rodin v určité historickém období?
1: Ta genealogie se dá udělat velice stručně a čistě pomocí čísel. Máme dva rodiče, čtyři prarodiče, potom to jde vlastně krát, dva krát, dva stoupa.
0: A výstupem je tedy jako mapa rodokmenu nebo kniha?
1: Záleží. Může být jenom vlastně schematická kresba, kde se to větví a rázem se můžeš dostat až na 254 lidí. Pak je to součet jenom prostě nebo soupis osob, narodil se, zemřel, čí to byl otec. A z mojí zkušenosti je to tak, že tady ty tabulky jsou trošku nepřehledný pro lidi, kteří se tomu nevěnují a začnou se v tom ztrácet. Je to takové, jako když dostaneš soupis obyvatelstva, teď moc nevíš, kam koho přiřadit. A ukázalo se, že když vlastně to dáváš do formy té knihy, rodové knihy, kdy tam dáváš ty souvislosti, co se tam v té době dělo, jak, že tam zrovna bylo napoleonské vojsko, že možná když žil tvůj prapradědeček, tak byl objevený Hromosvod, já nevím, jakékoliv další věci, tak ten člověk si udělá lepší představu a umí možná lépe porozumět té době. A zase platí to staré okřídlené, co ty dobře jako režisér znáš, že v podstatě příběh si lidi pamatují víc než jenom suchá data.
0: Kdyby to někoho bavilo, třeba se to chtělo naučit, tak je asi dobré začít pracovat dobře s archivem rodinným, do kterého nepatří jenom fotografie. Dneska možná už to za pár let bude pase, protože všechno máme v telefonech a nebudeme vědět, co s tím. Ale kdybychom se bavili o té staré době, když máme prarodiče, rodiče, kteří ještě mají k dispozici staré tištěné fotografie, tak co lidé nemají vyhazovat? Co si může hodit při tvorbě třeba nějakého alba, kroniky, rodokmenu?
1: Pokud někdo hledá radu, jak začít, tak doporučuji hned, je úplně první věc, vydejte se za tetičkama, strýčkama, babičkama, dědečkama a zapisujte, povídejte.

0: Dejte s nima, zapisujte si, protože to jsou nejcennější vlastně zdroje informací, ale bohužel často mi lidi říkají potom, já jsem se měl zeptat babičky, na to jsem, aha, tohle mě nikdy nenapadlo, teď je pozdě, bycha honiti. Takže já vždycky říkám, mějte za žijícími pamětníky a pobavte se s nima úplně o všem možném. Potom jsou to samozřejmě ty fotografie, jak zmiňuješ, naši předkové nejenže fotili tím tradičním způsobem, ale ještě si často dali tu práci, že zezadu napsali, kdo je na fotografii, z jakého je roku, nebo že to je v Kutné Hoře vyfocené.
1: To dneska jsou... můžeme označit na Facebooku.
0: Jasně, oni sociální sítě neměli, měli prostě způsob. A ten informační tok jsou potom samozřejmě pohlednice, dopisy, nějaké zprávy. Parte jsou třeba takovým jako dobrým zdrojem informací, protože tam často byla vypsaná celá rodina, i dokonce seřazení podle těch genealogických větví, těch rodinných vazeb a tak, ale určitě prostě poskládejte si to a nebudete toho litovat, protože můžete vyprávět příběh, který jednou ocení vaše děti nebo jejich děti, vašich dětí, a někdo, kdo by se třeba tomu rodokmenu chtěl věnovat, tak bude mít potom třeba kde navázat.
1: Tvoje poslední kniha Obrázky z Košíře vznikla docela dlouho právě díky pátrání v různých archivech. To, co ses naučila při tvorbě rodokmenu v genealogii, je to něco, co oceňuješ nebo nacházíš, i když pracuješ třeba na knížkách? Je to něco, co tě posunulo dál v té práci třeba?
0: Zkušenost hledání v archivech a rešerše a vlastně taková mravenčí badatelská činnost, ta bez pochyby se mi hodí, protože ty knihy, které píšu, tak se snažím mít vždycky obrovský, je to takový ledovec, ta knížka je ta špička toho ledovce, ale ty sám víš, jak to funguje, že vlastně ta mravenčí obrovská práce je pod tím, co není vidět, a já se snažím hledat a doplňovat ty informace, a třeba konkrétně tu knížku, kterou jsi zmínil, Obrázky z Košíř, tak tam to bylo přímo provázané i s naším rodem, protože vlastně v těch Košířích to je Pražská čtvrt, pro posluchače, kdo by ji neznal, a vlastně a naše rodina žila přes 300 let, ale já jsem taky třeba nevěděla, jak dlouho tam žijeme, až když jsem zašla genealogicky pátrat právě po tom, jak dlouho tam jsme, anebo proč táta maluje nějaký obrázek a pořád se k němu vracel, fotil si ho, když mu bylo 15, dělal si skici, dělal grafiku, a vlastně jsem nevěděla, ten dům jsme nějak neznali, a teprve tím bádáním v archivu jsem zjistila, že naše rodina tam před 200 lety bydlela, ale to nemohl vidět ani táta, ani to nemohl znát z vyprávění, to prostě ho jenom to místo táhlo.
1: Jenom připomenu, že náš táta je malíř Ivan Svatoš, známý pražský grafik a vedutista, a Košíře možná ještě umístíme, to je vlastně, kdyby posluchači neznali, jeli ale autem třeba rychle ven z Prahy na západ na Plzeň, tak právě ulice Plzeňská rychle vyvádí lidi ven z Prahy. A je to trochu škoda, protože vlastně ty Košíře jsou rozděleny na dvě části, jak na levo, tak na pravo. A jsou tam teda neuvěřitelné příběhy. Já musím říct, že mě to hodně jako překvapilo. Tam se potkává Jan Lucemburský, Tomáš Garrigue Masaryk, Odboj. Jeden příběh, který mě totálně fascinuje, to je příběh odhalení toho
0: špionážní odposlechy. Ano, to byl Ludvík Očenášek. Byl vlastně požádán...
1: To z doby Rakouska-Uherska ještě.
0: Ano, byl požádán českou sekcí, jestli by byl tak schopný a mohl vypátrat vedení, které šifruje tajné zprávy. Bylo to vlastně ministerstvo Vídeň a Berlín. To byla tajná linka. Nikdo nevěděl, kudy vede. V té době vedlo nad Prahou přes 3000 drátů. To nebylo vůbec nic jednoduchého. Ludvík Očenášek se pohyboval po Praze, sledoval a všiml si, na Bílé hoře je nějaká divná odbočka, tak ji sledoval a zjistil, že vede do Košíř, a on se musel napojit na ty dráty úplně takovým jako nelegálním způsobem, takovým pirátským.
1: Ale jak to udělal, vám řekneme po písničce.

0: Ve studiu si povídáme s architektkou Ivanou Butry a v minulém vstupu jsme zanechali Ludvíka Očenáška dělat něco velmi napínavého, tak jak to dopadlo, jak našel, jakou metodou zvolil, aby nebyl odhalen teda vůbec.
1: Tak ono, jak se pohyboval po té Praze, tak samozřejmě, aby unikl pozornosti četníků a zvědavých kolem jdoucích, tak radši chodil v noci, to bylo bezpečnější, no a musel přehazovat přes to několika metrové vedení vlastně dráty a potom holýma rukama to zkoušel napojovat, sám tam popisuje, dochovaly se ty jeho archivy, jak dostal kolikrát ránu a jednou právě, když teda sledoval tu odbočku, tak zjistil, že v Košířích je skutečně ta tajná linka, kterou se mu podařilo vypátrat. No, aby to mohl odposlouchávat a donést ty cenné informace, tak si tam pronajal vlastně zahradu a přes tu košířskou hrušeň, kde vedlo to vedení, tak tam předstíral přes den práci, že tam skutečně okopával, až měl mozoly, aby to nebylo zvědavým košířským obyvatelům nápadné. No a v noci dělal ty odposlechy a vlastně díky tomu se dostali neskutečně cenné informace pro českou vládu.
0: Ale v té knize těch jmen a míst je tam celá řada, tak ještě namátko aspoň. Koho najdeme v Košířích? Jsem zmínil Jana Lucemburského, tak kdo tam ještě může?
1: Určitě třeba spisovatel Frejt, za kterým chodil náš pradědeček pro lektvary z kaktusů na Božínku, a nebo tajemná spisovatelka malířka Alma Vera, to je žena třeba, která mě hodně zaujala, ten její příběh, ale tu už nechám na čtenářích a na posluchačích, aby se objevili sami pro sebe.
0: Ještě možná pojďme vysvětlit, ty máš netypické příjmení Ivana Butry, které zní trošku exoticky, ať už teda mě to připomíná něco z němčiny, ale ta historie toho příjmení je mnohem starší, tak pojď ho ještě vysvětlit.
1: Je to rodné jméno mojí babičky, a pochází z Francie a v tuto chvíli jsem skutečně...
0: Babička ne, ale to jméno. Nebo si dopátrala vlastně.
1: Když jsem dohledávala vlastně tu genealogickou větev, tak mě to zavedlo skutečně přes Rakousko, Polsko, Ukrajinu a směřovalo to až k té Francii. Zřejmě to byl nějaký potomek napoleonských vojáků, který se někde zapomněl a objevoval krásy naší vlasti potom.
0: Ty jsi s docentem Karlem Marholdem z ČVUT, kdy jsi napsala i trilogii Putování Francii, a tuším, že první, druhý díl nejde se na tani v antikvariátech, a ta Francie už tě přestala lákat, nebo je něco, co ti nedá ještě spát, a je to někde zasunuto jako v plánech?
1: Určitě mě láká stále. My vždycky říkáme s trochu nadsázky, že i díky těm předkům ze strany Butry nám koluje možná v krvi trochu Bordeaux. A do Francie se ráda vracím a chystám novou publikaci právě na téma Bretaň, což je moje velká láska.
0: Já jsem se celý rozhovor snažil být neosobní, ale teďka můžu ještě posluchačům prozradit, že jsme byli tři sourozenci a že ty jsi z nás nejstarší vedle mého mladšího bratra Martina. Jaké to bylo vyrůstat s dvěma mladšími bratry o 6 a 7 a půl let od tebe? To občas teďka, když člověk dospěje, tak se dokáže empaticky musela si být velmi chytrá a zabavit nás, a to si tím myslím.
1: Mě to s váma náramně bavilo, jsem se to užívala, protože já jsem si na vás mohla zkoušet to, že věci, které mě baví, takže vás musím do toho namočit tak, aby vás to bavilo taky. Takže když mě bavila historie, tak mým cílem bylo vás vždycky zabavit, aby jsme tam šli do toho muzea třeba společně, abyste si hráli moje hry, co jsem vymyslela. Takže to byl takový edukativní pořad. Já jsem se to vlastně na vás nacvičila.
0: Dodám, že nás Iva naučila hrát na krále, na Hamouna, obdivovat Edgara Allana Poe, obkreslovat Burianovy dinosaury, poslouchat napínavé rozhlasové hry anebo kreslit mapy, a za to jí patří velký dík, ale i všem starším sourozencům, pokud je máte. Já moc děkuji, že jsi našla čas a přišla si dneska do vysílání. Děkuji.
1: Děkuji.
0: A dnešním hostem byla Ivana Butry, architektka milovnice lnu a moje skvělá sestra. Ještě jednou moc děkuji. A s vámi se, milí posluchači, od mikrofonu loučí Jan Eliáš Svatoš, a to citátem skladatele Gustava Mahlera. Tradice není uctívání popela, nýbrž udržování ohně.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
3: Mě to svaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
1: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
4: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
0: Byl jednou jeden rok.
1: S Jitkou Asterovou.
5: Teda vy jste pěkný filuta.
0: Nebo Honzou Kovaříkem.
6: A teď se to možná úplně vyjasní.
1: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, milé dámy, zdravím i vás, vážení pánové, a nesmím zapomenout ani na ponocující děti. Ti všichni jsou posluchači pořadu zvaného Noční proud. Dnes za pondělně úterního kolegu Martina Hrdinku zaskočí Zdeněk Vrba, kterého jste zvyklí poslouchat především z neděle na pondělí. A dnes si to můžete spolu se mnou dát pěkně z pondělí do úterý. Ať už je to, jak je to, ať už jedete kamkoliv, anebo jste doma. Ať se vám Noční proud, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka, poslouchá v pohodě.

Bailamo, slavná španělská píseň, která i dnes v noci bude znít celým Španělskem ve všech španělských městech i obcích a samozřejmě spolu s dalšími španělskými hity, protože celé Španělsko oslavuje, že jejich fotbalisté se stali mistry světa a znamená to pro Španěly hrozně moc a tak se není co divit, že si to užívají, i když samozřejmě tak náročné oslavy údajně v Madridu na nich mělo být milion lidí, tak přinesou občas i nějakou tu oděrku a nebo nějakou tu strkanici, ale v podstatě je to krásný národní svátek a Španělům to moc přejeme. Já už jsem zahrál Julia Iglesia bezprostředně tu předchozí noc po té, co Španělé porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. A dnes jsem, po tom, co jsem sledoval zprávy ze Španělska, přidal ještě syna Julia Iglesia, Enrique Iglesia s a Bailamos v jeho podání. Tak tolik tedy Španělsko, teď už se vracíme domů a podíváme se, kdože dneska buď to má, anebo by měl narozeniny a je to jasné, to musíme vzpomenout jako první. Dneska si připomínáme 85. žel nedožité narozeniny Jiřího Grossmana. Jiří Grossman byl hudebník, byl zpěvák, byl hudební skladatel, byl textař, byl herec, byl moderátor, byl i něco mnohého jiného. Byla to zkrátka velká talentovaná osobnost. Jeho velká škoda, že odešel takhle brzy a o něm, že mluvíme už velmi dlouho v minulém čase. Tak si připomeňme třeba jeho spolupráci s Naďou

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v ruce

0: Jiří Grossman vystupoval především v divadle Semafor a jeho partnerem hereckým, komickým a vůbec byl Miloslav Šimek, Slávek Šimek, který ten, který už také tady není s námi a tak si možná někde tam nahoře ti dva povídají. A Jiří Grossman, pokud vím, se měl velmi rád právě s Naďou Urbánkovou, kterou jste slyšeli spolu s ním v písni Drahý můj. Ovšem nebyla to jen Naďa Urbánková, se kterou spolupracoval. Další častou spoluprací počastoval také Milušku Voborníkovou. Tady je důkaz, písnička Gimme the Dink.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet tohle Gimme the Dink?

Gimme the Ding a krásný duet Miluška Voborníková a Jiří Grossman. Hned dvěma písničkami jsme vzpomněli na jeho dnešní nedožité 85. narozeniny. Svého času fungovalo také divadlo Jiřího Grossmana, bylo v pasáži kousek od hotelu Jalta. Je to škoda, že tohleto divadlo už dál nenese jméno Jiřího Grossmana, ale nedá se nic dělat. My také běžíme dál. Čas je neúprosný, noční proud začal jako pokaždé ve 23 hodiny a 30 minut. Půlnoc bude ve znamení nejenom časovém, ale také předtím, že zazní ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna, a po půlnočním znamení potom hlavní zpravodajská relace bratru nějakých 8, 9, 10 minut a potom se spolu se mnou můžete znovu ponořit do všech vln nočního proudu nonstop bez přerušení až do druhé hodiny raní. A mám dneska takový plán, že bych mezi jednou a druhou zahrál, řekněme, dlouhé písně. Dlouhé písně, které mají stopáž třeba 5, 6 i více minut, se těžko hrají přes den, protože přes den by to v tom rytmu a tempu vysílání vadilo, stejně jako se třeba přes den nehrají příliš instrumentální skladby, ale noční proud je svobodný, volný v čase, kdy si můžeme takzvaně dělat, co chceme. A tak chci tohleto využít, abychom si třeba dneska mezi jednou a druhou pár takových exkluzivních dlouhých písní zahráli, ať už budou třeba od skupiny Queen, nebo třeba od skupiny Styx, a nebo třeba, co já vím, od Deep Purple, a nebo Led Zeppelin. Uvidíme, necháme se překvapit i třeba skupinou Jethro Tull. Teď už další oslavenkyně. Zpěvačka Kim Carnes má dneska 81. narozeniny. Tato americká zpěvačka se proslavila především hitem, který dosáhl až na první místo americké hitparády, píseň o očích herečky Bette Davisové zpívá dnešní oslavenkyně Kim Carnes.

Kim Carnes, americká zpěvačka, má dnes 81. narozeniny a další významná hudební osobnost, americko-mexický hudebník, kytarista Carlos Santana, je o 2 roky mladší na den přesně.

Legendární hit Black Magic Woman a ode dneška 79-letý Carlos Santana. Stále ještě je pondělí 20. července a svátek mají všichni, kteří se jmenují Eliáš a nebo Ilja. Jindra Eliáš, brněnský slavný disc jockey, byl kdysi náš kolega, vysílal spolu s námi, vysílal z Brna. A ten má ovšem Eliáše v příjmení, nicméně můžeme na něj vzpomenout ve chvíli, kdy má svátek, a to regulérní Ilja, a to je náš čtvrtečně páteční kolega Ilja Kučera mladší, hrající na basovou kytaru ve skupině Nasycen.

Jen jednou skupina Nasycen za basovou kytarou Ilja Kučera mladší u solového mikrofonu, jeho bratr používající umělecké jméno Raven. No a je tady poslední písnička 20. července. Dneska byl také mimochodem Den šachů. Tohle je z muzikálu Šachy, Mary Head a One Night in Bangkok.

0: I v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda rozhodla o zákazu telefonů ve školách, platit by mohl od září příštího roku. Velká Británie má nového premiéra, dnes poprvé zasedal i jeho obměněný kabinet. Kajakáři Krejčí a Beková byli na mistrovství světa druzí v časovkách kajak krosu. Dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přeháníky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25. Je úterý 21. července, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda podpořila zákaz používání mobilu ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Radiožurnál.
2: Vláda schválila taky růst penzí pro pracující důchodce, a to od roku 2028. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
6: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
6: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce, lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
8: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
6: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila včera o půlnoci po více než 3 měsících.
9: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
10: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
9: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
11: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
9: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
12: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Podle nového britského premiéra Andyho Barnema musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. Řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
13: Andy Barnem slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Nový britský premiér večer taky obměnil dosavadní kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí je bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. První zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu.
14: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
2: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Fotbalové mistry světa přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky a podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd 2-patrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
15: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
16: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
2: Krejčí byl druhý o 16 setin za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě 4. Matyáš Novák, 8. Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková. Fotbalisté Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodlo o tom los ve Švýcarsku. Pražané začnou dvojzápas doma, odveta se bude hrát ve Francii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Uzavírka na D8 u Roudnice a noční práce na Pražském okruhu. Na dálnici D5 u Plzně 80. kilometru směr Rozvadov odklidili srážku osobního auta s nákladním. D8 z Prahy do Ústí nad Labem je po odpolední nehodě nákladního auta pořád neprůjezdná. Uzavírka je na exitu 29 Roudnice nad Labem. Na 31. kilometru v místě havárie je už uklizeno, nehodu ještě šetří policie. Uzavírka by už neměla trvat dlouho. Objíždí se po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35, jezdí se bez dalšího zdržení. A na pražském okruhu východní části směr Barandovský most je noční uzavírka. Zase

Studiová formace Art of Noise a Paranoimia 89. Tak se jmenuje znělka rozhlasového pořadu Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Každou noc od 23:30 až do 2 hodiny ráno. To je i případ této noci, kdy se pondělí 20. změnilo v úterý 21. července 2026. Ať už Noční proud posloucháte takzvaně živě, anebo třeba ze záznamu, ať se vám nádherně poslouchá. To vám přeje Zdeněk Vrba a Dua Lipa.

Houdini, o kterém zpívala Dua Lipa, je jeden z nejslavnějších světových iluzionistů. Je to částečně Maďar, částečně Američan, respektive musíme o něm mluvit v minulém čase, protože už tady dávno není, ale dodnes ho uznávají všichni iluzionisté, včetně našeho nejznámějšího Pavla Košíška. Tak právě ten se stal hrdinou první písničky, která otevřela Noční proud v úterý 21. července 2024.

Azizam, název téhle písně trochu zvláštně působí a byl prý odvozen z arabského pozdravu. To konec konců prozradil i interpret Ed Sheeran, který se stal prvním zpívajícím mužem v úterý 21. července na všech frekvencích Českého rozhlasu Dvojka, který pro vás vysílá až do druhé raní Noční proud, ve kterém dnes Zdeněk Vrba zaskakuje za pondělně úterního kolegu Martina Hrdinku. Jukněme dvakrát do kalendáře, jednou do domácího, jednou do zahraničního. Začněme doma. David Stipka narodil se 21. července 1979 v Dobré u Frýdku Mísku. To znamená, že dneska by měl 47. narozeniny. Odešel do hudebního nebe 10. ledna 2021 ve Frýdku Mísku, ve chvíli, kdy jeho popularita strmě stoupala, ale on už v roce 2017 dostal anděla, další tři anděle v roce 2021 nebo za rok 2021, které už ale získal in memoriam. Stal by se z něj určitě velký hitmaker, ale bohužel slinivka a rakovina slinivky břišní nedovolili. Tak budeme na něj vzpomínat stejně, jako na něj vzpomínají Eva Farna nebo Miraj Navrátil, anebo spousta dalších.

David Stipka a Noční proud posílají pozdrav farmářům. Tahle ta slavná píseň se bude hrát ještě dlouho a my jsme vzpomněli na toho, kterému bohužel bylo možno dožít jenom 41 let a něco málo k tomu svého života. Tak tolik tedy jedno juknutí do domácího kalendáře, teď jukáme do zahraničního, kde je písničkář, ten se narodil řeckému Kypřanovi a Švédce pod jménem Steven Demeter Georgiou 21. července 1948, to znamená, pokud dobře počítám, má dneska 78. narozeniny. Potom celý život vystupoval pod jménem Cat Stevens, všichni znají tohle jméno. Ano, americký písničkář a najednou v závěru svého života nebo později prostě začal vystupovat jako Yusuf Islam a konvertoval k islámu. Takže nemůže třeba zpívat v Japonsku, protože v Japonsku je islám zakázaný, ale v Nočním proudu si jeho písničku, když ještě byl Cat Stevens. Samozřejmě připomeneme, jeden jeho velký hit se jmenoval Otec a syn.

Otec a syn Cat Stevens, který má dneska 78. narozeniny. Tak to byly dva pohledy na narozeniny. Teď se zastavíme u dnešního svátku, protože dnes v úterý 21. července 2026, stejně jako ostatní 21. července roky předtím, měl a má svátek Vítězslav. Vítězslav neboli Víťa, když se řekne tohleto jméno, tak si určitě mnozí vzpomenou, když se pohybujeme ve světě hudby, na Víťu Vávru, který svého času byl velmi populární. O Víťovi Vávrovi také bohužel mluvíme v čase minulém, protože on ročník 1953 odešel od hudebního showbiznisu 1. července 2021 v pouhých 68 letech. Víťa Vávra byl třikrát ženatý a jeho druhou manželkou byla Věra Špinarová. Nedávno jsem s někým hovořil a on říkal, že to byla krátká epizoda. No tak ta krátká epizoda trvala od roku 1984 do roku 2000, tedy celých 16 let. Ale nejprve si poslechneme Víťu Vávru a písničku, která ozdobila seriál Jak svět přichází o básníky, respektive filmy právě s tímto názvem.

0: zpívající bubeník Vítě Vávra.
1: Noční prout. Dnes se Zdeňkem Vrbou.

A já tě závidím a nepřeslechnutelná Věra Špinarová. Věra Špinarová, druhá manželka Víti Vávry, o kterém jsme před chvílí mluvili. A mimochodem první manželka Ivo Pavlíka, hudebního producenta, hudebního skladatele a velkou osobnost ostravské scény, která se posléze přelila do celé republiky. S Ivo Pavlíkem jsem kdysi udělal velmi pěkný rozhovor k jeho osmdesátinám. I v případě Iva Pavlíka mluvíme o něm v minulém čase a víme, že byl nejenom manželem Věry Špinarové, ale také dlouhá léta manželem Heidi Janků. A s Věrou Špinarovou měl Ivo Pavlík jediného syna, a to Adama, který se potatil, vynikající muzikant, multiinstrumentalista, hlavně ovšem hrající na klávesy. A on ty poslední roky, než Věra Špinarová odešla, jí doprovázel ze svojí kapelou, aby posléze se dohodl s další maminkou Iva Pavlíka, tedy s Heidi Janků, vytvořili Heidi Band a momentálně účinkují po celé České republice. Takže takhle to má vypadat v rodině, že si všichni pomáhají a že se snaží krásně prosadit. Heidi Janků s Heidi Bandem nám teď v nočním proudu zaspívají svoji novinku a zahrají pochopitelně. Jmenuje se Milé ženy.

Milé ženy, to jsou hold geny, zpívala Heidi, nebo chcete-li Heidi Janků, je to její absolutní novinka, určitě ji zařazuje do každého playlistu svého současného koncertu, kdy ji doprovází Heidi Band, vedený Adamem Pavlíkem. Tak opusťme tuhletu moravsko-pražskou rodinu a vydejme se, než přijdou mezi jednou a druhou dlouhé písně, které by jinak nedostaly prostor, v nočním proudu se to nabízí, tak vyvolávám téma prázdniny. Určitě nás poslouchají někteří mladší posluchači a nebo možná i nejmladší, kteří prostě mají prázdniny. Tak si dáme pár prázdninových songů. Začíná Madonna.

Holiday neboli prázdniny a Madonna, nebo chcete-li Madonna, která se o víkendu v neděli prezentovala na finále mistrovství světa v Kopané mezi Španělskem a Argentinou, takže se krásně milionům diváků, ať už přímo tedy na stadionu, a nebo hlavně u televizních obrazovek, krásně připomněla. My jsme si připomněli její písničkou Holiday ty prázdniny, které někteří z vás prožíváte, nebo někteří teprve třeba prožívat začnete. A jedna česká písnička, no česká, ona česká úplně není, ale jmenuje se Prázdniny, zpívá jí Dalibor Janda, bude následovat a má i zajímavý příběh. Dalibor Janda v roce 1990 byl pozván na nejstarší hudební písňový festival v Evropě, na do Sanrema, do známého italského letoviska, a tam se seznámil s autory jedné písničky, která se mu líbila. Oni mu tu písničku věnovali, Jan Krůta, dvorní textař Dalibora Jandy, dodal text a vznikly krásné prázdniny. Tak tohle zavinilo Sanremo.

Prázdniny, písnička, kterou si Dalibor Janda přivezl z italského Sanrema a která mimochodem se příliš nehraje a myslím, že ji možná ani nehraje na koncertech, tak Noční proud to napravil, tuto v uvozovkách díru na trhu a Dalibor Janda, který díky své bohaté kariéře teď slaví různá výročí, jako třeba výročí vydání alba Hurikán, to se tudíž samozřejmě objevilo, včetně dlouhohrající gramofonové desky, a nebo třeba první výročí získání Zlatého slavíka. Zlatý slavík měl v rukou 3 roky po sobě a 3 roky po sobě dokázal porazit Karla Gotta, což se doposud nikomu nepodařilo. Tak pojďme za dalšími prázdninami. Písničku Holiday nabízí skupina Nazareth.

Když se v noci vracím z vysílání nočního proudu, to je někdy třeba kolem 3. hodiny raní, tak samozřejmě dneska a vůbec v těchto dnech provoz na silnicích značně zhoustl. Já navíc jezdím kolem letiště, tak tam zhoustl dvojnásobně, protože spousta lidí přijíždí na letiště právě už ve 3 v noci, aby v 5 třeba mohli odletět někam na dovolenou. A já bych rád oslovil právě vás, kteří jste v autě, jedete na letiště, chystáte se na dovolenou nebo teprve balíte doma, tak pro vás, pro všechny je tady písnička, která se jmenuje Od zítřka máme dovolenou. Marta Athena, Eleftheriadu.

Marta Athena Eleftheriadou, první jmenovaná Marta, jezdí z kurzy řeckých tanců každý rok na nějaký jiný řecký ostrov. Opakoval se akorát Karpatos, kde našla kapelu a muzikanty, takže ty jejich sedánky po celodenním tančení nebo plavání jsou velmi zajímavé. Měl jsem možnost jednou to zažít a je to skutečně skvělé. No a kdo jiný by vám měl popřát krásnou dovolenou než právě Marta Athena Eleftheriadou, spolu s nimi Zdeněk Vrba a Noční proud, který vysílá Český rozhlas Dvojka, a prázdninová téma uzavřeme písní Holiday se skupinou Boniem.

Za pár vteřin bude jedna hodina, tak uzavírám téma prázdnin a zahrajem si mezi jednou a druhou takzvané dlouhé písně. Už jsem to říkal zhruba před hodinou, že dlouhé písně trvající třeba 6-7 minut to mají velmi těžké v denním vysílání, protože tam je prostě jiné tempo a posluchači zase až tak dlouhou dobu nemohou čekat třeba na další informace nebo pokračování příběhu. Takže dlouhé písně kdy jindy by mohly zaznít než právě v nočním proudu. Máme klid, máme na to čas. Vy pokud někam spěcháte, tak se také trošku uvolněte, protože co vám budu povídat, jeden skvost vedle druhého. Hned ta první písnička, tak ta je dlouhá 5 minut a 58 vteřin, bezmála tedy 6 minut se skupinou Queen, no a pochopitelně Bohemská rapsodie, píseň výjimečná, která dala název i výjimečnému filmu o Freddie Mercurym a skupině Queen.

Když tahle písnička vyšla v roce 1975 na albu Noc v opeře a vyšla také mimochodem jako single a vzpomínám si, že když jsme ji zařadili do diskoték, protože se nám moc líbila, tak přesto, že je, dá se říci, tanečně složitá, tak návštěvníci diskoték hned na tu písničku dokázali tančit a také ji milovali. Prostě to je tak výjimečná skladba ve filmu, který potom spatřil světlo světa, tedy ve filmu Bohemská rapsodie v roce 2018. Potom byla ukázána ta scénka, když skupina Queen byla za vydavatelem jejich muziky a ten jim řekl, že tahle ta písnička je právě příliš dlouhá na denní vysílání a že to bude průšvih a že to bude špatně, takže je vlastně vyhodil a pak mu přiletěla cihla do okna z ulice, tak to rozlobilo skupinu Queen a nakonec si stejně prosadili svoji, tak takhle to bylo. Další dlouhá píseň, opět šestiminutová od skupiny Deep Purple, legendární Smoke on the Water.

Kdo si prý kdysi udělal anketu mezi prodejci hudebních nástrojů, kteří prodávají také kytary, jakou skladbu nejčastěji ti, kteří si chtějí koupit novou kytaru a pochopitelně předtím si ji chtějí vyzkoušet, tak jakou skladbu hrávají nejčastěji, tak by to vyhrála právě tahle krásná píseň Smoke on the Water skupiny Deep Purple. Posloucháte dlouhé písně v nočním proudu, na které není v denním vysílání čas, zatímco my v nočním proudu si tady na něj čas můžeme udělat a ta noc, ta je prostě příznivá i proto, abyste slyšeli třeba písničku, která trvá 6 minut 25 vteřin, patří k legendám, jako je skupina Eagles, a ta písnička je sama legenda. Hotel California.

Tak už jsme tu dneska v noci s datem 21. července. Měli Bohemskou rapsodii se skupinou Queen, také Smok na vodě z Deep Purple, teď ještě doznívá ve vašich uších Hotel California a skupina Eagles a další skvost už je nachystán. Bude patřit do repertoáru a patří do repertoáru skupiny Jethro Tull, která bude 1. srpna o 20 hodin vystupovat už po 6. na území České republiky. Tentokrát to bude v amfiteátru Loket, kousek od Karlových Varů. A parta kolem Jona Andersona určitě v závěru koncertu nevynechá 6,5 minuty dlouhý a trvající krásně Aqualung.

Aqualunga, britská skupina Jethro Tull, posloucháte Noční proud, kde jsem v jednu hodinu otevřel rubriku Dlouhé písně. Teď už za minutu a půl bude půl druhé a máme už čtyři za sebou a věřím, že ještě čtyři před námi. A abychom si nehráli jenom angloamerické rockové kapely, tak teď zazní jeden z nejpopulárnějších francouzských zpěváků, což se u nás moc neví. Jmenuje se Michel Sardou a on má takovou zajímavou písničku, kdy přestože on je Francouz, tak zpívá o skotském jezeru Connemara. Já to zkusím pustit, ono má takovou dlouhou předehru. Už to slyšíte? Noční proud, každou noc, Český rozhlas Dvojka. Ve 23 hodiny a 30 minut začínáme.

Velmi zajímavá a originální píseň zpíval francouzský zpěvák Michel Sardou a zavedl nás do Skotska k jezeru Connemara. Tak spěcháme, abychom stačili do druhé hodiny ještě tři dlouhé písně. Tu první přináší skupina Styx, americká pompézní rocková skupina Styx. Píseň se jmenuje Mr. Roboto a byla a je ke slyšení ve filmu Killer. Delší předehra, potom opět velmi zajímavá muzika. Dnes tedy dozrál čas na dlouhé písně v nočním proudu, kdy Zdeněk Vrba zaskakuje za kolegu Martina Hrdinku.

Kilroy. A z něj Mr. Roboto a kanadská skupina pompézního roku, nebo kanadsko-americká, která mimochodem včera začala své turné právě po Spojených státech a Kanadě. Třeba jsem stačil zahlédnout, že 18. srpna budou v kanadském Torontu, tam je spousta našich krajanů, tak třeba na ten koncert skupiny Styx vyrazí. Ještě minimálně dvě, spíše tři položky zbývají do konce tohoto nočního proudu. A teď se vlastně vracíme k tomu, co už tady bylo. Holiday, prázdniny, tentokrát v 6-minutovém a k tomu 14-vteřinovém pokračování skupiny Scorpions.

Tak takhle si prázdniny v písni Holiday představují Scorpions, kteří také obohatili tuto rubriku v nočním proudu, která dnes probíhá mezi jednou a druhou. A je to píseň, kterou ani já jsem nečekal, že zařadím, zatímco ty ostatní předtím už všechny ano, a také ty dvě zbývající. Možná tam ještě bude potřeba něco vložit, ale já myslím, že spíš stačíme zahrát také tu nejdelší písničku ze všech. Ta nemá 6 minut a kousek, ale 8 minut a 2 vteřiny. Je to slavný hit skupiny Led Zeppelin, ano, Stairway to Heaven, takže budeme kráčet po schodech do nebe v nočním proudu na dvojce.

0: away to heaven.
1: Za všechny, kteří v nočním proudu dneska v noci hráli a zpívali, se od mikrofonu loučí Zdeněk Vrba z hudební konzervy skupina Humble Pie. A nebojte se, už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut další noční proud, tentokrát s Jitkou Benešovou. Krásný zbytek této noci vám přeje Zdeněk Vrba.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka.